oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas donutí,

začíná další vydání ostravského pořadu, který se věnuje prvním 25 letům rockové hudby. A také samozřejmě popu a ostatním hudebním žánrům té doby, souhrně se jim dnes říká oldies. Hudebním fandům i náhodným posluchačům přeje pohodu a nerušený poslech ustálená dvojice, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor této hodinky Jirka Tieftrunk.

Začali jsme pohledem do horké stovky billboardu přesně před 46 lety. Na pátém místě kulminoval hit skupiny Pilot Magic. Autor textu je pravděpodobně svým životním stylem sova, rádo si rád pospí. Když ale úplně náhodou ne, napsal pak krásnou píseň o svítání. Jak už jsem prozradil minule a předminule, pan Jiří Kostelňák mě poprosil, abych zavzpomínal na starý rock'n'roll.

To byl Bo Diddley, další z těch, kteří bodovali už ve druhé polovině 50. let a dnes o nich můžeme mluvit jen v čase minulém. Jako první jsem vybral Walkin' and Talkin' a stranu singlu z roku 1960, který nebodoval. A přidal jsem známější kousek You Can't Judge a Book by the Cover, což lze volně přeložit Neposuzuj věci podle toho, co ti řekne první letmý pohled.

To byla další dvojice pro pana Jiřího. Někteří z vás možná podle toho prvního hitu Tallahassee Lassie poznali, že zpíval nyní osmdesátník Freddie Cannon. Byl to jeho první single a dostal se do zámořské popové top ten. Dívku s tranzistorovým rádiem jsem už v této hodince nabízel. Freddy o ní zpíval také. Jeho singlové áčko z roku 1961 má název Transistor Sister.

Ze Slovenska jsem dostal přání zařadit píseň Ivety Simonové čím dál tím častěji. Právě se z ohraného singlu z roku 1967 stalo, Suprafon ji totiž nově nenabízí. Textoval Vladimír Dvořák, doprovázel Karel Vlach a Pankovci. Zbývá dodat, že originál s názvem People Will Say We Are In Love je z muzikálu Oklahoma. Vybral jsem nahrávku Američanky Doris Day z roku 1960.

Nevím, která nahrávka byla Ivetě Simonové vzorem, ale je to tak, jak jste slyšeli, v zahraničí se tato píseň většinou zpívá pomaleji. Někdy příště uslyšíte i druhou stranu toho suprafonského singlu, teď tu mám další posluchačské přání. V první polovině 50. let museli mnoha lidem znít mezi častuškami a budovatelskými písněmi varhany Oty Čermáka jako rajská hudba.

Asi jen ti nejstarší upřímačů si ještě pamatují v podání Oty Čermáka Narcis. Původně je to suprafonský šelak z roku 1951. Vybavuji si, že jsme tu desku doma měli. Písnička Je bílá cesta, to už je další dekáda, snad jste sourozence Ulrichovi poznali. Rok 1966, jejich první singl, tehdy ještě Popík, první Big Beatový s Vulkánem, jsme si mohli koupit až v roce následujícím.

Další písní Jsem zůstal v Brně Milan Černohous zaspíval Znám tě lásko. Textoval Pavel Cmíral, doprovázel orchestr Gustava Broma, rozhlasová nahrávka je z roku 1970. V Brně tehdy vymysleli do křestního listu jako autora hudby jméno Ellen a to identifikaci zahraniční předlohy stížilo. Ale podařilo se Gary Puckett and the Union Gap, Let's give Adam and Eve another chance.

Dejme Adamovi a Evě ještě jednu šanci, je to česky, a abyste pochopili původní text, budu překládat dál. Přivést své děti zpátky k sobě a ukázat jim, jak se navzájem milovat. Je to takový protiklad proti ďáblovu ponoukání v československo-francouzském animovaném filmu Stvoření světa Perte se a žerte se. Pamatujete? Už ho v televizi dlouho nedávali.

Úplně náhodou jsem v seznamu na singlech bodujících amerických interpretů narazil na dvojici Gene and Deb, celými jmény Gene Thomas a Deb Neville. Dělají na mě dojem, že byli ve druhé polovině 60. let jakýmsi modernějším pokračováním dvojice Paul and Paula. Slyšeli jste A strany prvních dvou úspěšných singlů Go With Me a Playboy.

Také do třetího dnešního porovnávání jsem vybral brněnskou rozhlasovou nahrávku. Píseň Závěj naspívala Eva Králová v roce 1978. Doprovázela ji studiová skupina Oldřicha Lubicha, autorem textu je Pavel Cmíral. Zatímco on zvolil do předělávky Studenou výhrůžku, v anglickém originálu si Tina Charles pochvalovala You set my heart on fire, tedy zapálil si mé srdce.

Nahlížím alespoň jednou do historického hudebního kalendáře. V polovině července 1966 vynesl v Americe prodej singlu When a Man Loves a Woman Percymu Sledgeovi zlatou desku, jedinou, kterou dostal. A v Británii tam byla založena skupina Cream. Tu už jsem v playlistu dlouho neměl, tak vám trochu rozšířím obzory a z B strany jejího druhého alba vybírám Take It Back.

Chcete-li si napsat o neohrané oldies, nabízím e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky můžete psát na číslo 723 102 513. Kdybyste chtěli slyšet nějakou instrumentálku, stačí si napsat číslem od 1 do 580. Zavírák vybírám podle svého vkusu, je to Jonathan King a jeho verze I Can't Stand the Rain. Buďte v rytmu, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Další hodina se zábavou, s ukázkami, s vašimi telefonáty a s hostem, který je ve studiu. Toho dobře znáte i z těch letních repríz Zlaté lásky. Jedna z průvodců, tedy Carmen Majerová, se mnou ve studiu. Carmen, zdravím, hezké odpoledne.
3: Krásné odpoledne.
2: Vy jste přišla i s Petrem, Petra máme ale za dveřmi.
3: Ano.
2: Ano. Kdy naposledy vás rozesmál?
3: Já myslím, že každou chvíli.
2: Máte doma veselo?
3: Ano, ráno máme hlavně veselo, protože probíráme, jak si stojíme, jak se zvedneme.
2: A jak ten den uběhne.
3: Kam půjdeme.
2: Tak jsem rád, že jsme se sešli tady v Humoriádě a pobavíme se v této hodině.

0: Rozjedeme už na plno humoriádu dnes s Carmen Majerovou. Usmívá se i na Seznam ukázek. Doufám, že jsem se tak jako trefil třeba i se jmény, která by mohla něco říct. Jsem zvědav, jaké vyberete jako první, Carmen. Tak
1: no ano, já vyberu s radostí Merinko Rosulkovou a Stelu Májovou.
0: Dobře, takže scénka nazvaná Žádost o rozvod.
2: Tak vy, paní Moutelíková, žádáte o rozvod. To je ovšem velice vážná věc, že ano, chápete.
3: Chápu, děvenko, chápu.
2: To je veliký a, abych řekla, tak problematický životní krok, zvláště když, jak dlouho jste byla vdána?
3: 38 let, děvenko,
2: 38 let a po tolika letech manželství. No to je, já chápu, že samozřejmě mohou nastat jisté komplikace, ale... Byl vás pan manžel?
3: Moutelík, ale kde pak, děvenko, kde pak? Tedy u nás v domě ten Janoušek, ten svou ženu bije heverem.
2: Prosím vás.
3: Kvůli tomu heveru si koupil auto, děvenko. Ano. Jemný mechanik. No,
2: chodí tedy pozdě domů.
3: Ale Moutelík, děvenko, ale nikdy. Kde pak, děvenko, tedy jsou takový, co chodí pozdě domů? Například ten Markaloup od nás, od naproti, ten chodí pozdě, ten chodí a obden se opije a potom vykřikuje na celý barák, ať žije náš pan ředitel. A když mu lidi domlouvají, tak říká, počkejte, to není ještě všecko, ať žije náš pan ředitel za 1200 měsíčně jako já.
2: Ale skutečně nevím, proč...

0: 38 let jste vdaná. Váš manžel vás nebije.
1: Nebije.
0: Nehrdlí se.
1: Nehrdlí kdepak.
0: Nepije.
1: Počkat, to já nevím.
0: Jak to, že to nevíte?
1: No, když on Moutelík...
0: No?
1: Když on Moutelík před 38 lety...
0: No?
1: Odešel z domu a ještě se nevrátil.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak, Lenčka Rasouková.
4: Tak to tak. Jsem se potěšila.
3: Jo.
4: To jsem se tak potěšila. Merinka i Stelinka, obě kolegyně, na které hrozně ráda vzpomínám. Jestli pak víte, že Merinka byla velký dobrodruh. Ona kamarádila s Evou Svobodovou,
3: ano.
4: Které jsme říkali vlk. Jo?
3: Proč?
4: Nevím, jednou Květa Fialová, nějak jsme seděli a Květa Fialová kouká na Evu Svobodovou a povídá, poslechni, ty jsi vlastně takovej vlk. Ty vůbec jsi ženská. Tak, a od té doby se jí říkalo vlk.
3: No. Ano.
4: A Merinka, oni hodně cestovali, byli a už měli vysoký věk, tak oni byli třeba například na první svatbě Charlesa III.
3: Jeli.
4: V Anglii, když si bral Dianu, tedy princ Charles tenkrát,
3: jak se tam dostali?
4: Tak oni vyrazili a to nebylo nic jednoduchého,
3: no,
4: peníze, žádné, víza, tohle všechno, ono, to nebylo jen tak, jako dneska se seberem a jedem.
3: Mm-hmm.
4: No, takže my žasli dámská šatna v napětí, když se vrátili, jak vám vyprávěli pochopitelně barvitě, že to všechno viděli zblízka.
3: Takže ty davy, které jsme viděli, tehdy vlastně jeden z největších televizních přenosů, z hlediska sledovanosti,
4: ano,
3: se mluví
4: ano,
3: o miliardě a
4: ano,
3: více,
4: ano.
3: Tak tam někde byla...
4: Ano, tam byla Merinka Rosulková a vlk. Z městských divadel pražských.
3: Takže jste pak měli zprávy z první ruky, tak říkají za hlavně v té době teda, protože toho se tady tolik neinformovalo. Ten bulvár tady nebyl tam už, jo?
4: No jistě ne, to pro nás, to byla prostě událost.
3: Mm-hmm. Tak takovýhle dobrodruh byla Merinka, tak
4: ano.
3: V takovém věku. Dobře, no tak jsem rád, že jsme si je mohli vybrat. Třeba i posluchači vyberou ještě po druhé, protože ve hře je navíc po boku Josefa Bejvla, Zdeňka Najmana, povídání nebo scénka nazvaná Ochotníci. Zůstaneme u divadla. A nebo já nabízím proti Václava Postráneckého a Miroslava Moravce s židovskými anekdotami.
4: Ano.
3: To je ta druhá varianta a posluchači teď rozhodnou na telefonu 731 800 900. Volat můžete už teď. Stejně jako psát SMSky na textovkové číslo 90 01 04. Humor mezera A, tedy pro Marii Rosulkovou, anebo humor mezera B pro ty židovské anekdoty, když to zjednoduším. A k tomu jedna písnička, ať na to máte čas. Marie Rotrová.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto.
2: Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Humoriáda připomínám dnes s Carmen Majerovou a taky s vámi. Jste ve spojení po telefonní lince 731 800 900 se studiem a vybíráte si z dvou ukázek jen jednu tedy. Tak Marie Rosulková s Josefem Bejblem se Zdeňkem Najmanem nebo Václav Postránecký a Miroslav Moravec a jejich židovské anekdoty. Komu byste dali bod vy? Dobrý den, přejeme.
5: Dobrý den, tady je Vladimír z Prahy 10, já bych nechal Ačko. A chtěl jsem se zeptat paní Majerové, jak se má Zuzanka?
6: A dobře, naše Zuzanka se chystá na cestu, zítra letí se svým tatínkem do Norska.
4: Užij si.
5: Tak jo. Jestli si mě pamatuje ještě, nevíte, ještě se s ní nemluvila.
6: To já nevím.
4: To musíte se zeptat Zuzanky.
6: Ano, zeptám se Zuzanky.
4: Dobře.
6: A pardon, vaše jméno?
5: No, řidič z vozovny Strašnice.
4: A řidič z vozovny Strašnice a Vladimír a příjmení?
6: Ano, to určitě bude.
5: To příjmení to jiný bezekré.
4: Dobře, takhle, dobře, vyřídíme.
6: Já to zjistím.
4: Děkujeme, mějte se pěkně, přesouváme se za dalším hlasujícím.
7: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a paní Carmen. A chtěla bych Ačko a musím jí poděkovat a panu Kostkovi za ten pořad, jak jste vy uváděl ty lásky. Bylo to perfektní.
4: Ano, děkuji. Jenom připomenu, že tyhle ty příběhy my teď ještě jednou přes léto, každý všední den po té 21. večer opakujeme. Pokud vám nějaký unikl, tak si můžete poslechnout a vlastně Petr Kostka a Carmen Majerov jsou s námi. Dobře, tak děkujem.
6: Děkuji. My taky, mějte se krásně. Je to milé, děkuji.
4: Kdo ještě přidá svůj hlas na konto nějaké ukázky?
8: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Majerová.
6: Dobrý den.
8: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuju pro židovský anekdoty.
4: Dobře, tak jo, děkuji moc, mějte se pěkně, ještě aktualizuji i naši SMS bránu a vidím, že tady hlasy i ty, které byly předtím rozhodly, že vítězí dobrý výběr Carmen Majerové, ještě jednou Marie Rosulková.
6: Ano.
4: Dáme si tedy právě i se Zdeňkem Najmanem a Josefem Bejvlem. Ochotníci.
9: Pojedeme, ten výstup si vezmeme ještě jednou. František přichází zleva.
10: Jo.
9: A za to židli, jo?
10: Ty to myslíš takhle, jo?
9: Ta židle to je jako strom, jo? A jukne.
10: Jako ze za stromu, jo?
9: Jo.
10: Juk!
9: Hurá! Františku, ty musíš jukat radostně.
10: Juk! To máme. Jukat radostně tady na Voráčkovou?
9: Samozřejmě! Stojí za stromem a radostně jukáš. No.
10: Juk. Ty mě podrž. Počkej, já tady mám nějaký řeči.
9: No.
10: Já spěchal jsem za tebou, Voráčko, totiž lásko má a svět byl hned hezčí. To mám říkat radostně Voráčkovi tady z tohle.
11: Ale samozřejmě, když jsem to přece říkal.
10: No tak no. Dobře. To svět neviděl, co se na mě žádá na práci.
12: No,
10: družstva. Spěchal jsem za tebou, Horáčko, a svět být dnes hned hezčí.
12: Já jsem tě čekala.
10: Leď, Boráčková, ty na mě nešišlej a čekej mě, jak to máš napsaný s otevřenou náručí. Já tě prosím, učitelské, aby mě čekala Boráčková, jak to má napsaný.
9: Samozřejmě, soudružko Boráčková, ale my nemůžeme libovolně zacházet s autorským textem, jo?
10: Tak to
12: no
10: slyšíš.
12: Dobře.
10: Tak bych prosil, abys otevřela tu náruč.
12: No dobře. Já jsem tě čekala s otevřenou náručí.
9: No, panouš.
10: Leze to zní jako sklupatý.
12: Dobar.
10: Ale, když jsem viděl Voráčka, totiž, Marie, když jsem viděl kouš rodného hnízda, zapomněl jsem na školu, na kamarádi.
9: Dy.
10: Co?
9: Dy.
10: Dy. Co ty?
9: Kamarádi.
10: Jo tak, kamarádi, no jo. A svět byl hned hezčí, pro mě si existovala jenom ty. On asi spisovatel neznal, Horáčko. Tak teď ty.
12: Můj milý Odone, víš, že i naši poznali, že přijedeš? A neřekla jsem jim ani slovo.
10: Teď ona nedá pokoj a budeš
12: jen slyšet. Jsem se těšila.
10: Těšila. Dej rozum, Marie, co to je možný? Podívej se, to bylo první, co jsi mě řekla, ani slovo. To já bych poznal, že se něco děje. Víš?
12: No dobře, to nemusím rád s tebou, víš? No. To se ví, aby se nám všichni smáli, ne?
9: Koukej, soudružko Horáčková, umění se nikdo smát nebude.
10: Teda učitelské umění ne, ale nám jo. Hele, učitelské, vem rozum do hrsti, ona má Voráčková dočista pravdu, koukni. Vypadám já na 18 a Marie tady na 16.
12: Mosko.
9: No, je to trošku.
12: To se ví, soudruhu režisére, najdi si proto nějaký mladý blázny. No, to je pro mladý.
10: To není pro nás. No.
9: To já taky vím, že vy dva se na to moc nehodíte. No. Ale co mám dělat, když vy dva jste nejmladší z celé vesnice?
4: Humoriáda. Ochotníci tedy. Carmen, ochotničila jste taky?
6: No vlastně ano, já jsem začínala jako malá nebo mladá dívčina. Ano, hrála jsem, byly to teda školní léta,
4: ano.
6: Ale vedl nás herec divadla v Trutnově, krajského oblastního divadla v Trutnově, pan Miroslav Grác, který si mě někde odchytil na ulici a říká, a děvenko, nechtěla bys hrát divadlo? A já, ano.
4: Takže vy jste nalezený talent. Ano. To ne jako, že by se někdo
6: jsem hrála,
4: přihlásil.
6: A měli jsme tedy soubor a hráli jsme, jezdili jsme na zájezdy a na základě toho jsem pak vlastně dostala nabídku mezi profesionály, že jsem hrála Barunku v Babičce, ano. V inscenaci Babička, která se hrála v létě v Ratibořicích. Takže a tam jsem vlastně tedy vstoupila mezi ty profíky.
4: Jo.
6: No a tam to zavonilo v tom divadle strašně moc. Nádherný, vzpomínám na to.
4: No a pak, když to skočím, přišla i ta městská divadla pražská. Ano. Tam jste se asi potkali i s Josefem Bejvlem.
6: Ano, Pepička Bejvla byl, on byl rozmilej, no tak... Já si vzpomínám jedna historka. Po 68. se, myslím, vyrojili takový ty dívky, co se svlékali, že jo, nebo tak, jo, na ano. těch kabaretech a různě. Ano. A on jezdíval, měl své číslo a jezdíval na kabarety, já vím. Vzpomínám si, že jo, jednou chlapi v šatně říkali, hele, Pepo, ty včera byl, jo, a jaký to tam bylo? A on říkal, jo, představ si, tak, a než já jsem měl měl to svoje vystoupení, tak přišla dívka a měla jenom kalhotky a tady nahoře, a teď já to nemůžu, diváci mě nevidí, ale takhle v oblasti tedy dámských ňader kroužil rukama a říkal, a tady měla takový, a teď oni, třásně, ale ne, teď, tak co tam měla, takový puklice. Tak to mě, do dneška si to připomínáme.
4: Tak vážení, tohle je Humoriáda s Carmen Majerovou.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Krásně ten čas ubíhá, když se hezky vypráví a poslouchají příjemné ukázky. Tak dnes s Karmen Majerovou, co vybereme dalšího pro posluchače?
2: No tak já myslím, že by to mohla být Jiřinka Bogdalová a pan Karel Šíp. To bude kvalita.
1: Z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného, Vyprávění vtipů.
3: Já jsem se přišla jenom zeptat, jestli vám řekli, že jste tady v divadelním zákulisí. Řekli? Jo? No to je ale dobře, protože jsem normálně nikdo nesmí, že jo? Jenom herci a takový ty lidi okolo, jako je třeba inspicient nebo nápověda.
4: Co pak, Jiřinko, nějaký problém?
3: Ne, no žádné, já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli lidi vědí, že jsou v zákulisí.
4: A to oni samozřejmě vědí. No, to vy přeci víte, no nedělíte, že ne?
3: Ale ne, no, ale no já vědí. Jsem...
4: No ne. Paní, vy jste snad říkala tady Jiřince, jako že nevíte, ale... o co jde, nebo co? Paní, já na vás koukám od začátku, nechte... já si od začátku ale říkám, že s váma tady budou problémy. Vy jdete do první řady, možná to máte i zadarmo a děláte problémy. Rozumíte? No ne, to nejde. Helejte se, nemyslete si, já si to s ní vyřídím, Jiřinko. No. Nemyslete si, paní, to už dneska ale... se dá udělat, že my třeba hlasováním vás můžeme vyloučit z tohohle divadla.
3: Ale to...
4: Jiřinka má tyhle ty pravomoce?
3: Ale ne.
4: Víte, jak my tady říkáme? Big Mother.
3: No tak to nechte toho. No to je... Ne, to... Ne, to... Já jsem vám jenom ještě chtěla říct, že takovouhle hromadnou exkurzi tady pořádáme poprvé, jo? A to víte, když je něco poprvé, no tak to... Ne, ale jinak v zákulisí, jo, to tady žije normálně. Tady se rozebírají rodinný vztahy a říkají nejnovější vtipy, že jo?
4: Jo!
3: A co?
4: To jste mě připomněla. Jeden jsem slyšel, dobrý. Nevím, jestli ho znáte, asi ne. Můžu. To takhle povídá manželka manželovi. Ty jsi prý vyprávěl v hospodě...
3: Takže alkoholik, jo?
4: Vy ho znáte?
3: Koho?
4: No ten vtip.
3: Ale vtip ne, ale pár alkoholiků znám a no. Vím, co uměj, nepromiňte, no, prosím. Já jsem chtěla jenom toho chlapíka jako upřesnit.
4: Ano, ano,
3: prosím,
4: dobře.
3: No, to...
4: Můžu?
3: Jo.
4: Hele, to takhle povídá manželka tomu svýmu alkoholikovi,
3: tak
4: jo?
3: Přece.
4: Ale ne, to já jsem tam teďka dal jenom kvůli vám.
3: Jo.
4: Jinak to tam není důležitý, jestli je to alkoholik nebo ne. To v tom mým vtipu není podstatný, no rozumíte? Jo. To on, jako bych v té hospodě mohl klidně sedět tam u limonády.
3: Cokoliv. No tak dobře, pokračujte. Manželka řekla tomu svýmu. No.
4: Jo. Manželka povídá manželovi.
3: Tomu svýmu.
4: A komu jinému asi?
3: Jo, no.
4: Samozřejmě tomu svýmu, tam není žádný manžel jiný manželky.
3: Jo, no.
4: Tak to přesně nemusím říkat v tom vtipu.
3: No jo, no.
4: Vám se teda krásně vypráví vtipy.
3: Ne, ale já mám ráda vtipy, ale musím být přesný. Mě nebaví takový to potkali se dva, ten jeden povídá. Ne, já potřebuji vědět, kde se potkali. Jestli v tramvaji, nebo na letišti, nebo v ložnici. Je z ložnice, to znám jeden, to takhle manžel. Odešel do práce a manželka si přivedla domů milence. Za půl hodiny přišel domů i její malej syn a když viděl maminku v ložnici s cizím pánem, tak se rychle schoval do skříně. Najednou ta manželka slyší, že se vrací manžel, tak do stejné skříně strčila milence. Ve skříni bylo chvíli ticho a najednou ten kluk povídá, je tady tma, co? Je. Já tady mám s sebou baseballový míček, nechceš ho koupit? Nechci. No já jenom, že táta je venku, stačilo by zavolat. No tak dobře, kolik? $250. Tak jo, za chvíli kluk zase. Je tady tma, co? Já mám s sebou ještě baseballovou rukavici. Kolik? $750. Tak jo, no za pár dní otec povídá synovi. Hele, vem baseballový míček, jo a rukavici, půjdem si zahrát. Kluk povídá, to nemůžeme, já jsem to prodal za $1000. No to je příšerný za $1,000, kdy to nemá vůbec takovou cenu. Jak můžeš takhle okrádat kamarády? Půjdeš do kostela a vyspovídáš se. Kluk přijde do zpovědnice, rozhlídne se a povídá, tady je tma, co? A farář na to, nezačínej zas.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Pořad za oponou a vyprávění vtipů, tedy Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Usmívá se i Carmen Majerová, vybrala si tuhle scénku. Tak na pana Šípa nebo na paní Bohdalovou se zavzpomínáme, připomeneme si.
2: Já pana Šípa osobně neznám. No a na Jiřinku ráda zavzpomínám, ale tak jako teďka no, jsme vlastně se viděli, měla svou oslavu. Mm-hmm. Byli jsme za ní v tobogánu, já jsem ji upekla sekanou, nesla jsem ji to v krásné míse a říkám, Jiřinko, prosím tě, tady je ta sekana, jo, já vím, to je výborná, protože už jsem jí to jednou, jo, já vím, to je ten recept, ten a ty jsi mi ho nadiktovala, všecko tohle věděla, já říkám, hele, tady nejde o tu sekanou, tady jde hlavně o tu mísu, jo, prosím tě, mám ji vrátit, jo, já říkám, ne, proboha, ne, to je právě ta vzácnost, to je právě to, aby jsi dávala pozor, aby si s tím někde nemajzla o podlahu, rozumíš?
1: Ano.
2: Jo, tak, ona je to vzácnost.
1: Takže původně dárek mísa a řekla jste si, nepřinesu ji prázdnou.
2: No máme prázdnou, to nemůžu.
1: Rovnou do toho něco taková, udělám. Ano.
2: Takže tam byla pěkná sekana.
1: Ježíš, já se začínám kát úplně. Aha. Já jsem kdysi taky dal Carmen mísu, ale prázdnou. A měl jsem tam něco.
2: Sekanou.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? S Jiřinou Bohdalovou a s Karlem Šípem? Vyprávění vtipů, anebo nabídnu, no musím taky něco silného, aby to byl aspoň zajímavý souboj. Tak zkusím děkovnou řeč od Luďka Soboty. Varianta B. Ačko Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, Bčko Luděk Sobota, vyhlasujete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou s heslem Humor mezera A či B, podle toho, co jste si vybrali z ukázek, posíláte na číslo 90 011 04. Tak do toho, je to na vás. Bylo

0: Jirka. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Připomeňme si Karel Šípěř, Jana Bohdalová nebo Luděk Sobota, ukázky, které jsou ve hře. Vy s námi jste ve spojení, telefonní číslo je 731 800 900. Tady Patrik Rozehnal a Carmen Majerová. Kdo je na telefonu?
4: Dobrý den, u telefonu pan Baranek.
3: A pro co hlasujete?
4: Já bych jsem chtěl hlasovat pro pana Sobotku, i když teda Jiřinka Bohdalová jako žena má přednost.
3: Ale Sobota to vyhrává.
4: Ale to bylo první, co mě napadlo, byl ten Luděk Sobotka, proto mě vždycky rozesmíval a chtěl bych to věnovat své rodině.
3: Dobře, ukázku i poslech. Fajn, tak jo, dobrý den dalšímu.
5: Dobré odpoledne. Standa Zemík vás, Patrik, zdraví, její paní Carmen.
6: Ano.
5: A já bych chtěl Bohdalovou.
3: Píšeme jí bod i s Karlem Šípem tady. Ještě někdo, kdo se přidá?
7: Dobrý den, zdravím vás i vašeho milého hosta. Prosila bych Ačko a jenom bych chtěla říct paní Carmen, že je úžasná i v říšních lidech města Pražský.
6: Děkuji. Jste moc milá.
3: Děkujeme za to hlasování, děkujeme za pomoc všem. Je rozhodnuto, ten druhý dnešní souboj vyhrává Karel Šípa, Jiřina Bohdalová. Dál budeme pokračovat ve vyprávění vtipů.
8: Ten je docela dobrý, jo? Ale tenhle taky. To takhle povídá manželka v ložnici.
9: Ne.
8: Tomu svýmu alkoholikovi.
9: No jo, protože v tomhle stavu už vidí, že s ním nic nebude, jo, tak si chce aspoň před spaním popovídat, že jo? Ne?
8: Jo. A ta blondýnka mu povídá.
9: Jo, ona je to blondýna.
8: No tak to mě tak napadlo, blondýna, tak jako jiná by si snad notrika ani nevzala.
9: No jo, ale já vám teda nevím, co, teď se to rozmohlo proti těm blondýnám. Teda, mě to nevadí, já jsem odjakživa tmavá. Já ani blond paruky nenosím. Ono to může prosáknout do hlavy. No, ne, ale přitom blondýnky dokážou měnit i pravidla silničního provozu.
8: Jděte to, nevím.
9: No jistě, jeden můj známý mi říkal, že kvůli blondýnkám policajti vymysleli úplně novou dopravní značku.
8: A jakou?
9: Konec kruhovýho objezdu. No.
8: To takhle povídá manželka manželovi. Ty prý si v hospodě vykládá.
9: A to už jste ale říkal. O té hospodě. Už na začátku.
8: No to jsem říkal.
9: Já si pamatuju.
8: Ale už je to dlouho. Já kvůli to souvislosti, to si každý už nemusí ten začátek vtipu pamatovat.
9: Ale jo, pamatuju.
8: No tak jako by si to pamatuju. Ale paní si paní si nepamatuje. No, tak jako kdybyste mě taky nepřerušovala, no, tak už jste se tady dávno všichni zasmáli. No, tak. Povídá takhle manželka manželovi. Ty prý jsi vykládal v hospodě, že jsi s ně bral pro peníze. Co je to za blbost, já jsem přeci žádný peníze neměla. A on říká, a co jsem měl teda říct?
9: Ty to měl říct, no pravdu.
8: Jakou pravdu?
9: No pravdu, proč jsi doopravdy vzal, že jo, tak dál.
8: Co dál?
9: No už dokončete ten vtip. To je...
8: To bylo celý.
9: To bylo celý?
8: To bylo celý. Jiřinko, až zase uslyším nějaký nový vtip, můžu ho tady vyprávět zase?
9: Ale můžete, ale měl by být veselější. Hlavně celý. Ne, já myslím, že už je čas uvést prvního hosta. A víte co? Uveďte ho vy.
8: Ano.
9: Jo, uveďte ho vy. Ale dávejte pozor, aby byl celý.
8: Přichází rock'n'roll band Marcela Budmina.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ten tentokrát vynecháme, máme nachystanou jinou píseň, která udělá předěl u dalšího hlasování, ale s tím Karlem Šípem. Osobně se neznáte, Carmen, ale všechno party nebo u něj v poradu jste byla?
2: Ne, ne, nebyla.
3: Jak to, že vás tam nepozval ještě? To není
2: no,
3: možný.
2: Asi jak? Mě nezná.
3: Není možná. A Petr tam byl?
2: Ano, ano,
3: no,
2: ano.
3: Tak
2: ano.
3: Jak to, že ne vy?
2: No,
3: to
2: nevím,
3: se, to
2: no.
3: Se musí napravit, to musíme Karlovi zavolat, kde se stala chyba.
2: Ne, to by se mu asi nelíbilo. To bychom mu vnucovali.
3: To ne, ale jenom ne. Tak jako vnukli myšlenku, že třeba. Nebo byste se tam necítila?
2: Ne, to ne, jo. Určitě, no tak on je milý, spontánní no. Člověk,
3: ano.
2: Aspoň já mám tu představu, takže vlastně teď jsem ho potkala když v tom toboganu, když jsme no. Byli za tou Jiřinkou, ale tak jenom dobrý den,
3: ano.
2: Ano, takže, ale jak říkám osobně, ho neznám. Mhm.
3: Vyprávíte si doma i někdy vtipy takhle jako... Si herci třeba v šatně vypráví, protože
2: no, určitě Petr vždycky
3: rodina.
2: Přijde s nějakým, protože přeborník ve Vinohradském divadle je pochopitelně bez pochyby Tomáš Tepfr, který prostě to sype. A Petr je rád, vypráví, umí vyprávět, ano, ale já si žádný nepamatuji.
3: Takže jenom nasloucháte.
2: A já naslouchám.
3: Co si zase přines, co Tomáš
2: vyprávěl?
3: No
2: někdy
3: vyprávěl.
2: Jsem taky někdy možná nějaký, ale... Taky jsem možná nějaký vyprávěla.
3: Mm-hmm. No a veselé historky z rodinného života, když se také sejdete, ať už se Zuzankou Zelenkou, s Tereskou, no, no. Tak vyprávíte si takhle, co se jako stalo, takové, jako co se komu přehodilo, nebo připomínáte si
2: jo,
3: i to, co léta
2: no
3: všichni
2: to,
3: znají?
2: Jo, ježiš, ne, to se povídá, to se semele všechno možný, ale vždycky nejroztomilejší na tom je to, že když my s Petrem na něco vzpomínáme a teď si nemůžeme vzpomenout, kdy to bylo a kdy jsme to vlastně byli a který to bylo, tak já nevím, právě se třeba zeptáme Zuzky, protože je nejstarší a říkám, Zuzi, a jak to teda tenkrát bylo? A ty jsi tam, a já nevím, a to já už si nepamatuju, no, tak to je to...
3: Paměť je
2: to
3: hrozná všech, dobrá. Vážení, musíme to uzavřít a protože nechceme vybírat za vás, ale vám dát tu možnost vybírat si mezi ukázkami, tak do hry vracím ta svá Bčka a jedno bude Ačkem a teď Bčkem v tém posledním souboji. Takže Václav Postránický a Miroslav Moravec, ať to nepletu, Ačko, Bčko, Luděk Sobota, tedy buď Žirovské anekdoty, anebo Děkovná řeč, proti sobě a telefonní číslo stále stejné 731 800 900 pro vaše hlasování. Když se nedovoláte, využijte SMS brány s číslem 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete, čím uzavřeme dnešní vysílání. Petr Spálený už je připraven v našem pořadu s názvem
0: Humoriáda.

tam můžeš jezdit v Porsche, mít ale tu, co máš, tu se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě nějaký ten hlas může přibýt na konto buď Václava Postráňského s Miroslavem Moravcem, nebo můžete hlasovat pro Luďka Sobotu. S Carmen Majerovou se ptáme, kdo volá. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den. Zdravím paní Carmen.
3: Dobrý den.
2: A pana redaktora.
1: Děkuju.
2: A je to moc těžké, já nevím. To je tak těžké.
1: Tak si hoďte koronou.
2: Tak třeba Ačko.
1: Tak
2: ano,
1: třeba
2: a
1: Ačko.
2: Děkuju.
1: My taky za zavolání, za tu těžkou volbu. Kdo se dovolá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Petr ze Štětí. Zdravím vás.
1: My taky.
4: Oba.
3: Ano.
4: Hlavně Carmen, protože jsem si dneska pouštěl Chalupáře. A ten díl, jak ona tam věští, moc po hostele, spíš hotel,
1: ano.
4: Pneumatika, prvý.
1: Ano, ne kolo, spíš pneumatika, ano.
3: Pneumatika,
1: tak,
3: ano, děkuji.
1: Co to bude?
4: Bude to Miroslav Moravec.
1: Je to tak, můžu to už prozradit, součet hlasů tomu hodně, hodně napovídá, takže nějaké ty anekdoty na závěr.
5: Mám pro vás skvělou partii, mladý muži spouští jiný šathen stavidla své výmluvnosti. Mladá, bohatá, vzdělaná, že by neměla žádnou chybičku, diví se nápadník, jenom docela maličkou, koktá. Pořád? A kde pak? Jenom když mluví.
6: Domluvá šatchen starému mládenci, aby se oženil. Ani nápad, brání se muž. Žiju se dvěma sestrami a ty se starají o všechno, co potřebují. No, to je hezká věc. Nedá se odbít dohazovač, ale ani dvě sestry vám jaksi nemohou poskytnout to, co jedna vlastní žena. Jak to, že ne? Kdo říká, že ty sestry jsou moje?

0: Tak vy chcete vízum do Brazílie, pane Seidler, povídá úředník na konzulátě. A máte nějaký opravdu závažný důvod?
1: No jak pak by ne? Mám se příští měsíc ženit.
0: V Brazílii?
1: Ne, v Čáslavi.
0: Friedenfeldovi provdali dceru. Po svatbě si povzdechne matka. Jsem ráda, že už to máme za sebou. Jenom si pořád říkám, jestli se naše Rivka opravdu dobře vybrala. Jestli bude se svým mužem šťastná.
1: Vaza jist šťastná, míní otec. Jsem já šťastný? Jsi ty šťastná? Tak jako my bude šťastná taky.
0: Slyšel jsem, že ses oženil.
1: Slyšel jsi správně.
0: Jsi spokojen?
1: No jistě. Už mě nebavilo potloukat se pořád po hospodách.
0: A teď?
1: No teď už mě to zase baví.
0: Krejčí šmauc hučí do svého kolegy, který se právě oženil. Nic mi potom není, ale proč jsi zvral takovou šeredu? Mně to nevadí, protože je krásná uvnitř. Tak bych si ji nechal alespoň obrátit.
1: Obchodník Grinfeld se prochází po náměstí svatého Marka v Benátkách a potká na šince. Jomtov, pane Grinfeld, co vy tady, ptá se krajan. Jomtov, jsem tu na svatební cestě. Tak mazltov, a kde máte paní? No kde by byla? Někdo musel zůstat v krámě a ona je víc klidem.
2: Humoriáda.
3: Děkujeme za pomoc, děkujeme za poslech. Carmen Majerové za to, že dorazila do studia a mohli jsme si popovídat, bylo to fajn.
4: Ano, děkuji Patriku za pozvání, moc ráda jsem přišla, bylo mi ctí.
3: Ano, a uvidíme a uslyšíme se s posluchači zase na přelomu prázdnin, jestli se nepletu. Těším se na to.
4: V září.
3: V září, je to tak. Mějte se krásně, ať se vám daří a poslouchejte další naše pořady a Zlatou lásku můžete každý všední den po 9. večer. Carmen, naslyšenou.
4: Naschledanou, krásné dny.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: České zásobníky plynu jsou teď naplněné méně než loni. Svoboda nad Úpou má nové kontejnery na bioodpad. Fotbalisté Argentiny si po druhé za sebou zahrají finále mistrovství světa. A dnes bude maximálně 29 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. V českých zásobnících je teď zhruba 1,5 miliardy metrů krychlových zemního plynu, asi o třetinu méně než loni. Ukazují to data Ministerstva průmyslu a obchodu. Kapacita zásobníků je naplněná ze 47%.
2: Obchodníci letos plní zásobníky pomaleji mimo jiné proto, že ceny plynu jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než bývá v létě obvyklé, říká vrchní ředitel sekce energetiky rezortu průmyslu René Neděla.
3: Takže samotné uskladnění nepřináší takový obchodní zisk jako v některých předchozích letech.
2: Plynu ale bude v zásobnících dál přibývat, potvrzuje to Denisa Řezničková, ředitelka obchodu a dispečinku státní společnosti Gas Storage CZ, která vlastní 6 zásobníků.
4: Kapacita našich zásobníků pro nadcházející zimní sezónu je v současnosti rezervována přibližně na 84%.
2: Plynu bude v Česku podle rezortu průmyslu na topnou sezónu dostatek, podle Asociace nezávislých dodavatelů energií, ale bude pro zákazníky zhruba o 5 až 15% dražší než loni. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Radnice ve Svobodě nad Úpou na Trutnovsku nainstalovala kvůli lepší dostupnosti služeb a usnadnění třídění bioodpadu další 3 velkoobjemové kontejnery na bioodpad. Aktuálně jsou v obci k dispozici na 4 místech. Zároveň se mění den svozů biovaků od jednotlivých nemovitostí.
5: Nyní je každé pondělí. Pro zajištění hladkého průběhu a plánování trasy řidiče nutná spolupráce obyvatel. Ti musí nejpozději do pondělní 9. hodiny ranní dát formou textové zprávy vědět, kde biovak nechali. Je potřeba napsat přesnou adresu a počet pytlů, které tam jsou. Ze Svobody nad Úpou Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Fotbalové hřiště v Častolovicích na Rychnovsku dostane nový automatický závlahový systém. Městy se za něj zaplatí přibližně 413 tisíc korun. Téměř polovinu nákladů pokryje dotace Královéhradeckého kraje z programu obnovy venkova. Součástí systému bude 24 výsuvných postřikovačů, které bude řídit počítač s využitím umělé inteligence. Vysvětluje nezávislý místostarosta Tomáš Hovorka, zvolený za hnutí ANO.
6: Závlahový systém je plně automatický s počítačem s umělou inteligencí, který je připojený na okolní meteostanice, hlídá si počasí a podle toho pouští závlahu. Závlaha se bude nejčastěji pouštět v ranních hodinách, aby se právě přes to parný počasí, přes oběd a tak nekropilo a bude se to kropit vždycky ráno. Sport.
0: Fotbaloví obhájci titulu z Argentiny otočili semifinále s Anglií a po výhře 2-1 si znovu zahrají o zlato. Jednou z hlavních postav byl Lionel Messi, který sice neskoroval, ale na oba góly přihrál. Po utkání vyzdvihl především týmový výkon.
7: Bránili jsme jako tým, stejně tak jsme společně útočili. Znovu jsme ukázali charakter, který je pro tenhle tým typický. Právě obětavost a soudržnost nás dovedly až sem a díky tomu jsme znovu ve finále.
0: Argentina se v nedělním finále mistrovství světa utká se Španělskem. Angličané si o den dřív zahrají s Francií o bronz. Počasí. Ráno a dopoledne může být místy až zataženo, jinak bude dnes převládat oblačno až polojasno. Odpoledne ojedinělé a na horách místy přehánky, ojedinělé bouřky a večer ubývání srážek. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 19 až 22 a biozátěž bude na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Až do listopadu je kvůli výstavbě kanalizace a dalším pracím uzavřena silnice Poděbradová mezi obcemi Úpice a Hradeč na Trutnovsku. Objízdná trasa vede přes Dybňatov a Maršovku Úpice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: A dnes je čtvrtek 16. července, svátek má Luboš, zdraví vás také Jakub Schmidt od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové po zprávách s Tomášem Myslivečkem a všichni vás vítáme do nového dne, chvilku po 5. hodině. O čem bude první reportáž našeho dnešního ranního vysílání za chvilku? Bude o tom, že zatímco většina lidí si léto spojuje s rozkvetlou přírodou, tak pro ochranáře je to hlavně období intenzivního boje s invazivními rostlinami. Právě správné načasování totiž rozhoduje o tom, jestli bude jejich likvidace úspěšná. A už za chviličku tady v reportáži zamíříme konkrétně do chráněné krajinné oblasti Pálava. Tak pojďte s námi.

0: Vezmu si rukavice, ochranné pomůcky, to je základ při práci s takovouhle látkou, kterou je herbicid.
1: Rukama v bílých rukavicích plní lahvičku s roztokem na hubení rostlin vedoucí chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Kmet. Bere taky vrtačku a jdeme k prvnímu pajasanu. Má tvar spíše keře. Několik kmenů roste hned vedle sebe a tak se musíme prodrat větvemi s listím.
2: Protože to je jeden trojkmen. Budu muset navrtat každý zvlášť, protože se rozdělují ty jednotlivé kmeny už u země a já musím dostat účinnou látku do všech tří. Takže na tento kmínek postačí 4 díry.
1: Do nich pak lije postřik.
2: Poslední odpor. Tak, teď dáme další kmínek.
1: Herbicid je potřeba aplikovat přímo do kmene pajasanu žláznatého.
2: Princip tkví v tom, že ta účinná látka, která se dostane do vodivých pletiv, projde celou tou rostlinou a ta vadne v průběhu zhruba 14 dnů, zežloutne, zhodí listí.
1: I proto je vhodná doba pro jeho likvidaci právě teď. A nejenom jeho. Kromě pajasanu ochranáři likvidují taky invazní trnovník akát a z menších rostlin na jižní Moravě třeba netýkavku žláznatou, doplňuje Jan Pergl z Botanického ústavu Akademie věd.
3: Ty netýkavky je dobrý likvidovat teď, protože teď začínají akorát kvíst, takže krásně vidíte a ještě neprodukují tolik těch semínek. Ona má takové ty lusky, které když se dotknete, tak oni vystřelují ty semínka relativně daleko.
1: Podobně ochranáři vybízejí k likvidaci klejichy hedvábné, ambrozie peřenolisté a bolševníku velkolepého.
0: Důležité je zasahovat pro nás z hlediska ochrany přírody, zejména v těch nejcennějších částech chráněné krajiny oblasti Pálava. Takže já dneska zrovna navrtávám pajasany v přírodní rezervaci Šibeničník.
1: Doplňuje Jiří Kmet s tím, že v celé chráněné krajinné oblasti Pálava jsou 10 000 pajasanů. V Česku je této invazní rostliny nejvíc právě na jižní Moravě a taky v Polabí. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: zpívala vám Sandra, teď po ránu na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, čtvrtek 16. července, svátek má Luboš, tak přejeme všechno nejlepší a narozeniny oslaví dnes třeba slovenský herec a režisér Martin Huba, kterému bude 83 let, narozeniny má i herečka Regina Rázlová, bude jí 79, tak blahopřejeme. No a pojďte se spolu s námi teď podívat taky ven z okna, jak to tam vypadá.
1: Počasí.
0: Prší, alespoň tady v Hradci Králové, teď tedy nějaká taková pěkná, krásná, příjemná letní ranní přeháňka i s tím zvláštním světlem při svítání, tak se můžete podívat z okna. A já se dívám na teploty tady v Hradci Králové kolem 18 stupňů Celsia, v Jičíně také 18, v Rychnově nad Kněžnou 15 stupňů, v Náchodě 17 a v Trutnově 16. To jsou aktuální teploty v tuto chvíli. Co nás čeká dál během dne? Dopoledne může být místy až zataženo. Jinak bude dnes převládat oblačno až polojasno, odpoledne občas také přehánky, ojediněle i bouřky a večer čekáme ubývání srážek. Teploty dnes 26 až 29 stupňů, na horách 19 až 22 a biozátěž bude na dvojce. Střední zátěž nás čeká.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: skupina Buty teď v dobrém ránu. No a je čas taky chvilku před půl šestou na dnešní spotřebitelský servis a Radu Josefa Černého připomenu adresu studio.hradec@rozhlas.cz, protože i vy se můžete zeptat, pokud potřebujete. No a ve spotřebitelském servisu už jsme několikrát zmiňovali, že je rozdíl v tom, zda nakupujeme u obchodníka, to znamená u firmy, anebo od někoho soukromně. Josef Černý dneska vysvětlí proč.
1: Pan Daniel by rád znal odpověď na tuto podle něj záhadu. Na internetu se velmi často setkává s nabídkou nových výrobků, kde je jako prodejce uváděna soukromá osoba, tedy nikoliv podnikatel nebo e-shop. No a panu Danielovi je divné, kde soukromé osoby berou tolik nových výrobků a proč je hned zase prodávají. Pane posluchači, není to záhada, je to pouze jeden z fíglů, jako by zákon. Jestliže totiž prodává výrobek soukromá osoba, není povinna kupujícímu poskytovat klasickou dvouletou záruku. V tom je princip celé záhady.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Víc než tři čtvrtiny kontrolovaných e-shopů porušily letos v prvním čtvrtletí právní předpisy. Vyplývá to z kontrol České obchodní inspekce, která prověřila 123 internetových obchodů. Prodejci nejčastěji porušovali pravidla pro informování spotřebitelů o možnostech reklamace. Setkání horkovzdušných balónů budou v Hradci Králové pokračovat nejméně do roku 2030. Město kvůli tomu uzavře memorandum o spolupráci s pořadateli ze společnosti Fly Marketing. Letošní balónové nebe začne 2. září a potrvá 5 dnů. Záchranáři z Česka, Polska a Slovenska se ode dneška účastní společného cvičení v Koutech nad Desnou na Šumpersku. Procvičí si například zásah u masivního krvácení. Čeká je i nácvik pátrání po lidech v nepřístupném terénu. V Litomyšli 29. července začne filmový a hudební festival Litomyšl Fest. Pětidenní přehlídka nabídne téměř 100 filmů a 12 koncertů. Na diváky čekají premiéry i předpremiéry českých a zahraničních snímků, včetně nového seriálu České televize Na tělo režiséra Jana Hřebejka. Festival doplní besedy s tvůrci i program pro děti. Česká tenistka Sára Bejlek postoupila na turnaj WTA v Aténách do čtvrtfinále. Rakušanku Tagerovou porazila 2x6-2. A ráno a dopoledne může být místy až zataženo, přes den hlavně oblačno až polojasno. Odpoledne ojedinělé, na horách místy přehánky, ojedinělé bouřky a večer ubývání srážek. Teplotní maxima 26 až 29 stupňů, na horách 19 až 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Jičíně pokračuje rekonstrukce Ruské ulice a přilehlých křižovatek. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno

0: právě Denní tisk.
1: Tak regionální deník dnes píše o tom, že z dvoukolejnění trati z Hradce do Týniště začne už v roce 2027. Na železnici ve východních Čechách se chystá zásadní investice. Správa železnic plánuje ještě do konce července vypsat zakázku na kompletní modernizaci a zdvoukolejnění trati mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. Celkové náklady projektanti vyčíslili na téměř 8 miliard korun. Hlavním přínosem rozsáhlé proměny bude plné zdvoukolejnění úseku, zvýšení traťové rychlosti na 160 km v hodině a úprava stanic spočívající zejména ve výstavbě nových nástupišť s výškou 550 mm nad temenem kolejí. Výrazně se tak zvýší spolehlivost a stabilita provozu na trati. Podrobnosti ve velkém článku, který najdete v hradeckém deníku nebo v jakémkoliv jiném regionálním, to znamená Výčínském, Rychnovském, Náchodském, Krkonošském. Tak, já už se dívám také do Mladé fronty dnes, do přílohy kraj Hradecký, kde vás zvou dnes na projížďku Landscape. Na kole v Hradci Králové na Hradeckém u Rychoveje náměstí začíná dnes v 16 hodin komentovaná cykloprojížďka. Právě kolem míst, která aktuálním Landscape festivalem proměnila Hradec Králové. Kurátoři festivalu účastníky za 2 hodiny provedou po více než 10 instalacích a výstavách, které propojují architekturu, umění, krajinu i veřejný prostor. Představí se příběhy instalací i jejich autorů. Landscape festival v Hradci Králové potrvá do konce září a pokud byste si chtěli právě ty instalace dnes projet na kole, tak můžete. Ještě jednou připomínám, že sraz účastníků na kolech je v 16 hodin na Ulrichově náměstí v Hradci Králové. Tak a ještě jedno téma vybírám z dnešního Práva. Vémolova Elza si zvyká v zoo. Návštěvníci už ji můžou i vidět. Lvici Elze, zabavené před několika týdny zápasníkovi Carlosovu Vémolovi, skončila karanténa, proto ji teď můžou konečně vidět i návštěvníci zoologické zahrady v Liberci, kde našla dočasné útočiště a nový domov. Přes počáteční ostych se objevuje ve venkovním výběhu. Šelma, která byla zabavena státem z nelegálního chovu, musela být měsíc v izolaci. Teď si užívá venkovní výběh s jezírkem a otevřené má stále i dveře do ubikace, kam se může kdykoliv schovat. A právě ve venkovní voliéře mají lidé šanci teď v liberecké zoo Lvici spatřit. Podrobnosti v článku, který najdete na straně číslo 16 v dnešním Právu, takže se můžete také podívat. Tak a my se do novin podíváme znovu za hodinu samozřejmě, jako vždycky ráno, a přineseme z nich i další témata.

0: zpívala vám Lisa Stansfield, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové je 6:45 k tomu, no a až bude 8:30, tak si budeme dnes s našimi hosty povídat o Tyfloservisu, což je obecně prospěšná společnost, která poskytuje po celém Česku rehabilitační služby lidem se zrakovým postižením, nabízí podporu, informace a nácvik všem, kteří přes vážné zrakové postižení hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. A protože tento projekt doktora Josefa Cerhy v tomto roce slaví už 35. výročí, tak bude určitě o čem mluvit po 8:30, jednak s vedoucí krajského střediska Tyfloservisu v Hradci Králové Danielou Morávkovou a také instruktorkou rehabilitace a konzultantkou Olgou Šintákovou. Budou tady dnes po 8:30 a tak vám 35 let Tyfloservisu moc rádi připomeneme. Počasí. Tady v Hradci Králové teď máme za sebou takovou pěknou, příjemnou letní ranní přeháňku. Hradci Králové teploty ukazují 18 stupňů, v Jičíně také něco kolem 18, v Rychnově 15, v Náchodě 17 a v Trutnově 16 stupňů Celsia. No a co dál, jaký bude den? Ráno a dopoledne může být místy občas zataženo, jinak bude dnes převládat oblačno až polojasno, odpoledne přeháňky, ojediněle i bouřky, večer ubývání srážek, teploty dnes 26 až 29 stupňů, na horách 19 až 22 a biozátěž bude na stupni číslo 2. Takže střední zátěž nás dnes čeká.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Skupina Elán, za chviličku ještě Pavel Bobek, nebo skupina Aha, tady taky bude ještě do té 6. hodiny, než tu budou další zprávy s Tomášem Myslovečkem. No a teď taky děti, budeme si s nimi povídat o letních teplotách a sluníčku, protože to samozřejmě k létu a prázdninám neodmyslitelně patří, tak se jich Petra Beránková ve školce zeptala.
1: Co je to slunce?
2: Svítící takové kolečko.
3: Že je kolečko a tam má takový paprsky.
1: Je slunce hvězda nebo planeta?
2: Hvězda i planeta.
3: Planeta.
4: Žádná planeta, ale je to prostě hvězda, která svítí a mohli byste se tam zabít.
1: Jak je k nám slunce blízko?
2: 2 metry.
4: Tak aspoň 10 metrů.
3: 3 metry.
2: 1000 metrů.
1: Co je to sluneční soustava?
2: To jsou takový země jako Neptun. Neptun, Pluto, Venuše.
4: Neptun, Uran, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Země, Saturn, Uran, Neptun.
1: Země obíhá kolem slunce nebo slunce obíhá kolem země?
2: Slunce obíhá zemi.
4: Jo, obíhá.
2: Slunce zemi, no.
1: K čemu je dobré slunce?
2: Aby jsme mohli chodit ven v plavkách a aby existovalo léto.
3: Ve slunce jsme nemohli žít.
2: A ještě nám dává elektriku, aby jsme se opálili.
5: A takhle to vidíme my.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na Jičínsku začal testovací provoz vlakotramvaje. 9 zemí Evropské unie žádá zastavení financování Mezinárodního olympijského výboru. Český rozhlas na Colors of Ostrava prozradí, jak pokročil výzkum Masarykovy obálky a dnes bude maximálně 29 stupňů. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Hezké ráno. Na trati z Dolního Bousova do Kopidlna začalo testování první české vlakotramvaje. Souprava by měla být schopná jezdit jak v centrech měst, tak po regionálních železnicích. Projekt spustila společnost AŽD, která musí zkušební provoz ukončit do konce roku 2027, říká její generální ředitel Zdeněk Chrdle.
4: Já bych samozřejmě byl hrozně rád, kdyby příští sezonu turistickou už tady mohla jezdit cestujícími, ale to záleží opravdu, jak ty testy budou fungovat. Zatím víme, že to dobře jezdí přes vyhybky, že to ovlivňuje dobře přejezdy, že ta infrastruktura funguje.
2: Do nákupu, oprav a vybavení vlakotramvaje investovala společnost AŽD zhruba 12 milionů korun. Ve Vrchlabí na Trutnovsku začala oprava budovy mateřské školy v místní části Podhůří. Práce skončí ještě během letních prázdnin. Radnice za ně zaplatí více než 3,5 milionu korun. Zmiňované zařízení je proto uzavřené. Dětem jsou ale k dispozici jiné mateřské školy ve městě, říká nezávislý starosta Michal Vávra.
5: Některé mají volno, to je vlastně 5 týdnů, a jiné zase jsou v provozu v tu dobu, aby ty děti mohly, když by ty rodiče neměli jinou možnost, tak aby je dali vlastně po tu dobu do jiné školky.
2: Ministři sportu 9 unijních zemí vyzvali Evropskou unii, aby finančně nepodporovala Mezinárodní olympijský výbor. Vadí jim rozhodnutí výboru z minulého týdne, které zrušilo zákaz pro ruský olympijský výbor. Ruští sportovci se tak budou moct zúčastnit letních olympijských her v roce 2028 v Los Angeles.
6: Otevřený dopis podepsali ministři třeba ze Švédska, Nizozemska, Rumunska nebo pobaltských států. Podle nich by Mezinárodní olympijský výbor a další sportovní organizace neměly využívat žádnou unijní finanční podporu. Souhlasí s tím i český ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
7: Určitě bych se nebránil, kdyby se Česká republika připojila k těm členským zemím EU, které financování MOV chtějí omezit. Ze své pozice také osloví Mezinárodní olympijský výbor se svým stanoviskem.
6: Proti možné účasti ruských sportovců na letních olympijských hrách se minulý týden postavil i Český olympijský výbor. Podle něj by Rusové neměli soutěžit na mezinárodní scéně, dokud trvá agrese proti Ukrajině. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Lidé dnes na Colors of Ostrava můžou zjistit, co nevíme o Tomáši Garriku Masarykovi. Moderátor Českého rozhlasu Jan Pokorný bude debatovat s historičkou Dagmar Hájkovou. Ta jako první v projektu radiožurnálu Tajemná obálka četla slova prezidenta, která zaznamenal Jan Masaryk. S Janem Pokorným se k události a textu s odstupem vrátí.
8: Je otázkou, zda text v té obálce nenasměroval historiky k dalším zajímavým pátráním a bádáním. Určitě ale budeme mluvit i o Masarykově odkazu dnešku a rozhodně se nám v debatě prolne další postava, která je objektem zkoumání Dagmar Hájkové, tedy Edvard Beneš.
3: Počasí.
2: Dnes ráno a dopoledne může být místy až zataženo, během dne bude převládat oblačno až polojasno. Odpoledne ojedinělé, na horách místy přehánky, ojedinělé bouřky a večer ubývání srážek. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 19 až 22 a biozátěž bude na dvojce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Do poloviny září je na Hradecku kvůli opravě mostu uzavřena silnice mezi obcemi Křičov a Červeněves. Objízdná trasa vede přes Smidary.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Jak může vypadat pomoc rodinám, které chtějí svým dětem dát co nejlepší start do života, ale nemají pro to vhodné podmínky? Program OMAMA podporuje rodiče nejmenších dětí přímo v jejich domácím prostředí a díky nové spolupráci s nadací rodiny Kellnerových se teď dostane do dalších regionů Česka. Podrobnosti k tomu v další reportáži, kterou pro vás budeme mít v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové už za pár minut, tak si určitě poslechněte, jinak dobré ráno, hezké vstávání, dnes je čtvrtek 16. července a od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové vás dál pěkně zdraví Jakub Schmidt.

0: 6 hodin 10 minut, Český rozhlas Hradec Králové s vámi. První roky života dítěte jsou plné malých objevů, první slova, první otázky. No a právě tehdy se taky vytvářejí základy pro další učení a rozvoj. Ne všechny rodiny ale mají stejné podmínky a možnosti, aby své děti v tomto období mohly rozvíjet. A proto také vznikl program O mama, který pomáhá rodičům se o jejich nejmenší děti co nejlépe postarat.
1: Jana Bongilajová navštěvuje rodiny každý týden jako komunitní pracovnice, takzvaná O mama. Tak se jmenuje nejen program, ale říkají si tak i sami pomocnice. Nejprve si s maminkou povídá o tom, jak se dítěti daří a jak si poradili s úkoly z minulé návštěvy. Pak si prohlíží knížky a pracují s kartami.
2: Máme dvě aktivity, jednu na jemnou motoriku, na hrubou motoriku.
1: Nebo je učí mluvit, správně lézt a chodit. A zapojuje i rodiče, aby věděli, jak mají své děti od novorozenců po tříleté dál rozvíjet i sami. Právě pozornost je totiž pro děti ze znevýhodněných rodin důležitá. Sama pomáhá například jedné ostravské rodině s dvouletým synem.
3: Pracujeme hodně s dětmi, které mají silné emoce, výbušnost, agresivitu a u těch lekcí, jakmile zjistí, že ta omama se věnuje jenom tomu dítěti, tak to dítě se sklidní.
1: A takovou pomoc vítá i Andrea, matka zmíněného kluka.
4: Syn, dalo by se říct, že ví spíš, co má vlastně dělat, ale do té doby, než paní omama nás nenaštěvovala, tak on to nevěděl. A tím, že já mám doma 5 dětí, tak nebyl takový ten čas se věnovat jednomu dítku, že? Takže vlastně spoustu věcí nám ukázala Ivona.
1: Rodiče ve znevýhodněných lokalitách podle Svatavy Plaché, ředitelky organizace Cesta von CZ, která

0: aby měli lepší podmínky pro nástup do školky i školy.
1: Dlouhodobě bychom chtěli zvýšit podíl dětí, které úspěšně dokončují školní docházku a mají potom nějaké další vzdělávací ambice.
0: Do programu se zapojí města Most, Litvínov a Cheb nejpozději od ledna příštího roku. V Karlovarském kraji nabízí podobnou podporu i program SOS Kormidlo. Rodičům s novorozenci dává tréninkové bydlení. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, dnes je čtvrtek 16. července, svátek má Luboš, tak přejeme všechno nejlepší. Teď předpověď.
1: Počasí.
0: Máme aktuální informace od Tomáše Popelky z Českého hydrometeorologického ústavu Hradce Králové. Dnes nás čeká letní den s lokálními přeháňkami a bouřkami, a to už od rána, teď taky v Hradci Králové jedna dešťová přeháňka je za okny, takže ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm, postupně bude oblačno až polojasno a na večer čekáme potom lokální přeháňky a ojediněle i bouřky opět. Večer pak budou srážky ubývat, teploty dnes 26 až 29 stupňů, na horách 20 až 20.

0: 24 stupně Celsia. Pak nás čeká teplá noc s teplotami 19 až 16 stupňů Celsia. Zpočátku bude oblačná, postupně se oblačnost protrhá až na polojasno. No a zítřek, tedy pátek, před studenou frontou bude vrcholit příliv teplého proudění, takže zítra bude oblačno až polojasno. Dopoledne a večer přechodně až zataženo. Během dne se místy můžou zase zítra objevit přeháňky nebo i bouřky, nejčastější srážky až ve večerních hodinách, a bouřky zítra můžou být ojediněle zase i silné. Zítřejší teploty 27 až 30 stupňů. No a všechno probereme dnes taky s meteorologem Tomášem Popelkou kolem 8:45, až se s ním spojíme. Dobré ráno z Hradce Králové, teď už je 18 minut po 6.
1: Zálety Aleny Záhrybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Těšte se na dokumentaristku Helenu Třeštíkovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Za 9 minut už bude 6:30, přejeme dobrou chuť k snídani z Českého rozhlasu Hradec Králové a poslechněte si nás dnes taky odpoledne po 13. hodině, kdy bude mít Alex Minářová u mikrofonu bývalého českého krasobruslaře, mistra Evropy z roku 2008 Tomáše Wernera, který nám řekne třeba i to, jestli se narozením svých synů stal zodpovědnějším.
1: Já si myslím, že jsem byl zodpovědný i předtím.
2: To je pravda.
1: Ale určitě zodpovědnější o to víc, že teď jde o celou rodinu. Cokoliv dělám, tak musím dělat i s ohledem na celou rodinu. Veškeré rozhodnutí jsou teď daleko závažnější nebo pádnější nebo důležitější. A změnilo mě to psychicky, fyzicky.
2: K lepšímu.
1: No, to se ještě pořád asi, to se uvidí. To se uvidí, nabral jsem spoustu kilo a teď tak nějak se snažím nějak korigovat ty kilogramy, které jsou nahoře, protože jsem trenér krasobruslení a k tomu se to úplně nehodí.
2: Mě se chce říct, ale vy jste těhotný nebyl, ne?
1: No, já jsem si připadal, že jsem nabíral stejně jako manželka, asi ze sympatie nebo empatie. Takže změnilo mě to hodně, ale myslím si, že všeho všude mě to změnilo k lepšímu a myslím si, že v jistém věku je prostě dobrý mít ty děti.
0: A celý rozhovor s Tomášem Wernerem dnes odpoledne po 13. hodině na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, tak si určitě poslechněte. Teď vám přejeme dobré ráno, hezké, příjemné probouzení do nového dne, no a za 8 minut už další zprávy Českého rozhlasu Hradec Králové s Tomášem Myslivečkem.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Standa vyměnil auto i manželku za nový model. Seriál Volha. ČT2. Celest má další důkaz, že byl její otec zavražděn. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art. Svět, kde se irská magie potkává s americkým snem. Premiéra výpravného muzikálu v režii Francise Forda Coppoly s legendárním Fredem Astérem v hlavní roli. Divotvorný hrnec. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na českých silnicích letos umírá výrazně víc motorkářů než loni. Za první půl rok to podle policie bylo 29 motorkářů a dva spolujezdci, tedy o 11 obětí víc než za loňské první pololetí. Důvodem je hlavně rostoucí popularita motorek, ale i počasí. Město Jaroměř na Náchodsku pokračuje v opravách pevnosti Josefov. Dělníky čeká úprava komínů a střech. Potřeba je zhruba 200 milionů korun. Podle starosty Jana Borůvky z hnutí ANO je bude radnice platit především z dotací. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů dnes plánuje navštívit Rakousko. Setkat se má s tamní ministryní pro evropské a mezinárodní záležitosti Beate Meinlovou-Reisingerovou. Mluvit budou například o bezpečnosti Evropy a hospodářské spolupráci. V Pardubicích začíná v Czech Open, největší festival šachu a her na světě. Potrvá do 1. srpna. Letos se přihlásil rekordní počet 5000 hráčů z 50 zemí. Nejvyšší zájem podle ředitele festivalu Jana Mazucha zaznamenalo otevřené mistrovství čtyřčlenných družstev. O titul na fotbalovém mistrovství světa si v neděli zahraje Argentina a Španělsko. O den dřív se utká Francie s Anglií o třetí místo. A ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, místy přehánky nebo občasný déšť. Postupně oblačno až polojasno a na večer lokální přehánky a ojediněle bouřky. Večer ubývání srážek. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 20 až 24.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Rychnově nad Kněžnou je kvůli rekonstrukci částečně uzavřena ulice Vicpálkova. Omezení tam potrvá do 25. září.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: ranní kávě Denní tisk.
1: V novinách taky dnes najdete spoustu tipů na léto, na prázdniny, na to, jak trávit volný čas. Takže třeba Rychnovský deník píše, že letní prázdniny na zámku v Častolovicích jsou ve znamení obnovy fresek. Zámek Častolovice láká na prohlídky zámku, minizoo i obory. Letos může návštěvníky překvapit lešení, které u zámku vyrostlo. Opravuje se totiž druhá polovina střechy a na nádvoří se v červenci a srpnu budou restaurovat fresky zdobící stěny zámku. Jinak příprava na to proběhla už před prázdninami. Podrobnosti přináší dnešní Rychnovský deník. Já se dívám do hradecké přílohy Mladé fronty dnes a tady vás zvou na Vandráky, Lišku a Révaje do letního kina Širák v Hradci Králové. Herci Pavel Liška a Jan Révaj dnes v 21.30 uvedou v hradeckém letním kině Širák promítací besedu Vandráci Vagamundos o cestě na Papuu Novou Guineu. Po úspěšném představení Střední Ameriky 2018, s nímž objeli republiku, se vrací s dobrodružstvím z ostrova Lido. Vyprávět budou, co jim poslední divočina na zemi nedarovala, a zahrají také loutkové divadelko, které vezli na motorce sebou. Takže dnes večer ve 21.30 v hradeckém letním kině Širák. Tak. A ještě pohled do dnešního Práva. V pardubickém vzdělávacím centru si zájemci vyzkouší výcvik astronautů. Děti i dospělí si o prázdninách můžou ve vzdělávacím centru Sféra v Pardubicích vyzkoušet výcvik astronautů, symbolickou cestu na mezinárodní vesmírnou stanici ISS, anebo experimenty zaměřené na život ve vesmíru. Interaktivní program Trénu jako astronaut bude o víkendech po celé letní prázdniny. Vesmír je jedním z nejsilnějších témat, která dokážou děti přivést k zájmu o vědu a technologie. Právě proto jsme se rozhodli propojit pohyb, objevování a experimentování do jedné společné mise, řekla k tomu garantka laboratoře fyziky a spoluautorka programu Helena Drobná. Takže v pardubickém vzdělávacím centru si můžete během letních prázdninových víkendů vyzkoušet výcvik astronautů, jak se píše v dnešním Právu na straně číslo 16. No a dál si v novinách už čtěte sami. Dobré ráno z Hradce Králové.

0: radioporadně nás dnes čeká pan doktor Martin Zbořil, odborník na pracovní právo, a tak nás budou zajímat teď aktuální témata v této souvislosti, dovolená, pracovní podmínky, brigády, a to všechno tedy s Martinem Zbořilem, s panem doktorem Zbořilem, tedy po 11. hodině v radioporadně probereme i s vámi, pokud se budete chtít v této souvislosti na cokoliv zeptat, tak je tady naše adresa e-mailová studio.hradec@rozhlas.cz. Tak a za chvilku sportovní informace. Dnes připomeneme, že před rokem česká judistka Julie Zárybnická získala po 10 letech pro Česko titul mistryně Evropy do 23 let. Jak vzpomíná na svůj životní úspěch a co má společného judo s kávou? I na to se jí zeptá za chviličku po písničce náš sportovní reportér Tomáš Borovec.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká letní den s lokálními přeháňkami a bouřkami, a to už od rána. Taky se tady přehání jedna přeháňka v Hradci Králové za druhou. Se dívám na předpověď. Ráno a dopoledne oblačno až zataženo a místy právě s přeháňkami nebo občasným deštěm. Postupně bude oblačno až polojasno a na večer čekáme lokální přeháňky a ojediněle také zase i bouřky. Večer pak budou srážky ubývat. Teploty dnes 26 až 29 stupňů, na horách 20 až 24.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Hostem třetího prázdninového Šarmu speciál tento týden bude výživová poradkyně Petra Henichová. Povídat si budeme o stravování v letním období, inzulinové rezistenci a nebo o tom, co si dát na talíř, abychom hubli, ale nehladověli.
1: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové.

0: Uši.
1: Sport.
2: Je to tak, jsou tady sportovní, teď tedy judistické informace nebo rozhovor s úspěšnou judistkou. Česká judistka Julie Zárybnická, možná si vzpomínáte, se loni stala mistryní Evropy do 23 let a vybojovala pro Česko první zlatou medaili v této věkové kategorii po dlouhých 10 letech. Možná si na to taky vzpomínáte, měli jsme ji tady i na rozhovoru v Dobrém ránu. Jak vzpomínáte na tenhle ten svůj největší dosavadní úspěch vlastně po roce a proč je pronikává součástí sportovní přípravy? Na to se jí teď aktuálně zeptal i sportovní reportér Tomáš Borovec.
3: Hodí se káva k tatami, jde to dohromady, můžete si dát dobrou kávu v nějaké chvíli, když máte volno.
4: Jo, určitě, já si myslím, že kamarádi z juda by mi dali zapravdu, že před tréninkem jako taková kávička na posilněnou je úplně ideální předtréninková siesta nebo ne siesta, jakoby takový rituál.
5: Vy jste se výrazně prosadila a zviditelnila titulem na evropském šampionátu do 23 let před 2 lety. To jste už tu kávu pila?
4: Jo. Už jo. Já jsem začala poměrně brzy, tak třeba to tomu ještě pomohlo.
5: Bylo to pro vás asi nesmírně zvláštní období, protože vy jste chvilku předtím přišla do vyšší váhové kategorie a asi jste nejela úplně na to mistrovství Evropy s velkými ambicemi.
4: Určitě ne. Když člověk přechází takhle do jiné váhové kategorie, kor v bojových sportech, tak to je vždycky prostě velký přemýšlení, jestli a mě do toho donutily zdravotní komplikace, operace kolene, ještě předtím komplikace jiné zdravotní. A nakonec se to ukázalo jako velmi příjemný rozhodnutí.
5: Když přeskočím ten turnaj a posunu se rovnou do finále proti Stěpanovičové, kterou jste moc dobře znala, jak jste se cítila před tím bojem o zlato?
4: Cítila jsem se docela dobře, protože vlastně jsme se spolu prali 2 týdny zpátky na soustředění. Vlastně to bylo úplně jiný, než jsem čekala, protože změnila úplně způsob boje. Celý zápas tak nějak jsem nevěděla, co si počít. Byla jsem 2x trestaná a pak tam byl jeden takovej moment, který všechno rozhodnul nakonec, no.
5: To bylo prodloužení?
4: Ano, ano.
5: Ipon
4: a v prodloužení vlastně chviličku, 15 vteřin v prodloužení. Tam i kdyby to bylo jakékoliv skóre, tak bych vyhrála, ale ten Ipon je krásný v tom, že hnedka vyhrajete a víte, že jste prostě vyhrál a můžete si to užít.
5: Nečekáte na rozhodčí, můžete skákat radostí, to, co se vám také stalo. Takže ona vás zaskočila, protože měnila techniku, byla jiná, než když jste spolu trénovali nebo se prali předtím. Vy jste neměla stejný nápad, že byste zaskočila ví?
4: Já to vlastně ani jako takhle neumím. Já vlastně nedokážu úplně změnit ten svůj styl boje a tím, jak byly těžší holky než já, i vyšší většina z nich, tak já se teprve zvykám, jak se vlastně s těma lidma mám brát, co na koho platí, takže tak nějak jsem se na něco připravovala a v tu chvíli prostě to tak překvapilo, že bylo úplně něco jinýho, no.
5: No ona vás také znala, takže byla připravená na vaši techniku, kterou máte třeba nejraději nebo kterou často používáte, je taková nějaká?
4: Určitě ano a byla na to připravená. Například na Osotogari to tam blokovala moc dobře. Bylo vidět, že si udělala domácí úkoly určitě.
2: Říká česká reprezentantka v judu Lucie Zárybnická ze Sokolu Hradec Králové. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Písničky, které nestárnou.
1: Buď klidná jako voda, ale silná jako proud. Skála se ti podá.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Agentura pro rozvoj Broumovska znovu může provázet turisty klášterem v Broumově. Hradec Králové připravuje rekonstrukci Kočárova schodiště. Na českých silnicích přibývá úmrtí motorkářů a dnes bude oblačno a až polojasno, lokálně čekáme i bouřky. Pěkné ráno u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Barokním klášterem v Broumově na Náchodsku budou nově provázet dvě skupiny průvodců. Jedni zastupují vlastníka nemovitosti, tedy benediktýny, druzí agenturu pro rozvoj Broumovska, která má podstatnou část kláštera v pronájmu. Jde o výsledek několika měsíčního sporu obou stran, který řeší i soud.
3: Benediktýni jako vlastník kláštera nedávno agentuře pro rozvoj Broumovska vypověděli smlouvu na provázení turistů po barokní památce. Agentura se bránila soudně. Nejprve neuspěla a prohlídky tak převzali benediktýni. Turistům nabídli trochu jinou trasu. Nově ale soud agentuře vyhověl předběžným opatřením a tam může provázet znovu. Benediktýni se ale svých prohlídek už vzdát nechtějí. Návštěvník si tak nově bude mít možnost mezi nimi vybrat. Z Broumova Václav Plecha. Český rozhlas.
2: Radnice v Hradci Králové připravuje soutěž na projektanta plánované opravy Kočárova schodiště. Památkově chráněná stavba z roku 1911 je v havarijním stavu. Cenu projektové dokumentace město předběžně odhaduje na zhruba 3,5 milionu korun. Samotná oprava schodiště, která má začít v roce 2028, by podle náměstka primátora Lukáše Řádka mohla stát 50 milionů.
4: V současné době jsou v konstrukci patrné trhliny, kaverny, dochází k degradaci betonu, dokonce v dolní části je patrný pokles jednotlivých stupňů v rámci schodiště. Zároveň také je dobré připomenout, že poslední stavební úpravy, respektive opravy, tam proběhly v roce 1995.
2: Na českých silnicích letos umírá výrazně více motorkářů než loni. Za první půl rok to podle policie bylo 29 motorkářů a dva spolujezdci, tedy o 11 obětí víc než za loňské první pololetí. Důvodem je hlavně rostoucí popularita motorek, ale i příznivé počasí, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
5: Zkrátka letos bylo velmi vysoký počet teplých dnů, v podstatě letních už od května, to třeba v tom loňském roce tolik nebylo, ale jakmile máme o víkendech víc motorkářů, máme bohužel i vyšší počty těch závažných nehod.
2: Příčiny a další detaily k nehodám motorek dnes představí zástupci policie a ministerstva dopravy na odpolední tiskové konferenci.
6: Sport.
2: Fotbalisté Argentiny si zahrají druhé finále mistrovství světa v řadě, po tom, co v semifinále porazili Anglii 2-1. Anglický trenér Thomas Tuchel po zápase přiznal, že jedním z klíčových momentů bylo chybné střídání a příliš hluboké zatažení jeho týmu po vstřelené brance.
7: Za to střídání nesu odpovědnost já. Je to moje rozhodnutí. Po zápase se všechno hodnotí snadno. Každý může říkat, co se mělo udělat jinak. Nikdo ale neví, jak by to dopadlo.
2: Angličané v sobotu odehrají v boji o bronz duel s Francií. O den později ve finále mistrovství světa nastoupí Argentina proti Španělsku.
0: Počasí.
2: Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Postupně oblačno až polojasno, na večer čekáme lokální přeháňky a ojedinělé bouřky. Večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 20 až 24. Vítr bude foukat slabý proměnlivý, biozátěž je na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na obchvatu Jaroměře na Náchodsku dejte pozor v úseku mezi Dolany a Velkým Třebešovem. Stojí tam porouchané auto.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: A
6: po zprávách s Tomášem Myslivečkem vám taky Jakub Šmit přeje dobré ráno, šťastnou cestu a samozřejmě dál hezké vstávání a probouzení do nového dne. Dnes je to čtvrtek 16. července. Ano, je to tak, už čtvrtý pracovní den v tomto týdnu před námi. No a za chviličku v další reportáži to bude o tom, že společnost AŽD testuje na Mladoboleslavsku a Jičínsku první českou vlakotramvaj, která by měla být schopná jezdit jak v centrech měst, tak i po regionálních železnicích současně. Podrobnosti tedy v reportáži. V další reportáži dobrého rána, kterou pro vás máme, taky bleskovku chystáme, ranní soutěž, v ní dnes budeme hrát o barový set v lahvi od Alby, už jsme o něj jednou hráli tento týden, je to moc pěkné, hlavně praktické, najdete tam kroužek na víno, nálevku, otvírák s vývrtkou a nožíkem, prostě paráda pro ty, kteří mají rádi víno. Takže hodně štěstí vám přeju, dobré ráno ještě jednou a ať se dál naše vysílání hezky poslouchá.

0: se smál. Zpíval vám Radek Tomášek v Dobrém ránu, za chviličku tu bude Bruno Mars. No a my teď vyrazíme na cesty na trati z Dolního Bouzova na Mladoboleslavsku do Kopilna. Na Jičínsku začalo totiž testování první české vlakotramvaje. Souprava by měla být schopná jezdit jak v centru měst, tak i po regionálních železnicích. Projekt spustila společnost AŽD, která by chtěla v příštím roce svést vlakotramvají i první cestující.
1: Do vlakové zastávky Dětěnice přijela modrá souprava, i když je na regionální železniční trati na první pohled připomíná spíše tramvaj. Vůz řídí stroj

0: struktuře, ale primární změna je v bateriovém boxu, to znamená nahrazujeme napájení stračního vedení bateriovým boxem.
1: Firma dostala povolení, aby mohla vlakotramvaj testovat na zkušební dráze. Následně chce požádat o schválení provozu s cestujícími, popisuje generální ředitel AŽD Zdeněk Hrdle.
2: Já bych samozřejmě byl hrozně rád, kdyby příští sezonu turistickou už tady mohla jezdit cestujícími, ale to záleží opravdu, jak ty testy budou.
1: České zákony ale zatím provoz vlakotramvají neumožňují. Změnu legislativy plánovalo ministerstvo dopravy v roce 2012, nakonec ale od ní ustoupilo. Podle mluvčího rezortu Františka Jemelky bude záležet na poptávce po tomto typu dopravy.
3: Necháváme si zpracovat studii, která má říci, za jakých podmínek jsou lehká kolejová vozidla na železnici v České republice provozovatelná. S úpravou legislativy následně počítáme, bude-li využitelnost v České republice potvrzená.
1: Zkušební provoz musí společnost AŽD ukončit nejpozději do 31. prosince příštího roku. Z Děteněc na Jičínsku, Josef Beneda, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Tak ráno a dopoledne nás čeká oblačno až zataženo, místy přehánky nebo občasný déšť, postupně oblačno až polojasno a na večer čekáme lokální přehánky a ojedněle také bouřky. Večer pak budou srážky ubývat. Co se týče teplot, tak ty se dnes budou pohybovat mezi 26 a 29 stupni Celsia. Na horách naměříme 20 až 24 stupňů a vítr bude foukat slabý proměnlivý, biozátěž pak bude na dvojce. Tak to je dnešek. Co noc před studenou frontou nás čeká teplá noc. Teploty v noci klesnou na 19 až 16 stupňů a zpočátku bude oblačno, postupně se oblačnost protrhá až na polojasno. No a zítra, tedy

0: pátek před tou studenou frontou ještě bude vrcholit příliv teplého proudění k nám do našeho Královéhradeckého kraje. Zítra tedy bude oblačno až polojasno, dopoledne a večer přechodně i zataženo, pak během dne se místy vyskytnou přehánky nebo i bouřky opět. Nejčastější a nejčetnější srážky budou až večer ve večerních hodinách. Bouřky můžou být zítra zase ojediněle i silné. No a teploty zítra 27 až 30 stupňů. No a jak to bude vypadat dál o víkendu, tak to nám určitě přesně za hodinu řekne meteorolog Tomáš Popelka v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Je to tak, jdeme soutěžit, jdeme si zahrát dnes o barový set lahvy od Alby. Je tam kroužek na víno, nálevka, otvírák samozřejmě s vývrtkou a taky nožíkem. Je to moc pěkné, praktické, je vždycky dobré něco takového doma mít. Takže vám přeju hodně štěstí, no a poznejte, kdo má dnes narozeniny.
1: Vymyslela jsem si facku, kolega souhlasil, tak dobře, tak jsem se napřehla. No. A teď ten Igorek byl takovej jako... No jo, no, tak asi třetí zkoušku říkám. To ještě jsme si vykali, říkal, víte, kdyby? Já totiž vždycky, když mi máma chce dát facku, tak já už to vím dopředu a uhnu. A já přesně jako to na vás vidím, jak vy se napřáhnete. A já už takhle dávám ruku. A říkám, a co byste si tak jako představoval? A on říkal, no, že byste mi tu facku dala tak jako nečekaně.
0: Tak a můžete zavolat, jestli víte, jestli znáte jméno téhleté herečky, která dnes slaví 79. narozeniny. Tady je telefon.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak a pojďme se hned zeptat v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové třeba vás. Dobrý den, halo.
3: Dobré ráno, tady Ivana z Nymburka.
0: Dobré ráno, Ivano, moc vás zdravím do Nymburka.
3: Já vás taky.
0: Tak povídejte.
3: A já myslím, že to je paní Regina Rázlová.
0: No, máte pravdu, je to.
3: Super.
0: Ano, je to Regina Rázlová, herečka česká, která mimochodem slaví tedy, jak jsem říkal, 79. narozeniny, ale vypadá skvěle. Ona překonala vězení, těžké nemoci i operace a stále srší neuvěřitelnou energii. Teď do společnosti nedávno vyrazila podpořit své přátele na finále soutěže Muž roku a rozdávala úsměvy na všechny strany. Ona se narodila v Brně nad Labem, samozřejmě 16. července roku 1947, kdybyste si to chtěli spočítat, no a ještě za studií hostovala taky v divadle tady Hradci Králové, Regina Rázlová, takže i na to určitě by zavzpomínala, kdyby jsme se s ním měli možnost potkat. Taky blahopřejeme, na dálku zdravíme. Vám taky, Ivano, všechny
3: děkuju
0: to vaše set tady barový od Alby v lahvi, je to takové jakoby dárkové balení, máte ráda víno?
3: Ano, ano.
0: Jo. A jaké? Červené, bílé?
3: Červený.
0: Uh-huh. No tak to bychom si jenom ťukli, já jsem spíš na to bílý, ale určitě bychom si i tak popovídali hezky.
3: Určitě.
0: Tak jo, tak se mějte moc pěkně, vydržte na telefonu a gratuluju.
3: A děkuju moc.
0: Hezké léto. Naschledanou.
4: Život je šatna v kabaretu.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Víc než tři čtvrtiny kontrolovaných e-shopů porušily letos v prvním čtvrtletí právní předpisy. Vyplývá to z kontrol České obchodní inspekce, která jich prověřila 123. Prodejci nejčastěji porušovali pravidla pro informování spotřebitelů o možnostech reklamace. Setkání horkovzdušných balónů budou v Hradci Králové pokračovat nejméně do roku 2030. Město kvůli tomu uzavře memorandum o spolupráci s pořadateli ze společnosti Fly Marketing. Letošní balónové nebe začne 2. září a potrvá 5 dnů. Záchranáři z Česka, Polska a Slovenska se ode dneška účastní společného cvičení v Koutech nad Desnou na Šumpersku. Záchranáři si procvičí například zásah u masivního krvácení. Čeká je i nácvik pátrání po lidech v nepřístupném terénu. V Litomyšli 29. července začne filmový a hudební festival Litomyšlfest. Pětidenní přehlídka nabídne téměř 100 filmů a 12 koncertů. Na diváky čekají premiéry i předpremiéry českých a zahraničních snímků, včetně nového seriálu České televize Na tělo režiséra Jana Hřebejka. Festival doplní besedy s tvůrci i program pro děti. Česká tenistka Sára Bejlek postoupila na turnaji WTA v Aténách do čtvrtfinále. Rakušanku Tagerovou porazila 2x6-2. A ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, místy přehánky nebo občasný déšť. Postupně oblačno až polojasno, na večer lokální přehánky a ojediněle bouřky. Večer ubývání srážek. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 20 až 24.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na silnici 1/11 v obci Čestice na Rychnovsku pokračuje oprava vozovky. Až do 19. srpna je tam proto doprava řízena kyvadlovy.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: ranní kávě Denní tisk.
1: Ano, jestli čekáte na noviny, tak jste se dočkali právě teď 7 minut po půl 8. Pojďme se ještě jednou tedy dnes v dobrém ráno podívat, co píšou. Začnu regionálními deníky, tady píšou o zdvoukolejnění trati z Hradce Králové. Do Týniště začne už v roce 2027 na železnici. Ve východních Čechách se chystá zásadní investice. Správa železnic plánuje ještě do konce července vypsat zakázku na kompletní modernizaci a zdvoukolejnění trati mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. Celkové náklady projektanti vyčíslili na téměř 8 miliard korun. Hlavním přínosem rozsáhlé proměny bude plné zdvoukolejnění úseku, zvýšení traťové rychlosti na 160 km v hodině a úprava stanic spočívající zejména ve výstavbě nových nástupišť s výškou 550 mm nad temenem kolejí, což bude pro nastupování a vystupování příjemnější, pohodlnější, výrazně se tak zvýší spolehlivost a stabilita provozu na trati, na této trati. Podrobnosti přináší dnešní regionální deník, nejenom ten Hradec, ale také Rychnovský, Krkonošský, Náchodský. Teď jsem určitě na nějaký zapomněl, ale vy si to už doplníte sami. Tak, Mladá fronta dnes taky přede mnou na stole a její příloha pro Hradec Králové, Trutnov, Náchod, Jičín, Rychnov nad Kněžnou také. Je tady pozvánka do Hradce Králové na Hradeckém Ulrichově náměstí. Začíná totiž dnes v 16 hodin komentovaná cykloprojížďka kolem míst, která aktuálním landscape festivalem proměnila Hradec. Kurátoři festivalu účastníky za 2 hodiny provedou po více než 10 instalacích a výstavách, které propojují architekturu, umění, krajinu i veřejný prostor v Hradci Králové. No, představí se také příběhy instalací i jejich autoři. Landscape Festival v Hradci Králové potrvá až do konce září. No a dnes tedy máte šanci si to všechno i s výkladem projet na kole, kdybyste chtěli, tak sraz zájemců je na Ulrichově náměstí v 16 hodin, samozřejmě s kolem. Tak a ještě jedno téma vybírám. Z dnešního Práva Vémolova Elza si zvyká v zoo. Návštěvníci už ji můžou vidět. Lvici Elze, zabavené před několika týdny zápasníkovi Carlosovi Vémolovi, skončila karanténa, proto ji teď můžou konečně vidět návštěvníci zoologické zahrady v Liberci, kde našla dočasné útočiště a dočasný domov. Přes počáteční ostych se objevuje ve venkovním výběhu. Šelma, která byla zabavena státem z nelegálního chovu, musela být měsíc v izolaci, teď si už užívá venkovní výběh s jezírkem a otevřené má stále i dveře do ubikace, kam se může kdykoliv schovat. A právě ve venkovní voliéře mají lidé šanci lvici teď v liberecké zoo také vidět a spatřit. Takže jeden z dalších tipů. Podrobnosti o tom najdete na straně číslo 16 dnešním, tedy čtvrtečním Právu. Noviny zavíráme a dál vám přejeme hezké vstávání. Za 5 minut už bude 7:45.

0: počasí.
1: Po těch ranních přeháníkách to je takové svěžejší vzduch venku, tedy mám na mysli teploty. Pojďme se na ně podívat. Teď aktuální Hradec Králové 18,5 stupně, v Rychnově 19 stupňů, v Náchodě taky. Teď aktuálně kolem 19 stupňů, v Trutnově 17,5 a Výčině 19 stupňů Celsia, takže už to pomalinku stoupá. No a co nás čeká? Letní den s lokálními přeháníkami a bouřkami. Předpověď říká tedy, že ráno a dopoledne oblačno až zataženo, místy s přeháníkami nebo občasným deštěm, pak postupně oblačno až polojasno a na večer čekáme lokální přehánky a ojedinělé bouřky opět. Večer pak budou srážky ubývat. Teploty 26 až 29 stupňů, na horách 20 až 24. A vítr bude foukat slabý, proměnlivý, biozátěž pak čekáme na dvojce. Za chviličku už si povíme o tom, že naše území bylo plné sopek v rubrice Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem, takže i o tom si v dobrém ránu poslechněte.
2: Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.
3: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
4: A my si společně připravíme špenátové ravioli, což jsou vlastně plněné těstoviny původem z Itálie. A co vám ještě nabídneme? Další díl našeho prázdninového seriálu s Radkem Pálkou a poradíme dětem, jak si udělat jednoduché domácí nanuky. A povídat si budeme i na téma chlebíčky a pohanka, aby si vybral každý.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že česká krajina skrývá bouřlivou sopečnou minulost? Sopky na našem území vybuchovaly už před 600 až 700 miliony let a výrazně utvářely dnešní podobu krajiny. Vulkanické pásy se táhnou napříč republikou a mnohá místa, která dnes považujeme za běžné kopce, jsou ve skutečnosti pozůstatky dávné sopečné činnosti. Nejmladší sopkou na našem území je Železná hůrka poblíž Chebu, která byla činná před přibližně 288 tisíci lety. Nedaleko ležící Komorní hůrka je jen o něco starší. Z geologického hlediska jde o velmi mladé útvary. Ve srovnání s nimi byl například výbuch hřípu před 25 miliony lety mnohem mohutnější a měl převážně explozivní charakter. Pozůstatky této dávné činnosti můžeme pozorovat i v oblasti Bruntálska a Nízkého Jeseníku. Zde se nachází několik vyhaslých sopek, například Venušina sopka s přírodní památkou Lávový prout Mezina. Mezi nejvýznamnější patří Velký Roudný, nejzachovalější sopka v České republice, která má pravidelný kuželovitý tvar. Další zajímavou lokalitou je Uhlířský vrch s poutním kostelem a odkrytými vrstvami sopečných hornin v bývalém lomu. Dnes už však žádná sopka na našem území není aktivní a nepředstavuje pro člověka nebezpečí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Takový večer v kempu Pecka. V sobotu 18. července od 18 hodin v kempu Pecka zahrají AC Blesk DC a excelentní Prague Queen s fenomenálním Michalem Skořepou v čele. Rokový večer v kempu Pecka 18. července. Vstupenky v síti Ticketstream. Děti do 120 cm a držitelé průkazu ZTP a ZTPP zvýhodněný vstup.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Balonová fiesta zůstane v Hradci Králové minimálně dalších 5 let. Velký Vřešťov chystá výměnu chatek v kempu. Česko se přidá k evropskému projektu proti korupci ve sportu. A dnes bude oblačno až polojasno, lokálně bouřky. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Dobré ráno. Setkání horkovzdušných balonů budou v Hradci Králové pokračovat nejméně do roku 2030. Město kvůli tomu uzavře memorandum o spolupráci s pořadateli ze společnosti Fly Marketing. Letošní balonové nebe začne 2. září a potrvá 5 dnů. Po loňské rekordní fiestě s 80 balony by jich tentokrát nad město mělo vystoupat až 50. Radnice akci podpoří 800 tisíci korunami, říká primátorka Pavlína Springrová z HDK.
3: Balonová fiesta bude součástí královských slavností, které nás čekají od posledního srpnového víkendu. Budou trvat 1 týden a ty královské slavnosti budou zahrnovat také slavnosti královny Elišky, festival Let's Bask a balonovou fiestu a potom ještě nějaké další menší přidružené akce.
1: Obec Velký Vřešťov na Trutnovsku chystá částečnou obměnu chatek v obecním kempu. Podle nezávislé starostky Michály Tomáškové už 11 starých objektů nestačí požadavkům návštěvníků.
4: Jsme nechali odstranit vlastně na náhonu těch 11 chat, které byly bez elektriky a tuším, že už byly možná 40 let staré a budeme instalovat někdy v říjnu 6 nových chat. Je tam asi 1 300 000 korun za těch 6 chat i s přípojkou.
1: Česko by se mohlo přidat k evropskému projektu, který bojuje proti korupci ve sportu, zjistil to server i rozhlas. Ministr sportu Boris Šťastný z motoristů chce svůj podpis pod úmluvu připojit v listopadu, tedy jen několik měsíců poté, co českým fotbalem otřásla největší korupční kauza v novodobé historii. Česko se přitom rozhodlo k projektu připojit už v roce 2016. Podle důvodové zprávy by podpis úmluvy přinesl lepší systémová preventivní opatření, posílení spolupráce mezi sportovními organizacemi, státem a policií nebo včasnější řešení podezřelých případů. Nástroje, které úmluva prosazuje, jsou už součástí českého právního řádu. Připojení se k ní ale podle navrhovatelů otevírá cestu k mezinárodní spolupráci. V Avignonu bude mít světovou premiéru nedokončený text Šeřík, dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla. Cenu Václava Havla dnes večer převezme jeden současný autor. Divadelní festival v jeho francouzském městě si tak připomene Havlovi nedožité 90. narozeniny.
5: Václav Havel na dramatickém textu Šeřík pracoval od konce 70. let, nikdy ho ale nedokončil. Fragmenty díla dramaticky stvární Frederik Potis a avignonského divadla La Manufacture. Večer věnovaný Václavu Havlovi ale ocení i současné autory. Mezi nominovanými na cenu Václava Havla je třeba francouzský spisovatel Edouard Louis, který nadchl čtenáře svojí knihou Skoncovat s Edim B. o sociálních problémech na severu Francie, nebo palestinská autorka Hen Zudeová a její text Gaza moje radost. Autor, jehož dílo nejlépe vystihuje ducha svobody a boje proti útlaku, v Avignonu vybere bývalá první dáma Dagmar Havlová nebo generální ředitel Národního divadla v Praze Jan Burian. Z Avignonu Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, místy s přehánkami nebo občasným deštěm. Postupně oblačno až polojasno, na večer čekáme lokální přehánky a ojedinělé bouřky. Večer pak budou strážky ubývat. Teplotní maxima 26 až 29 stupňů, na horách 20 až 24, vítr bude foukat slabý proměnlivý. Biozátěž je na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Práce na inženýrských sítích do 10. srpna pokračují na silnici 280 v Libáni na Jičínsku. Náhradní trasa je vedena přes okolní obce.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 8 hodin, 4 minuty, dobré ráno od Jakuba Šmita, tady je Český rozhlas Hradec Králové, léto, prázdniny. Některé cíle pro prázdninové výlety jsou tak atraktivní a známé, že jsou často přeplněné turisty. Pro ty, kteří mají rádi klid, máme tedy tipy na místa v našem kraji, která alespoň zatím přelidněná a přeplněná nejsou. Za chviličku nám je představí Jiří Hofman, náš reportér. No a hosty po půl deváté pak budou vedoucí krajského střediska tyfloservisu v Hradci Králové Daniela Morávková a taky instruktorka rehabilitace a konzultantka Olga Šintáková. Hradecké krajské středisko tyfloservisu je součástí jedinečné celorepublikové sítě úžasného projektu, který od roku 1991 pomáhá nevidomým a slabozrakým získat potřebné informace a dovednosti k tomu, aby žili co nejlepší a nejplnohodnotnější život samostatně a nezávisle na cizí pomoci. No a tyfloservis si v tomto roce připomíná 35. výročí od svého založení, takže i o tom budeme s našimi hosty po půl deváté v dobrém ránu mluvit. Poslouchejte a dobré ráno z Hradce Králové.

0: Věra Martinová v dobrém ránu, 12 minut po 8. No a Česká centrála cestovního ruchu připravila tipy na výlety pro ty, kteří se chtějí o prázdninách vyhnout turisticky přeplněným místům. Do výběru takzvaných neobjevených skvostů Česka zařadila i 3 cíle v našem, tedy Královéhradeckém kraji. No a víc už nám řekne náš reportér Jiří Hofmann, kterého tady vítám. Dobré ráno, Jirko.
1: Dobré ráno. Prvním z takzvaných neobjevených skvostů v kraji je ptačí park Josefovské louky u Jaroměře.

0: Tak to je pěkný tip. Jaké další Česká centrála cestovního ruchu v kraji ještě doporučuje?
1: Dalším tipem je Bromovská skupina kostelů. Jde o soubor 10 barokních kostelů, které v první polovině 18. století navrhli architekti Krištof a Kilián Ignác Dietzenhoferové. Stavby jsou citlivě zasazené do krajiny Bromovská a patří k nejcennějším ukázkám venkovního baroka ve střední Evropě. V létě navíc oživuje hudební festival Za poklady Bromovská a díky propojení jednotlivých kostelů jsou oblíbeným cílem cyklistických výletů. No a třetím doporučeným místem je Muzeum Petrov tady v Hradci Králové, kde si návštěvníci můžou projít více než 160 let historie slavné české značky klavírů, prohlédnout si historické i moderní nástroje a díky interaktivním prvkům si hudbu doslova vyzkoušet na vlastní kůži.
0: Podle čeho Czech Tourism vůbec tyhle ty takzvané neobjevené skvosty vybírá?
1: Agentura na výběru spolupracuje s jednotlivými kraji a hlavním kritériem je návštěvnost. Cílem je upozornit na místa, která mají větší turistický potenciál, než odpovídá jejich současné návštěvnosti. Lidé totiž o nich zatím často nevědí a proto je ani nevyhledávají. Většinu podobných míst nebo lokalit navštíví za rok jen několik tisíc lidí. V případě letošních typů v Královéhradeckém kraji šlo loni dokonce jen o stovky návštěvníků, přičemž u Bromovské skupiny kostelů se návštěvnost začíná systematicky sledovat až teprve letos.
0: Probrali jsme náš, tedy Královéhradecký kraj. Měl by Czech Tourism nějaká doporučení taky u sousedů v sousedních krajích?
1: V Libereckém kraji je to třeba zámek Hrubý Rohozec nebo rozhledna u Borovice na Semilsku. V Pardubickém kraji to je pak hrad Košumberk nebo rodná světnička Bohuslava Martinů. No a do Středočeského kraje, to z Královéhradeckého kraje, není daleko na faru v Dolní Krupe, kterou provozuje Muzeum Mladoboleslavska.
0: Tak děkujeme za tipy na prázdniny, budou se nám určitě hodit. Jiří Hofman, nashledanou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: A my už jsme ve spojení s Tomášem Popelkou z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré ráno, zdravím vás.
2: Dobré ráno.
1: Tak jak bude, jak to dneska vidíte? Máme za sebou několikrou přeháňku tady ráno v Hradci Králové, tak co dál?
2: Dál už se bude oblačnost potrhávat. To, co nám tady padlo ráno, to byly zbytky nočních bouřek z jeho západu republiky. Ty už se pomalinku tady ta oblačnost rozpadá, no a od jeho západu bude postupně nějaké oblačno až polojasno, ale přeháňkám odpoledním se zase nevyhneme, může se objevit i bouřka. Večer potom budou srážky pomalinku ubývat a teploty nám dneska vyšpojí na 26 až 29 stupňů, vítr bude foukat jenom slabý proměnlivý do 4 metrů. No a v noci zpočátku ještě oblačno a postupně se bude oblačnost protrhávat až na nějaké ranní polojasno, skoro jasno. Teploty klesnou 19 až 16 a vítr bude foukat od jihovýchodu východu do 5 metrů.
1: Co zítřek? Jak to bude vypadat v pátek?
2: Pátek nás ve večerní hodina začne přicházet studená fronta a před ní vyvrcholí příliv teplého vzduchu, takže po ránu oblačno polojasno a dopoledne a večer, potom bude přechodně až zataženo a během dne se opět začnou zase neuspořádaně obývat přeháňky nebo i bouřky, jak to vypadá u nás, nejčetnější srážky vybrý až ve večerních hodinách, no a bouřky ty mohou být ojedinělé silné s těmi doprovodnými jevy jako kroupy, přivalové srážky a výraznější narazí větru. Teploty zítra by se dostaly na 27 až 30 stupňů a vítr bude foukat ráno od jihovýchodu od 2-6 metrů a během dne se bude pomalinko měnit na jeho západ až západ. Mm-hmm. Tam nebudou bouřky nebo silnější přehánky, tam bude přechodně zesilovat.
1: Takže pozor na tyhle ty jevy průvodní, které můžou bouřky doprovázet, jako jsou kroupy a přívalové srážky, jak už jsme upozornili, zítra by některé se mohly nebo někde na některých místech objevit. No a co víkend? Už máme výhled na to, jaký bude, to se ochladí pak asi, že jo, na sobotu a neděli.
2: Víkend bude chladnější, víceméně bude jako je spíš oblačné až polojasné počasí, s tím, že opět se přehánkám nevyhneme, odpoledne by se mohly objevit opět i bouřky. No a teploty po ránu by se pohybovaly většinou mezi 18 a 14 stupňů a odpoledne kolem 25.
1: Dobře, děkuju. Tomáš Popelka, nashledanou.
2: Hezký den.
1: Tak a ještě pohled na hodiny v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 9 minut už bude 8:30.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 16. července. Svátek má dneska Luboš. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Peníze až na prvním místě. Ty úplně první bankovky v Evropě vydala před 365 lety v roce 1661 Stockholmská banka. V Číně se papírovými penězi platilo už v 10. století. U nás je zavedla až Marie Terezie ještě mnohem později. Americká automobilka Willys Overlord získala od americké armády před 85 lety v roce 1941 objednávku na prvních 16 000 vozů Willys MB. Legendárních jeepů sloužilo do konce druhé světové války skoro 650 000. Dodnes se o ně jejich majitelé starají se mimořádnou péčí, snad víc než o ostatní rodinné příslušníky. Dodnes oblíbený a kontroverzní román J.D. Salingera Kdo chytá v žitě vyšel před 75 lety v roce 1951. Cestovní kancelář Fisher byla do našeho obchodního rejstříku zapsána před 35 lety v roce 1991. Legenda stříbrného plátna, herečka a tanečnice Ginger Rogers se narodila před 115 lety v roce 1911. Nerozlučná filmová partnerka Freda Astera, držitelka Oscara. A 45 má dneska naše bývalá sjezdařka, rodačka z Valašského Meziříčí Lucie Hrstková, Pešánová. Jejím manželem byl hokejový kouč národního týmu, nyní Pardubic. A já přeju hezký den. Na prv...

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Stavební spořitelny poskytly v první polovině roku úvěry za 23 miliard a 700 milionů korun, o třetinu víc než ve stejném období loni. Vyplývá to z údajů všech pěti českých stavebních spořitelen. Meziročně ale skoro o pětinu na 190 tisíc ubylo nových smluv o stavebním spoření. Barokním klášterem v Broumově budou nově provázet dvě skupiny průvodců. Jedni zastupují vlastníka nemovitosti Benediktiny, druzí agenturu pro rozvoj Broumovska, která má podstatnou část kláštera v pronájmu. Jde o výsledek několika měsíčního sporu obou stran, který řeší i soud. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů dnes navštíví Rakousko. Setkat se má s tamní ministryní pro evropské a mezinárodní záležitosti Beate Meinlovou-Reisingerovou. Mluvit budou například o bezpečnosti Evropy a hospodářské spolupráci. V Pardubicích večer začíná Czech Open, největší festival šachu a her na světě. Potrvá do 1. srpna. Letos se přihlásil rekordní počet 5000 hráčů z 50 zemí. Nejvyšší zájem podle ředitele festivalu Jana Mazucha zaznamenalo otevřené mistrovství čtyřčlenných družstev. O titul na fotbalovém mistrovství světa si v neděli zahraje Argentina a Španělsko. O den dřív se o bronz utká Francie s Anglií. A dopoledne bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo občasný déšť. Postupně oblačno až polojasno, na večer lokální přeháňky a ojediněle bouřky. Večer ubývání srážek. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 20 až 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hořicích na Jičínsku pokračuje oprava Nerudovy ulice. S její kompletní uzavírkou počítejte do 4. září.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: 8 minut po půl deváté, Český rozhlas Hradec Králové s vámi. No a v dobrém ránu si teď budeme povídat o Tyfloservisu, což je obecně prospěšná společnost, která poskytuje po celém Česku rehabilitační služby lidem se zrakovým postižením. Nabízí podporu, informace a nácvik všem, kteří přes vážné zrakové postižení hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. A protože tento projekt doktora Josefa Cerhy v tomto roce slaví už 35. výročí, tak bude určitě teď o čem mluvit. S vedoucí krajského střediska Tyfloservisu Hradci Králové Danielou Monávkovou a taky instruktorkou rehabilitace a konzultantkou Olgou Šintákovou, které jsou tady obě dvě s námi. Dobrý den, dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Tak jak to všechno začalo před těmi 35 lety? Já vím, že jste u toho nebyli ani jedna, ale znáte to z vyprávění. Jaká byla ta myšlenka toho pana doktora Cerhy?
1: Tak začalo to už někdy v 80. letech, kdy vlastně byli to dobrovolníci, tenkrát dobrovolní instruktoři a konzultanti, kterým leželo na srdci, jak budou fungovat dospělí lidé s nějakým těžkým zrakovým postižením.
0: To je důležité říct dospělí lidé, protože tenkrát byly vlastně ty záležitosti, ty služby hlavně třeba pro děti a tak dále, ale na dospělé se vlastně zapomínalo malinko.
1: Tak. A u toho právě byl a tvůrcem té myšlenky byl pán doktor Cerha, který sám byl prakticky nevědomý člověk a přesně věděl, co s čím může mít problém člověk, který přijde o zrak, tak s jakými situacemi on se bude potýkat, a na to vlastně zaměřil celý ten projekt a těch rehabilitačních služeb, které by měly tomu člověku pomoct překonat ty zrakové potíže. A vést je teda pomoci, aby ten člověk mohl být co nejvíc samostatný.
0: To zasíťování taky bylo důležité, aby to nebylo jenom v Praze, ale aby to bylo dostupné vlastně po celé zemi, po celém Česku.
1: Ano, to se taky potom vlastně v 90. letech, 91 až 94 vznikly střediska v krajských městech. A teď vlastně tak to jde dál, že poslední město, které nemá vlastní středisko, tak jsou Pardubice, a snad tam by mělo, nebo teď už je to téměř na 100%, že i tam vznikne v příštím roce samostatné středisko Tyfloservisu.
0: Protože vlastně ta krajská Hradecká měla na starosti i Pardubický kraj.
1: A stále má.
0: Takže jste rozkročeni po obou kraji.
1: Na celé východní Čechy.
0: No a ani tenkrát ty začátky tady v Hradci Králové nepamatujete ani jedna, že jo? Samozřejmě to krajské středisko v Hradci Králové vzniklo později než celá ta služba Tyfloservisu před těmi 35 lety. Ale znáte to z vyprávění, ne? Jak to bylo?
1: Byly ty 90. léta, no. A to my ještě jsme jako takhle velké jsme ještě nebyli.
0: Jak je to s tím sídlem? Kde vás najdou lidé? Pořád na stejném místě v ulici Milady Horákové v Hradci Králové?
1: Je to na podstrání na konečné autobusu 24, 23, 27. Tam v patře nad lékárnou sídlí Tyfloservis a myslím, že už tam zůstane. My jsme po rekonstrukci od toho roku 2014, takže neplánujeme, že bychom se někam přemístili, protože to středisko máme plně jako přizpůsobeno potřebám zase lidí se zrakovým postižením a můžeme na něm ukázat i jak hodně si upravit prostor.
0: My tady máme taky Olgu Šintákovou, která je tedy, jak jsem říkal, instruktorka rehabilitace a konzultantka. Můžeme taky říct ten váš příběh, protože vy jste sama zrakově postižená, nevědomá tedy. Takže vy jste tenkrát do Tyflo servisu vlastně přišla jako klientka úplně původně,
2: ano,
0: že?
2: Ano, já jsem v té době studovala a potřebovala jsem napsat bakalářskou práci a vzhledem na to, že už jsem neviděla na klávesnici, protože já mám onemocnění, které se časem zhoršuje. Teďka jsem vlastně už v stádiu prakticky nevědomosti. Takže v té době jsem prostě neviděla už na tu klávesnici, takže jsem nemohla psát a potřebovala jsem, že dodělat tu bakalárku. Tak jsem zjistila, že existuje nějaký tyfloservis, který to učí, tak jsem je kontaktovala a vlastně zapsala jsem se do kurzu a myslím, že teda naše bývalá kolegyně Markéta se mnou udělala dobrou práci, protože píšu na klávesnici jako drak teďka.
0: A jak jste to vnímala, tu pomoc, vlastně tu službu jako takovou tenkrát?
2: No, ono to bylo pro mě trošku náročné, protože já jsem už měla rodinu, měla jsem syna, do toho jsem studovala, do toho teda ta výuka v tom tyfloservisu, takže bylo to takový náročnější, ale snažila jsem se vždycky si ten čas na to vymezit, protože jsem věděla, že prostě to je to, co potřebuji teďka. Takže bylo to pro mě jako fakt velice, velice přínosný a velice dobrý. No, jako já na na ty časy vzpomínám velice dobře. A pak si ještě pamatuju, když jsem nastoupila do práce, tak vzhledem na to, že já jsem v podstatě byla takovej samouk ve všem, a když mě tady naše paní vedoucí viděla, jak chodím z holí, tak jak říká, no to je holka ještě teda na tu prostorovou orientaci, já teda chůzi z holí. No a ten kurz jsem nakonec teda absolvovala trošku jiným způsobem, protože každý instruktor, který pracuje pro Tiflo Service, musí absolvovat kurz instruktorů prostorové orientace, takže jsem vlastně ten svůj kurz prostorové orientace absolvovala tímhle tím způsobem.
0: Po písnice se zeptám určitě, jak jako instruktorka vlastně dneska pomáháte ostatním lidem vlastně se stejným příběhem. Jinak chci ještě připomenout posluchačům, že to, co nám tady zacinkalo rolničkou, tak to je pejsek, to je Adelka, vodící pejsek. Knírač. To není tak běžné, že by knírači byli vodícími psy, ne?
2: Adelka je na přání.
0: Na vaše přání.
2: Na moje přání, ale jako běžně se jako vodící psi, jako knírači se necvičí, ale tím, že já mám vlastně kinologické zkušenosti, tak jsem teda ukecala svého cvičitele. I když to teda bylo dlouhodobě, on se to fakt jako rozmýšlel velice dlouho, jasně, kým jsme se rozhodli, a i ten proces pak byl jako náročný, protože jsem na pejska čekala v podstatě 2 roky, jo. Ale já to tady jako nechci úplně rozpitvávat.
0: Každopádně Adelka je váš splněný
2: ano,
0: sen.
2: Ano, je můj splněný sen a je skvělá.
0: Tak našimi hosty jsou Daniela Morávková a Olga Šintáková z krajského střediska Tiflo Servisu v Hradci Králové. Jak jsem říkal, budeme pokračovat za chvilku po písničce.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Našimi ranními hosty jsou dnes vedoucí krajského střediska Tyflo servisu v Hradci Králové Daniela Morávková a instruktorka rehabilitace a konzultantka Olga Šintáková. Hradecké krajské středisko Tyflo servisu je součástí jedinečné celorepublikové sítě úžasného projektu, který od roku 1991 pomáhá nevidomým a slabozrakým získat potřebné informace a dovednosti k tomu, aby žili co nejlepší a nejplnohodnotnější život samostatně a nezávisle na cizí pomoci. No a Tyflo servis si v tomto roce připomíná 35. výročí od svého založení. My jsme s Olgou Šintákovou začali před písničkou mluvit vlastně o tom jejím příběhu, jak se k Tyflo servisu dostala, že nejprve tedy jako klientka sama využila služeb Tyflo servisu a pak se z ní stala tedy instruktorka. Co vlastně děláte? Jak pomáháte podobně postiženým lidem, jako jste vy?
1: No, v podstatě učím obyčejné věci, které si vidící člověk v podstatě dělá tak nějak automatizovaně, že jo, s tou kontrolou zraku to prostě jde. Ale když ten zrak ztratíte, tak se to může stát pro vás třeba i nepřekonatelnou překážkou. Třeba už jenom takové zalití si kafe do hrnku, jo? Tam je kopec nástrah, můžete přelejt, můžete se polejt, opařit. Takže tyhle ty základní věci, jako je sebeobsluha, Braillovo bodové písmo, prostorová orientace, to všechno, nebo psaní na klávesnici, to, co jsem se učila já, nebo nácvik podpisu, to jsou kurzy, které my vlastně v tom našem středisku děláme. Nicméně já všechny tyhle ty kurzy neučím, protože vzhledem na to své postižení, musíme samozřejmě dbát i na bezpečnost samých sebe a i svých klientů, takže já učím převážně Braillovo bodové písmo, psaní na klávesnici a sebeobsluhu, ale v takových složitějších situacích mám vedle sebe asistenta, který vidí, jo, že, aby se prostě nestalo něco takového.
0: Kolik vás vůbec je tady v Hradci Králové v krajském středisku Tyflo servisu?
1: Momentálně je nás 6. Ale my vzhledem na to, že máme vlastně ještě ten pardubický kraj, tak vlastně ta práce je vlastně, proto nás je tolik, jo, že v podstatě obsluhujeme vlastně dva kraje, nejenom jeden.
0: No a jaká jste parta, Danielo?
2: Já myslím, že výbor, já se nemůžu stěžovat. Naopak, když jsem se trochu připravovala nebo si promýšlela, co bych tady dneska mohla říci, tak právě jsem vzpomněla samozřejmě na všechny kolegyně, které tam mám, ale tu jednu tam mám fakt od začátku a je to, řekla bych, že ten náš vztah je podobný vztahu jako manželskému, protože já se na ní opravdu jako můžu spolehnout ve všech záležitostech, když něco nevím, tak ona prostě mi tvoří tu podporu, takže mít takovýhleho člověka v práci je skvělé. A samozřejmě není to jenom o ní, je to o tom dalším týmu. A ještě bych možná k tomu řekla to, že ty naše konzultantky jsou pro nás důležité, myslím teďka Olga Šintáková a ještě kolegyně další, tak jsou důležité hlavně v tom, že oni nám dělají tu podporu, když my nerozumíme úplně plně tomu, proč třeba tomu člověku něco nejde, tak oni nám pomohou vlastně vysvětlit, proč to tak je.
0: Protože mají tu zkušenost, mají ten prožitek.
2: Ano. Jo. A samozřejmě, že pro mě jsou i důležité v tom, že oni dokáží toho člověka, který je blízký té ztrátě zraku, tak oni mu vlastně už jenom tím, že jsou a že zvládli ten každodenní život bez toho zraku, tak jsou vynikajícím jako příkladem, že bez toho zraku se opravdu dá žít úplně plnohodnotný život.
0: Důležitým faktorem je taky to, že vlastně pomáháte lidem v jejich domácím prostředí.
2: Ano. To je považováno, nebo to považujeme za zase jednu z takových unikátních věcí tohohle projektu, protože ten člověk nemusí do nějakého rehabilitačního zařízení, může zůstat ve svém domově, může být součástí toho běžného života, není vytržen od své rodiny.
1: Ano, jestli můžu, tak vlastně i ty kurzy, které vedeme, třeba prostorová orientace, jo, tak ono je lepší prostě, když se ten člověk učí ve svým přirozeným prostředí, aby si došel do obchodu k svému lékaři a tak dále, než někde v Hradci, sice, jo, že se tam naučí teda nějaké ty techniky a tak, ale v Hradci nakupovat nebude, když je třeba někde z Náchoda nebo někde. Takže právě z tohohle důvodu ta terénní práce je pro nás důležitá.
0: Jak to oslavíte, těch 35 let Tyfloservisu? Pěkně pospolu?
2: No samozřejmě, jak jinak. Tak těch oslav samozřejmě bude po vícero, každé to středisko má nějakou aktivitu, kterou bude to 35. výročí slavit. Celorepublikově proběhl v začátku června koncert, který Tyfloservis každoročně pořádá, jmenuje se S jarem za ruku, takže to byla taková, jako by se dalo říct, celostátní oslava tohodle výročí a my jsme teda slavili v rámci divadelního festivalu, kdy jsme na 3 dny opět, minulý rok to nebylo, takže jsme znovu otevřeli Temnou kavárnu a to je taková oslava toho hradeckého střediska, tohoto výročí.
0: Temná kavárna, kde lidé, kteří neznají samozřejmě ten život nevědomých lidí, si to mohli vyzkoušet.
2: Ano, a mohli se i potkat s člověkem, s nějakou zajímavou osobností z téhleté skupiny a třeba se ho zeptat na to, na co by se toho člověka jako běžně nezeptali.
0: Takže užili jste si to na divadelním festivalu?
2: Užili se, tím, že jsme byli trochu stranou, že jsme byli naproti Adalbertinu, tak jsme nebyli úplně součástí toho dění, jako když jsme byli na Velkém náměstí, ale užili jsme si to, tu akci jako takovou jsme si užili moc, že jsme měli skvělý hosty a zase ten tým se tam, vrátili se lidé, kteří tam byli v těch minulých letech a myslím si, že ta aktivita má jako svůj náboj a význam.
0: Tak já připomenu, že našimi hosty byly dnes v Dobrém ránu Daniela Morávková a Olga Šintáková z krajského střediska Tyfloservisu v Hradci Králové. Moc děkuju za dnešní návštěvu, za povídání a ať dál ta úžasná služba Tyfloservisu pomáhá vlastně tam, kde je potřeba a těm, kteří ji potřebují. Děkuju vám a všechno nejlepší k 35. narozeninám.
1: Děkujeme za pozvání.
2: Nashledanou.
0: Tak a to je všechno od Jakuba Šmita. Přeju vám krásný den s Českým rozhlasem Hradec Králové. Pokračujeme za chviličku dopoledním Habadějem s Janou Kudevejsovou. Ať je vám hezky s Českým rozhlasem Hradec Králové. Já se těším zase zítra ráno. Nashledanou.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: 3/4 kontrolovaných e-shopů porušili v prvním čtvrtletí zákon. Radnice v Jaroměři vybírá firmu na opravu střech a komínů Josefovské pevnosti. Fotbalové hřiště v Častolovicích bude mít novou závlahu. A dnes čekáme lokální přehaňky a ojedinělé bouřky. Pěkné dopoledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Víc než 3/4 kontrolovaných e-shopů porušili letos v prvním čtvrtletí právní předpisy. Vyplývá to z kontrol České obchodní inspekce, která prověřila 123 internetových obchodů. Většina kontrol byla cílená, to znamená, že se kontroloři zaměřili na problematické e-shopy. Prodejci nejčastěji porušovali pravidla pro informování spotřebitelů o možnostech reklamace. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby je dlouhodobý problém taky prodej přes sociální sítě a online tržiště.
3: V případě sociálních sítí se opakovaně objevují nabídky zboží porušujícího práva duševního vlastnictví, to znamená padělky nebo napodobeniny, zatímco u online tržišť dochází ke komplikacím, zejména v otázce odpovědnosti jednotlivých prodávajících a transparentnosti smluvních vztahů.
2: Za první 3 měsíce letos inspekce udělila e-shopům 161 pokut, dohromady za víc než 4,5 milionu korun. Město Jaroměř na Náchodsku pokračuje v opravách pevnosti Josefov. Dělníky čeká úprava komínů a střech. Potřeba je zhruba 200 milionů korun. Podle starosty Jana Borůvky z hnutí ANO je bude radnice platit především z dotací na obnovu pevnostních měst Josefova a Terezína.
4: Jsme soutěžili na veřejnou zakázku na opravu komínů a střech na Švercácích a bývalé vojenské nemocnici. Bude to rozděleno na 3 etapy. Vzhledem k tomu, že tam je plánovaných zhruba asi 200 milionů výdajů v průběhu teďka 3 let, tak je to poměrně veliká akce, která by měla být zahájena letos na podzim.
2: Fotbalové hřiště v Častolovicích na Rychnovsku dostane nový automatický závlahový systém. Městys za něj zaplatí přibližně 413 tisíc korun. Téměř polovinu nákladů pokryje dotace Královéhradeckého kraje z programu obnovy venkova. Součástí systému bude 24 výsuvných postřikovačů, které bude řídit počítač s využitím umělé inteligence. Vysvětluje nezávislý místostarosta Tomáš Hovorka, zvolený za hnutí ANO.
5: Závlahový systém je plně automatický s počítačem s umělou inteligencí, který je připojené na okolní meteostanice, hlídá si počasí a podle toho pouští závlahu. Závlaha se bude nejčastěji pouštět v ranních hodinách, aby se právě přes to parné počasí, přes oběd a tak nekropilo a bude se to kropit vždycky ráno. Sport.
2: Česká tenistka Sára Bejlek postoupila na turnaj WTA v Aténách do čtvrtfinále. Rakušanku Tagerovou porazila 2x6-2 a poprvé od únorového triumfu v Abu Zabí si zahraje mezi nejlepší osmičkou turnaje. Počasí. Dopoledne bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Postupně oblačno až polojasno, na večer lokální přeháňky, ojedinělé bouřky. Večer budou srážky ubývat. Teplotní maxima 26 až 29 stupňů, na horách 20 až 24. Vítr dnes fouká slabý proměnlivý a biozátěž na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hradci Králové do 9. srpna pokračuje oprava ulice Československé armády. Ta je plně uzavřená v úseku mezi Divišovou a Pelclovou ulicí. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Českého rozhlasu Hradec Králové přejeme krásné dopoledne, je 9 hodin 4 minuty a začíná dopolední Habaděj, ve kterém opět budeme sledovat stopy naší létající redaktorky Zuzany Boučkové, která dnes míří do Lázní Bělohradu. Pozveme vás do pohádky, taky do muzea Hraček v Rychnově nad Kněžnou a taky vám představíme zámek Jezeří a to už bude v soutěži Zámecké léto ve 3/4 na 10. Jana Kudyvejsová přeje hezký den.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Letající reportérka Českého rozhlasu Hradec Králové Zuzana Boučková je opět v terénu, takže jí zdravíme. Dobré dopoledne.
2: Pěkné dopoledne, jsem asi kilometr před lázněmi Bělohrad a všechny vás pěkně zdravím.
1: My taky zdravíme a pověz, kam dnes jedeš, na co se můžeme těšit?
2: Dnes mířím k rybníku Pardoubek, kolem kterého vede zajímavá dětská pohádková stezka. Je to kilometrový rovinatý okruh, skvělý pro kočárky i pejsky. A přímo u rybníka mám navíc schůzku s Ladislavem Stuchlíkem, autorem všech příběhů, které podal stezky na cedulích visí.
1: To znamená, že dnes pozveme do pohádky. Co všechno na takové stezce malé i velké návštěvníky čeká?
2: Tak kolem vody, kudy stezka vede, vše hlídají obří dřevěné sochy v nadživotní velikosti. Je tam například Loch Nesska Nessie, vodník nebo pekelná brána s čertovou.

0: až tam dorazím.
1: Zuzana Boučková, děkujeme za informace a jinak samozřejmě fotky, video i rozhovor s autorem pohádek Ladislavem Stuchlíkem najdete už brzy na webu, taky sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové. Zuzko, těšíme se na slyšenou, hezký den.
0: Na slyšenou, také pěkný den.
2: Regionální stopař.

0: 9 hodin 18 minut, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Je čtvrtek, víkend už je zase o něco blíž. Co by se mohlo objevit ve vašem prázdninovém plánu, tak to je Muzeum hraček v Rychnově nad Kněžnou. Část expozice je věnovaná Magdaleně Dobromile Rettigové, protože v budově na náměstí žila se svým manželem od roku 1824 10 let. V dalších místnostech muzea si pak můžete prohlédnout hračky z let 1880 až 1980. Pohrát si můžete s kuličkovou dráhou nebo vám Miroslava Pecháčková pustí vláček, ale já jsem se s ní tentokrát zastavila u Loutkového divadla.
1: Loutková divadla, to byl fenomén českého hračkářství. Také od roku 2018 je České a Slovenské loutkové divadlo zapsané v UNESCO. A skutečně nikde ve světě to nebylo tak oblíbené jako tady. Oni si totiž lidé mohli ty portály, kulisy nakoupit v papírnictví, doma podlepovali, vyřezávali, sesazovali. Komponenty loutek si nakoupili, obšili si to, bavili se tím celé rodiny a hráli nejenom rodiče dětem, ale i děti rodičům. A to loutkové divadlo má nezastupitelnou roli ve vývoji dětí, protože je učí

0: či mluvit na veřejnosti, nebát se formulovat věty, formulovat myšlenky, mluvit v souvětích. Velmi důležitá součást tehdejšího života to byla a bylo až 120 typů loutek. Tam vidíte nejenom vlka, ale i vedle vlk převlečený za babičku, má její čepec, samozřejmě Karkulka s myslivcem také. Takže těch typů loutek, i jak vidíte tady takové ty placaté, soustružené od firmy Blank z Ústí nad Orlicí.
1: Ano, a tam je Spejbl s Hurvínkem, tak to jsou taky určitě novější loutkoví hrdinové.
0: No, tak oni už tady ve 30. letech oba také byli.
1: To je pravda.
0: To byl ten vrchol toho loutkářství. Pak samozřejmě s novými médii přichází televize, rozhlas, tak už toto ustupuje do pozadí. Ale jak říkám, pro vývoj dítěte velmi důležitá záležitost.
1: Je tady jedno veliké jeviště. To musel být zážitek, když někdo hrál doma. Pak je tady jedno menší. Jaká to jsou období? Je vidět, že ty kulisy byly hodně používané.
0: Toto bylo jistě velmi drahé, protože někdy z roku 1880, kdy vlastně vzniká teprve to napodobování divadelních her, oper, na které lidé chodí. To byl vlastně prvopočátek.
1: Takže toto menší je starší.
0: Ano, to je tak 1880. Tady to veliké, krásné je z roku 1930. Ovšem, jak vidíte, i ten československý znak tam k tomu vlastenectví děti byly velmi vedeny a odráželo se to právě i na těch kulisách, na kterých spolupracovali významní výtvarníci té doby, třeba Mánes, Salač a podobně.
1: A loutky tady máte převážně dřevěné, nebo jsou některé i sádrové?
0: Ano, těla jsou dřevěná a hlavičky jsou sádrové. Uh-huh. U těchto menších to tak bylo. Ty velikánské marionety by se nám sem nevešly, bohužel, ale máme je v depozitu a na výstavě je zapůjčujeme. Máme krásné 50-60 cm marionety.
2: Kromě loutkového divadla a loutek ale uvidíte v muzeu Hraček v Rychnově nad Kněžnou spoustu dalších exponátů, se kterými si hrály děti od roku 1880 až do roku 1980. V budově Staré radnice na Starém náměstí je otevřeno každý den kromě pondělí.
3: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Těšte se na dokumentaristku Helenu Třeštíkovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Když se vrátíme ke včerejší radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové, tak naším hostem byl kardiolog profesor Radek Pudil a bavili jsme se o tom, jak vlastně funguje naše tělo a naše srdce v létě, když jsou třeba extrémně vysoké teploty, co mu může ublížit, na co by měli být opatrní kardiaci. No a taky jsme se bavili o koupání. Profesor Pudil připomněl, proč bychom neměli skákat rovnou rozpálení do studené vody a v čem jsou rizika.
1: Vždycky než změním teplotu, tak se osmělit, ale možná v této souvislosti, a to neplatí jenom pro kardiaky, platí to i pro mládež, protože s tím zkušenosti máme, tak to je, když se například hraje volejbal někde venku, u vody, v horko a podobně, skupina mladých lidí a najednou jdeme se schladit a všichni se rozeběhnou vlastně k tomu rybníku a někteří tam skočí šipku, kde prvním místem, které se vlastně otuží tou vodou, tak obličeje u některých citlivých jedinců se dokáže spustit takzvaný diving reflex, který znamená, že se tomu člověku na chviličku zastaví srdce. A to může být nepříjemné a dokonce fatální, čili tady bych chtěl předtím varovat vlastně napříč všema generacema, vzpomenout si, ano, ty naše babičky měly pravdu, než jdeš do vody, osmělo se. To bych chtěl potrhnout, protože je každoročně několik úmrtí i úplně zdravých lidí, kteří by jinak neměli žádné problémy.
0: No a ukáže se potom, že byl tam nějaký problém se srdcem, nebo opravdu to způsobil jenom ten teplotní šok?
1: Jenom reflexní záležitost, je to dáno tím, že vlastně na obličeji jsou chladové receptory, dochází tam k podrážení takzvaného bloudivého nervu, který i hned vede k zástavě srdeční u predisponovaných některých citlivých lidí. A ten člověk může být úplně zdravý, ale nechce nikoho strašit. To znamená jít do vody a normálně postupovat od nohou. Mimochodem to měly dvě naše synchronizované plavkyně reprezentantky, které jsme měli možnost vyšetřovat a dokáží s tím naprosto bez problému existovat. Ale otužují se od nohou a vůbec smáčejí se od špiček dolních končetin.
0: Tak to bylo včera srdce v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové a dnes to bude pracovní právo s advokátem Martinem Zbořilem. Takže budeme řešit i takové praktické otázky, jako třeba jestli nám může zaměstnavatel zrušit už schválenou dovolenou a kdo by potom hradil třeba storno zájezdu, kdo by se podílel na těch nákladech, nebo co když zaměstnanec o dovolené onemocní, přeruší se jeho dovolená. Taky budeme mluvit o letních brigádách, o tom, od kolika let můžou děti nově pracovat, ale za jakých je to podmínek a budeme odpovídat i na vaše dotazy, které můžete posílat e-mailovou adresou studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Za chvíli už nás v dopoledním habaději Českého rozhlasu Hradec Králové čeká opět soutěžní zámecké léto, ale ještě předtím tu pro vás máme jednu filmovou novinku. 10 let bloudění, jednooký obr, sirény i trojský kůň. Do českých kin přichází jedna z nejočekávanějších premiér letošního roku. Odysa režiséra Christophera Nolana. Oscarový tvůrce po historickém Oppenheimerovi tentokrát sáhl po příběhu, který vznikl přibližně 8 století před naším letopočtem.
1: Ano, Odise, tohle je způsob, jak přimět ovce, aby pozvali vlka na večeři.
2: Když se řekne Odysseus, většina lidí si vybaví trojského koně, jeho nejznámější lest. Jenže právě ta do samotné Odyseje nepatří. Homérův epos začínáš ve chvíli, kdy trojská válka skončila a Odysseus se vydává na dlouhou cestu domů. Ve filmu Troja z roku 2004 ho stvárnil Sean Bean.
3: Budou-li někdy vyprávět můj příběh, ať říkají, že jsem kráčel s obry.
2: Jenže cesta, která měla trvat několik týdnů, se protáhne na dlouhých 10 let. Na moři potká kyklopa Polyféma, sirény, čarodějku Kirke, nymfu Kalypso i samotné bohy. Doma na něj mezi tím čeká manželka Penelope a syn Telemachos.
4: Remember, a wife, a son.
2: Právě z této cesty teď vznikl nejdražší film dosavadní kariéry Christophera Nolana. Rozpočet je 250 milionů dolarů. V hlavní roli se objevíme Damon, Penelope hraje Anne Hathaway a syna Telemacha Tom Holland. Další role mají Robert Pattinson, Zendaya nebo Charlize Theron. Film vznikl pro společnost Universal a Nolan jej natočil kompletně na nejnovější IMAX filmové kamery. Odysseus provází dějiny filmu prakticky od jejich začátků. Už v roce 1911 vznikl němý velkofilm Pád Troje. V roce 1954 přišel hollywoodský snímek Ulysses s Kirkem Douglasem. O 4 desetiletí později vzniklo dodnes asi nejznámější televizní zpracování s Armandem Asantem v hlavní roli. Kromě něj ve filmu hraje Isabella Rossellini nebo Christopher Lee. Naposledy si Odysseus zahrál Ray Fiennes ve 2 roky starém filmu Návrat italského režiséra Uberta Pasoliniho. Jeho ženu Penelope stvárnila Juliette Binoche.
5: I am Odysseus's wife.
6: Odysseus is dead.
5: Not to me.
7: There was no king. He sailed to Troy years ago.
2: A pak jsou tu filmy, které Homéra převyprávěli úplně jinak. Bratři Coenové natočili Bratříčku kde jsi, kde se z řeckého hrdiny stal uprchlý trestanec Ulysses McGill v podání George Clooneyho.
8: Dámy, moc mě těší, jmenuji se Everett McGill. A vy tři jste ty nejlíbeznější, nejkrásnější, hodně žinky.
2: Odyssea se díky Homérovi stala označením každé mimořádně dlouhé a náročné výpravy. Možná právě proto si příběh vybral i Nolan. Jeho filmy jsou totiž často o hrdinech, kteří se snaží vrátit domů. Vidíme to v Interstellaru, Dunkerku i Počátku. V něm vede cesta domů skrz několik vrstev snů. Odysseus tak do Nolanovy filmografie zapadá překvapivě přirozeně. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Zámecké léto.
1: Ano, je tu další vydání našeho zámeckého léta. Vy u rozhlasového přijímače, tady u mikrofonu Pavel Kudrna, tak vás vítám. Víte, že se scházíme už po 14. a dovedu si představit, jestli vytáčíte to naše číslo, nedovoláte se, že si říkáte, má to vůbec ještě cenu, ale má, protože dokonce prázdnin, do kdy zámecké léto bude pokračovat, tak zbývá spousta našich dílů, kdy navštívíme spousty zámků a máte šanci vyhrát ty naše zámecké cestovatelské balíčky a další ceny. Ale pozor, prosím, berte to jako hru, nikoliv jako dostihy za výhru. Představte si, a teď si nevymýšlím, že jsem třikrát zvedl při této soutěži telefon, třikrát jsem slyšel stejný zvuk spokoje, stejné hlasy na třech různých číslech, připomínám. No a než tam někdo doběhl, že si to dal vytáčet, hlasitý poslech, tak jsem to zavěsil a dal jsem šanci jiným. Takže nelovte, hrajte. A hrajeme dál. František Kinský, názve na další zámecký objekt. Kam to bude?
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se na rozhraní dvou odlišných světů. Na hraně Krušných hor a bývalých Uhelných dolů stojí zámek Jezeří. Býval přepichovým knížecím sídlem, jehož podobu mu vtiskli Lobkovicové. Jak vypadá dnes? Nám prozradí Eva Bucharová.
3: Bývalá kastelánka, nyní průvodkyně zámku Jezeří, Hana Krejčová, nám ukáže například okruh bez průvodce.
4: Okruh bez průvodce, ten vznikl v době covidové a má velký úspěch, protože si můžou časově neomezeně procházet prostory, můžou si sednout, můžou zkoušet brnění. Takže to je velmi oblíbený okruh a okruh s vyhlídkou.
3: Okruh bez průvodce, pokud si ho vybereme, dostaneme třeba u vás nějakého průvodce, tištěného průvodce?
4: Ano, samozřejmě dostanete texty, jednak s popisy místností, jednak jako jak se budete orientovat, kam máte jít, máte to tam jako vysvětleno, i takovými barevnými proužky, takže se nestratíte, ale je to i na vás, jaké pořadí místností si zvolíte, jak dlouho tam budete trávit čas, protože tam si můžete s dětmi sednout, číst pohádky, můžete si položit výstavy, je to úplně na vás. A může tam s pejskem do tohoto okruhu. Vstup je hlavní branou, ale je možno se podívat i na zahradu. A veškerý vlastně pohyb po těch exteriérech je zdarma.
3: A zahrada na Jezeří, jak je krásná.
4: Nejhezčí je období, když kvetou azalky, když kvetou azalky rododendrony, protože jich tam desítky. Desítky těch azalek jsou vzrostlé, krásné a kvete to tam skoro jak v průhonicích.
3: Jaké rozhledy se nabízely z Jezeří šlechtě od toho 14. do 19. století a jaké rozhledy vidíme dneska?
4: Tak ve 14. století tam bylo velké jezero, bylo Komořanské jezero, proto teda Jezeří, hrad z jezera. Po vysušení toho jezera tam vznikly velké úrodné vlastně louky i sady. Se říkalo, že seno z té plochy stačilo pro celý tehdy jako žatecký kraj. No a pak přišel průmysl a přišla těžba uhlí, takže začala vlastně od těch ervinic nového sedla a postupně se blížila až k těm loukám. Za nás v těch 90. letech, to byla jako největší asi brutalita, tak ta díra byla opravdu největší v rozsahu vlastně celého toho jakoby Komořanského jezera a všech těch obcí, co byly okolo. To byla jako apokalypsa.
3: Jsme ve století 21. Zámek Jezeří. Dočkáme se zase jezera?
4: Už teď, protože to jezero tam patří. Ty spodní prameny, ta spodní voda, ono se samo napouští. Tam zlíná z nitra země voda, která má takovou zvláštní modrozelenou barvu. Už tam je jezero z té dálky, to vidíte. Až se dostane do nějaké hladiny, tak by se měla Běla vrátit zpátky do koryta, protože jezero bylo napájené řekou Bělou, kdysi nejčistější řekou v Českém království.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Jezeří si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Až tam voda dostoupá na tu správnou hladinu, bude to opravdu nádherné. Jinak ono to trvá dlouho, napouštění těchto ploch trvá měsíce, někdy dokonce i roky. My teď budeme měřit na minuty, písnička Ivety Bartošové trvá 3 minuty 44 vteřin, po tu dobu můžete telefonovat. Já se vás zeptám, odkud jste, řeknu vám, zdali jste třetí v pořadí a pak ve vysílání položím soutěžní otázku. Tak máte-li chuť, tak přichází váš čas, čas hry?
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak myslím, že už můžete dovolat, protože už vím, kdo půjde do vysílání a mohu říct, že ta slavná věta, že trpělivost růže přináší, že v dnešním případě platí, protože paní Marie z Dubečan byla náhradnicí, já nevím, kolik dní to je zpátky.
1: Před dvěma dny.
0: Před dvěma dny a dnes je ve vysílání. Paní Marie, já vás zdravím, dobrý den.
1: Já vás taky moc zdravím a všechny posluchače, dobrý den.
0: A já myslím, že o to je to lepší, ne? Veselější, když jste se předtím sice dovolala, ale do vysílání nešla a dneska vám to vyšlo. Tak asi radost, ne?
1: Tak. Ty říká, jestli to uhodnu, budu ráda, moc.
0: Uhodnete, je to jednoduché, já vám hned řeknu otázku. Otázka zní, co se ještě před několika desítkami let těžilo v blízkosti zámku Jezeří? Za A. Kaolín?
1: Za C uhlí, poslouchala jsem.
0: No, radost až do rána, no, jak radost. Se říká. Paní Marie, tak vám gratuluju, zámecký cestovatelský balíček je váš, to znamená sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Zítra budete v losování s číslem 4, hraje se o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, je to pro dvě osoby. No a na konci prázdnin pak losujeme ze všech výherců, tedy ano, ze všech těch, kteří soutěžili, ale vlastně ze všech výherců, tak vylosujeme jednoho, druhého a třetího a všichni tři si odnesou poukaz na zámecký pobyt. Mějte se krásně, paní Marie, zdravím do Dubečan.
1: Vy taky, zdravím, nashledanou všechny posluchače, hezký den.
0: Nadšení v hlasu paní Marie. No a zítra se vydáme do brány Valašska, taky trochu nesoutěžní otázka pro vás, do brány, která má stoletou tradici pálení, hlavně švestek, tedy výrobu slivovice, ale taky známé pečivo. No a narodil se tam, myslím, že kdysi, nevím jak dneska, valašský král Bolek Polívka, nevím, jestli nebyl sesazen mezi tím. V každém případě zítra půjdeme do Vizovic na nádherný zámek. S Pavlem Kudrnou a Františkem Kinským, průvodcem naším zámeckým létem. Mějte se moc krásně, hezký den přeji, hezký čtvrtek.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Agentura pro rozvoj Broumovska znovu může provázet klášterem v Broumově. Česká centrála cestovního ruchu upozorňuje na méně známé turistické lokality v kraji. Vyšetřování krádeže desítek milionů v české obci Sokolské se nejspíš opět prodlouží a dnes čekáme lokální přehaňky a ojedinělé bouřky. U zpráv vás vítá a hezké dopoledne přeje Tomáš Mysliveček. Barokním klášterem v Broumově budou nově provázet dvě skupiny průvodců. Jedni zastupují vlastníka nemovitosti, benediktýny, druzí agenturu pro rozvoj Broumovska, která má podstatnou část kláštera v pronájmu. Jde o výsledek několika měsíčního sporu obou stran, který řeší i soud.
2: Benediktýni jako vlastník kláštera nedávno agentuře pro rozvoj Broumovska vypověděli smlouvu na provázení turistů po barokní památce. Agentura se bránila soudně. Nejprve neuspěla a prohlídky tak převzali benediktýni. Turistům nabídli trochu jinou trasu. Nově ale soud agentuře vyhověl předběžným opatřením a tam může provázet znovu. Benediktýni se ale svých prohlídek už vzdát nechtějí. Návštěvník si tak nově bude mít možnost mezi nimi vybrat. Z Broumova Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Česká centrála cestovního ruchu vytipovala v Královéhradeckém kraji tři zajímavá, ale mezi turisty méně známá místa. Ve výběru takzvaných neobjevených skvostů Česka je ptačí park Josefovské louky u Jaroměře, Broumovská skupina kostelů a muzeum Petrov v Hradci Králové. Nové typy mají podle ředitele České centrály cestovního ruchu Františka Reismillera pomoct rozložit cestovní ruch do více oblastí.
3: V neposlední řadě poukazujeme na to, že celá řada neobjevených skvostů nabízí stále živé tradice a folklor. Zážitky, které oslovují nejen zahraniční návštěvníky, ale často i samotné Čechy. Právě taková místa pomáhají ukázat Česko v celé jeho rozmanitosti a autenticitu, která k naší zemi neodmyslitelně patří.
0: Policie nejspíš opět neuzavře vyšetřování krádeže desítek milionů korun v české obci Sokolské. Prověřování případu by se tak prodloužilo už po třetí. Zdržení podle policie způsobily stížnosti samotných Sokolů. Nelíbí se jim, že by majetek po bývalé asistentce, která za krádeží zřejmě stála, skončil v soudní úschovně. Podle vedení Sokolské obce by se tak zkomplikovala možnost majetek použít na zaplacení škod, které krádeží vznikly. Prostředky na jejich zaplacení chtějí Sokolové vymáhat i po ex-starostce obce Haně Moučkové a bývalém jednateli Josefu Těšiteli. Ti měli finance na starosti a podle auditorů byli jediní, kteří si zmizení 55 milionů mohli všimnout. Sport. Ve finále fotbalového šampionátu se v neděli utká Španělsko s Argentinou. Ta na hřišti v Atlantě porazila Anglii 2-1. Fanoušci Anglie, kteří zápas sledovali v britské enklávě Gibraltar na jihu Španělska, byli výsledkem zklamaní.
4: Dvakrát zaznělo mezi fanoušky zděšené oh no a i ostřejší rčení přeložitelné jako doháje s tím. Po utkání nebylo lidem, kteří je sledovali v gibraltarských hospodách nebo u velkého plátna na náměstí Kasemat v centru bývalé kolonie příliš do řeči. První půlce si podle fanoušků vedli Angličané dobře, ale pak nakonec prohráli. Hra o bronz podle nich nic neznamená. Třetí v pořadí se do dějin nezapisují. Podle pana Marka ze střední Anglie vždycky někdo prohrát musí. Po prvním gólu dali Angličané nohu z plynu a druhý gól je dorazil. A tak je to prý vždycky. Z Gibraltaru Pavel Novák, Český rozhlas. Počasí.
0: Dopoledne bude oblačno až zataženo, místy s přehánkami nebo občasným deštěm. Postupně oblačno až polojasno, na večer lokální přehánky, ojedinělé bouřky, večer ubývání srážek. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 20 až 24, vítr slabý proměnlivý a biozátěž na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Rychnovsku do konce července pokračuje oprava silnice mezi Počtejnem a Vyhnánovem. Objízdná trasa vede přes Záměl.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přejeme stále krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je 10 hodin a 5 minut, pokračuje dopolední Habaděj, ve kterém i dnes budeme soutěžit a ještě dnes a zítra si s námi můžete zahrát o vstupenky na country festival v kempu Pecka na Jičínsku, kde vystoupí třeba Věra Martinová, Michal Horák, ale taky Tomáš Linka a jeho Přímá linka, nebo třeba skupina Michal Tučný Revival. Taky zjistíme, jaká je aktuální předpověď počasí na další dny, zkusíme zjistit i jestli je už jasné, jak bude o víkendu, no a za chvíli si taky popovídáme s dětmi na téma slunce. Přejeme ještě jednou hezké dopoledne, ať se hezky poslouchá.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: 10 hodin 11 minut s vámi je Český rozhlas Hradec Králové a protože už je čtvrtek, tak je na čase se poohlédnout, co by se dalo podniknout o víkendu. Kdo máte rádi pivo, tak bych tu pro vás měla hned dvě akce, na kterých můžete ochutnávat. Tou první je Nachmelený pochoďák v sobotu od 10 hodin dopoledne v Bílé Třemešné, což bude už 10. ročník ochutnávky a bude spojený s výstupem nahoru z Vyčinu. Po cestě na 10-kilometrové trase vás čeká 8 pivních speciálů, no a nebo se taky v sobotu potom koná pivobraní v Červeném Kostelci. Tak možná při troše dobré vůle a pokud si zařídíte řidiče, tak by se dalo stihnout i obojí. Oboje je sobota teď 18. července.
1: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: A taky s námi můžete hrát, můžete nám telefonovat, když budete první, vyhráváte a zároveň postupujete do slosování o hlavní cenu, což je, jak už mnozí asi dobře víte, leto horkovzdušným balónem, o který hrajeme až do 31. července. Tak jsem zvědavá, u čeho jsme vás právě vyrušili nebo u jaké činnosti jste teď zaslechli signál naší soutěže, berete do ruky telefon, vytáčíte naše číslo 726 46 46 46 telefonujete a teď už bych měla určitě tady někoho z vás vidět a taky, že je to tak. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
2: Dobré dopoledne, tady je posluchačka Věra z Hradce Králové.
0: No a paní Věro, já rovnou posílám signál a posílám velkou gratulaci.
2: Děkuju.
0: A hned se dívám, co taky získáváte hned teď, abyste nemusela čekat. Je to radiokarta, takže vlastně audioknížka Pipi dlouhá punčocha, čte Bára Hrzánová, takže to bude určitě velká zábava. Myslím si nejen pro děti, abych si to taky ráda poslechla. Takže to je vaše dnešní cena. No a postup do slosování, tak to je taky samozřejmě jasné. Máte ráda knížky?
2: Mám.
0: A máte ráda výšky? Teď se mi to úplně neplánovaně i rýmuje.
2: Mám, už jsem letěla balónem a bylo to teda krásný.
0: Tak to je dobře, že máte hezký zážitek, takže byste určitě třeba přibrala někoho sebou a užila byste si vyhlídkový let. Uvidíme. Do 31. července ještě hrajeme, ještě budete mít hodně soupeřů, ale třeba to vyjde. Mějte se moc hezky, paní Věro, vydržte mi chviličku na lince a přeju hezký den. Naslyšenou.
2: Děkuji, naschranou.

0: Zajímalo by mě, jestli máte nějaké tetování, nebo jestli ne, co byste byli ochotni si dát vytetovat. Mohlo by to být něco, co by mělo něco společného se sportem, kterému fandíte? My si o tom totiž budeme povídat v dnešní soutěži Věřte, nevěřte, ve které pro vás máme opět vstupenky na Country Festival, tak třeba můžeme popovídat i potom. Teď si ale budeme povídat s dětmi. Ať už jste o prázdninách teď v červenci nebo v srpnu kdekoliv, tak prázdninám neodmyslitelně patří i příjemné, někdy i příliš vysoké letní teploty a taky sluníčko. Jak se mu bude dařit v těchto dnech, jak bude o víkendu, tak to zkusíme zjistit už za chvíli od meteorologa Tomáše Popelky, ale teď už to bude téma taky pro děti a Petru Berankovou.
1: Co je to slunce?
2: Svítící takové kolečko.
3: Že je kolečko a tam má takový paprsky.
1: Je slunce hvězda nebo planeta?
2: Hvězda i planeta.
3: Planeta.
4: Žádná planeta, ale je to prostě hvězda, která svítí a mohli byste se tam zabít.
1: Jak je k nám slunce blízko?
2: 2 metry.
4: Tak aspoň 10 metrů.
3: 3 metry?
2: 1000 metrů.
1: Co je to sluneční soustava?
2: To jsou takový země jako Neptun, Pluto, Venuše.
4: Neptun, Uran, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Země, Saturn, Uran, Neptun.
1: Země obíhá kolem slunce nebo slunce obíhá kolem země?
2: Slunce obíhá zemi.
4: Jo, obíhá.
2: Slunce zemi, no.
1: K čemu je dobré slunce?
2: Aby jsme mohli chodit ven v plavkách a aby existovalo léto.
3: Ve slunce jsme nemohli žít.
2: Ještě nám dává elektriku, aby jsme se opálili.
5: A takhle to vidíme my.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: počasí.
1: A v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové opět voláme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové dnes Tomáši Popelkovi. Dobré dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
1: Abychom zjistili, s čím máme počítat, co nás čeká, takže s čím na dnešek?
2: Tak zatím ranní balík takových těch přeháněk, které vznikly z bouřek nad západem republiky, ten už je pryč, takže momentálně už se nám oblačnost protrhává, postupně bude nějaké pojasno a zase nám začne skákat i kupovitá oblačnost až na oblačno. No a tak to vypadá během odpoledne a na večer se objeví i přehánky, jak to vypadá byly by hlavně v oblasti hor, tam se může objevit i ojedinělá bouřka, večer potom zase srážky budou slávnout a ustávat. Teploty dneska by se dostaly na 26-29 stupňů a vítr bude foukat většinou slabý, proměnlivý do 4 metrů. V noci potom bude polojasno až oblačno. Teploty nám kleslo na 19 až 16 stupňů a vítr bude foukat od jihovýchodu do 2 do 5 metrů. No a co se týká zítřka, tak nám vyvrcholí příliv teplého vzduchu během odpoledních a večerních hodin nás přijde studená fronta, takže bude takové poráno oblačno až polojasno, ale dopoledne a potom hlavně večer na frontě bude přechodně až zataženo a zase se začnou obývat přehánky nebo i bouřky a jak to vypadá u nás, nejčetnější srážky by se vyskytovaly v pozdně odpoledních a večerních hodinách. Potom bouřky můžou být hlavně zase na horách tam. I silné a teploty, teda 27 až 30 stupňů. Vítr bude foukat z počátku do jeho východu od 2 do 6 metrů a s postupem fronty se bude měnit na jeho západní a západní. Tam, kde budou bouřky nebo silnější přehánky, tam bude vítr přechodně zesilovat.
1: Mm-hmm. A abychom věděli, co a jak si máme plánovat, jaký bude víkend?
2: Víkend už bude chladnější, přece jenom ty maximální teploty se budou pohybovat většinou jenom kolem 25 stupňů, no a přehánkám se ani v sobotu, ani neděli nevyhneme.
1: Tak vám děkujeme, budeme to ještě samozřejmě upřesňovat zítra, potom v průběhu víkendu. Dnes Tomáš Popelka, díky a naslyšenou.
2: Hezký den.

0: I písničky Michala Tučného zazní příští týden a budete si je moct vychutnat naplno, protože kapela Michal Tučný Revival bude také vystupovat na country festivalu v Pecce na Jičínsku, ale bude tam mnoho dalších. Připomenu páteční program, je to tady až příští týden, v pátek Michal Horák, Vojta Nedvěd, právě Michal Tučný Revival, v sobotu potom třeba Lokálka, Tomáš Linka a jeho skupina Věra Martinová, nebo taky Olympic Revival, ale bude tam i mnoho dalších. A právě o dvě vstupenky na tento country festival si právě teď s námi ještě můžete zahrát.
1: Věřte, nevěřte.
0: A k tomu přidáváme ještě takový soutěžní suvenýr, přívěsek s logem Českého rozhlasu Hradec Králové společně s otvírákem. No a my se budeme věnovat fotbalu, protože samozřejmě vrcholí fotbalové mistrovství světa. V semifinále to bylo samé překvapení, možná to někdo předpovídal, ale nakonec velké fotbalové finále si zahrají Španělsko a Argentina. No a teď jedna zajímavost k tomu, jinak pro vás telefonní číslo 726 46 46 46 a můžete se hned vyjádřit k tomu, jestli budete věřit všemu, co teď řeknu, anebo třeba něčemu nebudete věřit, takže v celku nebudete souhlasit, je to úplně jednoduché. Fanoušci Anglie jsou otřeseni, že jejich tým nepostoupil do finále, ještě navíc, když ta prohra s Argentinou přišla až na konci včerejšího zápasu, kdo jste se dívali, ale jsou fandové, kteří na nic nečekali, věřili a vyjádřili velkou podporu. A jeden z fanoušků dokonce tolik věřil, že Anglie získá titul, že si ještě před včerejším semifinále nechal vytetovat nápis Anglie 2026 světový šampioni. No a teď se chlubí na internetu, že má aspoň suvenýr z návštěvy mistrovství světa, který mu vydrží na pořád a rozhodně prý toho nelituje. Jeho manželka komentovala ten příspěvek na internetu s tím, že když chtěla společné tetování s datem jejich svatby, tak se mu to moc nezdálo a zatím si ho ještě udělat nenechali. Tak co myslíte? Je to pravda nebo není pravda? 726 46 46 46. Zavolejte, i když třeba nejste vůbec fotbaloví fandové, můžete to jenom tak otipovat, prostě pojďte si s námi zahrát a pojďte si s námi popovídat. Tak dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
2: No, dobrý den, tady je paní Zdena Náchodská a já vám budu věřit.
0: Tak paní Zdena nám věří, taky ten signál ano. Trošičku zlobí, ale to důležité jsme slyšeli. Mějte se moc pěkně, ano. Paní Zdena, ano, naslyšenou, nashledanou. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
3: Dobrý den, tady Karel z Hradce a já vám také věřím.
0: Pan Karel Hradec no, věří.
3: Fandové, ty udělají prostě všechno.
0: Ano, a sledoval vy jste včera fotbal?
3: No jistě.
0: A co jste na to říkal?
3: No, chtěl jsem, aby to vyhráli Angličani, že by finále bylo u nás v Evropě. Jo, a pořád ten Messi byl takový libovej, ale ten konec, ty přihrávky a to, to bylo špicový, takže si to zasloužili.
0: To se
3: teda
0: povedlo.
3: Argentinci.
0: Dobře, tak pan Karel věří, mějte se pěkně, naschledanou, naslyšenou. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
4: Dobrý den, tady posluchačka od Jaroměře, Jana, a taky věřím, no, Jaro, i když to moc nerozumím, manžel kouká, ale
0: a vy s ním nekoukáte?
4: Ne.
0: Aspoň ho slyšíte
4: takhle
0: třeba.
4: Takhle někdy, když hráli naši, tak třeba jsem mrkla, jo, nebo tak.
0: Ano, ano.
4: Ale
0: dobře, tak zdravíme i vašeho manžela, mějte se moc hezky, naslyšenou.
4: Naschledanou.
0: Ještě další odpověď, dobré dopoledne, tady je Český rozhlas.
5: No dobrý den, tady Stáňa, Bromovka a věřím, jsou takový.
0: Věříte, takový blázní v uvozovkách.
5: No, no.
0: A vy máte nějaké tetování, paní Stáňo?
5: Ne.
0: A ani byste o tom neuvažovala? Nebo
5: ne.
0: Je něco, co by vás přesvědčilo, že byste si tam nechala zvětšnit něco takového? Ne, nic.
5: Ne.
0: Tak se mějte moc hezky a přejeme hezký den. Naslyšenou. No a odpovídejte i e-mailem, klidně ještě na to budete mít, já vám to hned spočítám, zhruba 7 minutek, studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července. Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Hostem třetího prázdninového Šarmu speciál tento týden bude výživová poradkyně Petra Henichová. Povídat si budeme o stravování v letním období, inzulinové rezistenci anebo o tom, co si dát na talíř, abychom hubli, ale nehladověli.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je 10 hodin 51 minut. Jdeme si říct, jak to dopadlo v naší soutěži Věřte, nevěřte. Dnes si povídáme o fotbale, protože po včerejšku jsou už jasní finalisté fotbalového mistrovství světa. Je to Španělsko a Argentina. Anglii se to nepodařilo. No a mluvili jsme o jednom opravdu zapáleném skalním fanouškovi, který tolik věřil, že Anglie bude ve finále, že dokonce i vyhraje, že ještě před tím včerejším semifinále si nechal vytetovat nápis Anglie 2026, světový šampioni. No a teď se s tím chlubí, alespoň jako se suvenýrem. Na Češe reaguje v komentářích na internetu jeho paní, že je trošku zklamaná z toho, že toto si nechal vytetovat už s předstihem, ale když po něm chtěla, aby si nechali vytetovat datum jejich svatby, tak s tím váhal a zatím k tomu nedošlo. Tak ještě v rychlosti, co jste odpovídali e-mailem, paní Jitka píše, dnes asi každý bude věřit, tak já zkusím nevěřit. Paní Hanka, věřím, že věřil. Pan Michal, dobrý den, nevěřím. Tomáš, věřím, poněvadž Angličani jsou moc nafoukaný a prohra je nafoukne ještě víc. Markéta, nevěřím, přijde mi to hodně divné. Pavlína, dobrý den, každý, ať se nechá tetovat, jak chce, já ne, ale určitě věřím. No a vlastně v telefonátech jste taky docela hodně věřili a představte si, není to pravda, ale s pravdou to má přece jenom něco společného, protože takový fanoušci existují, jenom se to netýká teď současného mistrovství světa, ale jsou známé opravdu z online světa minimálně dva takové případy. Jedním fanouškem byl Lewis Holden, který po vítězství Anglie na Dánském v semifinále Euro 2020 byl tak přesvědčený, že Anglie získá titul, že si 3 dny před finále nechal vytetovat na lítko trofej a nápis Anglie Euro 2020 vítězové. Po finálové porážce s Itálií na penalty se z něj i tak přes noc stala doslova internetová senzace, protože všude kolovaly i fotografie jeho tetování a on to komentoval tak, že svého rozhodnutí nelituje, že to byla sázka s kamarádem, že chtěl šířit pozitivní náladu a dokonce tvrdil, že kdyby se Anglie znovu dostala do toho finále, udělal by to znovu a potom po něm ještě v roce 2024 se objevil další anglický fanoušek, známe i jeho jméno Dan Thomas, který si před finále Euro 2024 taky nechal vytetovat to samé a Anglie znovu finále prohrála, tentokrát to bylo se Španělskem, tak kdo ví, jestli opravdu nějaké tetovačky proběhly i tentokrát, ale zatím ještě na internetu nejsou. Takže dnešní zpráva pravdivá nebyla a tím pádem, protože vás, kteří jste nevěřili, bylo méně, tak dnes vybereme pana Pavla, který telefonoval odpověď, že nevěří. Gratulujeme a máte tu vstupenky na Country Festival v Petce na Jičínsku, taky přívěsek s logem Českého rozhlasu Hradec Králové a pozor, ještě zítra budeme hrát o Country Festival, ale už jenom zítra. Tak jestli byste se tam chtěli jet podívat příští týden, tak to zítra po 10:30, tak ještě zkuste s námi.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Chcete začít používat umělou inteligenci prakticky a srozumitelně? Přihlaste se na letní školu AI od Business Starteru. Během 5 dnů se naučíte pracovat s AI nástroj, tvořit obsah, zadávat prompty a využívat umělou inteligenci v podnikání i vlastních projektech. Program je vhodný pro jednotlivce i firmy. Začínáme 20. července. Více informací a přihlášky najdete na businessstarter.cz. businessstarter.cz.
3: Jedenáct hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Hradec Králové chystá opravu Gočárova schodiště. Češi nakoupili státní dluhopisy za 74 miliard korun. Čína podezřívá zadrženého Čecha z ohrožení národní bezpečnosti a dnes bude postupně oblačno až polojasno, ojediněle s bouřkami. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré dopoledne. Radnice v Hradci Králové připravuje soutěž na projektanta plánované opravy Gočárova schodiště. Památkově chráněná stavba z roku 1911 je v havarijním stavu. Cenu projektové dokumentace město předběžně odhaduje na zhruba 3,5 milionu korun. Samotná oprava schodiště, která má začít v roce 2028, by podle náměstka primátorky Lukáše Řádka mohla stát 50 milionů.
5: V současné době jsou v konstrukci patrné trhliny, kaverny, dochází k degradaci betonu, dokonce v dolní části je patrný pokles jednotlivých stupňů v rámci schodiště. Zároveň také je dobré připomenout, že poslední stavební úpravy, respektive opravy, tam proběhly v roce 1995.
3: Obec Velký Vřešťov na Trutnovsku chystá částečnou obměnu chatek v obecním kempu. Podle nezávislé starostky Michaely Tomáškové už 11 starých objektů nestačí požadavkům návštěvníků.
6: My nechali odstranit vlastně na náhonu těch 11 chat, které byly bez elektriky a tuším, že už byly možná 40 let staré a budeme instalovat někdy v říjnu 6 nových chat. Je tam asi 1 300 000 korun za těch 6 chat i s přípojkou.
3: Lidé nakoupili státní dluhopisy za celkem 74 miliard korun. V první emisi si je pořídilo zhruba 92 tisíc Čechů, oznámilo to ministerstvo financí. Největší zájem byl o pětileté fixní dluhopisy s výnosem lehce přes 4,5% ročně. Většina zájemců si je pořídila prostřednictvím internetových stránek ministerstva financí. Další emise státních dluhopisů bude v říjnu. Ještě jednu pak plánuje ministerstvo v předvánočním období. Čínské úřady potvrdily nedávné zadržení českého občana. Podle tamní diplomacie českého podnikatele podezřívají z ohrožení národní bezpečnosti. Bezpečnostní složky ho zadržely na letišti koncem června. Peking se vymezil proti lednovému uvalení vazby na čínského novináře v Česku a vyzval Prahu k jeho okamžitému propuštění. České úřady Číňana obvinují z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Muž momentálně čeká na soud. Server Seznam zprávy včera napsal, že vězněným Čechem v Číně je podnikatel, který v zemi obchodoval. Diplomaté českého ministerstva zahraničí s ním jsou v kontaktu.
4: Počasí.
3: Dopoledne bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Postupně oblačno až polojasno, na večer čekáme lokální přeháňky, ojediněle bouřky a večer budou srážky ubývat. Teplotní maxima 26 až 29 stupňů, na horách 20 až 24. Vítr fouká slabý proměnlivý a biozátěž je na dvojce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na Rychnovsku pokračují stavební práce mezi Týništěm a Albrechticemi nad Orlicí. Náhradní trasa vede přes Žďár nad Orlicí, Borohrádek a Čestice. Počítejte s ní až do konce listopadu. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Po 11. hodině pokračuje dopolední Habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. Už před polednem se zastavíme u něčeho dobrého k jídlu. Tentokrát to bude sýr mozzarella, který není vhodné krájet. Ono to někde ani moc nejde, spíš se trhá. Vysvětlení a hlavně návod na zacházení s tímto sýrem nabídnou naše dnešní babské rady. Ještě předtím samozřejmě radioporadna. Dnes pracovně právní budeme mluvit třeba o dovolených, jak je může ovlivnit zaměstnavatel, na co má nárok zaměstnanec. Budeme mluvit i o letních brigádách, od kolika let můžou děti nově pracovat a za jakých to je podmínek, a odpovíme i na vaše případné dotazy, které můžete buď volat na číslo 726 46 46 46 anebo nám je můžete posílat e-mailem na adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Hezké dopoledne.
4: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: Radioporadna.
1: Dnes se nahlédneme do pracovního práva, a to samozřejmě s odborníkem, naším dnešním hostem, což je advokát Martin Zbořil z advokátní kanceláře Srch Zbořil a partneři. Vítejte, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
1: Máme tady témat hned několik, jsou to pracovní podmínky a změny v zákoníku práce, letní brigády, brigádníci, od kolika let můžou děti chodit pracovat, ale začneme dovolenou, protože to je teď opravdu aktuální. A úplně na začátek si pojďme ujasnit, kdo určuje termín dovolené.
2: Dobrá otázka. Možná by vás jako na první dobrou napadlo, že by to měl být ten zaměstnanec, který si přeci celý ten rok tvrdě pracoval a měl by si odpočinout a měl by si říct, teďka odjíždím na dovolenou, nechte mi tak v úzovkách být. Ale není tomu tak. Není tomu tak, je to možná i jako zažitý docela častý omyl. Kdy budete čerpat dovolenou, určuje váš zaměstnavatel s tím, a to je pravidlem, dá se říci, že po dohodě se zaměstnancem opravdu zřídka, kdy, pokud já teda osobně vím, by to bylo tak, že by vám zaměstnavatel řekl ten týden například v tom roce pojedeš na dovolenou a tak to zkrátka bude. Většinou to je opravdu o nějaké konkrétní domluvě mezi tím zaměstnancem a zaměstnavatelem.
1: Většinou tam, kde jsou lidé, kteří mají každý nějakou svoji pozici a musí se předem domlouvat na tom, kdo je zastoupí, tak se to tak nějak řeší asi dohodou, domluvou, rozplánovat.
2: Jedna z těch věcí, která se samozřejmě musí řešit a z pozice zaměstnavatele, určitě on potřebuje vidět, kdo toho konkrétně zaměstnance zastoupí a samozřejmě ten samotný zaměstnanec by si měl zajistit tu takzvanou zastupitelnost, aby třeba provoz toho zaměstnavatele nebyl nějakým způsobem ohrožen.
1: Takže většinou zaměstnanec si potom nahlásí tu dovolenou, má ji schválenou zaměstnavatelem, ale může se stát za nějakých okolností, že už je ta dovolená podepsaná, je schválená, ale že by ten zaměstnavatel zrušil.
2: Může se to stát. Určitě by se vám to stát takhle. Nechtěli byste jako zaměstnanec, aby se to stalo, ale stát se to může a zákon s tím dokonce počítá. Tím hlavním důvodem zpravidla bývají nějaké závažné provozní důvody na straně zaměstnavatele. Představte si to tak, že jste třeba na dovolené v Chorvatsku, což je stále ještě celá oblíbená destinace u Čechů, a v polovině té dovolené vám zaměstnavatel zavolá, že došlo k nějakému, jako třeba řekněme, krupobytí, aktuální věc u nás, že je potřeba, aby se ten zaměstnanec vrátil, nějak tu situaci s ním řešil. Tak v takovém případě skutečně ten zákon umožňuje tomu zaměstnavateli dovolenou zaměstnanci v podstatě přerušit, ale s tím současně, že mu má nahradit náklady, které má s tím ten zaměstnanec spojené.
1: To znamená nějaké storno zájezdu? Nebo
2: dá se v tu chvíli přesně tak uvažovat o tom, že tam musí být nějaké storno, nějaké přepravní náklady a další náklady spojené s tím, že vlastně v tu chvíli náklady, které ten zaměstnanec dosud tam vynaložil, se mu pravděpodobně už nějakým způsobem samotnému nevrátí a ten zaměstnavatel by je měl v tomto případě tedy nahradit.
1: A to samé by platilo, i když by ten člověk vůbec nestihl na tu dovolenou odjet, má jí zaplacenou, má zaplacenou dopravu, má zaplacený pobyt, všechno, možná je tam nějaké pojištění, ale vlastně škoda určitě vznikne.
2: Prakticky je to ten samý případ, samozřejmě s tím, že pokud už dopředu ten zaměstnavatel ví, že nebude moci toho zaměstnance pustit, je to opět na nějaké domluvě s tím, že by na obou stranách mělo vést to jednání k tomu, že se budou minimalizovat ty škody. To znamená, pokud ten zaměstnanec takovou informaci dozví, měl by okamžitě třeba takovou zprávu říci kanceláři cestovních, s kterou tedy cestuje, že tedy nebude moc třeba na takovou dovolenou odcestovat a podobně. Čili základem je i nějaká rychlá komunikace v dané věci.
1: Mm-hmm. Je dovolená, je nemocenská, pokud člověk onemocní. A co když se to stane právě o dovolené, že ten zaměstnanec onemocní, tak jede to dál jako dovolená, nebo tam mezi to se nějak vklíní neschopenka?
2: Tady bych řekl, že mám pro zaměstnance relativně dobrou zprávu, anebo relativně určitě dobrou zprávu. V tom smyslu, že pokud by se, nedej bože, stalo, že na dovolené ten zaměstnanec onemocní, tak ta dovolená se přerušuje. To znamená, že po dobu,

0: Na otázky z pracovního práva nám dnes v radioporadně odpovídá advokát Martin Zbořil. Naše téma je v tuto chvíli dovolená a já jsem končila otázkou, na kterou jsme nestihli odpovědět, protože jsme zahráli písničku, jestli naopak zaměstnavatel za nějakých okolností může nařídit dovolenou. Stává se to především ve velkých podnicích nějaká dlouhodobější dovolená?
1: Je potřeba vnímat to, že ten základní princip, to znamená, že zaměstnavatel určuje tomu zaměstnanci dovolenou, není dán nějakou svévolí to zaměstnavatele, zpravidla vám a nějaké důvody často provozního charakteru. Právě s ohledem na to, že třeba právě ty velké podniky mají nějaké svoje třeba řeknu linky, ve kterých jako je vykonávána práce, které pak přerušují provoz, tak je vcelku logické, že pokud například v srpnu se prostě ta linka vypne, když to takhle zjednoduším, tak není důvodu, aby tam ten zaměstnanec chodil do práce, pokud pro ně zaměstnavatel tu chvíli nemá práci a tu dovolenou v podstatě nařídí tímhle tím způsobem. Zaměstnanci v takovou chvíli nezbývá, než takovou situaci akceptovat. Samozřejmě ne vždycky je to takhle, bych řekl, tvrdé, je to vyvažováno různými benefity. Často ty zaměstnanci dostávají třeba ještě nějaké sick day navíc, nebo nějakým způsobem jim nahrazeno to, že přicházejí o možnost čerpání dovolené během toho roku. Takže ta situace není úplně černobílá, ale platí ta základní zásada, je to ten zaměstnavatel, který určuje, kdy zaměstnanec čerpá dovolenou. To by mělo být asi podtrženo.
0: Ještě jsme slíbili, že se vrátíme k nevyčerpané dovolené.

0: Ne, jestli je možné si ty dny nechat proplatit, někde je to třeba omezené, že ano, ale třeba jenom 3 dny, 5 dní.
1: Já bych řekla si do začátku, že vlastně základním principem dovolené je její čerpání, jo? Z povahy věci člověk za tu dobu pracovní činnosti během toho roku by měl mít a čerpat dovolenou, aby se, tak jak to dřív bylo v zákoníku práce uvedeno, zotavil. Takže to je základní princip, který by měl být vždy jako na prvním místě. To proplácení by mělo být jaksi subsidiární, to znamená, že by mělo připadat v úvahu pouze tam, kde to z nějakých třeba i objektivních důvodů možné není, a neměla by to být určitě varianta, která by se dlouhodobě měla u zaměstnance opakovat. Tak si to zákoník práce, respektive naši zákonodáci, nepředstavují a myslím si, že ani obecně by se vám moc nelíbilo, kdybyste jako zaměstnavatel měla zaměstnance, který prakticky si ty dovolenou nikdy nevyčerpal, protože to může do budoucna ohrozit jeho samotnou jako práci jako takovou. Takže pokud se bavíme o proplácení z pravidla, to je ten případ, kdy se to děje a naopak je to víceméně očekáváno, je to ukončení pracovního poměru tam, kde když v průběhu roku zaměstnanec končí, tak zpravidla tu nevyčerpanou dovolenou dostává proplacenou. Mm-hmm.
0: Na dovolené se nás klidně můžete ještě ptát v průběhu dnešní radioporadny, ale my zatím postoupíme dál, a to k zákoníku práce obecně. Jsou teď třeba v poslední době tam nějaké novinky, které by stály za zmínku?
1: Já bych v té souvislosti, když jsme se bavili o tom, že jsme teďka v období letních prázdnin, zmínil jednu poměrně zásadní novinku, a to je možnost práce 14-letých, bych je takhle označil, a nechci říkat úplně děti, protože už to mnohdy děti vlastně nejsou, takže 14-letých na to, aby mohli už začít se svými letními brigádami. To je velmi zajímavá možnost, která si myslím, že nabízí zvláště v situaci, kdy máte doma potomka, který tak trošku neví, co se sebou. Tak určitě v těchto chvílích už máte jako rodiče možnost si se svým potomkem takto probrat, jestli by nechtěl náhodou právě takovou letní brigádu realizovat, tak to je jedna z těch poměrně zásadních věcí. A další, která si myslím, že významně zahýbala takovým jako flexibilnějším ukončování pracovních poměrů, je zkrácení výpovědní doby, která spočívá v jiném způsobu doručování, respektive v běhu té výpovědní doby. Ta, jenom abych to dopověděl tedy, nyní spočívá v tom, že už se neodvíjí od toho měsíce následující, ve kterém byla výpověď doručena, ale běží prakticky okamžikem doručení, což v konkrétních situacích může znamenat zkrácení o několik týdnů a výsledku velmi rychle, dá se říci, oproti té stávající úpravě, nebo té předchozí spíš tedy úpravě, vyřešit situaci na pracovišti, ať už tím, že zaměstnanec ukončí ten poměr o něco dříve, nebo zaměstnanec naopak počítá s tím, že už tu pozici může prakticky začít obsazovat taky o něco dříve.
0: Mm-hmm. A co musí výpověď obsahovat? Musí obsahovat konkrétní zdůvodnění?
1: To bylo velké téma, mimochodem, jestli si vybavíte, je to zhruba rok zpátky, kdy přišlo do éteru velké téma, to je výpověď bez výpovědního důvodu ze strany zaměstnavatele, by bylo jasno. U zaměstnance platí pořád to samé, to znamená, zaměstnanec se může rozmyslet a vypovědět svůj pracovní poměr a nemusí to odůvodňovat. To pořád platí. Ale to téma bylo vedeno, jestli to musí činit zaměstnavatel. A proběhla poměrně zajímavá diskuze a zazněly velmi zajímavé argumenty. Nicméně, abych to zkrátil, aktuální stav je takový, že zaměstnavatel stále musí odůvodňovat, proč ten pracovně právní poměr končí nebo vypovídá. Čili musí se opřít o zákonný důvod, a pokud takový zákonný důvod nebude mít, tak riskuje to, že taková výpověď bude považována za neplatnou.
0: Pracovní právo je naše dnešní téma, tak pokud máte otázky, zavolejte nám nebo napište.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Načetná posluchačská přání. Je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Advokát Martin Zbořil dnes odpovídá na naše otázky, teď i na vaše otázky, protože se bavíme o pracovním právu a napsal nám pan Jaroslav, že pracuje na dohodu v restauraci a teď píše, šéf mi často mění směny na poslední chvíli, někdy i několik hodin před začátkem. Pokud směnu odmítnu vzít, vyhrožuje mi ukončením spolupráce. Má právo mi měnit takto rozvrh směn na poslední chvíli a můžu já odmítnout směnu, která mi nebyla oznámena s dostatečným předstihem?
1: Obecně je to velmi zajímavý dotaz, protože míří na to, co se skutečně mezi zaměstnanci a zaměstnavateli děje. To znamená, že probíhá velmi intenzivní často komunikace, která ne vždy musí být příjemná, ne vždy musí být pro jednoho z těch zúčastněných jako jasná a předvídatelná. A o to by se možná jako odpíchl, doporučil bych, aby se v těchto případech ten zaměstnanec dotazoval zaměstnavatel, aby mu ty podmínky toho, proč v těch konkrétních případech se mění ta směna, dostal tu informaci písemně. To je, bych řekl, základ pro nějaký budoucí řešení takového sporu, který by teoreticky nemusel nastat, pokud se ty strany budou schopni domluvit do budoucna, že si ty vztahy, které ideálně zjevně nejsou, aby se narovnaly. Takže to je vlastně obecná zásada, bych řekl. No a v tom konkrétním případě bych ještě doporučil jednu věc, zjišťovat, z jakých důvodů se ty směny mění. Pokud to jsou tam nějaké zásadní provozní důvody, tak bych řekl možná dobře, budiš, je to v pořádku, ale pokud je to čistě nějaká svévole toho zaměstnavatele, možná skutečně nějaké nedobré vztahy na pracovišti, tak pak je to důvod pro to, aby se ten zaměstnanec více dobránil, ale to už by bylo asi potom na nějakou konkrétní konzultaci v dané věci.
0: Jenomže, jak jste říkal písemně, tak úplně třeba v tomto konkrétním případě si to nedovedu tak prakticky představit dobře, protože známe, jak to chodí, ale písemně stačí, nebo je za to považována třeba SMS-ka nebo e-mail,
1: přesně
0: který
1: tak,
0: můžeme si otevřít
1: tak, na to
0: mobilu.
1: Teďka, na to teďka narážím a dobrý dotaz k tomu. Přesně, no už dneska nemusíme brát za tu písemnou podobu pouze jakési nějaké písemné pokyny podepsané. Ale třeba i právě ta e-mailová komunikace, SMS právě, WhatsApp a tak dále, všechny tyhle ty moderní způsoby komunikace, ve kterých ta komunikace je zachycena, které se můžou stát předmětem nějakého dalšího dokazování. O to vlastně v celém tom případu jde, aby bylo zcela zjevné na jedné i druhé straně, co je předmětem té komunikace.
0: Procházíme zákoník práce a zastavme se teď u návratu po rodičovské dovolené a k tomu, jestli máme automaticky nárok na stejné místo, na pracovní poměr stejného rozsahu a všechno kolem.
1: Rozumím. Já si myslím, že to je jedna z těch věcí, na které jste se ptal na začátku toho dnešního vstupu, co se změnilo. Myslím, že tady mám pro zaměstnance velmi dobrou zprávu, která se týká návratu do zaměstnání, pokud rodič, který se vrací pro rodičovské dovolené, to stíne do 2 let dítěte, tak má dokonce právo se vrátit na takzvaně stejnou židli. Ono to zní trošku úsměvně, ale ve výsledku to může mít pro toho konkrétně zaměstnance velmi pěkný benefit v tom smyslu, že opouští nějakou konkrétní židli, nějaké konkrétní pracoviště, představte si opravdu nějakou konkrétní kancelář, abyste měli jasnou představu o tom, kam se pak můžete vrátit. Je to prakticky to samé místo. Zatímco při nějakých obecných pravidlech by to bylo tak, že byste se vrátili, ale nemáte zcela jistotu, že opravdu to bude ta stejná kancelář, že to bude přesně ta stejná práce, kterou jste vykonával dosud a podobně. Čili v tomto smyslu si myslím, že zaměstnanci dostávají docela zajímavé oprávnění a myslím, že zákonodárci šli správným směrem v tom smyslu.
0: Pak je tu otázka výše mzdy, když sjednávám pracovní smlouvu, teď myslím z pozice zaměstnance, tak určitě bych měla vědět a mít tam jasnou částku, za kolik budu pracovat, ale pak jsou třeba ještě různé odměny, různé benefity. Jak moc konkrétně to tam musí být? Co můžu vlastně požadovat za informace?
1: Souvisí to obecně s nějakým jako právním povědomím nás jako lidí, v konkrétním případě tedy zaměstnanců, ptejte se. To je úplný základ všech těch věcí. Jakým způsobem budete odměňován? Pokud budete mít v pracovní smlouvě napsáno, že tam bude nějaká složka, řekněme, prémiová, osobní hodnocení a podobně, ptejte se, jakým způsobem bude stanovována. Je to úplný základ pro to, abyste se vyhnuli případným budoucím takovým, řekněme, rozporům nebo dokonce nějakým právním sporům ohledně právě ohodnocování. Takže mělo by to být učitelné. To je úplný základ všech těch věcí i z pozice zaměstnavatele, aby smlouva byla sepsána takovým způsobem, aby bylo učitelné, podle čeho a z jakých kritérií vychází právě při určování vaší mzdy.
0: Hmm. A může zaměstnavatel zakazovat zaměstnancům sdělovat výši své mzdy, nebo děje se to opravdu, to může být třeba i součástí smlouvy?
1: Bylo to tohleto velmi rozšířené, to znamená jako zakazování sdělování si výše mzdy několik let zpátky. Já myslím si, že obecný trend, a dokonce si proto jsem o tomhle tématu tady už jednou hovořil, přišel, řekněme, v rámci legislativy celé Evropské unie, aby se v rámci zacházení a které by mělo být rovnocené, přišlo s tím, že by přesně tenhle ten způsob, to znamená tajení výše mzdy před ostatními kolegy, nebyl přípustný. Zase zjednodušeně řečeno, pokud budete chtít vědět, kolik má váš kolega, neměl by vám váš zaměstnavatel tohleto zakazovat. Prakticky dneska už nesmí. To, že vám to ten kolega třeba neřekne, to se může stát a není to jako vlastně nic nepřirozeného, ale zaměstnavatel vám to rozhodně zakázat nemůže.
0: Mm-hmm. Tak další dotazy, ty nás čekají zase po písničce.

0: Dál řešíme pracovní právo s naším dnešním hostem, advokátem Martinem Zbořilem. Už jsme probrali dovolené, probrali jsme letní brigády, ale k těm se dostaneme ještě podrobněji. Ale teď tu máme dotaz od pana Zdeňka, který se ptá, když je nějaká firma, která má provozovny rozmístěné po celé České republice, může ten zaměstnavatel nařídit zaměstnanci, který třeba dnes pracuje v Hradci Králové, že od příštího měsíce nastupuje v Ostravě? Tak zní přesně ten dotaz od pana Zdeňka.
1: Já jsem moc rád vlastně na ten dotaz, protože se domnívám, že to není ojedinělý případ, který se děje tady na území naší České republiky, kde tedy my jako advokáti poskytujeme právní služby a v podstatě míří na to, co je obsahem pracovní smlouvy, která stanovuje nejen výši například mzdy, ale také místo výkonu té práce. A tady bych posluchači doporučil, aby se zejména podíval do své pracovní smlouvy, co tam má uvedeno. A pokud tam má uvedeno, že místem výkonu práce je nějaké konkrétní buď město, nebo dokonce provozovna, tak ten zaměstnavatel má docela velkou potíž, aby rozhodl o tom, že se má ten zaměstnanec přemístit na nějakou jinou provozovnu. Nicméně, z druhé strany viděno, pokud tam naopak má ten zaměstnanec uvedeno, že místem výkonu práce je Česká republika, celá Česká republika, tak prakticky zaměstnavatel si vytvořil legální důvod pro to, aby právě zaměstnance takhle mohl umístit na jinou provozovnu. Že to může souviset s nějakými vyššími náklady a podobně, samozřejmě logické, a pak předpokládám, že to je nějakou dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jakým způsobem třeba bude nahrazováno nějaké další s tím naložené náklady.
0: No a pojďme ještě zpátky k letním brigádám, protože už jsme říkali, že nově můžou děti pracovat už od 14, můžou si přivydělat nějakou tu korunu, ale za jakých podmínek je třeba omezené, jaké práce můžou vykonávat?
1: Je pravdou, že kdybychom asi ty 14 leté hnedka uvedli do nějaké těžké práce, asi by to nesplnilo to, co bychom si přáli. To znamená, aby se ti mladí lidé naučili postupně a asi řekl bych i lehce jako své pracovní návyky nebo pracovní právní návyky. Takže je to omezeno zejména tím, že by ti mladí lidé měli vykonávat zejména lehčí práce, abyste si představili nějaké konkrétní případy, například tak je to třeba roznášení letáku, je to nějaká kancelářská práce, nebo je to často účast na nějakých sportovních nebo kulturních akcích, kterých je během leta zcela jistě dost. A je to také omezeno výší nebo délkou pracovní doby během dne, je to pouhých 7 hodin, když otázka, jestli je to pouhých, a celkově 35 hodin týdně. Takže jsou to nějaké jako limity, které stanoví těm mladým lidem z důvodu jejich ochrany nějaké limity. Současně také platí, že tuto práci 14 letí mohou vykonat pouze během letních prázdnin.
0: Mm-hmm. Někde byl, teď je to nedávno, myslím, v Deníku velký článek o tom, že nejvýnosnější brigádové prodávání zmrzliny. Že to je nejoblíbenější a že se tam dá nejvíc vydělat.
1: Tak když o tom mluvíte, taky bych si jednu dal.
0: To je jenom taková inspirace. A říkáte 35 hodin týdně.
1: Ano.
0: A je to po dobu letních prázdnin. Takže vlastně můžou třeba klidně i celé 2 měsíce.
1: Dá se říct, ale musíte si podívat i jednu další věc a to, aby zase to nepřesáhlo nějaké zákonné limity dohod o provedení práce, případně o pracovní činnosti.
0: Je potřeba souhlas rodičů?
1: Je, dobrý dotaz. Myslím si, že je dokonce na místě, protože přeci jenom je to zpravidla zcela určitě první nějaká zkušenost toho mladého člověka s prací a myslím si, že je dobře, aby vlastně takový písemný souhlas toho zákonodárce tady byl, protože s tím se jiným slovy dává na vědomí, že o tom ty rodiče vědí.
0: A je potřeba i písemná smlouva a právě na tu smlouvu podpis rodičů, protože z 14 letý nechci je podceňovat, ale je potřeba si tam všechno přečíst pořádně.
1: Když to zase zobecním, tak zákonní práce je prakticky postavené na písemné formě. Bavili jsme se o tom, že dneska existují ještě nějaké moderní instituty toho typu, e-mail a podobně. V tomto případě bych se vrátil asi z pravidla teda k té listinné podobě smluv a zcela určitě bych trval na tom, aby ta smlouva byla písemná. Pokud by vám nebo vašim potomkům někdo nabízel brigádu, která by byla bez písemné dohody, zpravidla to bude znamenat, že ta brigáda bude takzvaně na černo, nebudou si z toho odvádět různé další povinné odvody a podobně. A do takové situace bych rozhodně nikomu nedoporučil, aby vstupoval. Mimo jiné z důvodu nejistoty, co se vlastně sjednalo.
0: Tak tolik k brigádám a více nám už dneska nevejde do radioporadny, tak zase někdy příště s advokátem Martinem Zbořilem z advokátní kanceláře Srch Zbořil a partneři. Děkujeme za návštěvu, přejeme hezké léto.
1: Děkuji za pozvání a i posluchačům hezké léto, děkuju.
0: Naslyšenou. Zámecké léto.
2: Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 11 hodin 49 minut, stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Dnes je čtvrtek 16. července, svátek mají Lubošové a už popoledni na vás čekají v našem vysílání písničky od srdce, tak můžete popřát nejen právě Lubošům, ale komukoli jinému, nebo si u nás vybrat písničku sami pro sebe, jak vždycky říkám, udělejte si radost, určitě ke konci pracovního týdne to přijde vhod, no a vhod přijde taky něco dobrého, teď s Jarkou Vykoupilovou. Ona nám totiž řekne, který sýr bychom neměli krájet.
1: Babské rady.
2: Mozzarellu známe všichni. Je to oblíbený čerstvý sněhobílý sýr, který se většinou vyrábí z pasterizovaného kravského mléka. Ale běžné je i použití ovčího nebo kozího mléka. Opravdovou lahůdkou je mozzarella z buvolího mléka. Mléko od volně se pasoucích buvolích krav se zpracovává do 16 hodin a musí mít minimálně 7% tuku. 5 hodin trvá oddělení sýru od syrovátky, potom se hmota ponoří do vody, která má 95 stupňů, v ní se intenzivně promíchá a tím se vytvoří kuličky, které se následně chladí ve studené vodě. Aby si mozzarella zachovala svoji strukturu a pustila méně vody v pokrmech, například pokud ji dáváte na pizzu, doporučuje se neřezat ji nožem, ale sýr trhat ručně po vláknech. Ve 100 gramech mozzarelly najdete téměř 83% doporučené denní dávky vápníku. Tento sýr patří do kategorie čerstvé sýry, jejíž doba zrání nepřesahuje 40 dní. A věděli jste, že sýr je vlastně nejstarší způsob konzervace mléka?
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Deskový večer v kempu Pecka. V sobotu 18. července od 18 hodin v kempu Pecka zahrají AC Blesk DC a excelentní Prague Queen s fenomenálním Michalem Skořepou v čele. Rokový večer v kempu Pecka 18. července. Vstupenky v síti Ticketstream. Děti do 120 cm a držitelé průkazu ZTP a ZTPP zvýhodněný vstup.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Do opravených bytů v Hradeckém domě Harmonie se začnou vracet původní nájemníci. V zahradách Broumovského kláštera pokračuje divadelní festival. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. A čtvrtek zůstane oblačný, k večeru s lokálními přeháňkami a bouřkami. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů. U poledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Na moravském předměstí v Hradci Králové dělníci dokončují první etapu oprav bytového domu Harmonie 1. První původní nájemníci by se do nich mohli začít vracet na konci července. Jde hlavně o seniory a handicapované lidi. Za celkovou rekonstrukci 16 podlažního domu město zaplatí víc než 500 000 000 korun. Závěrečná 10. etapa by měla skončit v roce 2029, doplňuje mluvčí magistrátu Kateřina Malá.
3: Koncem července bude dokončeno 42 bytů. Do 28 z nich by se mohli začít postupně stěhovat nájemníci z druhé etapy a podobně to bude pokračovat i v etapách navazujících. Kvůli hluku zůstane jeden sloupec bytů, byť hotových, neobsazen. Červencové stěhování potrvá přibližně 3 týdny a probíhat bude od horních pater k těm nižším.
1: Modernizace Harmonie je největší jednorázovou investicí města do bydlení v jeho novodobé historii. V Broumově na Náchodsku pokračuje 21. ročník festivalu Malé letní divadlení. Letos poprvé v klášterní zahradě, kam se program přesunul z klášterního nádvoří. Návštěvníkům festival do soboty nabídne ještě 3 představení.
4: Dnešní večer bude patřit milovníkům jemného anglického humoru. V 19 hodin je na programu komedie Pravda o Pygmalionu. Zítra večer se představí místní ochotnický soubor DS divadlo Broumov s detektivní komedií Hra ještě neskončila. V sobotu odpoledne festival zakončí pohádky z Pařezové chaloupky. Vstupenky jsou k sehnání buď v Broumovském informačním centru na Mírovém náměstí, nebo před jednotlivými představeními. Z Broumova Jana Házová, Český rozhlas.
1: Poslance SPD Jaroslava Foldynu vykázala policie na 14 dní z domu kvůli domácímu násilí. Foldyna je podezřelý z toho, že minulý týden napadl v domě v Děčíně svou manželku. Investigativnímu týmu Radiožurnálu to potvrdili 3 zdroje obeznámené s vyšetřováním. Kriminalisté Foldynovi zabavili i několik střelných zbraní, které poslanec legálně vlastní. Foldyna potvrdil, že ho policie vykázala. Prohlásil ale, že je nevinný. Foldynova manželka se k tomu odmítla vyjadřovat. Okresní státní zastupitelství v Děčíně nechtělo případ komentovat.
2: Sport.
1: 2 české tenistky dnes zabojují o postup do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Tereza Valentová se odpoledne utká s ruskou Sasnovičovou. Na večer pak Barbora Krejčíková nastoupí proti francouzce Monetové. Sára Bejlek už mezi poslední 8 tenistek prošla.
2: Počasí.
1: Odpoledne bude oblačno až polojasno, na večer se vyskytnou lokální přeháňky a ojediněle bouřky, večer budou srážky ubývat. Teploměr ukáže 26 až 29 stupňů, na horách 20 až 24, zafouká jen slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Dělníci opravují na Hradecku most u obce Holohlavy na silnici číslo 33. Objížďka vede přes dálnici D11 a potrvá až do prosince.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je krátce po 12. hodině, stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Snad bylo nebo bude něco dobrého k obědu, my k tomu rádi přidáme písničky od srdce, můžete si k nám zavolat, můžete si k nám napsat SMS-kou nebo třeba e-mailem. Podíváme se do naší hudební nabídky, kde je třeba Jakub Smolík, Sagvantofy, Michal Tučný, Karel Gott, Václav Neckář, skupina Jelen, Elán nebo třeba skupina Miraj. Dnes mají výročí první papírové bankovky v Evropě, taky mají svátek Lubošové, je 16. července a to všechno ještě zmíní Petr Jungmann v kalendáriu. Náš telefon 726 46 46 46, e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 900 1104. Tak si napište, zavolejte, hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne a Jana Kudivejsová.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Čtvrtek 16. července. Svátek má dneska Luboš. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Peníze až na prvním místě.
4: Žlutá potvora.
3: Ty úplně první bankovky v Evropě vydala před 365 lety v roce 1661 Stockholmská banka. V Číně se papírovými penězi platilo už v 10. století. U nás je zavedla až Marie Terezie ještě mnohem později. Americká automobilka Willys Overlord získala od americké armády před 85 lety v roce 1941 objednávku na prvních 16 000 vozů Willys MB. Legendárních jeepů sloužilo do konce druhé světové války skoro 650 000. Dodnes se o ně jejich majitelé starají se mimořádnou péčí, snad víc než o ostatní rodinné příslušníky. Dodnes oblíbený a kontroverzní román J.D. Salingera Kdo chytá v žitě vyšel před 75 lety v roce 1951. Cestovní kancelář Fisher byla do našeho obchodního rejstříku zapsána před 35 lety v roce 1991. Legenda stříbrného plátna, herečka a tanečnice Ginger Rogers se narodila před 115 lety v roce 1911. Nerozlučná filmová partnerka Freda Astera, držitelka Oscara. A 45 má dneska naše bývalá sjezdařka, rodačka z Valašského Meziříčí Lucie Hrstková, Pešánová. Jejím manželem byl hokejový kouč národního týmu, nyní Pardubic. A já přeju hezký den.

Píšete nám do písniček od srdce jak e-maily, tak i SMSky, tak připomenu jenom ještě e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 900 1104, a pokud budete posílat právě SMSku, měla by obsahovat heslo Hradec, to bude napsané velkými písmeny, pak bude mezera a pak text vašeho vzkazu. Ještě jednou číslo 900 1104. Zahrajte prosím pro moji kamarádku Lenku Broškovou k narozeninám vše nej a zdraví, štěstí, lásku a všechno, co si přeješ, přeje kamarádka Hanka.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně připravíme špenátové ravioli, což jsou vlastně plněné těstoviny původem z Itálie. A co vám ještě nabídneme? Další díl našeho prázdninového seriálu s Radkem Pálkou a poradíme dětem, jak si udělat jednoduché domácí nanuky. A povídat si budeme i na téma

0: chlebíčky a pohanka, aby si vybral každý.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Medicine man.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: A teď doufám, přispějeme k oslavám jednoho krásného výročí. Přišel nám tento e-mail. Před 60 roky, 16. července 1966, jsem na městském úřadě v Náchodě v 11 hodin uzavřel manželství s mojí ženou Janou. Na přání nevěsty tento akt doprovázela píseň od Ivety Simonové Moje srdce housle jsou. Přál bych si nám po 60 letech tuto píseň připomenout, pokud je to ve vašich možnostech. Děkuji ženě za tyto společně prožité dny. Václav Ježek z Českého Meziříčí. Samozřejmě tuhle tu písničku posíláme, přejeme všechno nejlepší, hodně zdravíčka a ať vám to klapé dalších mnoho let. Hodně štěstí.

I naše letající reportérka Zuzana Boučková dnes zamířila za pohádkou, a to do lázních Bělohradu. Ještě o tom odpoledne uslyšíte víc ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. A ještě jedna pohádková zpráva. Teď v sobotu 18. července se bude na velkém nádvoří zámku v Náchodě promítat pohádka Princezna stokrát jinak, kterou loni filmaři právě i na tomto zámku natáčeli. Takže nejdřív od 19 hodin bude beseda s herci a tvůrci, přijede například Martina Prajzová, Emma Buzinská, Tomáš Weber, Jiří Plojhar, měl by být i Miloslav Šmídmajer, a od 21 hodin potom bude samotná projekce. A teď už další vzkaz od vás, komu zahrajeme. Posíláme písničku Do deštného na studený vrch do Bystra nahoře, nahoře. Díky za skvělý zážitek po výstupu, Eva a Mirek z Chlumce.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, stále pokračují písničky od srdce, teď nám telefonuje paní Jana, dobré odpoledne.
1: Dobrý den, dobrý odpoledne.
0: Dobrý den.
1: Písničku pro kamaráda do Poděbrad od Hanky Zagorovy.
0: A kamarád v Poděbradech pobývá v Lázních, nebo bydlí v Poděbradech?
1: Pobývá v Lázních, v Poděbradech.
0: Tak popřejeme pěkný pobyt, vám hezké odpoledne, paní Jano, a mějte se moc pěkně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

následuje další vzkaz, další pozdrav, další blahopřání. Zahrajte prosím pro Luboše Macha z Doudleb k svátku zdraví, štěstí a sklenku dobrého vína přejí kamarádi Soňa a Jirka.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

A my pokračujeme dál, je 12 hodin 47 minut, písničky od srdce s datem 16. července jsou tu stále ještě pro vás a píšete nám, zahrajte písničku pro Luboše z Chvalkovic a jeho ženu Drahušku, oba mají tento týden svátek, hodně zdraví a hezké letní dny přeje Dana Cvrčková.

Možná třeba z televize znáte herce Pavla Lišku a Jana Revaje jako cestovatele, kteří projíždějí svět na motorkách, natáčejí o tom takové hrané, zábavné dokumenty a dnes se s nimi můžete potkat v Hradci Králové v programu Vandráci Vagamundo s besedou o cestě na Papu a Novou Gvineu v letním kině Širák v Hradci Králové. Začátek je v 21:30, tak tolik ještě krátká pozvánka, takový tip z písniček od srdce, které už pomalu zavíráme pro dnešní den, ale ještě tu máme jedno blahopřání. Zahrajte prosím pro mamku Kamilu, k dnešním narozeninám od babičky posílají přání synkové Jonášek a Honzík. Všechno nejlepší.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Češi nakoupili státní dluhopisy za 74 miliard korun. Obyvatelé Adršpachu mohou odpoledne debatovat s architekty o budoucí podobě obce. Cyklisty na Tour de France dnes čeká 12. etapa. A dnešek zůstane polojasný, k večeru s lokálními přeháňkami a bouřkami. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. Státní dluhopisy si v první emisi nakoupilo 92 tisíc Čechů. Cenné papíry pořídili v celkové hodnotě 74 miliard korun. Největší zájem byl o pětileté fixní dluhopisy s výnosem mírně přes 4,5% ročně. Naopak nejmenší byl objem prodaných protiinflačních pětiletých dlužních úpisů. Aktuální hodnota státních dluhopisů v oběhu teď podle rezortu představuje skoro 3,5% státního dluhu. Zájemci budou mít letos ještě dvě možnosti nákupu státních obligací, dodává mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
4: Další příležitost k nákupu začne 24. srpna, kdy bude v nabídce pouze Flexibond. V předvánočním období pak proběhne třetí upisovací období s nabídkou opět všech tří typů dluhopisů.
2: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO se skoro 70% upisovatelů rozhodlo pro státní dluhopisy poprvé. Obec Adršpach na Náchodsku pořádá od 17 hodin společné setkání věnované budoucímu rozvoji obce. Diskuzi povedou zástupci ateliérů Tečka a Spatio, kteří připravují urbanisticko-krajinářskou koncepci Adršpachu. Ta následně poslouží jako podklad pro změnu územního plánu. Pracovnice Trutnovského infocentra připravili pro děti na léto speciální hledání draka. Razítkovací hra zájemce provádí historickými místy města. Mapu z pokyny si je možné vyzvednout v informačním centru na Krakonošově náměstí, říká vedoucí Renáta Portlová.
5: Trutnov je město draka, je spjatý s legendou o založení města. Máme tu draky v několika podobách. Rodiče s dětmi můžou po městě hledat draky, projít se do parku na Gablenz a pak získat dračí odměnu.
3: Sport.
2: Cyklistickou Tour de France dnes čeká 12. etapa. Odstartuje na okruhu Formule 1 v Manicourt a peloton čeká téměř 180 kilometrů. Ve žlutém dresu lídra průběžného pořadí zůstává Slovinec Tadej Pogačar.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude oblačno až polojasno. Na večer se vyskytnou lokální přeháňky a ojedinělé bouřky. Večer budou srážky ubývat. Teploměr ukáže 26 až 29 stupňů. Na horách od 20 do 24. Zafouká jen slabý proměnlivý vítr. Noc přinese polojasno až oblačno s teplotami od 16 do 19 stupňů. Na horách 16 až 12. Pofukovat bude mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Broumově počítejte s omezením na silnici 302 v Kladské ulici. Dělníci tam opravují povrch vozovky, proto zavedli kyvadlový provoz. Omezení bude trvat do konce listopadu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
0: Je výraznou osobností českého krasobruslení, mistr Evropy, který měl cenný kov ze světového šampionátu opakovaně na dosah. Kariéru ukončil už před 11 lety, založil rodinu a několik let strávil v Kalifornii. Nedávno se natrvalo vrátil do Česka. Tomáš Werner je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal krasobruslař Tomáš Werner, navrátivší se po 3 letech ze Spojených států amerických. Vy jste tu od května, jak jste mi prozradil, už jste se adaptovali, celá rodina, už žijete bez problémů v českých podmínkách?
1: Já si myslím, že nikdo nikde dneska po světě už nežije bez problémů, ale relativně jsme se adaptovali velmi rychle. Já jsem teda vtipně ještě si minulý týden na 10 dní odskočil do Ameriky tam a zpátky, takže teď jsem se vrátil znovu ještě jednou a znovu jsem se adaptoval. A jinak návrat pro nás do Česka byl příjemný, byl dlouze zamýšlený, rozmýšlený, plánovaný, takže nakonec vlastně všechno proběhlo podle toho, jak jsme si představovali. Možná dokonce je líp, než jsme si představovali.
0: Jak dlouho jste zvažovali po 3 letech opustit Spojené státy americké?
1: My jsme vlastně plánovali, že v Americe budeme ještě 1 rok původně, nebo rok a půl, teoreticky, ale s tím, jak se vyvíjela situace kolem našich kluků, máme 2 kluky, s mojí ženou Temi máme 2 krásné kluky, Tomíka a Tymíka, těm je teď 3,5 a 5, a začali chodit do školky, do kroužků
0: a na brusle.
1: Na brusle taky, ale pozor, na brusle taky, tam jsme samozřejmě přející benevolentní rodiče, ale neradi bychom měli doma krasobruslaře, neradi bychom si doma vytvářeli další pracovní prostředí, rádi bychom udrželi tu rodinu opravdu ve formě táta, máma, syn, a ne syn a 2 trenéři, jo? To by asi úplně nehrálo. Takže ano, na brusle ano. Ale teď jsem se v tom sám zamotal. Každopádně my jsme tak nějak od konce minulého roku, nebo před koncem minulého roku už zvažovali odchod, a to hlavně kvůli rodině, hlavně kvůli dětem.
0: Kvůli dětem říkáte 3,5 a 5. Stihli nasát angličtinu, ten 5letý mluví bez problémů anglicky, jak jsou na tom?
1: Kluci jsou 2jazyční, možná budou i 3jazyční, protože babička a děda s nimi občas promluvili tajsky, že moje žena se sice narodila v Americe, ale je tajského původu, a já na začátku jsme se domluvili se ženou na jasných pravidlech. Můžu si fandit, že mluvím anglicky skvěle, myslím, že se domluvím a angličtina mi nedělá problémy, ale pořád je to angličtina, česká angličtina. A tu správnou angličtinu má moje žena. Takže moje žena mluví na děti anglicky, já na děti mluvím pouze česky, s výjimkou toho, když jsme někde ve společnosti a opravdu by to bylo až, jak se tomu říká, neúctivé, jako mluvit cizím jazykem, kterému nikdo nerozumí, tak ode mě kluci nikdy neslyšeli nic jiného než češtinu, takže oni mají naposlouchanou češtinu, mají naposlouchanou angličtinu a jsou na tom zatím líp, ještě si musím říct, přiznat, jsou na tom líp s angličtinou. Ale to se mění, protože už chodí do školky a tam samozřejmě pracují co nejvíc na češtině.
0: Co nejvíce na češtině. A vaše paní mluví? Mluví česky? Nebo vůbec?
1: Moje drahá paní se snaží, ale jde to pomalu. Všichni Češi si myslím, že dobře ví, že náš jazyk není úplně nejjednodušší. A přestože ho máme rádi a je krásný, tak ve světě není úplně nejvíc uplatnitelný, to je prostě pravda. A já na Temi netlačím, ale tak nějak se moje žena smířila s tím, že prostě bez češtiny to v Česku nepůjde, a když budeme chtít natrvalo bydlet v Česku, tak ta čeština je hold povinná.
0: Tak povinná, takže má nějakou lektorku, předpokládám, vaše paní, a i pro ní musel možná ten návrat nebo to rozhodnutí žít tady být o něco těžší, nebo ne?
1: To přijde na to, těší v tom, že v Kalifornii měla ještě své rodiče, kteří bydlí v Kalifornii, bydleli nedaleko od nás, a teď vlastně je opustila po nějakém čase, takže je tady jak rádoby sama. Na druhou stranu to český prostředí je tak hezký, že se vídáme s kamarády, s českými kamarády, a ty mi si našla české kamarády a vídá je častěji, než mohla vídat svoje vlastní kamarády, které měla od malečka v Americe, protože tam jsou vzdálenosti, stěhování a tak dále. Všechno vlastně stojí proti tomu správnému kamarádství. A tady v Česku je to takové příjemnější a vlastně, jestli to můžu já zhodnotit ze své pozice, tak si myslím, že se Temi na přesun do Česka těšila.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

krasobruslář, mistr Evropy z roku 2008 Tomáš Werner je naším hostem. Už v minulém vstupu jsme mluvili o vašem návratu ze Spojených států amerických s celou vaší rodinou, vašimi dvěma syny, 3,5 a 5 let.

0: vyšší. A změnilo mě to psychicky, fyzicky.
1: K lepšímu.
0: No, to se ještě pořád asi, to se uvidí. To se uvidí, nabral jsem spoustu kilo a teď tak nějak se snažím nějak korigovat ty kilogramy, které jsou nahoře, protože jsem trenér krasobruslení a k tomu se to úplně nehodí.
1: Mě se chce říct, ale vy jste těhotný nebyl, ne?
0: No, já jsem si připadal, že jsem nabíral stejně jako manželka, asi ze sympatie nebo empatie. Takže změnilo mě to hodně, ale myslím si, že všeho všude mě to změnilo k lepšímu a myslím si, že a teď to nechci, aby to znělo tak, že někomu kážu nebo že někomu vykládám, jak má žít život, ale myslím si, že v jistém věku je prostě dobrý mít ty děti, aby ten smysl života nabral takový směr, který je dlouhodobý, udržitelný. Je to teda boj, jo. občas boj o život, ale je to hezký boj a za mě, já vlastně nevím, co bych dělal, kdybychom s těmi neměli děti, tak bychom lítali po světě a dělali bychom tréninkový semináře, trénovali bychom, byli bychom takový nezávislí, nezávazní do větru a mohli bychom si dělat cokoliv a ono veškerý svobody asi taky občas škodí, takže možná takhle lepší.
1: Bylo by myslitelný mít děti v době vaší kariéry? Vy jste byl aktivní krasobruslař?
0: Vím, že někteří sportovci to dokážou a já jsem si to úplně nedokázal představit. Samozřejmě tady platí to pravidlo, že člověk na ty děti nikdy nemůže být připravený dost, ale já jsem žil v Německu, žil jsem v chvilku v Česku, žil jsem v chvilku v Kanadě. Myslím si, že pro tu rodinu by měl mít člověk přece jenom aspoň nějaký zázemí, nějaké jako kořeny a potom vlastně vláčet tu rodinu takhle po světě, taky se to dá, ale nevím, jestli to úplně zodpovědný, aspoň v tom mým vnímání světa a života.
1: Vy jste v minulém vstupu říkal, že brusle nebo krasobruslení, nebo takhle, že nechcete mít doma krasobruslaře.
0: Takhle jsem to přesně řekl.
1: Přesně tak, že chcete mít vztah otec-syn a ne trenér-syn, ale kdyby vaše syny trénoval někdo jiný, tak by to šlo?
0: Nešlo.
1: Aha, ani tak ne?
0: To by nešlo, protože by to nedělalo dobrotu. My jsme z branže, samozřejmě si možná naivně, možná částečně oprávněně se ženou myslíme, že tomu rozumíme nejlíp. To bychom neradi, aby někdo další trénoval naše děti. A nejde o to, jako kdyby je trénoval jenom pro hobby, tak beze všeho. Ale nechtěli bychom z toho mít vrcholový sport, protože v tom vrcholovém sportu si myslím, že kolem dokola v České republice máme asi největší zkušenosti, zrovna my dva. A teď to neberu na dnešně, to je prostě realita. My jsme 3 roky teď pracovali s nejlepším trenérem na světě. Naším mentorem byl Rafael Aretunian, trenér nejtnačena posledního olympijského vítěze, trenér několika olympijských vítězů, olympijských medalistů, mistrů světa. Takže si myslím, že tomu opravdu rozumíme. Těžko by se nám dávaly ty děti z ruky někomu, kdo tomu nerozumí až tolik.
1: No ale co geny, ty přeci nepřeválcujete. Co když opravdu bude některý až syn, jeden z vašich synů chtít prostě bruslit?
0: Je pravda, že jako ty geny se nedají válcovat, to asi naopak to je lepší, že ty geny válcují člověka občas, ale ne. Já jsem taky zmínil, že veškerý svobody je taky někdy možná až příliš, tak někde prostě nějaký hranice a mantinely jsou a budou. A tohle je jeden z nich. A doopravdy je to jenom kvůli tomu, že oba dva rodiče jsme krasobruslaři. A myslím si, že 4 krasobruslaři na jednu rodinu je až moc.
1: Třeba by byly jenom 3. Nemusíte to vidět tak černě.
0: Ani 3.
1: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě

0: něco dokázali. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Tomášem Wernerem, mistrem Evropy v krasobruslení z roku 2008, který svou aktivní kariéru ukončil, víte kdy?
1: V roce 2014.
0: Správně, bylo vám tehdy 28 let, bylo to těžké rozhodovat?
1: 27, to jsem, ano, ten rok mi už měl, jako, když jsem ukončoval kariéru, tak pouze 27 a těch 28 až v červnu, jo, tak to bych jenom chtěl říct.
0: Jste ukončil v květnu.
1: Já jsem ukončil, tak.
0: Bylo to, tak otázce, bylo to těžké rozhodování skončit, nebo to vedlo jasně ke konci?
1: Ne, tam to bylo úplně jasně naplánovan. To bylo úplně jasně naplánovan. Já jsem už dobře věděl, že v tom našem sportu přesluhuju, proto jsem se bránil tomu 28, že to už je strašné číslo v solové kategorii, takže 27. A už tehdy jsem věděl, že tam jsem až moc dlouho, ale potřeboval jsem si vyřešit svoje nějaké psychické záležitosti, kterými jsem si prošel. Já jsem měl špatné 3 roky zranění, plotýnky špatný a bolesti a bezvýkonnosti. A poslední rok byl takový, který se dá jako považovat za nějaký uzavření té sportovní kapitoly. A když bych z toho sportu vystoupil teda s obrovskou slávou, ctí, tak jsem ale taky z něho nevystoupil, nebo nevypadnul jsem s nějakou nenávistí nebo pocitem, že mě ten sport všechno vzal, že to vlastně strašný prostředí.
0: Tak, ale ukončil jste kariéru, věděl jste už před koncem, co budete dělat, jak budou vypadat vaše další měsíce bez krasobruslení?
1: To jsem věděl, to bylo úplně jasný. Já jsem dokončoval díky stipendijnímu programu Českého olympijského výboru, jsem dokončoval svoje MBA. Já jsem vystudovaný bakalář na fakultě tělovýchovy, MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze a do toho jsem už trénoval, jezdil jsem exibiční vystoupení a aktivně jsem hledal svoji ženu.
0: Jak to vypadá, když aktivně hledáte svoji ženu?
1: Tím, že jsem vlastně už byl ve věku, když jsem si říkal, že bych mohl být dospělý, že bych si mohl najít partnerku, jako reálnou, seriózní partnerku, tak jsem zkoušel a až to dopadlo v roce 2018, takže vlastně 4 roky.
0: To jste si počkal.
1: No, to jsem hledal, no, to člověk musí do toho trošku investovat. A našel jsem svoji ženu.
0: Čas předpokládám.
1: Ano, čas. Tak, ježišmarja, pardon. No, ano, čas a energii.
0: Jasno.
1: A pak jsem teda díky krasobruslení, protože jsem létal do Kalifornie se svými svěřenci, už jako začínající trenér jsem létal do Kalifornie za Rafaelem Aretuněnem, od kterého jsme se teď nedávno vrátili, na trenérské stáže a tam jsem našel svoji ženu. A tak.
0: Tak, to vypadá na šťastný konec, čili neměl jste nějaké obavy, strach, co bude, až slezete z ledu, jestli tak můžu říct, až vyzujete brusle. Neměl jste pocit nějaké prázdnoty?
1: Já jsem vlastně celou svoji kariéru žádnou prázdnotu neměl a dobře jsem věděl, že je to téma, který člověk nemá brát na lehkou váhu. A tak ten konec kariéry zamává s ledajakým sportovcem. A je proto jako více faktorů, ne všichni jsou úplně jako zřetelní nebo zjevní na první pohled, ale je jich tam hodně a je to opravdu náročný, jako vypadnout z toho vrcholového sportu, což je návykový prostředí, kdy člověk je zvyklý na cíle, na přípravu, na vyhodnocení, na pozornost, na součinnost týmu. Spoustu lidí dělá kolem sportovce a sportovec tak, v takové bublině. Myslí si, že to náročný, ale on ten reálný život potom jako je ještě o to náročnější. A tím to nezlehčuju. Takže je to náročný, viděl jsem o tom, proto jsem si život naplánoval tak, aby tam žádná díra nevznikla. Já jsem jenom tak jako přešel, odložil jsem závodní brusle a brusle jsem si ještě chvilku nechal exibiční. No a potom jsem po pár letech odložil i ty exibiční brusle, už mám jenom trenérský brusle a mám další aktivity a všechny se teď točí kolem krasobruslení nebo výuky bruslení a nebo dětí.
0: Tak. Takže se u krasobruslení vlastně zůstal. Bylo myslitelné najít si profesi nebo jít cestou mimo krasobruslení? Věděl jste, že chcete u toho ledu zůstat?
1: Zkoušel jsem najít i jiný profese. Chvilku jsem se věnoval já trošku moderování, potom jsem se věnoval dalším věcem, to už je jedno, čemu jsem se všemu věnoval. A vlastně tu trenéřinu jsem jako neměl úplně na prvním místě. A možná právě proto, že jsem ji neměl na prvním místě, tak jsem ji dal jsem na čase uzrát a nakonec mi přirostla k srdci tak jsem se rozhodnul, že se ji doopravdy naučím. Proto jsme se odstěhovali na 3 roky do Ameriky, abychom se té trenéřině oba dva se svojí ženou naučili. No a teď se jí věnujeme a věnujeme se jí jak profesionálně krasobruslařsky v naší akademii Tomáše Wernera ve Strašnicích, tady v Praze, ale taky v rámci metodiky v projektu Dětí do bruslí, který v loňském roce rozhýbal skoro 7 000 dětí předškolního a školního věku na jihu Čech. A tak, aby se nám do našeho sportu na ledě i do hokeje, nejenom do krasobruslení, dostali děti, které se v dnešní době, kdy ta cena energií opravdu vyšponovala tu cenu ledu, pronájmu ledu, úplně na krev nahoru, tak díky té strašné ceně se vlastně moc lidí na ten let už nedostane a děti do bruslí takhle tlačí houfy dětí, aby se měli možnost potkat s ledovým sportem, aby se měli možnost naučit bruslit.
0: Říká Tomáš Werner, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Tomášem Wernerem, krasobruslařem, který v roce 2008 vybojoval titul mistra Evropy. Ten titul ze světového šampionátu vám, ano, unikl. Jak moc, řekněme, smutné to pro vás bylo, nebo traumatizující dokonce? Štve vás to třeba dodnes?
1: Ne, už mě to neštve, ale samozřejmě to štvalo dlouho. Já jsem, takhle když to říkáte, tak rok 2008 už je strašně vzdálený, takže mě to neštve, ale měl jsem daleko vyšší ambice ve sportu, měl jsem ambice na, nejenom na světový medaile, ale na olympijský medaile, a to jsem nenaplnil, taky mě, jako trápilo mě to hodně. A musel jsem nějak najít cestu z toho a musel jsem se naučit vidět i to pozitivní a třeba i to, že kluk z Českých Budějovic, který vyrůstal v Českých Budějovicích na stadioně v 5:45, byl na ledě ráno před školou, takže vyhrál mistrovství Evropy, že to není tak špatný. Jo, že měl nějakou ambici, je hezký, ale pojďme se na to podívat z té druhé strany, že to mohlo dopadnout daleko hůř.
0: Tak, bez pochyby. Občas se u sportovců říká, že přinesli oběť vrcholoví sportovci. Vnímal jste vy to, že třeba ano, v 5:45 ráno stojíte před stadionem nebo na stadionu, že to byla oběť?
1: Já si myslím, že v tu chvíli to byla oběť. Obětovali se rodiče, hlavně maminka, která s náma vstávala, my jsme byli dva kluci, brácha, který brusil taky, oba dva jsme brusili, museli jsme dojít ráno na zastávku autobusu, dojet na halu, potom otrénovat, potom do školy. Myslím, že maminka to měla daleko těžší, ale tak, jak my jsme milovali svůj sport a nevnímali jsme to jako oběť, tak já mám tu naději, že maminka milovala nás tehda a taky to nevnímala úplně jako oběť. S tou obětí je to těžký. Myslím, že to většina sportovců řekne z toho pohledu, jako že to doopravdy ten sport je náročný, skloubit to s životem, se sportem, nebo se studiem, s rodinou, s kamarády, že je to náročný. Ale já to jako oběť nevidím, protože mě ten sport dal, kromě toho, že mi dal celý život, kromě toho, že mi dal moji ženu a tím pádem i děti, tak mi toho dal spoustu, co bych si nikdy nemohl ani představit, kdybych ten sport nedělal.
0: Dal vám ženu, dal vám děti, ale, a možná to oběť byla, jednu ženu vám vzal. A vy jste o jeden vztah přišel právě proto, že jste oba krasobruslili. Já jsem sledovala vaši 13. komnatu, to už je taky nějaký pátek, co jste ji natočil, ale tam jste to popisoval. Až tak jste se oddal tomu sportu a věnoval se mu opravdu naplno, že ani na vztah nebylo místo.
1: Tam jako na vztah vždycky bylo místo, ale ono to v tom stavu úplně nedělá dobrotu, když není na prvním místě. Když se jako komunikuje, že ta priorita je někde jiné, že škola, sport a vztah, tak teď to nemám nikomu vůbec, to nemám nikomu za zlý, ale asi žádná žena to neslyší příliš ráda a určitě ne jako v mladším věku, třeba v dospělosti člověk dokáže pochopit priority a že ty priority si můžou měnit v nějakém časovém horizontu, ale v tom mladším věku se to jako těžko jako asi poslouchá a pro mě to bylo jasný, já jsem bez školních výsledků nemohl zůstat v Praze, my jsme z Českých Budějovic a rodiče nás pustili do Prahy, tuším 12 nebo 13 let, do 9. třídy, a kdybych neměl výsledky ve škole, tak bych musel jít zpátky. A kdybych šel zpátky do Budějic, tak by nebyl sport. Takže prvním byla škola, úplně povinně, potom byl sport a potom až byl ten vztah.
0: A nikdy jste to nechtěl měnit během kariéry sportovní?
1: Nikdy mi to nenapadlo. Kdybych asi tu myšlenku měl, tak by to možná v tom sportu nedotáhnul tak daleko, a nebo by to prostě všechno bylo úplně jinak, mě to prostě nikdy nenapadlo.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Susanne, lecco bisch. Jo. Jo, karton dal burek, jo, taky porcelán. Jsem modrý, mám syn.

0: Jorge. Sí.
1: Krasobruslář Tomáš Werner je s námi ve vysílání. Vy jste zmiňoval, že jste oba bratři, jste krasobruslili. Jaký jste měli vztah? Byla tam mezi vámi řevnivost nebo jste se vzájemně podporovali?
2: Do jistý míry mezi náma řevnivost byla, ale do té míry, kdy jsme ještě soutěžili v jedné kategorii, můj bratr je malinko, jak se říká, jako svalnatější, nebo má jako robustnější postavu, tak se vydal do kategorie sportovní dvojic. Tam to dotáhl na mistrovství světa juniorů, kde bylo jeho poslední mistrovství světa juniorů, když už začal studovat medicínu a ono to úplně nejde sloučit, vrcholový sport s medicínou, takže tam jsme se rozloučili a ta řevnivost vlastně trvala jenom plných pár let, kdy jsme soutěžili v podobných kategoriích, jelikož je bratr starší, ale vydrželo nám to vlastně jenom po dobu těch soutěží. A to je úplně normální, běžný. Samozřejmě jako bratři jsme mezi sebou měli jak lásku, tak spory. A ty spory se řeší fyzicky, nebo kdysi dávno se tak řešili fyzicky. A to nám vlastně jako opravdu jako stmelilo ten náš vztah. Dneska bratr je pan doktor v Drážďanech a já lítám po světě, ale myslím si, že nemám na světě bližší osobu než svýho bratra.
1: A asi byste si přál, aby to tak bylo i mezi vašimi syny.
2: To bych si přál.
1: Takže rvačky budou vítány.
2: Jo, to se divila, moje žena se divila, že se kluci perou a byla z toho jako nešťastná, proč se perou, říkám, to je vůbec ničeho se nebojí, oni se milujou, ale některé věci se prostě musí vyřešit fyzicky. Já bych nechtěl, že zapomenout, máme taky sestru o hodně mladší a sestra je taky lékařka, ale ta se nikdy krasobruslení nevěnovala, ta šla kariéru gymnastky a potom si vybrala kariéru paní doktorky, takže dneska je z ní paní doktorka, bratr je doktor, otec je doktor, maminka je sestřička. A jenom já jsem v kostýmu.
1: Vy jste v kostýmu, ale ne příliš, nebo docela drahém kostýmu. Právě v té zmiňované komnatě vaší 13. jste zmiňoval, že kostým stál i $3000.
2: No, bohužel jsem měl i jako dražší kostým, ale nebylo to pokaždé nebylo nutné jako takových materiálů, takových kamenů, takového zdobení. A čím dále jsem v kariéře postupoval, tak tím ty kostýmy byly levnější a levnější, protože vlastně už mi nepřišlo tak důležitý, jak moc je načančaný ten kostým, ale hlavně ten sportovní výkon. A potom taky nevím, jestli jsem byl víc senzitivnější, ale potřeboval jsem kostým, který tak nějak koreluje s tím, v čem normálně trénuju, takže to byly lehké látky, lehké vzory, takže jsem potom se umírnil. Ani vlastně nevím, proč jsem šel tak extravagantní cestou, že se to vyšplhlo do $1000. No, to byla nějaká chyba.
1: Tak a mohl jste tady promlouvat do toho, jak ten kostým bude vypadat? Někdo přišel s nějakým návrhem a vy jste řekl ano, ne?
2: Promlouvat jsem mohl, ale protože z výtvarného hlediska jsem úplně jako opravdu omezený. Na 16 základních barev a nakreslení sluníčka jako kolečko a smajlík, takže jsem do toho moc nezasahoval, ale měl jsem vždycky možnost říct jako to poslední veto, jestli si to na sebe vezmu nebo nevezmu, ale jinak jsem to vlastně většinou nechal buď to přímo na choreografovi, případně choreografce, a nebo na paní slečně švadlence, aby do toho promlouvala ona.
1: Někdy jste měl třeba vyloženě jako až kalhotový pánský kostým nebo vestičku a tak, jak se v tom bruslí? Občas je v tom nepohodlné i sedět, tak by mě zajímalo, jak jste se v tom pohyboval.
2: Ne, tam dobře se v tom bruslí, to je jedna ze součástí, která vlastně tomu kostýmu, to je to hlavní součást, je, že musí být flexibilní, musí být natahovací do všech stran a neměl by bránit v pohybu. A jsem přesvědčený, kdyby se někdo prohlídnul kostýmy z mojí kariéry, tak nepřijde na to, který z těch kostýmů byl úplně jako nejhorší na pohyb. Oni vypadali dobře všechny, ale měl jsem pár kostýmů, které byly vyráběny na Broadway v New Yorku, protože jsem zrovna tou dobu trénoval v Kanadě v Torontu a tam si mysleli, že rozumí kostýmům víc než krasobruslaři a ušili mi takový kostým, ve kterým já jsem se nemohl předklonit a nemohl jsem udělat další krok. Bohužel jsem už nestačil změnit, asi na dva závody jsem ten kostým měl a to byla tragédie.
1: Tomáš Werner je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zlatá láska. Český Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi stále Tomáš Werner, vlastně bývalý krasobruslař a současný trenér krasobruslení. Nikdy jste neuvažoval, nechtěl zkusit krasobruslit v dvojicích?
1: Nechtěl. Já to rozvedu. Nechtěl, protože bych na tom musel mít malinko jiný fyzický potenciál. Musel bych být trošku osvalenější. A taky bych musel převzít vlastně zodpovědnost za život partnerky. A teď to zní jako až jako extrémně, ale tak to prostě na ledě je. A ten partner, ten kluk, přebírá zodpovědnost za zdraví svojí partnerky a zdraví partnerky je na prvním místě. A ten kluk musí mít tu vlastnost, tu morální vlastnost, za každou cenu zachraňovat partnerku. Bez ohledu na to, co se stane jemu. Když tu vlastnost nemá, tak trenéři párových disciplín dobře ví, jak vypozorovat tyhle ty trendy, tak vlastně to partnerství potom ukončují a ten kluk nemůže být ve sportovních dvojicích. A já to beru jako vlastnost, kterou a nemám. Samozřejmě bych se staral o ženu a o partnerku, ano, ale každý den na tréninku to už je moc. A potom B, se vždycky ty partneři musí dohodnout, jako komu se chce, komu se nechce, kdo je vinen toho nebo tamtoho. A to říkám, to je komplikované, já radši budu bruslit sám.
0: Vycítil jste to sám, že nemáte takové to budu zachraňovat partnerku než sebe. Nemusel to nikdo vypozorovat.
1: Tak já budu zachraňovat svoji vlastní partnerku.
0: Ano,
1: já
0: dopomůžu
1: a budu zachraňovat každou ženu, kterou uvidím v nesnázích, ale každý den na tréninku několikrát denně, to už je moc.
0: Dobře. A prozraďte mi, protože často vídáme na závěr, že fanoušci, návštěvníci hází na led plyšáky. Kolikrát strašně krásný a člověku je to tak jako líto, můžete si je nějak sebrat během toho, nebo měl jste možnost si je sebrat, když to po vás teďka byste to mohl nosit domů, měl byste komu?
1: Tak teď už žádný fanoušky nemám, teď už mi nikdo nic nehází, maximálně co hází na hlavu, ale ne, ty plyšáky, kterých jsem za svoji kariéru pozbíral hodně, hlavně teda v Japonsku a na mezinárodních závodech, tak ty jsem pozbíral. Některé výjimečné kusy jsou doma u rodičů v Borovanech a jednak jsem valnou většinu z nich rozdal buď to dětským domům nebo nemocnicím, tak aby děti, které se zrovna nemají úplně nejlépe, aby se měli s čím hrát a aby ta plyšová hračka mohla na chvilku zpříjemnit pobyt, ať už to je teda v dětském domově nebo v nemocnici.
0: To je úžasné, ale když odcházíte z toho ledu, končíte tu svoji sestavu, co svoje vystoupení, tak nemůžete tenho plyšáka si vzít. To až posléze, nebo jak to funguje?
1: Myslím, že podle pravidel, oni se pravidla mění, tak by ten bruslař neměl sbírat plyšáky, může si samozřejmě cestou zvednout jednoho nebo dva, ale jinak jsou na to takzvaní flower kids, nebo květinkové děti, které jsou mladí krasobruslaři, kteří začínají svoji kariéru a kteří jsou tam o to, aby vyrazili na led v případě nutnosti a pozbírali všechny plyšáky, potom je dovezli, seřadili, utřídili a předali tomu sportovci.
0: Vy jste zmiňoval Japonsko, tam jste měl velmi silný fanklub. Jste nějak v kontaktu ještě se svými fanoušky? Nezapomínají na vás?
1: Já si myslím, že někteří na mě nezapomínají, ale já už se o fanoušky nestarám, protože jsem v jiné kapitole svého života a fanoušky ne, že nepotřebuji, nebo si jich nevážím, ale teď potřebuju svěřence, teď potřebuju rodiče, teď potřebuju provozní hal a potřebuju úplně jiný kruh lidí kolem sebe pro svoji další kariéru. Takže fanoušky, já si jich vážím a kdyby někdo sledoval moji kariéru, co dělám teď, tak se to také vážím, ale fanouškovství už se jako nevěnuju.
0: Tak věnujete se tomu, abyste třeba vychoval nějakého svého nástupce, nějakého úspěšného krasobruslaře. Máme je?
1: Tomu se věnuju a budu se tomu věnovat ještě hodně dlouho, než někoho vytrénujeme, protože náš mentor, pan Rafael Artunian, pan trenér Rafael, mi kladl na srdce, že pokud chci mít dobrého závodníka, tak se ho mám vytrénovat od začátku sám. Nemusím každého úplně sám, ale mám se ho vytrénovat ve vlastní akademii podle vlastní metodiky, tak abych potom nemusel v pozdějším věku něco měnit. A to opravdu trvá nějaký čas, takže tak dejte mi 8-10 let a uvidíme.
0: Dobře, dáme, ale dva nadějné možná krasobruslaře už jste zavrhnul. Tak musíte, budete se muset teďka nadřít. Přenesete si do toho trenérského života něco z toho, jaký byl třeba vaši trenéři, jaký byli?
1: Určitě. Já jsem měl štěstí na svoje trenéry, myslím, že po celou kariéru, úplně od malička až do úplně dospěla, i teď jako pro tu mentorskou činnost. Takže ano, každý trenér mě poznamenal nějakým svým specifickým způsobem a z každého trenéra já si s sebou něco nesu. A nejsem ten, který by přejímal jedna ku jedné něco, čím procházel. Snažím se nad tím přemýšlet a snažím se spojovat věci tak, aby mi to dávalo logický rozum, aby to pomáhalo dalším generacím. A ten sport se vyvíjí se rychle, takže já se taky musím vyvíjet podle toho.
0: Tak, my jsme se také vyvinuli rychle. Jsme na konci. Loučím se s vámi a děkuju, že jste tu byl. Tomáš Werner.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Je 14 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Nově budou pomáhat lidem v bytové nouzi i úřady práce. Novelu podepsal prezident. Hradecká radnice připravuje rekonstrukci památkově chráněného Gočárova schodiště. U Šerlichu v Orlických horách přibude 150 parkovacích míst a noc bude polojasná až oblačná s teplotami do 19 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Úřady práce se budou nově zabývat pomoci lidem ohrožených bytovou nouzí. Převezmou některé úkoly od obcí, budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná bydlení. Změny zavádí novela zákona o podpoře bydlení, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Pražský hrad. Novela taky zavádí vznik poradenských kontaktních míst k bydlení. Budou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Podle předlohy se za lidi bez vyhovujícího bydlení budou automaticky považovat například oběti domácího násilí nebo rozvádějící se páry. Radnice v Hradci Králové připravuje soutěž na projektanta plánované opravy Gočárova schodiště. Památkově chráněná stavba z roku 1911 je v havarijním stavu. Cenu projektové dokumentace město předběžně odhaduje zhruba na 3,5 milionu korun. Samotná oprava schodiště, která má začít v roce 2028, by podle náměstka primátora Lukáše Řádka mohla stát 50 milionů.
4: V současné době jsou v konstrukci patrné trhliny, kaverny, dochází k degradaci betonu, dokonce v dolní části je patrný pokles jednotlivých stupňů v rámci schodiště. Zároveň také je dobré připomenout, že poslední stavební úpravy, respektive opravy, tam proběhly v roce 1995.
3: Rozšířené parkoviště v horském sedle u Šerlichu v Orlických horách by mohlo začít sloužit motoristům na podzim. Bude spoplatněné. Denní stání by mohlo stát okolo 200 korun, jak potvrdila starostka Deštného Simona Vlková. Dodala, že se čeká na vydání stavebního povolení. Čecha zadrženého v Číně tamní úřady vyšetřují kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti, oznámilo to čínské ministerstvo zahraničí. Černínský palác uvedl, že je se zadrženým v kontaktu.
5: Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lin Tian prohlásil, že je Čech zadržený v červnu vyšetřovaný kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Dodal, že české úřady zatkly čínského novináře na základě údajně neopodstatněných obvinění. Čína je prý proti a vyzývá k jeho propuštění. Číňana v lednu zatkli čeští kriminalisté kvůli podezření ze spolupráce s čínskými zpravodajci. Ve vazbě čeká na soud.
6: Pokud je pravda, že českého občana zadrželi, aby ho mohli v úzovkách vyměnit za čínského špiona, tak by možná čeští občané měli mít od vlády tu informaci, že cestovat do Číny je rizikové, protože se z vás může stát rukojmí.
5: Řekl českému rozhlasu exministr zahraničí a poslanec za ODS Jan Lipavský. Zadržovaný Čech podle deníku N v Číně údajně na pozvání úřadu řešil certifikaci radarů pro letiště. Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: Noc přinese polojasno až oblačno s teplotami od 16 do 19 stupňů, na horách 16 až 12 stupňů. Pofukovat bude mírný jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Pozor si dejte na 112. kilometru D11 ve směru na Polsko. Po nehodě tam stojí na krajnici dvě osobní auta. Projíždějte kolem nich opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 16. července a je po 14. hodině. Tak pěkné odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Reportérka Českého rozhlasu Hradec Králové Zuzana Boučková se nám dnes hlásí průběžně do vysílání z Lázní Bělohrad. Jak to v létě vypadá u rybníku Pardoubek, za chvíli uslyšíte. Zítra a v sobotu se na Kunětické hoře bude konat další ročník festivalu Hradec.cz a jaké to bude, nám o půl třetí řekne náš dnešní host, pořadatel festivalu Michal Šesták. A kam se dnes vydáme s naším zámeckým létem, to se dozvíte od našeho průvodce Františka Kinského. Příjemný poslech.
0: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

0: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Naše velká letní soutěž pokračuje. Jsem zvědavá, s kým hrajeme. Dobrý den.
2: No, dobrý den, Růžena.
1: Odkud voláte, paní Růženo?
2: Volám ze Dvora Králové.
1: Ze Dvora Králové nad Labem. Tak my vám do Dvora Králové nad Labem pošleme knížku z nakladatelství Kazda. Jmenuje se Dívka v bouři. Myslím, že docela dobré čtení takhle na léto, pod strom, na terasu, na deku. Chystáte nějakou dovolenku?
2: No, zítra se vypravujeme na Konětickou horu na Hrady.cz.
1: Ano, na Hrady.cz a zrovna za chvíli tady bude pořadatel Michal Šesták, který tenhle festival pořádá, tak poslouchejte, protože právě o tom budeme mluvit za chviličku, určitě to bude fajn, takže podrobnosti už vlastně dneska se to tam všechno připravuje, dozvíte se. No a tu knížku vám pošleme na adresu, kterou mi za chviličku nadiktujete už mimo vysílání, takže za všech okolností a za každého počasí vám přeju pěknou letní pohodu.
2: Děkuji,
1: no a mějte se krásně, zůstaňte s námi, naslyšenou, nezavěšujte. Hezký den.

0: Pardoubku.
1: A jak to tam vypadá u rybníka takhle v létě? Co tě tam okouzlilo? Prostě léto a rybníka, voda to patří k sobě. Jak u Pardoubku?
0: Je tu naprosto příjemná, krásná letní atmosféra. Kolem vody korzují rodiny s dětmi, potkávám maminky z kočárky, děti na odrážedlech a na hladině rybníka se dokonce projíždí lodička. Teď stojím přímo na začátku zdejší pohádkové stezky. Je to nenáročný kilometrový okruh po rovině, kam se můžete vydat klidně i se psem. Potkala jsem tu se s panem Ladislavem Stuchlíkem, který napsal kouzelné příběhy k místním dřevěným sochám. První pohádku o vodníkovi Vodomilu Pardoubském mu kdysi přinesl jeho přítel, učitel František Koubek. A když pak známý řezbář Ladislav Sucherda vyřezal překrásnou výlu spící v ločce, pan Stuchlík k ní hned vymyslel další příběh. Vodník se do víly zamiloval, vzal si ji a aby mu neutekla s pohledným rybářem, uspal jí kouzelným lektvarem z vodního bejlí. Dodnes prý váhá, jestli jí má vzbudit. Zatím ji nechává spát na druhé straně rybníka a sám tu tiše sedí v rákosí.
1: No, to je tedy romantická zápletka. Zuzko, tak nalákej nás co dalšího na rybníku pro ty nejmenší, ale vlastně i pro ty dospěláky, nebo na břehu Pardoubku čeká.
0: Myslím si, že nudit se tu nebudete ani vteřinu. Celou stezku totiž hlídají obří dřevěné sochy v nadživotní velikosti od skvělých místních mistrů řezbářů, jako jsou Jan Paďour nebo Robert Musil. Přímo z vody na vás vykoukne slavná Loch Nesska Nessie. Na břehu číhá vodník Vodomil a děti milují průchod pekelnou branou. Zatímco se děti vyřádí na hřišti, dospělí mohou otestovat venkovní posilovací stroje nebo navštívit parčík pro výcvik psů. A teď v létě se tu dá navíc v rybníku i koupat. Skvělé je, že auto bezplatně zaparkujete u fotbalového stadionu ve Vachkově ulici a procházku si můžete prodloužit přes nádherný lázeňský lesopark Bažantnice.
1: Bezva, další tvůj tip na prázdninový výlet. Ještě na závěr, jak vlastně tyhle originální příběhy vznikaly? Schovává se u rybníka ještě nějaké další tajemství, o kterém si nemluvila?
0: Ptala jsem se na to přímo pana Stuchlíka a ten mi s úsměvem prozradil, že přeci jen to fungovalo obráceně. Nejdříve řezbáři vytvořili sochu a on k ní teprve pak psal příběh. Z nich se lidé na stezce dozví třeba to, jak vodníci slaví Vánoce nebo jak spolehlivě umlčet klevetivou ženu. A můj tajný tip, na druhé straně rybníka u malinké tůňky najdete ukrytou plastiku nezdárného vodníkova syna. Zatímco starý Vodomil je vyhlášený dobrák, jeho syn dělal bělohraďákům takové nezbednosti, že ho sem otec vyhnal za trest. A jinak celá stezka je přístupná zdarma po celý rok a ta pohádková atmosféra u vody, ta opravdu stojí za to.
1: Takže za letní tip děkujeme Zuzaně Boučkové, která určitě i dneska u rybníku Pardoubek a na stezce fotila ta dřevěná strašidla zákoutí. Rozhovor s autorem pohádek také nafotila a natočila. Říkám pravdu?
0: Ano, když koukáš do skleněné koule, všechno je pravda.
1: A všechno to, předpokládám, najdete za chvíli nebo už brzy na webu a sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové. Zuzanu Boučkovou zdravíme. Hezký den.
0: Děkuji, hezké odpoledne.
2: Regionální stopař.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Zítra a v sobotu se na Kunětické hoře bude konat další ročník festivalu Hrady.cz. A jaké to bude, to nám řekne host dnešního vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, pořadatel festivalu Michal Šesták, kterého vítám. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Festival Hrady.cz na Kunětické hoře, Michale, se koná v pátek 17., tedy zítra, a v sobotu 18. července, ale pro vás to začíná už minimálně dneska. Předpokládám, že postavit dvě velká pódia v náročném terénu pod Kunětickou horou, to trvá možná ještě díl.
1: Tak pro ty naše pracovníky, kteří festival připravují, tak už ta práce většinou začíná v úterý a řekněme, že během dnešního dne v podstatě už vrcholí.
0: Takže páteční program zítra začne odpoledne a už v 15 hodin a 30 minut bude areál otevřen pro návštěvníky. Tak na co byste lákal, aby ti lidé přišli už na začátek, na první kapely?
1: Tak první kapela se jmenuje Vega Electra, to je takový nový nadějný pop rock a určitě si myslím, že ty hlavní a nejzajímavější kapely jsou až někdy kolem 20. hodiny. Jsou to třeba Trautenberg, Rybičky 48, MIG 21 a vlastně zapomněl jsem, to je také určitě velké lákadlo, už 17 hodin je slovenský rapper Rytmus.
0: Vždycky, když je festival Hrady.cz kdekoliv, tak lidé spolehají na to, že ten program bude pestrý a že tam budou fakt pecky. Je těžké to takhle poskládat, protože je léto, festivaly jsou všude, ti hudebníci kapely jezdí, tak jak to děláte, že máte vždycky tak dobrý program?
1: Tak ono v podstatě v posledních letech nebo respektive po covidu se celý ten systém toho bookingu změnil a některé kapely už vlastně řešíme 2 roky dopředu, takže dejme tomu v tuto chvíli už řekněme třeba dokončujeme program na rok 27 a lehce přemýšlíme o roku 28, takže když zavčas začneme, tak se snad dílo dobře podaří.
0: Takže vy stavíte pódia na Kunětické hoře a hlavou už jste o 2 roky napřed někde v létě o 2 roky později. Teď ještě jedna věc, to je tradiční karneval Masek. Bude?
1: Ano, karneval vždycky v pátek je tradicí Hradu vlastně už od 2. ročníku, takže určitě bude, opět klasicky vyzýváme všechny návštěvníky, ať v pátek dorazí v nějaké zajímavé masce, každý, kdo přijde v masce, dostane nějaký dárek a ty nejzajímavější postoupí do velkého finále.
0: Je to úplně jedno, nebo je nějaké téma na ty masky?
1: Není téma, je to opravdu volná lidová tvorba a ty nápady jsou rozlišné od různých pohádkových postav, nebo přes třeba minulý týden na točníku tam přišly 2 tikťaky a takové to různé věci, takže je to pestré.
0: Do kolika to zítra pojede, myslím ty noční hodiny?
1: Oba 2 dny ten program končí přesně o půlnoci.
0: Takže do půlnoci a sobota, to bude takový maraton, víceméně skoro celodenní, nebo začíná se tak nějak už dopoledne?
1: Ano, sobotu začínáme v 11 hodin a jak jsem zmínil, končíme o půlnoci a během toho programu se představí třeba Vypsaná fixa, Miraj, vrcholem programu je Daniel Landa, předtím bude ještě Tomáš Klus, Lenny, skupina Harley, Xindl X a celá řada dalších účinkujících.
0: No a ještě otázka, kterou vám klade určitě každý, co předpověď počasí?
1: Tak na ten letošní ročník si myslím, že ta předpověď je relativně optimální. Já se koukám na 2 předpovědi. Jedna říká, že bude trošku poprchávat, druhá, že vůbec nebude poprchávat, ale každopádně teplota by měla být někdy kolem nějakých 25 stupňů. Jsem tam nějaký obláček, což si myslím, že je naprosto ideální festivalové počasí.
0: Takže žádná sobotní nebo páteční večerní bouře na Kunětické hoře nebude součástí vašeho programu.
1: Nemáme to v plánu, ale samozřejmě v poslední době je to počasí takové proměnlivé, takže co není teďka, může být zítra všechno úplně jinak, ale věřme, že žádná bouřka nebude, že jestli něco bude padat z oblohy, tak to bude třeba jenom taky lehký osvěžující deštík.
0: Tak takový bude festival Hrady.cz zítra a v sobotu na Kunětické hoře, ale samozřejmě ten festival je mnohem rozsáhlejší, takže nám dejte ještě odkaz pro další informace.
1: Ano, další informace posluchači najdou na www.hrady.cz.
0: A zve vás pořadatel festivalu Michal Šesták. Mějte se moc fajn, pěkné léto z Hrady. Naslyšenou.
1: Díky za pozvání, na shranou.

0: čtvrteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové, ale ani dnes v našem vysílání nechybí zámecké léto. Celé prázdniny putujeme spolu s Františkem Kinským po našich památkách a přibližujeme vám jejich historii a zajímavosti s nimi spojené. Tak dnešní cíl se dozvíme právě teď.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se na rozhraní dvou odlišných světů. Na hraně Krušných hor a bývalých uhelných dolů stojí zámek Jezeří. Býval přepichovým knížecím sídlem, jehož podobu mu vtiskli Lobkovicové. Jak vypadá dnes, nám prozradí Eva Bucharová.
3: Bývalá kastelánka, nyní průvodkyně zámku Jezeří Hana Krejčová, nám ukáže například okruh bez průvodce.
4: Okruh bez průvodce, ten vznikl v době covidové a má velký úspěch, protože si můžou časově neomezeně procházet prostory, můžou si sednout, můžou zkoušet brnění. Takže to je velmi oblíbený okruh a okruh s vyhlídkou.
3: Okruh bez průvodce, pokud si ho vybereme, dostaneme třeba u vás nějakého průvodce, tištěného průvodce?
4: Ano, samozřejmě dostanete texty, jednak s popisy místností, jednak jako jak se budete orientovat, kam máte jít, máte to tam jako vysvětleno i takovými barevnými proužky, takže se nestratíte, ale je to i na vás, jaké pořadí místností si zvolíte, jak dlouho tam budete trávit čas, protože tam si můžete s dětmi sednout, číst pohádky, můžete si položit výstavy, je to úplně na vás. A může se tam s pejskem do tohoto okruhu. Vstup je hlavní branou, ale je možno se podívat i na zahradu. A veškerý vlastně pohyb po těch exteriérech je zdarma.
3: A zahrada na Jezeří, jak je krásná.
4: Nejhezčí je období kvetou azalky, když kvetou azalky rododendrony, protože jich tam desítky. Desítky těch azalek jsou vzrostlé, krásné a kvete to tam skoro jak v průhonicích.
3: Jaké rozhledy se nabízely z Jezeří šlechtě od toho 14. do 19. století a jaké rozhledy vidíme dneska?
4: Tak ve 14. století tam bylo velké jezero, bylo Komořanské jezero, proto teda Jezeří, hrad z jezera. Po vysušení toho jezera tam vznikly velké úrodné vlastně louky i sady. Se říkalo, že seno z té plochy stačilo pro celý tehdy jako žatecký kraj. No a pak přišel průmysl a přišla těžba uhlí, takže začala vlastně od těch ervinic nového sedla a postupně se blížila až k těm loukám. Za nás v těch 90. letech, to byla jako největší asi brutalita, tak ta díra byla opravdu největší v rozsahu vlastně celého toho jakoby Komořanského jezera a všech těch obcí, co byly okolo. To byla jako apokalypsa.
3: Jsme ve století 21. Zámek Jezeří. Dočkáme se zase jezera?
4: Už teď, protože to jezero tam patří. Ty spodní prameny, ta spodní voda, ono se samo napouští. Tam zlíná z nitra země voda, která má takovou zvláštní modrozelenou barvu. Už tam je jezero z té dálky, to vidíte. Až se dostane do nějaké hladiny, tak by se měla Běla vrátit zpátky do koryta, protože jezero bylo napájené řekou Bělou, kdysi nejčistější řekou v Českém království.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Jezeří si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Hostem třetího prázdninového Šarmu speciál tento týden bude výživová poradkyně Petra Henichová. Povídat si budeme o stravování v letním období, inzulinové rezistenci anebo o tom, co si dát na talíř, abychom hubli, ale nehladověli.
2: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pamatujete na rok 2020? Jeden starý křivý ovocný strom z našeho kraje opanoval anketu Strom roku. Letos jabloň u Lidmanů v Machovské Lhotě na Náchodsku bude opět potřebovat podporu, protože reprezentuje region v jubilejní soutěži Strom čtvrtstoletí. Anketa nadace partnerství připomíná nejvýznamnější příběhy stromů za uplynulých 25 let. Online hlasování začne v pondělí 10. srpna. Pro všechny zúčastněné stromy bude trvat až do pondělí 28. září a pak až do 5. října bude pokračovat tajné hlasování. To bude superfinále, kdy bude možné hlasovat už jenom pro část stromů, které v těch předchozích týdnech nazbírají největší počty hlasů. Takže budete moci hlasovat ze své e-mailové adresy a pokud třeba jabloň u Lidmanů postoupí do tajného superfinále, tak pak bude potřebovat podporu ještě jednou odeslat další hlas. Místní akční skupina Stolové hory chystá i různé akce, které jabloň u Lidmanů v Machovské Lhotě v soutěži podpoří. Tak jestli je to strom, kterému fandíte, tak sledujte web, Facebook nebo facebookovou skupinu Jabloň u Lidmanů z Machova. No ale samozřejmě svoji podporu můžete v anketě Strom čtvrtstoletí vyjádřit samozřejmě také kterémukoli jinému stromu, který během těch 25 let v anketě zvítězil.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Standa vyměnil auto i manželku za nový model. Seriál Volha. ČT2. Celest má další důkaz, že byl její otec zavražděn. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art. Svět, kde se irská magie potkává s americkým snem. Premiéra výpravného muzikálu v režii Francise Forda Coppoly s legendárním Fredem Astérem v hlavní roli. Divotvorný hrnec. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Rokový večer v kempu Pecka. V sobotu 18. července od 18 hodin v kempu Pecka zahrají AC Blesk DC a excelentní Prague Queen s fenomenálním Michalem Skořepou v čele. Rokový večer v kempu Pecka 18. července. Vstupenky v síti Ticketstream. Děti do 120 cm a držitelé průkazu ZTP a ZTPP zvýhodněný vstup.
3: Chcete začít používat umělou inteligenci prakticky a srozumitelně? Přihlaste se na letní školu AI od Business Starteru. Během 5 dnů se naučíte pracovat s AI nástroji, tvořit obsah, zadávat prompty a využívat umělou inteligenci v podnikání i vlastních projektech. Program je vhodný pro jednotlivce i firmy. Začínáme 20. července. Více informací a přihlášky najdete na businessstarter.cz. businessstarter.cz.
4: Je 15 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Operátoři chtějí posílit mobilní signál v českopolském pohraničí. Balónová fiesta zůstane v Hradci Králové minimálně do roku 2030. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. A noc bude polojasná až oblačná s teplotami do 19 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Obyvatelé některých částí Orlických hor se dál potýkají se slabým mobilním signálem. Český telekomunikační úřad proto zařadil do seznamu tzv. Bílých míst 13 obcí a 20 menších lokalit v oblasti podél česko-polské hranice. Jde například o Nový Hrádek, Liberk, Zdobnici, Rokytnici nebo Olešnici v Orlických horách. Mobilní operátoři společně se společností CETIN připravují výstavbu nových vysílačů. Jeden z nich má vzniknout u obce Val, další se plánují například pro Hluky nebo Šediviny. Podle operátorů ale příprava nové základnové stanice běžně trvá 3 až 4 roky, protože je nutné projít povolovacími řízeními a dohodnout se s vlastníky pozemků. Setkání horkovzdušných balónů budou v Hradci Králové pokračovat nejméně do roku 2030. Město kvůli tomu uzavře memorandum o spolupráci s pořadateli ze společnosti Fly Marketing. Letošní balónové nebe začne 2. září a potrvá 5 dnů. Po loňské rekordní fiestě s 80 balóny by jich tentokrát nad městem mělo vystoupat až 5 desítek. Radnice akci podpoří 800 tisíci korunami, říká primátorka Pavlína Špringrová z HDK.
6: Balónová fiesta bude součástí královských slavností, které nás čekají od posledního srpnového víkendu. Budou trvat 1 týden a ty královské slavnosti budou zahrnovat také slavnosti královny Elišky, festival Let's Bask a balónovou fiestu a potom ještě nějaké další menší přidružené akce.
4: Poslance SPD Jaroslava Foldynu vykázala policie na 14 dní z domu kvůli domácímu násilí. Foldyna je podezřelý z toho, že minulý týden údajně napadl v domě v Děčíně svou manželku. Investigativnímu týmu Radiožurnálu to potvrdili 3 zdroje, obeznámené s vyšetřováním. Kriminalisté Foldynovi zabavili i několik střelných zbraní, které poslanec legálně vlastní.
7: Foldyna potvrdil, že ho policie skutečně vykázala z domu. Prohlásil ale, že je nevinný a na další otázky odmítl odpovídat.
8: Já k tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat. Tečka. Teď ještě jednou to řeknu velmi důrazně. Neobtěžujte mě.
7: Okresní státní zástupce v Děčíně Lukáš Otipka nechtěl případ komentovat.
9: Případné trestní řízení ve fázi prověřování je vždy neveřejné.
7: K incidentu se odmítla vyjádřit i Foldynova manželka. Artur Janoušek, Český rozhlas.
0: Sport.
4: Dvě české tenistky dnes zabojují o postup do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Tereza Valentová se odpoledne utká s Ruskou Sasnovičovou. Na večer pak Barbora Krejčíková nastoupí proti Francouzce Monetové. Sára Bejlek už mezi poslední osmičku tenistek prošla.
5: Počasí.
4: Noc přinese polojasno až oblačno s teplotami od 16 do 19 stupňů, na horách 16 až 12. Pofukovat bude mírný jihovýchodní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na Rychnovsku máme hlášenou nehodu na silnici 311 mezi Bartošovicemi v Orlických horách a Českými Petrovicemi. Na místě zasahují záchranáři, počítejte proto s možným zdržením.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Po 15. hodině pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové ve čtvrtek 16. července. Letošní příměstský tábor s kurzem Technik starých mistrů začne 20. u příležitosti Bertoldova barokního Bělohradu. Týdenní hudební, naučný a společenský program pro veřejnost pak začne už v sobotu 18. července. A bude to všecko v kostele Všech svatých v Lázních v Bělohradě. Pozveme vás tam za chvilku. 5000 hráčů ze zhruba 50 zemí světa, tolik se zúčastní letos 37. ročníku největšího festivalu šachu a her na světě Czech Open. Začíná dnes v Pardubicích a přidáme podrobnosti a po půl čtvrté také možnost inzerovat v Radiobazaru. Příjemný poslech.
5: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.
11: Mám prostě

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Festival Za poklady Broumovska slaví 20 let a každé léto více než 20 let už otevírá brány unikátní skupiny broumovských kostelů. Rozeznívá koncerty renomovaných umělců z České republiky i ze zahraničí a dlouhodobě podporuje mladé nastupující generace umělců, ale taky usiluje o to, aby se klasická hudba přiblížila široké veřejnosti. Mezi zlaté hřeby letošního ročníku festivalu Za poklady Broumovska bude patřit sobotní koncert jednoho z nejslibnějších pianistů své doby Matyáše Nováka. 18. července v kostele svatého Jiří a Martina v Martinkovicích v podání Matyáše zazní části z cyklu Má vlast a další duchovní skladby a doprovodným programem letošního festivalu jsou i prohlídky kostelu, kde se koncerty konají. Takže kromě sobotní prohlídky kostela svatého Jiří a Martina v Martinkovicích budou prohlídky také v průběhu festivalu v kostele svatého Máří Magdaleny v Božanově, svaté Barbory v Otovicích i kostela svaté Markéty v Šonově, a to vždycky před začátkem večerního koncertu. Během exkurze, která potrvá tak asi půl hodinky, se návštěvníci v jednotlivých kostelech dozví zajímavosti o jejich historii, ale i o historii celé broumovské skupiny, také informace o festivalu a budou mít i možnost podívat se za oponu příprav letošního ročníku. Bližší informace o prohlídkách, o programu i vstupenkách najdete na webu zapoklady.cz. No a pianista Matyáš Novák vás ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové dnes po 17. hodině na svůj sobotní koncert pozve

Phil Collins v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, které posloucháte ve čtvrtek 16. července. Druhý ročník Bertoldova barokního Bělohradu začne v sobotu v kostele Všech svatých v Lázních Bělohradě. Jeho součástí bude kulturní program, který připomene osobnost výrazného českého šlechtice Bertolda Viléma z Valč-

0: festivalu, to pak bude koncerty v kostele Všech svatých, potom ve společenském sále bude přednáška barok a východní Čechy, v tom kostele to bude program Castaldiho lazaně, barokní koncert, takový storytelling, komponovaný pořád. Potom v Zámeckém parku, barokní inspirace v Zámeckém parku, to bude hudba, tancování, sokolnictví, různé řemesla, takže to bude opravdu jako bohatý program pro všechny věkové kategorie.
1: Připomeňme ještě ten týden, aby se vědělo.
0: Ano, je to od 18. července do 26. července.
1: A my si teď s Martinem Hrabalem připomeneme, jaká byla atmosféra loňského příměstského tábora s kurzem technik starých mistrů tady v Zámeckém parku v Lázních Bělohradě.
2: To jsme dělali zase z grafito. Já jsem moc mile překvapen, jak se to dětem povedlo. My jsme vlastně použili takovou tu tradiční renesanční recepturu z grafita, která je probarvená v tomhle případě uhlím. Takže aha, děti si tu nadrtili vlastní uhlí a tím si obarvili ty vomítky, natáhli, nanesli pak intonaco bianco, tu finální vrstvu, a do toho pak za čerstva vyškrabávali motiv.
1: Když bych zakryla písmena, tak bych věděla, kdo vytvořil.
2: Tohle je výjev z krvavého románu. Já jsem sem vlastně přijel z Litomyšle, z fakulty restaurování, kde také vyučuji specializovanou výtvarnou přípravu na nástěnné malbě. Tak jsem si dovolil sem i přinést váchalovský motiv, protože vlastně s tím krajem také úzce souvisí. Pohřben je v Radě mi ujíčína. A tak jsem rád, že si Jirka vybral a taky tam dal něco ze sebe, trošku si tu kompozici i poupravil.
3: Mně se líbil právě ten Váchal, tady ten obrázek. Nebyl prostě těžký.
1: To tam také bylo? Nějaký nápis? Nebo to už je tvůj vlastní nápad?
3: Byl to nápad právě Vojty, ale on mi řekl, že tam mám ještě nějaký místa, že bych to mohl zakomponovat do toho obrazu, to svoje jméno, tak jsem ho tam udělal a docela se mi to tam líbí.
1: Jirko, a co jsi vybral teď za téma pro fresku?
3: Pokémony, protože mám rád Pokémony a udělal jsem si vlastně takovýho draka.
2: Potom ty bochánky rozdrtíte, tu drť vápenou smícháte s vodou.
1: Tady Vojtěch vysvětluje, jak se tvoří pigment.
2: A takhle hezky drtíte na skle. A musí to být úplně jemňoučkej prášek. A takhle se vyráběl pigment 800 let.
4: Letošní příměstský tábor s kurzem technik starých mistrů začíná 20. července u příležitosti Bertoldova barokního Bělohradu. Povede ho právě Vojtěch Mrověc. S technikou mozaiky se známí Petr Hampl. A týdenní hudební, naučný a společenský program pro veřejnost začíná v sobotu 18. července v podvečer právě v kostele Všech svatých v Lázních Bělohradě. Jste zváni.
5: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Těšte se na dokumentaristku Helenu Třeštíkovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a už jsme zmínili v našem vysílání, že v Pardubicích se chystá velké setkání hráčů. Přijede jich rekordních 5000 na největší světový festival šachu a her Czech Open. Začne dnes večer turnajem šachových družstev a až do 1. srpna nabídne vedle šachu také soutěže v dámě, bridži, piškvorkách a dalších hrách. Letošní ročník přinese několik novinek. Festival se vrací do hokejové arény a po 6 letech bude jeho součástí i mistrovství Evropy mládežnických družstev. Podrobnosti zjišťovala redaktorka Šárka Rusnáková.
1: Očekáváme účast více než 190 týmů, to znamená, že to bude vlastně vůbec největší turnaj pravděpodobně v historii České republiky, kde se v jedné skupině utká více než 900 hráčů.
2: Jan Mazuch, ředitel Mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open v Pardubicích, mluví o otevřeném mistrovství v šachu čtyřčlenných družstev, kterým dnes večer začíná celý festival. Důvody, proč je právě tato soutěž stále oblíbenější, přibližuje zástupce ředitele festivalu Petr Laušman.
3: To je krátký, ve čtvrtek přijedu, v neděli odjíždím, mám na to jenom 2 dny dovolený, jsem tam s kamarádama, můžu tam mít náhradníky, takže kdo chce, může odehrát všechno pořád od rána do večera, kdo si to chce prostřídat, tak si to prostřídá s kamarádama, když to zkazím, prohraju, můžu fandit tomu týmu, aby vyhrál, když se hrajou individuální turnaj a zkazím si to, tak už nic dalšího není a večer se to můžu rozebrat s kamarádama u večeře nebo u piva, takže za mě jako ideální formát.
2: Rekordní bude letos účast na celém festivalu. Od 16. července do 1. srpna si do Pardubic přijede zahrát 5000 lidí přibližně z 50 zemí. Loni jich byly 4000. Mezi nimi bude 17 šachových velmistrů a 20 mezinárodních mistrů. Czech Open se také po 6 letech vrací do hokejové arény a jeho součástí bude i mistrovství Evropy mládežnických družstev, které provázejí přísná bezpečnostní opatření.
3: To znamená, tato část, kde bude vlastně hrát zhruba 200 lidí, bude vyčleněná, tak aby měli vlastní toalety, vlastní občerstvení a nepřišli do styku s nikým dalším. Jedná se o bezpečnostní opatření z toho důvodu, aby nedošlo k nějakému nepovolenému zásahu do hry, například konzultací s počítačem, s mobilním telefonem, s trenéry nebo s kýmkoliv dalším, takže tam ty bezpečnostní věci jsou větší než u těch open turnajů a například online, což je přímý přenos té hry, bude spožděn o 15 minut, tak aby se také zabránil nějakým možným nápovědám.
2: Kromě šachu budou účastníci soutěžit také v dámě, bridži, piškvorkách, skreblu, skládání Rubikovy kostky a dalších disciplínách. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.

0: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: A vytáčejte toto telefonní číslo vy, kteří chcete ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové v následujících minutách něco nabídnout, ale i vy, kteří něco scháníte, tak co to bude dobré odpoledne Radio Bazar?
2: Dobrý den, já bych chtěl nabídnout dva kusy starých pokojových hodin, kyvadlových, které bijou na celou a na půlu, jsou na klíček a cena by byla dohodou.
1: Mm-hmm.
2: A na číslo prosím 731 589 248.
1: A jsou jdoucí.
2: Ano.
1: Jo? Mm-hmm. Tak jo, a že ještě, ještě odkud voláte?
2: Holicko.
1: Holicko, mějte se pěkně, naslyšenou. Tak nabídka dvoje pokojové kyvadlové hodiny natahovací nabízí pán na Holicku 731 589 248. Dobrý den, Radio Bazar.
3: Dobrý den, já slumím rádio.
1: Děkuji.
3: Tak a já bych měl prosím k nabídce rytidové podstavce ze šicích strojů, vhodný na stolky jako dekorace. Potom bych měl šicí stroj Veritas kufříkový, dvě jízdní kola Favorit Retro a plynový zahradní grill na kolečkách takových větší ve velmi dobrým stavu, nepoužívaný.
1: A
3: to
1: číslo?
3: By bylo prosím všechno. Mm-hmm. Bylo by to 737 366 048.
1: Tak, hezký den, nashledanou. Tak, pán má podstavce pod šicí stroje, takové ty litinové, šicí stroj Veritas 2, kola Favorit a grill zahradní plynový ve velmi dobrém stavu 737 366 048. Dobré odpoledne, Radio Bazar.
4: Dobrý den. Já bych tady měl také šicí stroje historický, které jsou litinový. Potom by tady byly rozkládací stoly, polohovací a ještě rozkládací jako do šířky. A potom ještě různé typy židlí a i nějaký ten nábytek starý by se tady našel. Takže to je zatím všechno. Já děkuju a číslo je 605 169 236.
1: A kde? A kde to je?
4: Je to na Trutnovsku.
1: Na Trutnovsku, tak hezký den a mějte se naslyšenou.
4: Děkuju.
1: Tak, máme tady staré šicí stroje, šlapací, rozkládací, stoly různé, dají se polohovat i rozkládat do šířky a židle různé a další nějaký nábytek na Trutnovsku 605 169 236. Dobrý den, Radio Bazar.
5: Dobrý den, já bych prodala nafukovací výřivku značky Marimex, kulatá, rozměry 210 na 65, jenom jednou použitý, prakticky zcela novej, záruce. Původní cena byla 12 000, prodala bych ho za 5,5 tisíc. A k tomu bych prodala babetu 210, plně funkční, po celkové GO. A ta by byla za 13 500. A je to všechno na číslo telefonu 776 109 273 Náchod. Děkuji, nashledanou.
1: Zdravíme vás do Náchoda, nashledanou. Tak máme tady nafukovací výřivku, jednou použitou, ještě v záruce vlastně úplně novou, za 5,5 tisíce, to je méně než poloviční cena. A babetu 210 funkční po generálce za 13,5 tisíce, 776 109 273 paní volala z Náchoda. Nebo z Náchodska. Dobrý den, odkud voláte vy?
6: Dobrý den, je posluchačka od Hořic a já bych prodala starý šicí stroj značky Royal, asi 90 let, funkční, potom řeznický val, novej, k tomu smaltovanou mísu i sekeru a potom bych ještě měla starý psací stroj Zeta, ten kovový a Optima, to už je plastika, široký válec.
1: Uhum.
6: A bylo to na čísle 493 691 448.
1: Ano, a říkala jste, že z Hořic, tak voláte.
6: U Hořic, ano.
1: Dobře, dobře, hezký den i vám.
6: Děkuju,
1: a naslyšenou.
6: Děkuju, nashledanou taky.
1: Takže máme tady starý šicí stroj funkční. dnešní 90-letý řeznický vál, úplně nový. K tomu i mísu, nerezovou a sekeru a psací stroje dva. Jeden ten starší kovový a pak ten takový plastový Optima. To si možná pamatujete někteří. 493 691 448 má paní telefonní číslo. Dobré odpoledne, Radio Bazar.
7: Dobrý den, tady posluchač Kolínská. Měl bych na prodej dvě sady letních gum. Jedna je 165-70-14 Continental z Coroneta a druhá je 195-55-15, taky letní. A je to vše na rávkách z Coroneta, 5x100, Fabia, Romster, takový to je celá dohodou, všechno na Kolínsku. Není problém dovíz Kolínku, Táhora, Poděbrady, Nymburk a telefonní číslo je
1: 724-394-194. Tak, hezký den, nashledanou i vám. Pán má dvě sady letních gum, ty údaje k tomu dával, třeba na Rumster nebo na Fabi, na Rávku. A i doveze případně v Kolínsku a okolí 723 394 194 má telefonní číslo. Dobré odpoledne, jak je váš inzerát?
8: Dobrý den, rádio. Už to je. Mám na prodej na Zetor 20 motor po GO, 67 motor před GO, oba rychlostky a různé věci na Zetory.
1: Uh-huh. A číslo?
8: Tak 737,
1: ano.
8: 087, uh-huh. 117.
1: A voláte?
8: Odkud? Dvůr Králové.
1: Dvůr Králové. Mějte se krásně, naslyšenou.
8: Taky přeju, nashledanou.
1: Tak, na Zetor 20 motor po generálce, 67 před generálkou a různé díly a věci na Zetor 737 087 117. Poslední inzerát dnešního radiobazaru.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.

0: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: A je tady další kolo naší velké letní soutěže. Kdo pak s námi hraje? Dobrý den, vítejte. Český rozhlas Hradec Králové, kdo je tam?
2: Tady je občan z Lice nad Labem. Mám nabídku.
1: Vy voláte do radiobazaru asi, že?
2: Ano,
1: ale teď, no, je to špatně, teď jste se dovolal do soutěže, chcete soutěžit?
2: Ne, to je
1: dobře, tak se mějte krásně a dáme šanci někomu dalšímu. Velká letní soutěž, dobrý den.
3: Soutěž, já myslela, že to je nabízení na prodej.
1: Vy taky voláte do radiobazaru, ten už skončil. Takže nashledanou, dobré odpoledne, voláte do soutěže Český rozhlas Hradec Králové.
4: Dobrý den, tady posluchačka Anna.
1: A paní Ano, voláte do soutěže nebo do radiobazaru?
4: Do soutěže.
1: Tak výborně, no tak alespoň někdo se trefil. Tak není to tak, že vy nabízíte nám, ale my dáváme vám dvě vstupenky na libovolné divadelní představení festivalu Jirásku v Hronov. Tak vám gratuluju. Samozřejmě taky postup do toho závěru naší soutěže na konci července, kdy se bude losovat o let horkovzdušným balónem pro dvě osoby a vy byste letěla?
4: Ne, určitě ne. Já bych to měla jako dárek.
1: Jo, vy byste nevyužila tu krásu dívat se.
4: Dobře.
1: No tak uvidíme. Takže fajn, přeju vám krásné letní odpoledne a prosím vás, paní Ano, zůstaňte mi na telefonu. Hezký den, naslyšenou.

Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Královéhradeckém kraji má horší kvalitu vody jen Oborský rybník na Jičínsku. Radnice v Jaroměři vybírá firmu na opravu střech a komínů části Josefovské pevnosti. O titul mistrů světa se v neděli utkají fotbalisti Španělska a Argentiny. A zítřek přinese mraky, přehánky, bouřky a teploty 27 až 30 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. Kvalita vody v kontrolovaných přírodních koupalištích v našem kraji zůstává většinou dobrá. Horší vodu má podle posledních rozborů Oborský rybník u Jinolic na Jičínsku a přírodní koupaliště v Dolcích u Trutnova. Lidé by se tam po koupání měli osprchovat čistou vodou. Doporučuje to krajská hygienická stanice na svém webu. Město Jaroměř na Náchodsku pokračuje v opravách pevnosti Josefov. Dělníky čeká úprava komínu a střech. Potřeba je zhruba 200 milionů korun. Podle starosty Jana Borůvky z hnutí ANO je bude radnice platit hlavně z dotací.
2: Jsme soutěžili na veřejnou zakázku na opravu komínů a střech na Švercácích a bývalé vojenské nemocnici. Bude to rozděleno na 3 etapy. Vzhledem k tomu, že tam je plánovaných zhruba asi 200 milionů výdajů v průběhu teďka 3 let, tak je to poměrně veliká akce, která by měla být zahájena letos na podzim.
0: Čech, zadržený v Číně, tam byl na soukromé návštěvě. Uvedl to šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů. Čína muže zadržela kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Podle Macinky neměl žádné vazby na české státní instituce.
3: Všímám si různých spekulací, zejména mediálních, které se snaží spojovat tady tento případ s tím případem zadrženého čínského občana v Praze. A já toto musím tedy vyvrátit. Tyto dva příběhy spolu absolutně nijak nesouvisí.
0: Čínské ministerstvo už předtím kritizovalo lednové zatčení čínského občana v Česku. Kriminalisté ho podezřívají ze spolupráce s čínskou zpravodajskou službou. Sport. Fotbalisté Argentiny si po druhé za sebou zahrají finále mistrovství světa. V semifinále porazili Anglii 2-1 a v neděli se utkají o titul se Španělskem. Angličané nastoupí o den dřív proti Francii v zápase o bronz. Počasí. Noc přinese polojasno až oblačno s teplotami 16 až 19 stupňů, na horách 16 až 12. Pofukovat bude mírný jihovýchodní vítr. Zítra čekáme oblačno až polojasno, dopoledne a večer přechodně až zataženo. Během dne se místy vyskytnou přehánky nebo i bouřky, nejčetnější srážky až večer. Bouřky mohou být ojedinělé i silné. Teploty zítra vystoupí na 27 až 30 stupňů, na horách na 19 až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na dálnici D11 pozor mezi 96. a 98. kilometrem ve směru na Polsko. Kvůli budování odpočívky u Předměřic je tam doprava svedená do zúžených pruhů. Omezení potrvá až do 13. září. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu a dobrý dojezd do vašeho cíle.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda. Chceme tušit úsměv na vaší tváři, chceme s vámi strávit následující hodinu, pobavit se a vytáhnout něco zajímavého, humorného z archivu. Dnes za pomoci Pavla Nového už se nadechuje.
5: A my to budeme vysílat, víte? Ano. No, já bych začal takovým dětským vtipem šoferským. Pila a Sekira si koupí auto a dohadujou se, kdo to bude řídit. A Sekira říká, já to budu řídit. A Pila říká, já to budu řídit. A Sekira říká, ty nemůžeš, ty jsi Pila.
1: Humoriáda.

0: Začínáme vysílat naplno, teď vytáhneme něco z archivu na přání Pavla Nového v Humoriádě.
1: No, můj kůň je vyloženě pan Horníček, protože velký mistr improvizací a měl takovou hůlku, chodil na starý kolena s hůlkou, ale ta byla dutá a tam měl panáka s libovice nebo whisky. Taková hůlka první záchrany.
0: Po posledním.
1: On to používal dost často, jo. Takže nebyla poslední, byla to první záchrana. Nevím, jak to měl s poslední záchranou, u toho jsem nebyl.
0: Tak dobrá ukázka s Miroslavem Horníčkem, nazvaná Syn lovce medvědů.
2: My jsme hráli v Plzni taky pro děti. No, pro děti. Já jsem tomu říkal akce Herodes. To bylo namířené přímo proti dětem v hledišti. Prostě, když se hrály pohádky, tak režisér Matějovič tehdy nám řekl, ty budeš hrát princeznu a ty krále, a to rozhodil. A text nebyl tak důležitý, to jsme kecali, co nás napadlo, že a tak. A jenomže v Plzni se vyskyt učitel, to musel být učitel, to jinýho taková volovina nenapadla. Učitel, který zdramatizoval pro děti Syna lovce medvědů. To je kravina. Karel Máj na jevišti. Tam hlavní scény jsou na prérii, koni, jízdy, střelba, jo? Vinetu, Old Shatterhand, tohleto. A najednou na jevišti. Takže my jsme to hráli tak, že vždycky u táboráku se vyprávělo, co bylo včera, co bude zítra. A to skutečně dramatický, ty jízdy po prérii a ty bitvy s Indianama, to on četl na takový ten mikrofon v zákulisí pro děti do tmy. Takže pro děti to byla sranda, že zhasli, konečně, že tam nejsou herci, tak sranda, jo. No bylo to hrozný. A to představení začalo tím, to bylo nenaskoušený, nehotový. Já hrál si na lovce medvědů. Tenkrát jsem ještě mohl hrát kluka. To mě bylo kolik, 23 let, tak jsem toho 16. Martina Bormana uhrál, nebo on se jmenoval Bormann, tak nějak. Bormann to nebyl, to byl jiný hrdina. Takže on to četl přes ten mikrofon a pak jsme se sešli kolem ohně a kecali jsme o tom. No začalo to tím, že přes jeviště šel kulisák, který netušil, že už je opora nahoře a nesl přes rameno strom. Došel do půlky jeviště, zjistil, že tam jsou lidi, tak se uklonil a šel dál se stranou. A tím dal povel k absolutní srandě, která už se nedala zastavit. První scéna, jdeme po prérii, taková parta zálesáků, já tam šel jako malý Martin a se mnou v těch majovkách je vždycky ten tlustej a ten dlouhej. To dlouhýho hrál Karel Pavlík, blahé paměti už musím říkat, a toho tlustýho Pepí Hlinomas rovněž, blahé paměti. A šli jsme a na scéně se potkáváme s druhou partou, velice slavnou, tam byl Old Shatterhand, Vinetu a další. Zase jejich kolektiv takový, aby se řeklo. A my jsme se seznamovali, oni mě představovali, říkali, to je ten malej Martin, co jde na medvěda nožem a takhle. Protože já jsem se mstil na medvědech, který mě sežrali maminku a sestřičku, jo. Tak jsem podal medvědy nožem a to víte, medvěd moc nevydrží, tak jsem ho propích. A teď mě představovali, že Old Shatterhand, Vinetu, podávali mě ruce, tyhle slavní zálesáci, jo. No a teď v té hře je napsáno, že najednou Old Shatterhand vykřikne, pozor, šošoni na koních, rychle pryč. No to se dneska se to řekne, šošoni na koních. Dneska zvukaři jsou tak dokonalí, že se ještě zeptají, mají to být černý koně nebo bílý, to mají všechno ve zvuku zachycený a tak. Ale tenkrát jsme nevěděli, co to je šošoni na koních, co se ozve. A to inspicient Matějovič, režisér tohoto představení, to vyřešil tím, že na mikrofon klepal nechtama takhle. Takže se ozval rytmus koňských kopit správný. Rytmicky to bylo správný. Ale byl to plechový zvuk, no ten kovový mikrofon, že to nebylo jako tady šestometový. A dřív než mohl Shatterhand zařvat, pozor, šošoni na koních, rychle pryč, jo, tak Pepí Hlinomas zařval, pozor, tady někdo píše na stroj, rychle pryč.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Ano, tak...
1: Tady naštěstí, kdo nepíše na stroj, tady nemáme ani stroj.
0: Ano, mám plechový mikrofon už taky nekrytý.
1: Můžeme je, takhle, jestli to... Je to ono?
0: To je já tak nevím, jako v peřinách, když by běželi koně.
1: Peřinách.
0: Ty jsi byl někdy u toho, když ruchaři pracovali při natáčení rozhlasové hry nebo něčeho takového?
1: Rozhlas moc ne, ale ruchaři dřív se to dělalo na posynchronech tyhle věci, takže v takzvaném studiu Moskva na Barrandově, to byl takový dřevěný barák, kde byly dvě veliký studia, ano. Kde se vždycky ta smyčka a to se tak dlouho opakovalo, až to bylo OK, protože s tím nešlo moc hejbat. Dneska tam se dá slovo a oni se ho tam dosadějí správně na tu hubu a tak je to takový jako rychlejší. Ale tam se dělali někdy i zvuky, třeba zakašli nebo prdni si. Takový, to se tam doplňovalo.
0: Ano.
1: No, nenapadá mě nic jiného.
0: My jsme tady v rozhlase točili v jedné rozhlasové hře taky vraždu, kde bylo skutečně slyšet, jak toho dotyčného, který přichází o život, zapíchnou nožem. Takový ten, ano. No, což o to? Ale ono šlo o ten zvuk toho nože do toho těla.
1: Jo, takhle.
0: Víš, jak to udělali?
1: Jak?
0: Koupili obyčejnou husu v supermarketu.
1: A do ní
0: do ní nože.
1: A co s tou husou potom? Kdo ji upek?
0: No, přesně. Ona se upekla, jenže 14 dní potom se někdo z inventárního oddělení schánil potom,
1: po huse.
0: Kde je ta husa, kterou pořídili, aby jí dali inventární číslo, protože netušili, že je to živý materiál.
1: No, tak řekli, že měla, ano. Že splesnivěla a vyhodila se.
0: I to se stane. Tak Pavel Nový vybral Miroslava Horníčka, můžeme pokračovat ještě i v jeho vzpomínkách na syna lovce medvědů, anebo si dáme scénku nazvanou V ložnici s Václavem Vidrou a Ivetou Blanarovičovou. Nabízím
1: že večer v ložnici, to mě zajímá. Malo.
0: Jo, tyhle dva.
1: No, takový vzpomínky.
0: 731, 800, 900. Volejte, hlasujte, vybírejte si a volte třeba také svého favorita SMS-kou, pak posílejte zprávu Humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Tak do toho je tu pořad s názvem
3: Humoriáda.

0: Pražské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme dál s vysíláním Humoriády. Pavel Nový naším hostem a Patrik Rozehnal vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900. Voláte, hlasujete. Kdo teď? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím.
4: Dobré poledne, hrázného. Porybné je jiná funkce.
3: Pardon.
4: Porybné rozdává pokuty, hrázný se stará o pitnou vodu.
3: Super, tak já bych hlasovala pro Bčko, kdyby to šlo.
4: Bčko, jo, jde tak hurá do ložnice.
3: No super, mě už se za dlouho nestalo.
2: Děkujeme a jdeme za dalším, dobrý den.
5: Jmenuji se Karviné, dobrý den pane Nový, dobrý den Karviné. Vám Patriku a hlasuju pro Bčko.
2: Dobře.
4: Výborně, děkujeme do Karviné.
2: Ano, taky tedy hlas pro ložnici, ještě někdo?
6: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc pozdravuji.
4: Ano, dobrý den.
6: A přála bych si Bčko.
4: Dobře. Bčko.
2: Ložnice opět,
4: ložnice vyhrála
2: to téma
4: asi.
2: Láka, ano, ještě ano. Někdo, dobrý den.
7: No ahoj kluci, Bčko.
4: Ahoj Bčko,
2: dobře, tak
4: výborně.
2: Jo, tak to bude tedy Bčko. Opouštíme variantu A, to byl Miroslav Horníček, vrháme se k šuplíčku, kde je Vašek Vidra, náš kolega z Humoriády, Iveta Blanerovičová a scénka nazvaná V ložnici.
8: Manžel, a to bude překvapení, Václav Vidra.
9: Jsem strašně ráda, že jste tu zrovna vy.
8: Já taky.
9: Určitě se mi s vámi bude hezky spolupracovat.
8: Určitě.
9: Já jsem vás měla ráda už jako malá holka.
8: Tak to vám teda pěkně děkuju.
9: Jste totiž chlap. No víte, jak se říká, podle nosa poznáš...
8: Vidru.
9: Co kdybychom si potykali? Říkej mi, Iveta.
8: No, vy mě můžete říkat pane Vidro. Já myslím, když jste se seznámili, tak abychom už, jo? Kdybychom začali, ano, jeden, pojďte.
10: No beze všeho. Tak, miláčku, co kdybychom na to hnedka hupsli?
9: Tak já jsem nějaká matrace.
10: To nevím, já jsem si nevšiml, známe se teprve krátce.
9: No potřeba, co
10: tak to nechej a hrej. No. Jeď, kam?
8: Hele, Václave, tady musíš pořád hrát.
10: Hrát, jasně. Beze všeho, no, samozřejmě.
9: Jak beze všeho? O slíkání tady přece nebyla řečné.
8: Ty to odkladače hraješ už teď a zdržuješ začátek, nebo co?
9: Ale já nehraju žádnýho obkladače. Já se tady akorát nehodlám obnažovat.
10: Ale já jsem o žádném obnažování nemluvil, já jsem jenom říkal beze všeho.
9: No, ale myslel jste si na to.
10: Já na to myslím pořád.
8: Tak co teď? Prosím vás, máte tam tu postel. Upíhli do toho perechu, nebo tam mezi vás vlítnu.
9: Uhněte, pane Vidra.
10: Miláčku,
9: no?
10: Co kdybychom na to hnedka hupsli?
2: Jestli k tomu hopsnutí dojde, to se dozvíme, jestli vyhraje. Tahle ukázka na další, kterou nabídnu za malou chvíli. Ty si...
4: Jestli na to hupsli.

0: To asi taky někdy děti máš. Ale filmově nebo při natáčení postelové scény, bál se z toho někdy?
1: Větší trapasy neznám.
0: Neznáš.
1: Například...
0: Je to tak stresující, že se ti ani nechce
1: ten... Nestresující to není, teda ne? Zase to úplně ne? Ne, ale třeba v jednom klipu Marie Rotrovi, která ty písničky, která se jmenuje Měli jsme se potkat dřív, zdá se mi.
0: Ano, ano.
1: Tak tam jsem uléhával s Marií Rotrovou, která měla být navrch do postele. Ale se mnou si lehal do postele kameraman a pustil na mě tu kameru, kterou držel. A v obráceně to bylo pak, Marie si lehala na něj, ale to ji nemohl ublížit tou kamerou, že jo. Ale diváci mi záviděli a já jsem je přitom nechával, protože...
0: Že jsi byl v posteli s Marií.
1: A teď má Marie, bude mít u nás v Ypsilonce slavit kulaté výročí.
0: Ano.
1: A my už se těšíme, protože to bude...
0: Že budete točit novou verzi klipu.
1: Ne, to ne, asi, to už opravdu asi ne, ale bude to i s Arnoštem Goldflamem, takže se těšíme, bude to takový krásný večer.
0: Jo, jo, jo, ten to trochu zrežíruje, ne?
1: Ne, ne, ne, ne? Ten bude taky mít jako kulatiny.
0: Ho. Jo, tak...
1: Režírovat to budeme my všichni.
0: Jo, bude to improvizační večer.
1: Improvizační večer, takzvané večery na přidanou, jako jsme mývali.
0: Ano, ano. Jak dlouho trvalo takové natáčení klipu tady?
1: Jeden den.
0: Jo,
1: jeden den.
0: To zvládli.
1: Bylo to v takový vile nahoře na Barrandově. Krásný barák, krásný místo, všechno bylo krásný. I ta Marie byla krásná.
0: Ano, ale je.
1: Ale... Viděli jsme se jako já už nevím, ale ta byla už až v poledne.
0: A to si vybrala ona tebe, nebo to režisér?
1: To nevím, to se jí chci zeptat
0: no,
1: právě.
0: Tak se jí zeptej na tom večeru.
1: Jestli
0: si to pamatuje vůbec všechno.
1: Jo, jestli si to vůbec pamatuje. A
0: jaký jsi byl milenec?
1: Jestli se to dovím, tak to pak tady řeknu.
0: Jo, dobře, tak se těšíme už teď. Kdy to máte? Až v září někdy.
1: Až v září, a teď auzerech hned nevím přesně datum.
0: Takže někdy na podzim se to dozvíme.
1: Na podzim v září se to určitě dozvíme.
0: Říká Pavel Nový. A teď já musím prozradit, co jsme se rozhodli nasadit proti tomu vašemu výběru, když jste udělali změnu s Václavem Vidrou a Ivetou Blenarovičovou proti Stella Zázvorková.
1: Stella, to je silný kalibr.
0: Takže Ačko Václav Vidra, Iveta Blenarovičová, Bčko Stella Zázvorková, píšete humor, mezera A nebo B, posíláte SMSky na číslo 90 01 04 nebo se s námi můžete narychlo spojit i přes telefonní linku mířící do studia přímo 731 800 900.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Halo.
2: Ano, zvedáme telefon opět někomu a ptáme se, komu byste rádi dali hlas v Humoriádě, Václavu Vidrovi s Ivetou Blanárovičovou nebo Stele Zázvorkové. Dobrý den.
3: Zdravím, tady Petr ze Zdounek.
4: Odkud?
2: Ze Zdounek.
3: Zdounek.
2: Ano,
4: Zdounek.
3: Já jsem
4: to měl jako Hezounek.
3: Ze Zdounek. Už tu dlouho jste nebyl, že, Pavle?
2: Tady, na návštěvě.
4: No jednou za měsíc.
2: Tak to plus minus to tak vyjde, no.
3: Já jsem to neslyšel teda, no.
4: Aha.
3: Takže já bych si dal Stelinku, no.
4: Stelinku, dobře, děkujeme.
2: Děkujeme za ten hlas. 731 800 900, to je náš telefon, sem do studia.
5: Dobrý den, Breno z Martina.
2: I vám?
4: Hezky, a i ze Slovenska přicházejí naše hlasy.
5: Ano, a hlasujem za Bečko a pozdravujem poslucháčov a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
2: I vám.
4: A my vám prajeme tiež na Slovensku všetko dobré.
5: Ďakujem pekne, nech sa darí.
2: Áno, i vám. Ďakujeme. Další telefon.
6: Dobrý den, vás zdravím, Tomáš Hrabová, Šumpersko.
4: Šumperk, výborně.
6: Šumperk, moc zdravím pana Novýho, chtěl jsem se ho zeptat, jak vzpomíná zábavný pořad na Palmě s panem Ebenem.
4: Krasený jo.
6: Motor, jestli si vzpomínáte.
4: My jsme mu jenom vyměnili auto, to bylo bez motoru a státní poznávací značku. To bychom neodmontovali tak rychle. Ale čuměl jako vrána.
6: Ale nemá chybu. Já, když se potřebuji zasmát, si to pustím. Kdo neviděl, doporučuji.
4: Jo, výborně.
2: Ano, je to pravda. Vyukaný Marek Eben.
6: Všechny nebudu zdržovat pokračování. Bečko.
4: No koho jste zvolil? Bečko?
2: Ne, Ačko, pokračování. Václav Vidra a Iveta Blanárovičová. Ještě někdo přidá bod?
4: Hala.
7: Hezké odpoledne, oba vás tam
4: zdravím.
7: Tady posluchačka z Jesenických podhůří, z Jesenického podhůří.
4: Hezky.
7: A si Bečko.
4: Dneska to je samej východ, člověče.
2: Stela Zázvorková to vyhrála. Zase
4: vyhrála
2: změna.
4: Stela Zázvorková.
2: Mají ženy smysl pro humor?
8: Tedy já si přicházím, milé dámy, stěžovat. Já jsem nedávno slyšela samozřejmě, že od muže a dokonce tentokrát od mého vlastního muže, že prý nemáme vůbec smysl pro humor, že vůbec nerozumíme legraci, a co je daleko horší, že prý my tu legraci ani nepochopníme, že nedovedeme vykládat ani anekdotu. Humor, křičel na mě, osvobozuje člověka od nudy a trápení, humor povznáší a obšťastňuje. No, já jsem mu celá vyděšená žehlila kalhoty, jak se chystala ráno do kanceláře a on mě vykládal, co to je vlastně legrace. Jak prý se tuhle jeden u nich v kanceláři zavřel do skříně a kukal tam, což prý náramně vyděsilo přednostu jejich oddělení. No já teda nevím, milé dámy, proč já bych se vám tady vlastně nepřiznala. Víte, jestli jsem vůbec něco nebo někoho na té veselé příhodě pochopila, pak to byl právě ten vyděšený přednosta. Protože já vůbec nevidím žádnou legraci v tom, když oni si tam natírají násadky povidlama a polejvají židle vodou. A nebo prosím vás, je to humor, když vychází úředník z budovy úřadu a má vzadu na kabátě provázek s mašlí? Je to nejhorší, prohlásil můj manžel, a dokonce víc a hůř, to prý je skoro něco jako duševní úchylka, když se tomu nechci anebo nedovedu smát. No, já jsem se vám nemohla smát, já jsem si až nějak divně připadala vedle něj, ale já jsem nemohla. A pak jsem se nad nádobím docela vážně zamyslela sama nad sebou a řekla jsem si, víš, holka, co ty si to za podivnou osobu? Co ty si to za škarohlída? Přece neumět se zasmát takovýhle podařený švandě, to je skutečně něco jako duševní úchylka. A mohlo by to skutečně vést k rozvrácení celého našeho šťastného manželství. A tak jsem si vám, milé dámy, řekla, že se život u nás musí od základu změnit. A taky jo. Druhého dne vpadne můj drahý ráno do kuchyně a hned povídá, heleď, udělej mě snídaně, ale ne čaj, já bych chtěl kávu, že jo, doskoč mi do trafiky pro noviny, kdyby je neměli, tak vezmi lípy, že jo, nebo globusky a tak dál. Teď mě začal sekírovat, kouká, kde jsem a vidí, že mě nevidí. Já jsem totiž byla, milé dámy, na Příborníku. Nohy jsem měla skřížené pod sebou a na hlavě jsem měla stínítko od lampy. Co pak to tam děláš na té skříni? tázal se můj manžel. Nic, odpověděla jsem něžně, čekám tu na zmrzlináře. A já jsem neslezla, milé dámy, já jsem neslezla, dokud neodešel. A to znamenalo, že šel s děravou patou, s utrženým knoflíkem, bez novin, bez čaje a bez lid. A když se večer vrátil domů k večeři, tak jsem byla, drahé kolegyně, pod otomanem. Jeho trepky jsem měla přivázané na nitce a když se pro ně schýbal, utekli mu. Ha-ha! Zařvala jsem na něho ze svého ukrytu. Ha-ha!
4: Hodně vysoký ukryt, aby se tam zcela vešla.
2: Byla mladá.
4: Jo, byla mladá.
2: Po hlasu. To by dělala někdy žena takovéhle vtípky nebo kanadské žertíky?
4: Ne, naštěstí ne.
2: Naštěstí ne.
4: Naštěstí
2: není
4: ne.
2: Ten typ. Ty?
4: Ne, taky ne.
2: Ne.
4: My se doma bavíme něčím jiným. Dříve jsme se bavili teda úplně něčím jiným.
2: Ano, to bychom se vraceli k ukázce číslo 2.
4: Do té ložnice.
2: Ano.
4: No a my to dělali teda nejenom v ložnici.
2: Dobře, tady to stačí.
4: No a tak nevím, co bych k tomu ještě mohl dodat.
2: Ano, takže vtipky doma, ne? Ty si užíváte vlastně v práci, v divadle,
4: no,
2: s kolegy.
4: No, býváme vtipný jinak.
2: Jo. Mění se ty vtipy mezi kolegy za ta léta? Jsou už recese jiné? Takových těch osvědčených kolegů, jako je Lábus, Dejdar a podobně.
4: To je furt stejný.
2: To je furt stejný.
4: Je furt stejný a furt to baví.
2: Jo, je i vás.
4: Jo. Ano, ano.
2: Jo.
4: Jo, jo. My to máme furt stejný.
2: Já mám pocit, jak Jirku znám, Lábus se odsud, takže to tak jako se trošku sklidnil, zmoudřel. To tady na nás jenom hraje. Tam je
4: zmoudřel?
2: No.
4: To je kravina.
2: Jirko, zdravíme, snažíme se.
4: On to neposlouchá, naštěstí, takže ho můžeme klidně pomlouvat.
2: Dobře, takže vyvádí, co jsi v poslední době vyvedl?
4: No, vlastně nic. Je to furt to samý. Ale tuhle vyprávěl a to se nedá publikovat, takže to nemůžu.
2: Jo. To je na Silvestra, až vysílat.
4: No, ani to ne.
2: Ani to ne, až
4: ani
2: takhle.
4: To ne.
2: Až takhle odvážné to bylo.
4: Ne, odvážné to nebylo právě. Proto odvázané.
2: Jo, jo, jo. A Martin Dejdar teda, když už jsme u toho a zmínili jsme ho.
4: Tak... No, to jsme dlouho už neviděli. On furt někde něco má a on hraje teďka v jiných představeních než já, takže my se vlastně ani v divadle moc nepotkáme. On má takový představení, kvůli kterému si po letech koupil stepařský boty, začal vzpomínat, jak dělal zpívání v dešti.
2: Učitele tance.
4: A učitele tance a zpívání v dešti v Karlíně a tak a to dělá s paní Petkovou Swing.
2: Mm-hmm. Tak jo, tak ho zdravíme, taky to byl nedávno v Moriádě a vám teď dávám možnost vybrat si Stella Zázvorková nebo co kdybychom dali Pepu Náhlovského z toho
4: seznamu. Výborný nápad. Jo. Pepa je taky k nezastavení.
2: Takže Stella nebo Josef. Zázvorková nebo Náhlovský. Zvolte jednu z ukázek a dejte nám vědět 731 800 900 přímý telefon do studia pro hlasování a výběr nebo SMS-kové číslo 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: Nám už se to tady trochu rýsuje. S Pavlem Novým už asi tušíme vítěze, ale schválně, zkuste přidělit ještě bod. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím, tady Magdalena Hradec Králové a Ačko, ale chtěla bych se zeptat pana Nového, mého jmenovce, odkud pochází jeho rod?
5: Můj rod ze západních Čech.
3: Děkujeme.
5: Je
3: za
5: to odpůry. Široký, do Mažlice Klatovy.
3: Dobrá, tak kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
6: No, dobrý, já tady Vojta z Plzně.
3: Ano.
6: A prosím, zdraví pana Hrázního, pana moderátora. A já jsem vás hrozně litoval v tom seriálu, prosím vás, já bych býval, vám pomohl proti tomu vyskočilovi, když ho má hrozně rád.
5: Škoda, že jsem to
3: velké
5: nevěděl.
3: Sedlo, ano.
6: Tak.
3: A co volíte?
6: No, i když budu dělat judo, ne, já jsem dělal kulturistiku, teda to je jedno už, ale To je jedno, ale chtěl
3: bych
6: sem Ačko.
5: Ačko. To jsem se chtěl zeptat. A Čapa je u vás novýho.
3: A já vás klamu, Ačka to nedorovnala. Vy jste zvolili změnu a zase skáčeme dál za Pepíkem Náhlovským mladým, za Eduardem Hrubešem. Koledníci.
5: Koledníci.
7: Dobrý, Pepíku, my jsme původně mysleli, že ty choroby, víš, že se přesto jenom tak... Bo to otřem trošku,
8: jsem stejně strašně rád, že jste udělali tyhle dvě varianty, pak v obě můžou být použitelný.
7: Ne, dobrý, ne. Já jsem právě myslel, že to nějak přeladíme na ten tvůj kladný vztah k ženským vůbec.
9: Ale tak já mám kladný, protože právě na nemocnici jediný, co se mi líbí, jsou sestřičky. Je. To jsou opravdu anděle.
8: To je pravda.
9: No já... Z kolika já už jsem chodil?
7: Ne, dobrý,
8: on už šel tak daleko, že jednou jsem ho viděl, jak ťuká na patologii. Je.
9: Mě byla lapata, kam bys šel s patou?
7: Na patologii.
8: To daleko dotáhne. No.
9: Ale když se mě ptáš na ten vztah k ženám, jo?
8: Ale mě ještě teď napadá taková jedna věc, jak je pro mě může být výhodná ta první nebo druhá varianta. Ta první je, že budu mít dál kamaráda. A ta druhá je, že když pojedeme do Prahy v téhle formě, tak budu mít menší spotřebu.
7: Zdravotní stav jsme probrali, pokud je o Pepíka, ale možná jsme měli začít tím, jak vy dva jste se vlastně dali dohromady, jo? Jak se tak stane tak komická dvojice s Kutkem?
9: Na rovinu ti řekneme, my jsme se potkali, tomu bych nevěřil. On byl muzikant, já taky jsem byl takovej divný. Takže jsme se jim taky dohodli, že jsme spolu začali dělat jako dvojice, pak nám to připadlo, že to je finančně výhodný. Začali jsme spolu dělat jako dvojice komiků s tím, že v obráceně jsme to měli přirozený, já jsem dělal chytrýho.
8: Já dělal toho Lojzíka.
9: Já dělal toho blbýho a to nefungovalo.
8: Pak jsme jenom pro legraci, aby kapela měla srandu, jak jsme si prohodili ty role.
9: No, no neprohodili, ne, máme to trošku jinak. On je chytrej a já jsem ten ještě chytřejší.
7: Dobře, a jsem si uvědomil, že my vlastně vysíláme o Velikonocích.
9: No, Velikonoce, tak...
7: To je taky zajímavý téma.
9: To je
7: zajímavý. Pojďme, choroby jsme probrali, probrali jsme vaše začátky.
9: Paní má tamhle vajíčka.
8: Prosím tě, nech to, to je paní, to si paní přinesla a...
9: Vzkolejte nějaký.
7: Pepíku, jsou nějaké zvláštní zvyky tam na Ústecku, popřípadě na Krušnohorsku?
9: My jsme tam Krušnohorci, my máme samozřejmě trošku jiný zvyky, než máte tady vy, na Ostravsku třeba, že jo? U nás to je úplně něco jiného, my Krušnohorci za A slavíme 364 svátků ročně, což znamená, že jenom jeden den je pracovní, to je hezký. Ale jinak třeba máme zajímavý svátky, třeba zajímavý svátek, který vy nemáte, jo? Jeden myslivosti. Ten den vždycky od rána všichni přemýšlej a ten, kdo něco vymyslí, dostane titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec a to tomu myslivci, který vymyslel tekutýho myslivce. Jinak Velikonoce Krušnohorci slavili tak, že odcházeli koledovat do ostatních vesnic a místo pomlásky používali okované cepy. No a ti, kteří si vykoledovali kuřata, to byli takzvaní kuřáci. Ti, co si vykoledovali čunky, to byli čuňáci.
7: Husy, to byli husáci.
9: To byli husáci, ano. Je to svátek, se v 70. letech u nás nesměl slovy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano, slavil by cokoliv. Mimochodem, dneska je den čerstvého špenátu. On už je dneska taky každý den nějaký ten svátek. Tak měl jsi špenát?
5: Špenát jsem měl předevčírem?
3: Ano, slavil jsi už dopředu.
5: Ne, no. Předvečer. To jsem nevěděl, že dneska den špenátu. Ano. Každý den je něčeho den.
3: Ano, ano. Zítra je spousta nádherných dnů. Například světový den emotikonů, tetování, loterie.
5: To se mi netýká nic, co dál?
3: Žlutého prasete, broskvové zmrzliny.
5: Brosková zmrzlina, to by mohlo být, ale mám radši čokoládovou.
3: Dobře.
5: Jak říkala naše babi čekuládová.
3: Vážení, ať to stihnem. Pepík Náhlovský s Pepíkem Mladým a nebo Zuzana Bubílková. Komu dáte hlas? Můžete hlasovat už teď a volat na číslo 731 800 900 nebo psát SMSky na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Pravidla jsou jasná, říkáme už dnes po čtvrté, tak ať to každý chytne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Pavel Nový, Patrik Rozenal ve studiu. Nabídce Josef Náhovský, Josef Mladý nebo Zuzana Bubílková s panem Šimkem. A vy se můžete vyjádřit na telefonu. Dobrý den, rychlý hlas pro někoho. Komu to bude?
2: Halo, halo. Dobré odpoledne, chlapi, a paní Bubílkovou s panem Šimkem. Díky.
1: Sklamu vás. Víc hlasů o něco bylo pro to dokončení. Tak tentokrát po druhé Pepík Náhovský a Pepík Mladý.
3: A co takhle třeba polejvačky? Zažil jste někdy?
4: No já mám na to právě na ty Velikonoce mám takový dvě smutný jako vzpomínky, jo. Proto já to moc
3: nezavím. Jako na všechno, že jo, já už teď chápu, že ty máš jenom smutný vzpomínky.
4: Já jsem jednou byl na takový chatě, tam jsme slavili Velikonoce, tak jsme popíjeli a byla šlehačka dopoledne a pak odpoledne byla polejvačka. A jak tak už tam všichni polejvali vším, co bylo, jo, tak už nevěděli co. Tak na kam nech stál takovej hrnec s bujónem. Což o to, je to taky voda, ale měla 100 stupňů. Takže od té doby já jsem na tu polivačku takovej háklivej. A druhá smutná zkušenost je, že jednou mi říkal kamarád, hele, pojď se mnou kolidovat, to je skvělý, tam normálně jdeš a když to vajíček si máme nějaký prachy, nebo si oni taky dávají hodně panáky. Jsem říkal, no prosím, no. A tak opravdu jsme šli, Hody, vyšlehali maminku, dcerku. On říkal, co chcete vajíčka, my rovnou nám vajíčka nějak nejedou. Becherovčička, rumíček, fernetíček, vodečka, džimbímeček, vínečko. No a probudil jsem se na záchyce.
3: Chlapci, já vám děkuji za vaši návštěvu, jsem rád, že si vydržel nám až do finále, Pepičku. Ale zase asistence byla, ale... My máme pro vás připravený samozřejmě dáreček, abyste odtud neodešli s prázdnou. Dokonce takovou pomlásku, kluci, nebudete dát tekutá. No. Bohužel, jak jste zvyklí, tam
5: bude plyna.
3: Ne, bude ve stavu tuhém, ale stojí za to opravdu takovýho něco. Jste ještě nedostali. Máme dva kousky, pojď, pojď, vem si třeba tady, jo?
5: Ježíš, to je a to mám rozbalit.
3: Ano, proveď odhalení.
5: Přímo takhle.
3: A co uvidíš je tvé.
5: To je. No?
3: Takovýhle symbol Velikonoc si ještě neměl.
5: To je nádherná.
3: Pepičko, vem si.
5: To je krása. Ježíš Maria.
3: Tak.
5: To je
3: Pepičko, pojď. A ty máš tady. Tak, to je. No. Ty máš hezčí obrázek, zase jsme ti dali.
4: Hezčí obrázek.
3: Tak, no a zaber. No, to zaber.
4: Nejde.
3: Pepo, neříkej mi. Pepičku, zaber! No tak...
5: Musím to
3: poslužovat trošku. Pepo, zaber! No! No!
4: Nejde! Bohužel na to nemám.
5: Musíš takhle, no!
4: Jak takhle? Tak to zkus ty!
3: No tak zabejči, no! Já
4: co pak seš, Schwarzenegger?
3: No, zaber! No.
5: Já už vím, jak to je. Já to mám vyfouklý, on to má s kuřetem.
4: Josef Mladý, Josef Náhovský, koledníci.
0: Humoriáda.
6: Koledníci si vykolidovali. My si taky koledujeme, protože ano. Se nám čas krátí. Takže přátelé, kamarádi, mějte se moc pěkně a medaile si pořiďte sami.
1: Říká Pavel Nový. Zítra tu jako host bude Petr Jančařík, Patrik Rozehnal, také těším se. Bavte se, úsměv na tváři, ať vám co nejdéle vydrží a poslouchejte dál pořady Českého rozhlasu.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Za první pololetí zemřelo na českých silnicích víc motorkářů než loni. U Šerlichů v Orlických horách přibude 150 parkovacích míst. Dělníci pokračují v opravách hospodářské budovy na zámku Hrádek u Nechanic a zítřek přinese mraky, přeháňky, bouřky a teploty do 30 stupňů. Pohodové odpoledne vám přeje Alena Brantová. Na českých silnicích zemřelo za letošní půl rok 31 motorkářů. To je o 11 víc než prvním pololetí loni. Zhruba 6 nehod z 10 zaviní podle policie sami motorkáři. Často je ale přehlédnou i řidiči osobních aut a nedají jim přednost. I na to upozorňuje kampaň ministerstva dopravy spolu s organizací BESIP Hele motorka, říká ředitel BESIPu Tomáš Neřolt.
4: Snažte se vždycky, když vidíte motorku, si buď v duchu, nebo nejlépe i nahlas říci, hele, motorka. Je to vlastně postaveno na psychologickém principu, že když něco opakuju, tak ten mozek to vlastně zaktivuje a už se příště po té motorce dívá.
2: Rozšířené parkoviště v horském sedle u Šerlichů v Orlických horách by mohlo začít sloužit motoristům na podzim. Bude spoplatněné. Denní by mohlo stát okolo 200 korun, jak potvrdila starostka Deštného Simona Vlková. Dodala, že se čeká na vydání stavebního povolení. Na zámku Hrádek u Nechanic na Královéhradecku pokračuje obnova hospodářského dvora za víc než 130 milionů korun. Dělníci stihli od zahájení prací dokončit statické zajištění severovýchodního rohu hospodářské budovy, na čem aktuálně pracují, dodává kastelán Martin Rejman.
5: Práce pokračují naplno. Dřevěné prvky z jízdárny byly odvezeny k restaurování a nyní se stavbaři soustředí především na technickou infrastrukturu, to znamená rozvody vody, kanalizace a odvod vody dešťové. Současně také probíhá instalace nových elektrických rozvodů.
2: Rozsáhlé opravy návštěvníky zámku nijak neomezují. Vlakovou dopravu mezi bratislavským hlavním nádražím a městskou částí Rača včera přerušil had. Způsobil totiž zkrat v trakčním vedení a následný výpadek elektrického napájení. Plas nepřežil. Jiné ztráty na životech si ale událost nevyžádala. Stojí v tiskové zprávě Železnic Slovenské republiky.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, dopoledne a večer přechodně až zataženo. Během dne se místy vyskytnou přeháňky nebo i bouřky, nejčetnější srážky až večer. Bouřky mohou být ojedinělé silné. Teploty vystoupí na 27

0: Jak už jsme zmínili, obec Adršpach na Náchodsku dnes pořádá společné setkání obyvatel věnované budoucímu rozvoji obce. Diskuzi vedou zástupci ateliéru Tečka a Spatio, kteří připravují urbanisticko-krajinářskou koncepci Adršpachu. Ta následně poslouží jako podklad pro změnu územního plánu. A na místě je reportér Václav Plecháček. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. To setkání začalo, no je to asi 10 minut, přišlo na něj zhruba 30 lidí. Teď sedí v sále, ze kterého jsem před malou chviličkou vyšel. Architekti jim na velkém plátně budou promítat mapy nebo konkrétní místa obce, a to i s otázkami, co by si třeba lidé v těch místech přáli. Teď má právě přednášku o historickém vývoji urbanismu obce místostarosta Adršpachu. No a cílem toho setkání je zjistit, co zlepšit, aby se lidem v obci lépe žilo.
0: Adršpach má asi 500 obyvatel, přesto se v posledních měsících hodně mluví o dvou významných investicích, a to za stovky milionů korun, stavbě hotelového komplexu a o novém vstupu do skal. I o tom se dnes bude mluvit?
1: No, zajímal jsem se o to, ptal jsem se. Zástupci zmiňovaných ateliérů mi řekli, že k těmhle konkrétním věcem se nechtějí a nebudou vyjadřovat. Jejich úkolem je prý zjistit, co si lidé v obci skutečně přejí nebo co je trápí. Těch 5 pracovníků ateliéru strávilo celý dnešek prohlídkou Adršpachu. No a teď večer si tedy poslechnou názory obyvatel. Lidé následně budou mít 14 dnů na to, aby své dotazy upřesnili nebo doplnili. No a urbanisté potom zpracují studii, se kterou ještě letos obyvatele Adršpachu seznámí. Jsou tady ale samozřejmě i právě odpůrci třeba toho hotelového komplexu anebo plánovaného nového vstupu do skal. Tak uvidíme, jak se ta diskuze bude vyvíjet a o čem všem se bude mluvit.
0: V Adršpachu je reportér Václav Plecháček. Děkujeme. Pěkné odpoledne.
1: Napodobně. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

0: počasí.
1: Tomáš Popelka, meteorolog z Hradeckého hydrometeorologického ústavu, je na telefonu. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Odpoledne je hezké, zítra bude trošku drobná změna a víkend nic moc, takhle nějak jste to říkal.
2: No, tak jak pro koho samozřejmě.
1: Takže povídejte.
2: Co se týká dnešní noci, tak stále nás ještě ovlivňuje slábnoucí výběžek vyššího tlaku vzduchu, ale bude už během noci pojasno až oblačno, víc oblačnosti bude druhé polovině noci. A teploty nám klesnou na 19 až 16 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní do těch 4-5 metrů. No a zítra po ránu začne nějakým polojasným, postupně oblačným a bude před zítra vrcholit příliv teplého vzduchu a odpoledních hodinách a večer nás bude přicházet pomalu studená fronta. Takže odpoledne a večer už bude oblačno zataženo. A hlavně někdy v poledních hodinách už se začnou vytvářet četnější přehánky nebo bouřky a to vypadá nejčetnější budou v podvečerních hodinách a bouřky můžou být i ojedněle silné, takže s nějakou s kroupami jen nárazí větru a velmi ojedněle i s nějakým přivalovým deštěm. Vypadá to, že nejvíc by to bylo zase v oblasti Ohrydských hor. Teploty zítra nám šplají ještě na 27 až 30 stupňů a vítr bude foukat před frontou od jihovýchodu 2 až 6 metrů a se jím postupem se pomalinku bude měnit na jeho západ až západ a tam v bouřkách, tam, jak jsem se zmínil, přechodně bude vítr zesilovat.
1: No a víkend chladněji trošku, ale zase žádná tragédie.
2: Už to bude chladnější, teploty ráno v sobotu 18 až 14 a bude převážovat jako oblačné počasí a už od dopolední hodiny by se začaly objevovat přehánky, zase zejména na horách, ojedněly i bouřky. Později odpoledne večer by se srážky upívaly, no a teploty by se dostávaly v sobotu tak do 26 stupňů, vítr bude fukat od západu až severozápadu do 7 metrů. V neděli tam to vypadá, že po ránu bude polojasno, ale během dopoledne začne dost rychle přibývat oblačnost a začne se objevovat zpočátku občasný déšť a postupně se přehánky, odpoledne i bouřky, večer opět začne oblačnost ubývat a teploty po ránu 15 až 11. A odpoledne do 24 stupňů vítr stále západ, severozápad do 7 metrů.
1: Tak děkujeme za předpověď vlastně až do konce týdne. Tomáši Popelkovi a pěkný večer a hezký zbytek služby, naslyšenou.
2: Díky, hezký den.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Česká centrála cestovního ruchu připravila tipy na výlety pro ty, kteří se chtějí o prázdninách vyhnout turisticky přeplněným místům. Do výběru takzvaných neobjevených skvostů Česka zařadila i tři cíle v Královéhradeckém kraji a jejich přehled má reportér Jiří Hofman.
1: Prvním z takzvaných neobjevených skvostů v kraji je ptačí park Josefovské louky u Jaroměře. Jde o unikátní mokřadní rezervaci v nivě řeky Metuje, kde se díky více než 100 let starému systému regulace vody daří obnovovat mokřady a vracet sem vzácné druhy ptáků. Ornitologové jich zaznamenali už přes 200 druhů. Hnízdí tu například čejky chocholaté nebo bekasiny otavní. O Josefovské louky se navíc nestará jen člověk. Od roku 2018 tu pomáhá stádo divokých koní a později přibyli také pratuři, kteří s pásáním a rozdupáváním podmáčených luk vytváří ideální podmínky právě pro mokřadní ptáky. A všechno můžou návštěvníci sledovat z několika ptačích pozorovatelen.
0: A jaké další typy Česká centrála cestovního ruchu v našem kraji doporučuje?
1: Dalším typem je bromovská skupina kostelů. Jde o soubor 10 barokních kostelů, které v první polovině 18. století navrhli architekti Krištof a Kilián Ignác Dietzenhoferové. Stavby jsou citlivě zasazené do krajiny Bromovská a patří k nejcennějším ukázkám venkovního baroka ve střední Evropě. V létě navíc oživuje hudební festival Za poklady Bromovská. A díky propojení jednotlivých kostelů jsou oblíbeným cílem cyklistických výletů. No a třetím doporučeným místem je Muzeum Petrov tady v Hradci Králové, kde si návštěvníci můžou projít více než 160 let historie slavné české značky klavíru, prohlédnout si historické i moderní nástroje a díky interaktivním prvkům si hudbu doslova vyzkoušet na vlastní kůži.
0: No a co doporučuje Czech Tourism v sousedních krajích?
1: V Libereckém kraji je to třeba zámek Hrubý Rohozec nebo rozhledna u Borovice na Semilsku. V Pardubickém kraji to je pak hrad Košumberk nebo rodná světnička Bohuslava Martinů. No a do Středočeského kraje to z Královéhradeckého kraje není daleko na faru v Dolní Krupe, kterou provozuje Muzeum Mladoboleslavska.
0: Říká reportér Jiří Hofman.
2: Den v kraji.

0: Příjemný čtvrteční podvečer s Českým rozhlasem Hradec Králové vám přejeme. Dalším koncertem letošního ročníku festivalu Za poklady Broumovska bude sobotní vystoupení klavíristy Matyáše Nováka v kostele svatého Jiří a Martina v Martinkovicích. A Matyáš Novák je ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Matyáši, to nebude váš první koncert na festivalu Za poklady Broumovska, ale svým způsobem vlastně bude.
1: Ano, ano. To moje poslední vystoupení na tomto úžasném festivalu se konalo v roce 2020. Bylo to vystoupení s Filharmonií Hradec Králové, ale bohužel se kvůli pandemii koronaviru muselo konat bez publika.
0: To je smutné, koncertovat bez publika, i když tehdy bylo výborné,
1: tehdy
0: že se to podařilo aspoň takhle. Takže předpokládám, že o to víc se těšíte na sobotní koncert, který bude s publikem samozřejmě.
1: Ano, ano,
0: a rozdíl je taky v tom, že od toho roku 2020 se ve vaší kariéře událo mnoho. Vy jste teď považován za jednoho z nejslibnějších pianistů současnosti, máte mezinárodní renomé. A ten váš sobotní koncert je zase posluchači i pořadateli považován za jeden ze zlatých hřebů festivalu Za poklady Broumovska. Co z vašeho repertoáru jste pro koncert v kostele svatého Jiří a Martina v Martinkovicích vybral?
1: Tak ten program je skutečně zajímavý. V první polovině si posluchači vyslechnou duchovní skladby, což je vlastně odvětví, které v rámci klavírního repertoáru nezaujímá úplně přední místa, ale o to vlastně úžasnější je takové skladby slyšet, protože samozřejmě na těch pódiích nezaznívají až tak často. A pro ten sakrální prostor se úžasně hodí. A pro tu druhou polovinu jsem potom vybral vlastně jako takový protipol tři symfonické básně z cyklu Má vlast od Bedřicha Smetany a ty zahraju v klavírní transkripci Jindřicha Kána z Albestu.
0: Ta se považuje za velmi náročnou.
1: Ano, a já v tomto roce se vlastně celým tím dílem velmi intenzivně zabývám a hraji ho v rámci koncertního turné jak u nás, tak v zahraničí celé to dílo, celou Mou vlast.
0: A bude v kostele v Martinkovicích pro váš koncert připraven dostatečně kvalitní nástroj?
1: Určitě. Do Martinkovic by měl být dovezen klavír Antonín Petrov, což je jedno z křídel mistrovské řady královéhradecké firmy Petrov, se kterou velmi úzce spolupracuju.
0: A budete mít možnost ještě než začne koncert, třeba během toho dne nebo odpoledne nebo den předem, prostě si ten prostor nacítit, vyzkoušet, přehrát si tam nějaké části?
1: Tak samozřejmě součástí každého vystoupení je zkouška a ta by měla proběhnout v den koncertu někdy odpoledne.
0: Už jste někdy v kostele v Martinkovicích byl?
1: Ano, byl jsem tam shodou okolností právě na recitálu, který se konal v rámci festivalu Za poklady Broumovska a byl to klavírní recital Matyase Kirchnerreita.
0: V kolik hodin váš koncert v sobotu v kostele svatého Jiří a Martina v Martinkovicích začne?
1: Koncert začíná od 6 hodin.
0: Tak děkuji vám mnohokrát za všechny posluchače, za pozvání a věřím, že kromě toho, že to bude pro vás profesionální a samozřejmě náročný a pracovní výkon, tak věřím, že si to také užijete, protože přeci jenom je to mimořádná věc. Děkujeme.
1: Určitě. Moc se těším a všechny srdečně zvu.
0: Klavírista Matyáš Novák. Naschledanou.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně připravíme špenátové ravioli, což jsou vlastně plněné těstoviny původem z Itálie. A co vám ještě nabídneme? Další díl našeho prázdninového seriálu s Radkem Pálkou a poradíme dětem, jak si udělat jednoduché domácí nanuky. A povídat si budeme i na téma chlebíčky a pohanka, aby si vybral každý.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Druhý ročník Bertoldova barokního Bělohradu začne v sobotu v kostele Všech svatých v Lázních Bělohradě. Součástí bude kulturní program, který připomene osobnost výrazného českého šlechtice Bertolda Viléma z Valdštejna. Právě on nechal v roce 1689 bělohradský barokní kostel postavit. Na letošní ročník se vedoucího městského kulturního střediska v Lázních Bělohradě Martina Hrabala ptala kolegyně Vlaďka Vildová.
1: My jsme teď v zámecké zahradě v Lázních Bělohradě. Bude se tady letos konat zase nějaká výtvarná dílna, kterou jsem tady zastihla v loni.
2: To, o čem mluvíte, to je Bertoldův barokní festival, který tentokrát bude celý týden. Jak jsi říkala, patří k tomu i ten příměstský tábor pro děti, kde bude umělecký kurz techniky starých mistrů. Potom je tam další program doplňující v rámci tohle festivalu. To pak bude koncerty v kostele Všech svatých, potom ve společenském sále bude přednáška baroku a východní Čechy. V tom kostele to bude program Castaldiho lazaně, barokní koncert, takový storytelling, komponovaný pořad. Potom v zámeckém parku, barokní inspirace v zámeckém parku, to bude hudba, tancování, sokolnictví, různé řemesla. Takže to bude opravdu jako bohatý program pro všechny věkové kategorie.
1: Připomeňme ještě ten týden, aby se vědělo.
2: Ano, je to od 18. července do 26. července.
1: A my si teď s Martinem Hrabalem připomeneme, jaká byla atmosféra loňského příměstského tábora s kurzem technik starých mistrů tady v zámeckém parku v Lázních Bělohradě.
3: To jsme dělali zase z grafito. Já jsem moc mile překvapen, jak se to dětem povedlo. My jsme vlastně použili takovou tu tradiční renesanční recepturu z grafita, která je probarvená v tomhle případě uhlím. Takže děti si tu nadrtili vlastní uhlí a tím si obarvili ty vomítky, natáhli, nanesli pak intonaco bianco, tu finální vrstvu, a do toho pak začerstva vyškrabávali motiv.
1: Když bych zakryla písmena, tak bych věděla, kdo vytvořil.
3: Tohle je výjev z krvavého románu. Já jsem sem vlastně přijel z Litomyšle, z fakulty restaurování, kde také vyučuji specializovanou výtvarnou přípravu na nástěnné malbě. Tak jsem si dovolil sem i přinést váchalovský motiv, protože vlastně s tím krajem také úzce souvisí. Pohřben je v Radě mi ujíčína. A tak jsem rád, že si Jirka vybral a taky tam dal něco ze sebe, trošku si tu kompozici i poupravil.
4: Mně se líbil právě ten váchal, tady ten obrázek. Nebyl prostě těžkej.
1: To tam také bylo? Nějaký nápis? Nebo to už je tvůj vlastní nápad?
4: Byl to nápad právě Vojty, ale on mi řekl, že tam mám ještě nějaký místa, že bych to mohl zakomponovat do toho obrazu, to svoje jméno, tak jsem ho tam udělal a docela se mi to tam líbí.
1: Jirko, a co jsi vybral teď za téma pro fresku?
4: Pokémony, protože mám rád Pokémony a udělal jsem si vlastně takovýho draka.
3: Potom ty bochánky rozdrtíte, tu drť vápenou smícháte s vodou.
1: Tady Vojtěch vysvětluje, jak se tvoří pigment.
3: A takhle hezky drtíte na skle. A musí to být úplně jemňoučký prášek. A takhle se vyráběl pigment 800 let.
0: Letošní příměstský tábor s kurzem technik starých mistrů začíná 20. července. Povede ho právě Vojtěch Mrověc a s technikou mozaiky se známí Petr Hampl. Týdenní hudební, nauční a společenský program pro veřejnost začne ale už v sobotu, v 18. července v podvečer, v kostele Všech svatých v Lázní Bělohradě.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Olympik a před 18. hodinou si ještě pojďme říct, na co se chystají naši reportéři zítra ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Přehrada Pastviny neslouží jen k ochraně území pod hrází před povodněmi, protože v období sucha má zajistit, aby v řece zůstalo dost vody pro život i pro zajištění kvality. Právě proto teď vodohospodáři z nádrže vypouštějí dvakrát víc vody, než kolik jí protéká, a to bude zítra téma pro Jiřího Hofmana. Obec Mostek začala s odbahněním a opravami rybníka v místní části Mostecké lázně. Jsou to práce na několik měsíců. Obyvatelé některých částí Orlických hor se potýkají se slabým mobilním signálem. Český telekomunikační úřad proto zařadil do seznamu tzv. Bílých míst 13 obcí a 20 základních sídelních jednotek v oblasti podél česko-polské hranice a mobilní operátoři tam plánují výstavbu nových vysílačů. Zítra uslyšíte víc. Zájemci o astronomii můžou zítra na večer přijít do městské knihovny ve Vamberku. Fotograf a popularizátor astronomie Petr Horálek představí přednášku s názvem Tajemství snímků NASA.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: A ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové se po 18. hodině vydáme na další rozhlasovou návštěvu za historičkou umění Eliškou Fučíkovou.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Stále platí varování meteorologů před vedrem a bouřkami. Do opravené a zkolaudované hradecké školy se děti vrátí 1. září. České basketbalisty čekají v předkvalifikaci mistrovství Evropy týmy Belgie a Norska. A zítřek přinese mraky, přehánky, bouřky a teploty do 30 stupňů. Vítejte u zpráv s Alenou Brantovou. Meteorologové v části Česka varují před silnou zátěží teplem. Výstraha platí od dnešního poledne až do zítřejšího večera. Podle předpovědi se týká Polabí, jihu Moravy a taky Ostravska. Český hydrometeorologický ústav taky očekává, že zítra odpoledne dorazí do Česka silné bouřky. Na celém území je můžou doprovázet přívalové deště, kroupy a silný vítr o rychlosti až 70 km za hodinu. Zrekonstruovaná základní a mateřská škola v Malšově Lhotě v Hradci Králové získala pravomocné kolaudační rozhodnutí. Nic už tak nebrání tomu, aby se děti od 1. září vrátily do svých tříd. Končí tím víc než rok trvající spor, který desítkám rodin kvůli dojíždění do náhradních škol výrazně komplikoval situaci. Otevření školy zdrželo odvolání spolumajitele sousední nemovitosti proti prodloužení stavebního povolení a navazující správní a soudní řízení, vysvětluje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
3: Stavební firma požádala o kolaudaci ve druhé polovině června. Během čtvrtečního odpoledne stavební úřad vydal kolaudační rozhodnutí. Dodavatel stavby, který v řízení zastupoval město, se zároveň vzdal práva na odvolání. A protože účastníkem tohoto správního řízení již nebyl nikdo další, kolaudační rozhodnutí je v právní moci.
1: V Pardubicích začal turnajem čtyřčlenných družstev Mezinárodní festival šachu a her Czech Open. Potrvá až do 1. srpna a přivítá rekordních 5000 hráčů z celého světa. Vedle šachu změří síly taky přibližně v 15 dalších deskových a společenských hrách, doplňuje ředitel festivalu Jan Mazuch.
4: Jsou třeba hry, které si drží stabilně svoji popularitu, to je třeba Scrabble. Pak jsou hry, které u nás jako výkonnostně jsou poměrně velmi silně obsazeny, to je třeba Go, kde opravdu tady bude turnaj, který bude jeden z nejčlenějších v Evropě. Takovou novinkou bude turnaj ve hře Hive. Bude tady vlastně prezentace té hry a poté turnaj. Sport.
1: Čeští basketbalisté budou hrát ve druhé fázi předkvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029 ve skupině G s Belgií a Norskem. Rozhodl o tom dnešní los v Mnichově. První zápas odehrají 27. srpna v Belgii a o 3 dny později doma přivítají Norsko.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno, dopoledne a večer přechodně až zataženo. Během dne se místy vyskytnou přehánky nebo i bouřky, nejčetnější srážky až večer. Bouřky mohou být ojediněle i silné. Teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů, na horách na 19 až 23. Mírný jihovýchodní vítr se bude odpoledne měnit na jihozápadní až západní a v bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Nehodu máme hlášenou z Pilníkova na Trutnovsku ze silnice číslo 16. Stala se u kostela a s opatrností místem projedete.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je čtvrtek 16. července po 18. hodině posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a je čas pro rozhlasovou návštěvu. Společně s historičkou umění Eliškou Fučíkovou vás vezmeme do Bradlecké Lhoty u Jičína a také do Lomnického muzea. K poslechu čtvrteční návštěvy vás zvají autorka Vlaďka Vildová a příjemný poslech přeje Romana Joudalová.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Návštěva.
2: Trochu nás bude doprovázet hluk ze sekačky, ale jsme na venkově. Já jsem přijela do Bradecké Lhoty, protože jsem se tady chtěla setkat s paní doktorkou Eliškou Fučíkovou. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Vlačka Vildová.
3: Dobrý den, já vás vítám v Bradecké Lhotě. Není to teda moje rodná ves. Já jsem se narodila v Praze, ale narodil se tady můj tatínek. Tak mám k tomu kraji právě díky jemu a díky té velice rozvětvené rodině Fučíků vřelej vztah, taky proto, že dědeček byl takový zvláštní člověk. Byl to osvícenec, který se stal řídícím učitelem tady v téhle škole, jak vidíte z desky.
2: Zde žil Josef Jan Fučík, první správce této školy, neúnavný pracovník pro blaho občanstva a kulturní historik Lomnicka 1886 až 1930, tedy dědeček Elišky Fučíkové, historičky umění.
3: A dědeček, když dostal tohle zaměstnání v Bradlecké Lhotě, tak v téhle obci založil absolutně všecko, co se založit dá, ačkoliv tady bylo, já nevím, maximálně 80 čísel, tak od kampeličky přes hasiče, ochotníky, knihovnu. Takže ta obec byla neuvěřitelně kulturní a on vytvořil něco, co moji kolegové do dneška používají, vydával takové složky, které se týkaly jednotlivých obcí, které tady na Lomnicku existovaly už od 16. století a existují stále.
2: Takové místopisy.
3: Takové místopisy a ke každému domu v té příslušné obci vypsal z archivních materiálů, nejen teda samozřejmě tady, ale pracoval i v archivu v Praze, v Národním, a dokonce zajel i do Vídně, takže ty materiály jsou nesmírně cenné, protože končí teda někdy v polovině 30. let toho minulého století s tím, že takovou šanci, jak si zpracovat s těmi podklady k jednotlivým chalupám, dlouho nikdo neměl a hlavně nikdo neměl zřejmě také tu dědečkovou píli, protože kromě toho, co teda tady všecko založil, ještě teda pracoval s těmi archivy a schromažďoval ty materiály a já jsem byla upřímně překvapená, když jednou už jsem pracovala ještě v Ústavu dějin umění akademie, tak za mnou přišel jeden kolega a říkal, ty jsi nějak příbuzná s tím Fučíkem, a on se mi vyznal, protože se zabýval tady tím krajem, že jsou to skutečně jaksi nedocenitelné zprávy, které se do dneška vlastně používají jako základ bádání tady o demografii toho okresu, o životě v těch vesnicích ještě teda těsně po první světové válce.
2: Budiš tady tato návštěva i poctou Josefu Janu Fučíkovi, který v bývalé škole, na kterou se s Eliškou Fučíkovou díváme, vyučoval, a my si vašeho dědečka budeme připomínat ještě dál. Působil také v Lomnici, kde je jeho rodný dům, a my se tady potom v druhé části návštěvy do Lomnice podíváme, ale vy jste mě pozvala na krásné místo tady v Bradlecké Lhotě, tak se tam zase od té paměti desky kolem obecního úřadu vrátíme, a to je, vy jste říkala, venkovské stavení, je to nádherná chalupa.
3: Tady těch původních podkrkonošských chalup bylo velké množství, vlastně i kus téhle chalupy, kam teda teďka kráčíme. Polovička byla hrázděná a polovička byla teda zděná z těch vepřovic, protože tady je hlína. V železnici je známé místo, kde zkvétalo hrnčířství, respektive kamnářství. Takže já jsem v roce, myslím, 67 nebo 68 koupila tuhle tu chalupu s tím, že měla vlastně původní zařízení, tak to bylo nesmírně zajímavé. Ty Kobrovy, ta rodina, která tady bydlela, tak to byl zřejmě rod Kalců, kteří se přistěhovali z hor, protože tady bylo příznivější klima. To byla rodina mojí babičky,

které byl sběratel a tam to teda rozhodně spíš šlo tímhle tím směrem a mě bylo 12, když tatínek umřel a nikdo nevěděl, čemu se budu věnovat, protože jsem byla nejmladší dítě a bylo na mým rozhodnutí celkem volným, co budu dělat a když jsem řekla ve škole, že budu na dějiny umění, tak to ve škole vyvolalo děs, protože si mysleli, že zase nejsem teda taková ta slečinka, která tehdy se domnívali všichni, že dějiny umění je něco takového jako dekadentního a rozhodně ne teda důstojné zaměstnání, tak já jsem vysvětlovala těm slušným kantorům, kteří teda mě učili, že bych ráda dělala něco, co je apolitické a kde se budu setkávat s krásným uměním, s krásnými věcmi a že to ta konzistorie pro mě představuje.

0: S radostí mohu říci, že se mi podařilo se opět po více než 10 letech sejít s historičkou umění Eliškou Fučíkovou. A tentokrát je to o to cennější, že my jsme se sešli přímo v místě, v obci, ke které má paní Eliška velice vřelý vztah. Sedíme v chalupě a já vám tedy mohu představit mou dnešní hostitelku. Vedle toho, že to je paní doktorka, historička umění, je to také držitelka francouzského řádu rytíře věd a umění. Bohužel není tam ta přechýlená podoba, mně se víc líbí ta rytířka, tak tímto vám představuji i rytířku, která sama vytvářela výstavy uměleckých děl, která se týkala významných osobností historických, například Rudolfa II. Anebo Albrechta z Valdštejna. To byl tedy monolog, tak teď si řeknete jenom ano.
1: V podstatě ano. Já k tomu kraji mám skutečně vztah. Díky tomu, že mě sem vždycky po válce odvezli rodiče, když jeli do lázní k babičce a tady jsem trávila část prázdnin, což bylo úžasné, protože ten dům, kde bydlela babička a část té rodiny Fučíkovy, ten byl skvělý pro mě

0: pro klasické městské dítě tím, že tam byla úžasná půda, na který bylo spousta věcí, které já jsem velmi obdivovala a milovala a prohlížela si. A se sestřenicí, která byla o něco mladší než já, jsme tam trávili většinu času, takže maminka nikdy nemohla pochopit, proč nejsem opálená, protože jsem většinu času teda trávila na té půdě s těmi věcmi, které mě tolik zajímaly. U té půdy byla jedna místnost, která byla velmi tajemná a nedotknutelná, a tam byl uložen dědečkův archiv. Tam jsme nesměli, ale byl tam takzvaný hambálka, pár schodů a těžko se tam dalo chodit, jenom když se tam něco hledalo, a tam bylo taky spousta úžasných věcí.
1: Pokladů.
0: A pak ještě další poklady jsme si nosili zvenku, protože jsme chodili jednak rýžovat do potoka České Granáty a chytat pstruhy, protože tam byla ještě tehda čistá voda a samozřejmě ty polodrahokamy, které se tady všude v okolí nacházejí na polích. Já jsem si tam vytvořila úžasnou sbírku těch kamenů, které bohužel vzali za své všechny v tom okamžiku, kdy se zrušila ta králikárna, pod kterou byly zastrčené, a začal se kultivovat ten dům, kde ti příbuzní samozřejmě chtěli bydlet za trochu jiných podmínek.
1: Tak se nenávratně ztratila, je někde v zemi.
0: Patrně skončila někde kampatský.
1: Já jenom podotknu, že my nejsme v tom stavení, tak si nemůžeme říct, že právě tady je to ta půda, protože paní Eliška Fučíková už o tom mluvila. A ještě připomenu, že ten dědeček, to byl právě Josef Jan Fučík, se kterým už jsme vás seznamovali při vstupu do naší rozhlasové návštěvy. A teď v tom seznamování budeme pokračovat, protože vy jste sem přinesla knížku a právě se vám ji podařilo otevřít na stránce, kde je ten dům, ve kterém vy jste na půdě prožívala ta dobrodružství rozmanitá.
0: Ano, ano, přesně tak. Ještě jeden dům tady ve Lhotě byl pro mě taková oáza zvláštní. To byl dům, v kterém bydlel místní truhlář, pan Zajíc, dědeček té mé sestřenice, s kterou jsem si hrála, a ten byl taky úžasný, protože ta truhlárna byla mimo dům, tam byly taky úžasné věci k vidění, a pak tam byla taková podél cesty alej třešní. A my jsme vždycky začali dole a šli jsme nahoru, protože každá ta třešeň měla trošku jiný druh třešní a bylo to úžasný. Takže já jsem takové ty venkovské zábavy zažívala vlastně tady ve Lhotě.
1: Jak chutná dětství, i po třešních, ale ne po jahodách ani po malinách, protože tady se zjistilo na venkově, že vy jste na některé tyto plodiny alergická. A navíc jste se vracela do Prahy neopálená.
0: To bylo jednak díky té půdě a díky tomu, že mě neustále museli mazat takovou růžovou vodičkou ty štípance té kopřivky, kterou já jsem dostávala po nejrůznějších plodinách, velice chutných. Třešně mi nevadily, ale jahody, maliny, všechny takovéhle věci jsem nesměla. To bylo to mínus, které jsem tady zažívala, ale jinak jsem tady byla velmi šťastná, velmi spokojená.

0: Vracíme se zpátky na rozhlasovou návštěvu. Jsme v Bradlecké Lhotě, kde mě přivítala historička umění Eliška Fučíková, která jsem přijala z Prahy zcela cíleně, protože jsme se rozhodli, že naši návštěvu budeme věnovat nejen jí, ale že bude také poctou jejímu dědečkovi Josefu Janu Fučíkovi, potažmo i tatínkovi, vlastně celé této zajímavé rodině. Když jste se sem vraceli, bylo to docela problematické, tak tu jednu kapitolu otevřete, odtajníte nám ji.
1: Ale ano, babička Fučíková umřela těsně před 21. srpnem a protože oni mají hrobku tady v Bradlecké Lhotě, tak jsme se museli přijet na ten pohřeb, protože byl teda do hrobu. Chtěli jsme se jet autem s bratrem a ráno mě vzbudil telefon asi v 5 hodin. Bratr mi volal a říkal, podívej se z okna. Já jsem bydlela v Karlíně a protože to bylo v 5. patře, tak jsem viděla přes karlínská kasárna a tam takhle nalétalo jedno letadlo za druhým. To přistávali teda sovětští osvoboditelé. My jsme teda myšleli, jak se do Lhoty dopravíme, takže jsme nejdřív zkusili vlak. Tam jsme zjistili, že vlakem se dopravíme do Poříčan. Z Poříčan už to bylo dramatičtější, ale tam to nebylo tak obsazené jako kolem Prahy, takže z Poříčan jsme jeli do Jičína vlakem, z Jičína potom dalším vlakem, který tady projíždí železnicí a ze železnice jsme šli pěšky, takže jsme přišli těsně před tím pohřbem. Tady samozřejmě z hor se valily tanky jeden za druhým. A my jsme s tím pohřebním průvodem museli přejít silnici, aby jsme se dostali k tomu hřbitovu. Tak jeden z těch mých bratranců měl tu odvahu, že prostě skočil jim do dráhy a zastavil je. Nechali nás teda projít. Pak jsme se tak jako po jednotlivcích vraceli zpátky sem domů a na nějaké posezení teda nebylo pomyšlení, protože jsme byli z různých koutů Čech a potřebovali jsme se dostat domů. Každý chtěl být u své rodiny, tak jsme zase putovali tím podobným způsobem, že na nádraží jsme se vyptali, kam nejspíš by ten vlak jel, tak nakonec jsme už teda v pozdním večeru doputovali do Libně na nádraží, kde ten vlak definitivně končil, takže jsme se vydali pěšky do Karlína a ta cesta byla velmi kuriozní, protože jsme šli tou Křížíkovou ulicí vedla k těm kasárnům. Najednou to byl takový zvláštní pocit, jsme zjistili, že ta ulice je neprůhledná. Lidé z Karlína postavili barikádu a to bylo kuriozní, protože byla na tom místě, kde stála barikáda v 45. roce v květnu. A já jsem si to pamatovala jako dítě, protože jsem byla u toho, když přijela sovětská armáda. A barikády byly na podobných místech, to byly ty body, které mohly ochránit teda vždycky kus té čtvrti. A to byl takový zvláštní pocit, musím říct. Na tuhle tu epizodu z Bradlecké Lhoty mám bohužel teda velmi zvláštní, trošku morbidní vzpomínky a samozřejmě smutné, protože umřela ta babička, kterou jsem strašně milovala a která byla úžasná, protože se dokázala postarat o to neuvěřitelné množství dětí, které z valné části porodila, které vyrostly teda v její péči.
0: Dá se říct, že takovou útěchou nám je právě ta vzpomínka na ní.
1: Ona pletla nádherný velikánský dečky. Ona potom vždycky na zimu jezdila k nám do Karlína do bytu a já si pamatuju, jak pořád seděla a ty neuvěřitelné vzory pletla z paměti. Já jsem to vůbec nemohla pochopit a z těch nejtenčích nití, jaké si dovedete představit. Takže v tomhle tom byla ta babička úžasná a ještě mám na ní jednu úžasnou vzpomínku. Když jsme se jezdili jako děti, tak samozřejmě po válce zase až tak moc jaksi pestrá strava nebyla, takže my jsme tady měli vždycky svítek, s marmeládou, kyselo, hubník. Na sobotu a na neděli se kupovalo maso. A protože jsme byli velice žravé děti, tak babička pekla takový úžasný preclíky, který byly z kozího mléka. Na ty preclíky nikdy v životě nezapomenu, protože to mělo velice specifickou chuť. Byly naslano, posypaný většinou mákem a babička jich pekla vždycky neuvěřitelné množství, a protože do patra vedly schody, tak na těch jednotlivých schodech stála vždycky ušatka s těma preclíkama. V různým věku mě to připomnělo, že jsme se chovali jako v Mickey Mouseovi, ty děti, jak se vrhnou na ten stromeček a takhle oholej dohla, takže my jsme od spodu brali ty preclíky. Do večera byly zkonzumovaný, takže babička v zoufalství zase nás zásobila, tak zase pekla další. Mám tu lhotu ještě spojenou s tímhle kulinářským zážitkem.
0: Tak chutná, chutnalo a voní, vonilo dětství Elišky Fučíkové tady v Bradlecké Lhotě.

0: Dobrý den.
1: Vítám vás v další
0: prase. Tak vedu vám paní doktorku Fučíkovou.
2: Dobrý den,
0: pane řediteli. Ředitel zdejšího městského muzea v Lomnici nad Popelkou Jan Drahoňovský mladší. Dál posloucháte naši rozhlasovou návštěvu a teď se soustředíme především na regionálního historika Josefa Jana Fučíka. Pane řediteli, vy tady máte někde jeho portrét?
2: Je tady, ale já vám ho přinesu.
3: Předpokládám, že je to fotografie, protože dědeček, když měl 70. narozeniny, dostal jeden oficiální portrét, tak předpokládám, že je to ten. Jinak jsme měli ještě taky jeden portrét, který maloval jeden z dědečkových synů, Jaroslav, který byl učitel a měl takové ambice malířské a my jsme se tomu vždycky doma smáli, protože ten portrét dědečku vypadal tak zvláštně prkeně, tak jsme říkali, že dědeček má fousy namalovaný podle pravítka, ale protože jsme byli zlí a děti, tak jsme to takhle brali. To je ta, já nevím, jestli to suchá jehla, nebo co to je grafický list. Katrný je jeden z těch lidí, který maloval taky do toho mýho památničku. To byl, myslím, teď už teda byl opravdu velice výborný malíř a grafik hlavně. Pak vlastně tenhle realistický způsob zcela opustil a stal se z něj abstraktní malíř, takže tohle je jedna z těch vzpomínek na jeho mládí, ale dědeček je tady moc hezky, soudě podle těch fotografií. Jo, tohle je dědeček, ale mladý, relativně to je tak plus minus, kdy měl po svatbě, začaly se mu rodit ty děti druhé generace.
0: Kolikže jich pak ve výsledku měl?
3: 11 a ten jeden zemřel. Ten umřel na španělskou chřipku a můj tatínek díky tomu, že zemřel, byl vlastně potom uvolněný italské fronty. Konec války zažil doma díky tomu nevlastnímu bratrovi. Dědečka bych bývala moc ráda potkala, ale možná, že byl na mě moc přísný. Já jsem byla od tatínka trošku rozmazlený dítě, protože jsem byla poslední, trošku neočekávaný. Takže myslím, že ty Fučíkovy děti byly velmi přísně vedeny.
0: Tak kromě toho, že to byl sběratel, bibliofil, učitel, regionální badatel, to byl také kartograf, co ještě bychom k němu mohli říci?
3: Já jsem si teď vzpomněla, že vlastně jsem do muzea dala dědečkův deník, který si psal jako student na gymnáziu v Jičíně. To bylo hrozně zajímavé, protože tak plus minus ve stejné době existence mám a také už skončil tady v muzeu deník mého otce z války na Piávě. Ten dědečkův deník je na ty léta, která on tehdy prožíval, tak je takový strašně, jako nechci říct moudrý, ale takovým jako zvláštním vážným způsobem koncentrovaný na to, co vidí. Já si tam kreslil místa, která navštívil, vypisoval si tam z nejrůznějších knih kusy. Ten dědeček se mi jevil na svůj věk velice seriózní osoba. U toho tatínka to začínalo, ta cesta vlakem na tu Piávu začínala také takovým jako osvíceným způsobem. Už projížděli vlakem přes Maďarsko a přes bývalou Jugoslávii a taky chodil, navštěvoval kostely a psal si různé pamětihodnosti. A ten deník je velmi vzácným vlastně dokladem toho, jak se těm vojákům zdařilo na konci války. To je čiré zoufalství. Je to velmi vzácný dokument toho, co prožívali ty vojáci na Piávě tehdy, že jejich jedinou starostí bylo najít suché nějaké noviny, které by si pod sebe dali, aby nespali v mokru a ukrást někde kukuřici. Najednou z toho nadšeného pozorovatele krajiny se ten člověk zcvrkne na takovou prostou vlastně existenci.
0: Přežití.
3: přežití a jemu se teda podařilo přežít, protože to ostřelování muselo být hrozné. Ten deník má velkou cenu, což já jsem vlastně ze začátku úplně nechápala.
0: Cenné svědectví. My se také snažíme vytvořit před vámi prostřednictvím zvuku svědectví o muži, který se do zdejšího kraje velice, bych řekla, silně zapsal. Nepřeháním.
3: Ne, já nevím, do jaké míry si to uvědomovali ti místní občané, ale asi ano, protože si kupovali ty tenké svazečky podle těch jednotlivých vesnic, kterých se to týkalo, si to zřejmě četli a studovali historii domů, v kterých bydlí. Takže já myslím, že jenom když nic jiného, tak už tohle to bylo důležité. Ale důležitá byla skutečně, byl ten velký záběr vlastně historický, i to sledování, jakým způsobem se obyvatelstvo v tomhle regionu vyvíjelo, jakým způsobem se tady prodávaly ty jednotlivé úsedlosti, přecházeli od jednoho řemesla ke druhému a tak dále. Pochopitelně ideální jsou k tomu ty dědečkovy mapy.
0: Eliška Fučíková, vnučka Josefa Jana Fučíka, vypráví, už jenom chvíli budeme moci prožívat setkání s touto zajímavou ženou, která, ať já si na to pamatuju před těmi lety, kdy jsme natáčeli, má stále tutéž jiskru v oku, jiskřivé oči, které se usmívají.

0: se vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Blížíme se k závěru našeho rozhlasového zastavení na návštěvě na Lomnicku a Jičínsku. Mou milou průvodkyní je dnes Eliška Fučíková, která má kořeny v tomto kraji, abych nezačínala hned tou historičkou umění. My jdeme nejen po jejich stopách, po stopách jejího dětství tady v kraji, ale také po stopách jejího úžasného dědečka Josefína Fučíka. Na toho se teď společně díváme. Pan ředitel Jan Drahoňovský nám přinesl velký fotografický portrét. Paní Eliško, nesmíme zapomenout na to, abychom vás představili také tím, čím žijete teď.
2: Vlastně v okamžiku, kdy jsem odešla do penze, což bylo, myslím, 2004, jsem si naivně domnívala, že to bude jednodušší, že si budu moct dělat, co chci, ale protože jsem byla zavedená z toho hradu, tak jsem vlastně hned bezprostředně na to nastoupila do jiných zaměstnání, ne teda oficiálně, ale jenom jako osoba samostatně činná. Začala jsem dělat výstavy. První byl Valdštejn, pak to byl Příběh Pražského hradu, Obrazárna Pražského hradu, Rožumberkové. Teď jsem znova oprášila Obrazárnu Pražského hradu, takže skoro bych řekla, že mám víc práce, než jsem měla dřív. Ačkoliv už jsem prastará, už bych opravdu se neměla ani objevovat na veřejnosti, ale pořád ode mě někdo nějakou práci chce, což na jednu stranu je velmi potěšující, na druhou stranu mě to udržuje ten mozek ještě do té míry pružný, že si vzpomínám na ty věci, že jsem schopná teda něco dohledat a také něco dopsat. Jsem teď na volné noze v podstatě a mám tu obrovskou výhodu, že si můžu vybírat z toho, co se mi nabízí, což je naprosto ideální. Ale měla bych mít větší píly a víc času, abych toho stihla víc.
1: Ještě si dovolím odcitovat. To, co dělám, dělám opravdu ráda. Řekla jste kdysi pro vysílání Českého rozhlasu, tuším pro Prahu 2. Ještě tady je, vždy musím na tom, co dělám, najít něco, co mě baví. Tak tady myslím, že v tom asi není problém, v tom, co děláte.
2: Ne, není, protože to, co jsem si vybrala, co se stalo mým životním posláním, tak to bylo dobře vybráno. A vždycky, když mě hrozilo v minulosti, že to nebudu smět dělat, tak naštěstí to nad námi, které to cítí, ten osud, mě vždycky postavil do situace, kdy jsem mohla prásknout dveřmi a říct, já to dělat nebudu. A nakonec se ta situace vyčábnila, což je krásný český slovo. A mohla jsem pokračovat dál v tom, co mě baví. Takže já skutečně jsem nedělňátko, které má to štěstí, že může dělat to, co dělá ráda.
1: To je krásno, teďka navíc se u toho umíte usmívat, ale dejte nám ten maličký příběh, který se k vám váže od dětství. Já se na ten váš úsměv opravdu těšila. Těšila jsem se na tuto návštěvu, protože vy mi dodáváte optimismu nejen těma jiskřivýma očima, ale i tím, že se usmíváte prakticky pořád.
2: No, to je pravda. Někdy je to trošku obtížné udržet ten úsměv, ale protože mám pořád na paměti ta maminčina slova, že když se nebudu usmívat, nebude mě mít nikdo rád, tak se snažím tyhle okamžiky překonat a vrátit se zase, obrátit to zase k té dobré náladě.
1: Děkuji za milé vyprávění Elišce Fučíkové, historičce umění, ale také ženě, která má kořeny právě tady na Lomnicku. Natáčeli jsme spolu v Bradlecké Lhotě a naše návštěva teď končí v Městském muzeu v Lomnici nad Popelkou, kde je pozůstalost jejího dědečka Josefa Jana Fučíka, regionálního badatele přinejmenším, ale také kartografa, učitele. Co jsem ještě zapomněla?
2: Dědeček skutečně v Bradlecké Lhotě založil všecko, co se založit dalo, včetně hasičského sboru, obecní knihovny, divadelního spolku ochotnického a takhle bych mohla pokračovat dál. Takže já myslím, že lidi tohohle toho typu už se dneska ani neexistují.
1: Tak je dobře, že si je alespoň můžeme připomenout. Třeba se někdo inspiruje. Eliška Fučíková.
2: Naschledanou.
1: A od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Vlaďka Vildová. Naslyšenou.

0: je 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Královéhradeckém kraji má horší kvalitu vody jen Oborský rybník na Jičínsku. Češi nakoupili státní dluhopisy za 74 miliard korun. Tenistka Tereza Valentová postoupila na turnaj v Aténách do čtvrtfinále. A zítřek bude zamračený s přeháňkami, bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Pěkný podvečer vám přeje Alena Brantová. Kvalita vody v kontrolovaných přírodních koupalištích v našem kraji zůstává většinou dobrá. Horší vodu má podle posledních rozborů Oborský rybník u Jinolic na Jičínsku a přírodní koupaliště v Dolcích u Trutnova. Lidé by se tam po koupání měli osprchovat čistou vodou. Doporučuje to krajská hygienická stanice na svém webu. Radnice v Mříčné na Semilsku plánuje modernizaci fotbalového areálu za 10 milionů korun. Práce mají začít na jaře. Současné kabiny vystřídají nové, moderní. Trávník dělníci kompletně vymění a vzniknout má i běžecká dráha, kterou potřebují malí hasiči na své tréninky. Podrobnosti dodává nezávislá starostka Jana Holcová.
2: Máme tady hasiče, který se účastní prostě spoustu soutěží a jsou v tom dobrý. Tahle ta běžecká dráha tady nikde není ve okolí a musí jezdit trénovat třeba až do Boskova.
0: Státní dluhopisy si v první emisi nakoupilo 92 tisíc Čechů. Cenné papíry pořídili v celkové hodnotě 74 miliard korun. Největší zájem byl o pětileté fixní dluhopisy s výnosem mírně přes 4,5% ročně. Aktuální hodnota státních dluhopisů v oběhu teď podle rezortu představuje skoro 3,5% státního dluhu. Zájemci budou mít letos ještě dvě možnosti nákupu státních obligací, dodává mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
3: Další příležitost k nákupu začne 24. srpna, kdy bude v nabídce pouze Flexibond. V předvánočním období pak proběhne třetí upisovací období s nabídkou opět všech tří typů dluhopisů.
0: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO se skoro 70% upisovatelů rozhodlo pro státní dluhopisy poprvé. Sport. Tenistka Tereza Valentová postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Nad běloruskou Sasnovičovou zvítězila 2-0 na sety. Mezi osmičku nejlepších se dostala taky Sára Bejlek. Další Češka Barbora Krejčíková právě hraje s francouzskou Monetovou. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno, dopoledne a večer přechodně až zataženo. Během dne se místy objeví přeháňky nebo i bouřky, nejčetnější srážky až večer. Bouřky mohou být ojediněle i silné. Teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů, na horách na 19 až 23. Mírný jihovýchodní vítr se bude odpoledne měnit na jihozápadní až západní a v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici číslo 14 v Rudníku na Trutnovsku se jezdí kyvadlově jedním pruhem. Důvodem je výstavba opěrné zdi, která potrvá do půlky září. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Máme tu jednu předložku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ta předložka se jmenuje Mimo a my často pleteme, s kterým pádem ji spojit, vidíte.
2: Pořád se to plete a musím říct, že když jsem v létě místo cestování koukala na cestopisné dokumenty na veřejnoprávní televizi, kde bývají ty překlady hodně dobré, tak jsem pořád zapomínala, co to vidím zajímavého, protože ta předložka Mimo tam byla vždycky špatně.
1: Takže mimo něčeho nebo mimo něco?
2: No, máme takovou pomůcku. Existuje spřeška mimo to. A tam je mimo to, tedy čtvrtý pád. Nemáme mimo toho. Takže podle toho bychom si to mohli teoreticky zapamatovat, že předložka mimo se pojí pouze se čtvrtým pádem.
1: Navštívíme všechny hrady mimo hrad Kunětická hora.
2: Přesně.
1: A špatně by bylo mimo hradu Kunětická hora.
2: Přesně, to je ono.
1: Pochopil jsem to.
2: Skvěle. Ale já si stejně myslím, že když si to pletou i dobří překladatelé, tak je na čase zkrátka tu přísnost toho pravidla zrušit a nechat tam možnost obou těch pádů.
1: A nebo používat předložku výjima. Ta se pojí totiž s druhým i čtvrtým, je to tak?
2: Přesně.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že česká krajina skrývá bouřlivou sopečnou minulost? Sopky na našem území vybuchovaly už před 600 až 700 miliony let a výrazně utvářely dnešní podobu krajiny. Vulkanické pásy se táhnou napříč republikou a mnohá místa, která dnes považujeme za běžné kopce, jsou ve skutečnosti pozůstatky dávné sopečné činnosti. Nejmladší sopkou na našem území je Železná hůrka poblíž Chebu, která byla činná před přibližně 288 tisíci lety. Nedaleko ležící Komorní hůrka je jen o něco starší. Z geologického hlediska jde o velmi mladé útvary. Ve srovnání s nimi byl například výbuch hřípu před 25 miliony lety mnohem mohutnější a měl převážně explozivní charakter. Pozůstatky této dávné činnosti můžeme pozorovat i v oblasti Bruntálska a Nízkého Jeseníku. Zde se nachází několik vyhaslých sopek, například Venušina sopka s přírodní památkou Lávový prout Mezina. Mezi nejvýznamnější patří Velký Roudný, nejzachovalější sopka v České republice, která má pravidelný kuželovitý tvar. Další zajímavou lokalitou je Uhlířský vrch s poutním kostelem a odkrytými vrstvami sopečných hornin v bývalém lomu. Dnes už však žádná sopka na našem území není aktivní.

0: a nepředstavuje pro člověka nebezpečí.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

až se nočním chladem chvěl, ať se na hucanský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostaný k lodníkům jako já. Jo, jako já.

bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Dobrý večer, Lačerate Šukaršuni Ben. V dnešním pořadu představíme knihu Pod pandle mašličkenca, podvázané mašličkami, která přináší příběhy romských žen, které se staly oběťmi nucených sterilizací. Zavítáme také na fotbalové utkání dětí a dospělých, které pořádal křesťanský spolek Dům pomoci.

0: A poslech nám zpříjemnil Milan Kroka. Pěkný večer. Představíme knihu Pod pandle mašličkenca, podvázané mašličkami, kterou organizace Slovo 21 vydala na konci loňského roku. Přináší 14 autentických příběhů romských žen, které se staly oběťmi nucených sterilizací. Jejich osudy literárně zpracovaly romské spisovatelky z klubu Paramisára. O knize i jejím poselství mluví spisovatelka Eva Danišová.
1: My jsme se v klubu Paramisára, kde se scházíme už 5 let, rozhodli zpracovat téma, které je teď momentálně ve společnosti hodně rezonuje, a je to vlastně sterilizace romských žen, neoprávněné, protizákonné. A my, protože jsme ženy, tak jsme chtěli podpořit ty žadatelky o to odškodnění a poukázat na to, že ten systém, ať sliboval, jak bude pracovat s tím tématem, tak vlastně zklamal, protože že ty žadatelky se moc toho zadosti učinění nedočkaly a jsou s tím komplikace, vlastně celý se to protahovalo spoustu měsíců, ty žádosti, a mnoho žen už se taky nedočkalo toho odškodnění, třeba zemřelo a mnoho jich bylo zamítnuto a nás to hodně jako mrzí a chtěli jsme, aby to majoritní společnost vnímala z našeho pohledu.
0: Povídky do knihy napsalo 13 romských autorek.
1: My konkrétně jsme to žádná nezažili, ale vedli jsme živé rozhovory s těmi ženami, které podstoupily tu nezákonnou sterilizaci, a zpracovali jsme to vlastně podle jejich vyprávění.
0: Povídka Evy Danišové má název Porouchaná.
1: Já jsem psala taky příběh, který znám z rodiny, který je mi hodně blízký a který taky nedopadl zrovna podle toho, jak my jsme očekávali. Celá ta žádost byla zamítnuta, ať jsme dodávali hodně dokumentů z nemocnic a všude, ale prostě to nedopadlo dobře, a asi z našich těch 14 žen, s kterými jsme spolupracovali, to dostala asi jedna, to odškodnění.
0: Povídkou Svázané nitky plodnosti přispěla do knihy spisovatelka Ilona Ferková z Rokycan. Tématu nucených sterilizací romských žen se věnuje od 90. let minulého století, kdy se s ním seznámila díky zakladatelce české romistiky. Povídka vychází z příběhu dvou romských žen z Rokycan, které byly bez svého souhlasu sterilizovány.
2: Tenkrát v 90. letech, kdy se to vlastně začalo už probírat, tak já jsem dostala od Mileny Šmanový takovou jako prosbu, abych zjistila, jestli v Rokycanech někdo se podrobil sterilizaci. Takže já jsem prošla celý Rokycan a najednou se zjistila, že je strašně spoustu žen, které prošly tou sterilizací. Jo. A tak jsem volala Mileně Hišmanovi, že jsem asi zjistila, že tu operaci že mají asi 20 žen. Tak řekla, prosím tě, projdi všechny ty ženy a o všech napiš mi takovou krátkou zprávu. Napsala jsem jí asi 15 příspěvků o ženách, které jste nechali udělat. Že k tomu byli donuceni, protože lékaři je strašili, že už mají nějaký děti a že by mohla při dalším porodu prasknout děloha. Takže vlastně takhle vystrašili. Takže oni bez souhlasu manžela nebo ze strachu si to nechali udělat. My jsme chtěli vlastně už proti tomu tenkrát v těch 90. letech jako vyjít do ulic, ale nepovedlo se nám to. Ty lékaři strašili ty romské ženy tím v těch 70. 80. letech. Strašili je tím, že říkali, bourá se to vaše geto, kde bydlíte, ty byty, ty baráky, a postavili se nový paneláky. A vy tam určitě dostanete byt, ale jestliže budete mít 3-4 děti, tak vás tam lidi nebudou chtít, budou psát petice, abyste se tam nenastěhovali. A kam půjdete? Takže si to dobře rozmyslete a jděte na tu sterilizaci, dostanete ještě peníze a budete zdravá. Tak to bylo ještě další důvod. Ty ženy, které já jsem zpovídala, tak všechny ženy mi řekly, že dostali 800 korun. A slibili jim 2000, jako oni ani nechtěli ty peníze, ale když už jim dávali, tak říkali 2000, a když si šli do pokladny pro šek, tak tam bylo 800 korun a za to prostě je takhle zničili.
0: Vypráví spisovatelka Ilona Ferková. Přestože od nucených sterilizací uplynuly desítky let, téma zůstává i v roce 2026 stále aktuální. Ministerstvo zdravotnictví dosud eviduje více než 2600 žádostí o odškodnění a stovky žen na rozhodnutí stále čekají. Žádosti o jednorázové odškodnění ve výši 300 000 korun lze podat do 2. ledna 2027.

0: Posloucháte Uroma Vakeren a dospíval Jaroslav Parči. Začátkem prázdnin se v Brně konal fotbalový turnaj, kterého se zúčastnili týmy ve čtyřech věkových kategoriích. Utkali se například týmy FC Titan křesťanského spolku Dům pomoci a Living Church. Nejkrásnější chvíle často nevznikají na velkých pódiích, ale tam, kde děti s radostí běhají za míčem a sport je spojuje. Turnaje se zúčastnila i Iveta Durdoňová.
1: Nacházím se u stánku, kde se podávají párky, hamburgery, guláš. Pane Nový, vy jste pořadatel fotbalového turnaje. Pořádáte tento turnaj jako církev Dům pomoci poprvé?
2: Fotbalový turnaj pořádáme letos poprvé. Děláme to pro děti, které jsou z chudších rodin, sociálně slabších. Očekáváme od toho, že ty děti se naučí společně spolu vycházet a tak nějak se i zblíží a možná, že třeba se tady najdou nové talenty. Máme tady dva týmy děvčat a 6 týmů chlapců.
1: Pane Nový, co je u vás nového? Vy jste pastor, Dům pomoci jako církev zde v Brně pomáháte lidem bezdomová, rodinám sociálně tíživých situacích už několik let. Co se za tu dobu změnilo?
2: Tak v Brně se asi nezměnilo skoro vůbec nic. U nás ale my pořád rosteme. To, co nám zůstalo, je dům na Věstonické 3. Nově jsme získali v Brně 4podlažní dům, máme ho v nájmu, platíme nájem. Díky tomu domu jsme mohli stáhnout dalších 40 lidí z ulice. Ty rodiny jsou romského původu, jsou 3 a celkem mají 18 dětí. Byly to rodiny, kteří prošli 5letým u nás takovým vyučováním a jsou to 3 rodiny z 12. kteří nám zůstali, kde rodiče jako se touží opravdu taky vzdělávat, zařadit do společnosti a stejně tak děti touží na střední.
1: Františku, vy jste kuchař.
3: Ano, já jsem kuchař.
1: Vy jste z Věstonický, jste vlastně součástí církve, vy jste přinesli guláš, vy jste ho uvařili. A vy, pane Michale?
4: Přípravu jsem dělal, cibule, maso, všechno možné.
1: Takže vy, pane Františku, vy, pane Michale, tam pomáháte pastorovi ze všem?
3: Ano, my jsme tam vlastně i zároveň kuchaři, údržbáři, no prostě všechno.
4: Plus do toho já mu ještě dělám údržbu vlastně dole na tý železniční pět.
1: Děvčata, vy jste vyhráli turnaj. Andrejko, kolik si dala gólu?
5: 1.
1: Jak se jmenuje váš fotbalový tým a proti komu vy jste hráli?
5: Jste Titan.
6: A hráli jsme proti
5: Living Church.
1: Gustave, ty jsi hrál za starší?
7: Starší i za muže.
1: Kolik vás FC Titan bylo týmu, takže děvčata?
7: 8, 12, 15, muži a holky 5.
8: Já jsem byl i ve 12, a i 8.
1: Fotbalistky, jak se cítíte?
9: Dobře, vyhráli.
5: Výborně.
10: Nádherně.
5: Výhra domů, krásný.
11: Pojďte děti, stišíme se, poděkujeme Pánu Bohu. Tak se stišujeme před tvojí tváří a děkujeme ti z celého srdce, pane, že se nikdo nezranil za ten krásný den, za ten nádherný fotbal, že si nám to zaštítil, že jsme měli hojnost toho dobrého. A tak ti svěřujeme, pane, naše životy pod tvoji mocnou ruku, pane, ale i naši církev. Buď velebena, chválena věky za tyto děti, že se dnes mohli zúčastnit tak hojné fotbal. Amen.
0: Jsme v závěru dnešního pořadu. Mangautu Menge Lacherat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: V regulaci pohonných hmot vláda nebude i přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat. Dukovany mají mobilní systém, který v případě potřeby dopraví chladicí vodu. Zítra bude převážně oblačno až polojasno, odpoledne s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda nebude i přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat v regulaci cen pohonných hmot. Ve 20 minutách Radiožurnálu to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Maximální ceny bude ministerstvo financí určovat do konce tohoto týdne. Skončí i snížení spotřební daně na naftu. Podle Havlíčka je vláda připravená regulaci obnovit, pokud by ceny nafty a benzínu kvůli konfliktu stouply k 50 korunám za litr.
2: Poté bychom rovněž, ale s ohledem na to, jak jednají okolní země, byli připraveni k tomu přistoupit. Ale neberte to teď tak, že 50 korun je to rozhodující. To, co mohu všem obyvatelům, občanům a firmám slíbit, že nenastane situace, aby Česká republika měla nejvyšší ceny energií ve střední Evropě, že to bude plus minus korespondovat s ostatními zeměmi.
0: Česko začalo ceny nafty a benzínu regulovat v první polovině dubna. Nový záložní mobilní systém pro přívod chladicí vody má k dispozici jaderná elektrárna v Dukovanech. V případě potřeby může dlouhodobě přivádět chladicí vodu ke konkrétnímu bloku a tím zajistit odvod zbytkového tepla z primárního okruhu. Za hodinu dokáže dopravit až 1,5 milionu litrů vody na vzdálenost 4 kilometrů, uvedl mluvčí elektrárny Radek Doležal.
3: Takový výkon při dlouhodobé dopravě chladicí vody na vzdálenost několika kilometrů nelze zajistit konvenční hasičskou technikou. Jednotlivé moduly jsou odolné vůči zemětřesení, extrémním teplotám od minus 30 do plus 50 stupňů Celsia, účinkům leteckých předmětů i dalším vnějším vlivům.
0: Smlouvu na nákup 20 nových elektrobusů uzavřelo vedení olomouckého dopravního podniku. 10 12-metrových a 10 18-metrových kloubových vozů přijde na 291 milionů korun bez daně. Dopravce na investici získá evropskou dotaci. Pokračuje mluvčí podniku Anna Sýkorová.
4: První vozy mají do Olomouce dorazit v polovině roku 2028. Ve stejném období má být dokončena také nová nabíjecí infrastruktura. Provoz elektrobusu bude založen na kombinaci nočního a průběžného nabíjení. Přes noc budou vozidla plně dobíjena v areálu dopravního podniku v ulici Dolní Hejčínská. Během dne se pak budou rychle dobíjet na vybraných konečných zastávkách. Sport.
0: Tenistka Tereza Valentová postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Nad běloruskou Sasnovičovou zvítězila 2-0 na sety. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku, hlavně na západě, se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D5 ve směru na Rozvadov je za Plzní uzavřená. Na 95. kilometru schořela dodávka. Provoz odklánějí exitem 93 na Nýřany. A na D1 směrem Brno překáží na konci omezení u Šmejkalky na kilometru 25 hever v levém jízdním pruhu. Opodál je odstavené auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Je výraznou osobností českého krasobruslení, mistr Evropy, který měl cenný kov ze světového šampionátu opakovaně na dosah. Kariéru ukončil už před 11 lety, založil rodinu a několik let strávil v Kalifornii. Nedávno se natrvalo vrátil do Česka. Tomáš Werner je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal krasobruslař Tomáš Werner, navrátivší se po 3 letech ze Spojených států amerických. Vy jste tu od května, jak jste mi prozradil, už jste se adaptovali, celá rodina, už žijete bez problémů v českých podmínkách?
1: Já si myslím, že nikdo nikde dneska po světě už nežije bez problémů, ale relativně jsme se adaptovali velmi rychle. Já jsem teda vtipně ještě si minulý týden na 10 dní odskočil do Ameriky tam a zpátky, takže teď jsem se vrátil znovu ještě jednou a znovu jsem se adaptoval. A jinak návrat pro nás do Česka byl příjemný, byl dlouze zamýšlený, rozmýšlený, plánovaný, takže nakonec vlastně všechno proběhlo podle toho, jak jsme si představovali. Možná dokonce je líp, než jsme si představovali.
0: Jak dlouho jste zvažovali po 3 letech opustit Spojené státy americké?
1: My jsme vlastně plánovali, že v Americe budeme ještě 1 rok původně, nebo rok a půl, teoreticky, ale s tím, jak se vyvíjela situace kolem našich kluků, máme 2 kluky, s mojí ženou Temi máme 2 krásné kluky, Tomíka a Tymíka, těm je teď 3,5 a 5, a začali chodit do školky, do kroužků
0: a na brusle.
1: Na brusle taky, ale pozor, na brusle taky, tam jsme samozřejmě přející, benevolentní rodiče, ale neradi bychom měli doma krasobruslaře, neradi bychom si doma vytvářeli další pracovní prostředí, rádi bychom udrželi tu rodinu opravdu ve formě táta, máma, syn, a ne syn a 2 trenéři, jo? To by asi úplně nehrálo. Takže ano, na brusle ano. Ale teď jsem se v tom sám zamotal. Každopádně my jsme tak nějak od konce minulého roku, nebo před koncem minulého roku už zvažovali odchod, a to hlavně kvůli rodině, hlavně kvůli dětem.
0: Kvůli dětem říkáte 3,5 a 5. Stihli nasát angličtinu, ten 5letý mluví bez problémů anglicky, jak jsou na tom?
1: Kluci jsou dvojazyční, možná budou i trojazyční, protože babička a děda s nimi občas promluvili tajsky, že moje žena se sice narodila v Americe, ale je tajského původu, a já na začátku jsme se domluvili se ženou na jasných pravidlech. Můžu si fandit, že mluvím anglicky skvěle, myslím, že se domluvím a angličtina mi nedělá problémy, ale pořád je to angličtina, česká angličtina. A tu správnou angličtinu má moje žena. Takže moje žena mluví na děti anglicky, já na děti mluvím pouze česky, s výjimkou toho, když jsme jde ve společnosti, a opravdu by to bylo až, jak se tomu říká, neúctivé, jako mluvit cizím jazykem, kterému nikdo nerozumí, tak ode mě kluci nikdy neslyšeli nic jiného než češtinu, takže oni mají naposlouchanou češtinu, mají naposlouchanou angličtinu a jsou na tom zatím líp, ještě si musím říct, přiznat, jsou na tom líp s angličtinou. Ale to se mění, protože už chodí do školky a tam samozřejmě pracují co nejvíc na češtině.
0: Co nejvíce na češtině. A vaše paní mluví? Mluví česky? Nebo vůbec?
1: Moje drahá paní se snaží, ale jde to pomalu. Všichni Češi si myslím, že dobře ví, že náš jazyk není úplně nejjednodušší, a přestože ho máme rádi a je krásný, tak ve světě není úplně nejvíc uplatnitelný, to je prostě pravda. A já na Temi netlačím, ale tak nějak se moje žena smířila s tím, že prostě bez češtiny to v Česku nepůjde, a když budeme chtít natrvalo bydlet v Česku, tak ta čeština je hold povinná.
0: Tak povinná, takže má nějakou lektorku, předpokládám, vaše paní. A i pro ní musel možná ten návrat nebo to rozhodnutí žít tady být o něco těžší, nebo ne?
1: To přijde na to, těší v tom, že v Kalifornii měla ještě své rodiče, kteří bydlí v Kalifornii, bydleli nedaleko od nás, a teď vlastně je opustila po nějakém čase, takže tady jak rádo by sama. Na druhou stranu to český prostředí je tak hezký, že se vídáme s kamarády, s českými kamarády, a Temi si našla české kamarády a vídá je častěji, než mohla vídat svoje vlastní kamarády, které měla od malečka v Americe, protože tam jsou vzdálenosti, stěhování a tak dále. Všechno vlastně stojí proti tomu správnému kamarádství, a tady v Česku je to také příjemnější, a vlastně, jestli to můžu já zhodnotit ze své pozice, tak si myslím, že se Temi na přesun do Česka těšila.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: krasobruslář, mistr Evropy z roku 2008 Tomáš Werner je naším hostem. Už v minulém vstupu jsme mluvili o vašem návratu ze Spojených států amerických, celou vaší rodinou, vašimi dvěma syny, 3,5 a 5 let. Jak vás změnilo otcovství, Tomáši? Zodpovědnější.
1: Já si myslím, že jsem byl zodpovědný i předtím.
0: To je pravda.
1: Ale určitě zodpovědnější o to víc, že teď jde o celou rodinu. Cokoliv dělám, tak musím dělat i s ohledem na celou rodinu. Veškeré rozhodnutí jsou teď daleko závažnější nebo pádnější nebo důležitější. A změnilo mě to psychicky, fyzicky.
0: K lepšímu.
1: No, to se ještě pořád asi, to se uvidí. To se uvidí, nabral jsem spoustu kilo a teď tak nějak se snažím nějak korigovat ty kilogramy, které jsou nahoře, protože jsem trenér krasobruslení a k tomu se to úplně nehodí.
0: Mě se chce říct, ale vy jste těhotný nebyl, ne?
1: No, já jsem si připadal, že jsem nabíral stejně jako manželka, asi ze sympatie nebo empatie. Takže změnilo mě to hodně, ale myslím si, že všeho všude mě to změnilo k lepšímu a myslím si, že a teď to nechci, aby to znělo tak, že někomu kážu nebo že někomu vykládám, jak má žít život, ale myslím si, že v jistém věku je prostě dobrý mít ty děti, aby ten smysl života nabral takový směr, který je dlouhodobý, udržitelný. Je to teda boj, jo. občas boj o život, ale je to hezký boj a za mě, já vlastně nevím, co bych dělal, kdybychom s těmi neměli děti, tak bychom lítali po světě a dělali bychom tréninkový semináře, trénovali bychom, byli bychom takový nezávislí, nezávislí do větru a mohli bychom si dělat cokoliv a ono veškerý svobody asi taky občas škodí, takže možná takhle lepší.
0: Bylo by myslitelný mít děti v době vaší kariéry? Vy jste byl aktivní krasobruslář?
1: Vím, že někteří sportovci to dokážou a já jsem si to úplně nedokázal představit. Samozřejmě tady platí to pravidlo, že člověk na ty děti nikdy nemůže být připravený dost, ale já jsem žil v Německu, žil jsem v chvilku v Česku, žil jsem v chvilku v Kanadě. Myslím si, že pro tu rodinu by měl mít člověk přece jenom aspoň nějaký zázemí, nějaké jako kořeny a potom vlastně vláčet tu rodinu takhle po světě, taky se to dá, ale nevím, jestli to úplně zodpovědný, aspoň v tom mým vnímání světa a života.
0: Vy jste v minulém vstupu říkal, že brusle nebo krasobruslení, nebo takhle, že nechcete mít doma krasobruslaře.
1: Takhle jsem to přesně řekl.
0: Přesně tak, že chcete mít vztah otec-syn a ne trenér-syn, ale kdyby vaše syny trénoval někdo jiný, tak by to šlo?
1: Nešlo.
0: Aha, ani tak ne?
1: To by nešlo, protože by to nedělalo dobrotu. My jsme z branže, samozřejmě si možná naivně, možná částečně oprávněně se ženou myslíme, že tomu rozumíme nejlíp. To bychom neradi, aby někdo další trénoval naše děti. A nejde o to, jako kdyby je trénoval jenom pro hobby, tak beze všeho. Ale nechtěli bychom z toho mít vrcholový sport, protože v tom vrcholovém sportu si myslím, že kolem dokola v České republice máme asi největší zkušenosti, zrovna my dva. A teď to neberu nadnešně, to je prostě realita. My jsme 3 roky teď pracovali s nejlepším trenérem na světě,

0: Naším mentorem byl Rafael Aretuňan, trenér Nate Nadšena, posledního olympijského vítěze, trenér několika olympijských vítězů, olympijských medalistů, mistrů světa. Takže si myslím, že tomu opravdu rozumíme. A těžko by se nám dávaly ty děti z ruky někomu, kdo tomu nerozumí až tolik.
1: No ale co geny, ty přeci nepřeválcujete. Co když opravdu bude některý, až se jeden z vašich synů chtít prostě bruslit?
0: Je pravda, že jako ty geny se nedají válcovat, to asi naopak to je lepší, že ty geny válcují člověka občas, ale ne.
1: Jak jsem říkal, to bude zákaz?
0: Já jsem taky zmínil, že veškerý svobody je taky někdy možná až příliš, tak někde prostě nějaký hranice a mantinely jsou a budou. A tohle je jeden z nich. A doopravdy je to jenom kvůli tomu, že oba dva rodiče jsme krasobruslaři. A myslím si, že 4 krasobruslaři na jednu rodinu je až moc.
1: Třeba by byly jenom 3. Nemusíte to vidět tak černě.
0: Ani 3.
1: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Tomášem Wernerem, mistrem Evropy v krasobruslení z roku 2008, který svou aktivní kariéru ukončil, víte kdy?
1: V roce 2014.
0: Správně, bylo vám tehdy 28 let, bylo to těžké rozhodovat?
1: 27, to jsem, ano, ten rok mi už měl, jako, když jsem ukončoval kariéru, tak pouze 27 a těch 28 až v červnu, jo, tak to bych jenom chtěl říct.
0: Jste ukončil v pětnu.
1: Já jsem ukončil, tak.
0: Bylo to, tak otázce, bylo to těžké rozhodování skončit, nebo to vedlo jasně ke konci?
1: Ne, tam... To bylo úplně jasně naplánovan. Já jsem už dobře věděl, že v tom našem sportu přesluhuju, proto jsem se bránil tomu 28, že to už je strašné číslo v solové kategorii, takže 27. A už tehdy jsem věděl, že tam jsem až moc dlouho, ale potřeboval jsem si vyřešit svoje nějaké psychické záležitosti, kterými jsem si prošel. Já jsem měl špatné 3 roky zranění, plotínky špatný a bolesti a bezvýkonnosti. A poslední rok byl takový, který se dá jako považovat za nějaký uzavření té sportovní kapitoly. A když bych z toho sportu vystoupil teda s obrovskou slávou, ctí, tak jsem ale taky z něho nevystoupil, nebo nevypadnul jsem s nějakou nenávistí nebo pocitem, že mě ten sport všechno vzal, že to je vlastně strašný prostředí.
0: Tak, ale ukončil jste kariéru, věděl jste už před koncem, co budete dělat, jak budou vypadat vaše další měsíce bez krasobruslení?
1: A to jsem věděl, to bylo úplně jasný. Já jsem dokončoval díky stipendijnímu programu Českého olympijského výboru, jsem dokončoval svoje MBA. Já jsem vystudovaný bakaláře na fakultě tělovýchovy, MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze a do toho jsem už trénoval, jezdil jsem exibiční vystoupení a aktivně jsem hledal svoji ženu.
0: Jak to vypadá, když aktivně hledáte svou ženu?
1: Tím, že jsem vlastně už byl ve věku, když jsem si říkal, že bych mohl být dospělý, že bych si mohl najít partnerku, jako reálnou, seriózní partnerku, tak jsem zkoušel a až to dopadlo v roce 2018, takže vlastně 4 roky.
0: To jste si počkal.
1: No, to jsem hledal, no, to člověk musí do toho trošku investovat. A našel jsem svoji ženu.
0: Čas předpokládám.
1: Ano, čas. Tak, ježišmarja, pardon. No, ano, čas a energii. A pak jsem teda díky krasobruslení, protože jsem létal do Kalifornie se svými svěřenci, už jako začínající trenér jsem létal do Kalifornie za Rafaelem Aretuněnem, od kterého jsme se teď nedávno vrátili, na trenérské stáže a tam jsem našel svoji ženu. A tak.
0: Tak, to vypadá na šťastný konec, čili... Neměl jste nějaké obavy, strach, co bude, až slezete z ledu, jestli tak můžu říct, až vyzujete brusle? Neměl jste pocit nějaké prázdnoty?
1: Já jsem vlastně celou svoji kariéru žádnou prázdnotu neměl a dobře jsem věděl, že je to téma, který člověk nemá brát na lehkou váhu. A tak ten konec kariéry zamává s ledajakým sportovcem. A je proto jako více faktorů, ne všichni jsou úplně jako zřetelní nebo zjevní na první pohled, ale je jich tam hodně a je to opravdu náročný, jako vypadnout z toho vrcholového sportu, což je návykový prostředí, kdy člověk je zvyklý na cíle, na přípravu, na vyhodnocení, na pozornost, na součinnost týmu. Spoustu lidí dělá kolem sportovce a sportovec v takové bublině. Myslí si, že to náročný, ale on ten reálný život potom jako je ještě o to náročnější. A tím to nezlehčuju. Takže je to náročný, věděl jsem o tom, proto jsem si život naplánoval tak, aby tam žádná díra nevznikla. Já jsem jenom tak jako přešel, odložil jsem závodní brusle a brusle jsem si ještě chvilku nechal exibiční. No a potom jsem po pár letech odložil i ty exibiční brusle, už mám jenom trenérský brusle a mám další aktivity a všechny se teď točí kolem krasobruslení nebo výuky bruslení a nebo dětí.
0: Tak. Takže se u krasobruslení vlastně zůstal. Bylo myslitelné najít si profesi nebo jít cestou mimo krasobruslení? Věděl jste, že chcete u toho ledu zůstat?
1: Zkoušel jsem najít i jiný profese. Chvilku jsem se věnoval já trošku moderování, potom jsem se věnoval dalším věcem, to už je jedno, čemu jsem se všemu věnoval. A vlastně tu trenéřinu jsem jako neměl úplně na prvním místě. A možná právě proto, že jsem ji neměl na prvním místě, tak jsem ji dal jsem na čase uzrát a nakonec mi přirostla k srdci, tak jsem se rozhodnul, že se ji doopravdy naučím, proto jsme se odstěhovali na 3 roky do Ameriky, abychom se té trenéřině oba dva se svojí ženou naučili. No a teď si ji věnujeme se jí jak profesionálně krasobruslařsky v naší akademii Tomáše Wernera ve Strašnicích, tady v Praze, ale taky v rámci metodiky v projektu Dětí do bruslí, který v loňském roce rozhýbal skoro 7000 dětí předškolního a školního věku na jihu Čech, tak aby se nám do našeho sportu na ledě i do hokeje, nejenom do krasobruslení, dostali děti, které se v dnešní době, kdy ta cena energií opravdu vyšponovala tu cenu ledu, pronájmu ledu úplně na krev nahoru, tak díky té strašné ceně se vlastně moc lidí na ten let už nedostane a děti do bruslí takhle tlačí houfy dětí, aby se měli možnost potkat s ledovým sportem, aby se měli možnost naučit bruslit.
0: Říká Tomáš Werner, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Tomášem Wernerem, krasobruslařem, který v roce 2008 vybojoval titul mistra Evropy. Ten titul ze světového šampionátu vám, ano, unikl. Jak moc, řekněme, smutné to pro vás bylo, nebo traumatizující dokonce? Štve vás to třeba dodnes?
1: Ne, už mě to neštve, ale samozřejmě je to štvalo dlouho. Já jsem, takhle když to říkáte, tak rok 2008 už je strašně vzdálený, takže mě to neštve. Ale měl jsem daleko větší ambice ve sportu, měl jsem ambice na, nejenom na světový medaile, ale na olympijský medaile, a to jsem nenaplnil. Taky mě, jako trápilo mě to hodně. A musel jsem nějak najít cestu z toho a musel jsem se naučit vidět i to pozitivní a třeba i to, že kluk z Českých Budějovic, který vyrůstal v Českých Budějovicích na stadioně v 5:45, byl na ledě ráno před školou, takže vyhrál mistrovství Evropy, že to není tak špatný. Jo, že měl nějakou ambici, je hezký, ale pojďme se na to podívat z té druhé strany, že to mohlo dopadnout daleko hůř.
0: Tak, bez pochyby. Občas se u sportovců říká, že přinesli oběť vrcholoví sportovci. Vnímal jste vy to, že třeba ano, v 5:45 ráno stojíte před stadionem nebo na stadionu, že to byla oběť?
1: Já si myslím, že v tu chvíli to byla oběť. Obětovali se rodiče, hlavně maminka, která s náma vstávala. My jsme byli dva kluci, brácha, který brusil taky, oba dva jsme bruslili. Museli jsme dojít ráno na zastávku autobusu, dojezd na halu, potom otrénovat, potom do školy. Myslím, že maminka to měla daleko těžší, ale tak, jak my jsme milovali svůj sport a nevnímali jsme to jako oběť, tak já mám tu naději, že maminka milovala nás tehda a taky to nevnímala úplně jako oběť. S tou obětí je to těžký. Myslím, že to většina sportovců řekne z toho pohledu, jako že to doopravdy ten sport je náročný, skloubit to s životem, se sportem, nebo se studiem, s rodinou, s kamarády, že je to náročný. Ale já to jako oběť nevidím, protože mě ten sport dal, kromě toho, že mi dal celý život, kromě toho, že mi dal moji ženu a tím pádem i děti, tak mi toho dal spoustu, co bych si nikdy nemohl ani představit, kdybych ten sport nedělal.
0: Dal vám ženu, dal vám děti, ale, a možná to oběť byla, jednu ženu vám vzal. Vy jste o jeden vztah přišel právě proto, že jste oba krasobruslili. Já jsem sledovala vaši 13. komnatu, to už je taky nějaký pátek, co jste ji natočil, ale tam jste to popisoval. Až tak jste se oddal tomu sportu a věnoval se mu opravdu naplno, že ani na vztah nebylo místo.
1: Tam jako na vztah vždycky bylo místo, ale ono to v tom vztahu úplně nedělá dobrotu, když není na prvním místě. Když se jako komunikuje, že ta priorita je někde jinde, že škola, sport a vztah, tak teď to nemám nikomu vůbec, to nemám nikomu za zlý, ale asi žádná žena to neslyší příliš ráda a určitě ne jako v mladším věku, třeba v dospělosti člověk dokáže pochopit priority a že ty priority se můžou měnit v nějakém časovém horizontu, ale v tom mladším věku se to jako těžko jako asi poslouchá a pro mě to bylo jasný. Já jsem bez školních výsledků nemohl zůstat v Praze, my jsme z Českých Budějovic a rodiče nás pustili do Prahy, tuším 12 nebo 13 let, do 9. třídy, a kdybych neměl výsledky ve škole, tak bych musel jít zpátky. A kdybych šel zpátky do Budějic, tak by nebyl sport. Takže první byla škola, úplně povinně, potom byl sport a potom až byl ten vztah.
0: A nikdy jste to nechtěl měnit během kariéry sportovní?
1: Nikdy mi to nenapadlo. Kdybych asi tu myšlenku měl, tak by to možná v tom sportu nedotáhnul tak daleko, a nebo by to prostě všechno bylo úplně jinak, mě to prostě nikdy nenapadlo.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: coraje. Sí.
1: Krasobruslář Tomáš Werner je s námi ve vysílání. Vy jste zmiňoval, že jste oba bratři, jste krasobruslili. Jaký jste měli vztah? Byla tam mezi vámi řevnivost nebo jste se vzájemně podporovali?
2: Do jistý míry mezi náma řevnivost byla, ale do té míry, kdy jsme ještě soutěžili v jedné kategorii, můj bratr je malinko, jak se to říká, jako svalnatější, nebo má jako robustnější postavu, tak se vydal do kategorie sportovních dvojic. Tam to dotáhl na mistrovství světa juniorů, kde bylo jeho poslední mistrovství světa juniorů, když už začal studovat medicínu a ono to úplně nejde sloučit, vrcholový sport s medicínou, takže tam jsme se rozloučili a ta řevnivost vlastně trvala jenom plných pár let, kdy jsme soutěžili v podobných kategoriích, jelikož je bratr starší, ale vydrželo nám to vlastně jenom po dobu těch soutěží. A to je úplně normální, běžný. Samozřejmě jako bratři jsme mezi sebou měli jak lásku, tak spory. A ty spory se řeší fyzicky, nebo kdysi dávno se tak řešili fyzicky. A to nám vlastně jako opravdu jako stmelilo ten náš vztah. Dneska bratr je pan doktor v Drážďanech a já lítám po světě, ale myslím si, že nemám na světě bližší osobu než svýho bratra.
1: A asi byste si přál, aby to tak bylo i mezi vašimi syny.
2: To bych si přál.
1: Takže rvačky budou vítány.
2: Jo, to se divila, moje žena se divila, že se kluci perou a byla z toho jako nešťastná, proč se perou, říkám, to je vůbec ničeho se nebo oni se milujou, ale některé věci se prostě musí vyřešit fyzicky. A bych nechtěl, že zapomenu, máme taky sestru, o hodně mladší, a sestra je taky lékařka, ale ta se nikdy krasobruslení nevěnovala, ta šla kariéru gymnastky a potom si vybrala kariéru paní doktorky, takže dneska je z ní paní doktorka, bratr je doktor, otec je doktor, maminka je sestřička. A jenom já jsem v kostýmu.
1: Vy jste v kostýmu, ale ne příliš, nebo doslova drahém kostýmu. Právě v té zmiňované komnatě vaší 13. jste zmiňoval, že kostým stál i $3000.
2: No, bohužel jsem měl i jako dražší kostým, ale nebylo to pokaždé nebylo nutné jako takových materiálů, takových kamenů, takového zdobení. A čím dále jsem v kariéře postupoval, tak tím ty kostýmy byly levnější a levnější, protože vlastně už mi nepřišlo tak důležitý, jak moc je načančaný ten kostým, ale hlavně ten sportovní výkon. A potom taky nevím, jestli jsem byl víc senzitivnější, ale potřeboval jsem kostým, který tak nějak koreluje s tím, v čem normálně trénuju, takže to byly lehké látky, lehké vzory, takže jsem potom se umírnil. Ani vlastně nevím, proč jsem šel tak extravagantní cestou, že se to vyšplhlo do $1000, no to byla nějaká chyba.
1: Tak a mohl jste tady promlouvat do toho, jak ten kostým bude vypadat? Někdo přišel s nějakým návrhem a vy jste řekl ano, ne?
2: Promlouvat jsem mohl, ale protože z výtvarného hlediska jsem úplně jako opravdu omezený. Na 16 základních barev a na kreslení sluníčka jako kolečko a smajlík, takže jsem do toho moc nezasahoval, ale měl jsem vždycky možnost říct jako to poslední veto, jestli si to na sebe vezmu nebo nevezmu, ale jinak jsem to vlastně většinou nechával buď to přímo na choreografovi, případně choreografce, a nebo na paní slečně švadlence, aby do toho promlouvala ona.
1: Někdy jste měl třeba vyloženě jako až kalhotový pánský kostým nebo vestičku, a tak jak se v tom bruslí? Občas je v tom nepohodlné i sedět, tak by mě zajímalo, jak jste se v tom pohyboval.
2: Ne, tam dobře se v tom bruslí, to je jedna ze součástí, která vlastně tomu kostýmu, to je to hlavní součást, je, že musí být flexibilní, musí být natahovací do všech stran a neměl by bránit v pohybu. A jsem přesvědčený, kdyby se někdo prohlídnul kostýmy z mojí kariéry, tak nepřijde na to, který z těch kostýmů byl úplně jako nejhorší na pohyb. Oni vypadali dobře všechny, ale měl jsem pár kostýmů, které byly vyráběny na Broadway v New Yorku, protože jsem zrovna tou dobu trénoval v Kanadě v Torontu, a tam si mysleli, že rozumí kostýmům víc než krasobruslaři, a ušili mi takový kostým, ve kterým já jsem se nemohl předklonit a nemohl jsem udělat další krok. Bohužel jsem už nestačil změnit, asi na dva závody jsem ten kostým měl a to byla tragédie.
1: Tomáš Werner je naším hostem.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi stále Tomáš Werner, vlastně bývalý krasobruslař a současný trenér krasobruslení. Nikdy jste neuvažoval, nechtěl zkusit krasobruslit v dvojicích?
1: Nechtěl. Já to rozvedu. Nechtěl, protože bych na tom musel mít malinko jiný fyzický potenciál. Musel bych být trošku osvalenější. A taky bych musel převzít vlastně zodpovědnost za život partnerky. A teď to zní jako až jako extrémně, ale tak to prostě na ledě je. A ten partner, ten kluk, přebírá zodpovědnost za zdraví svojí partnerky a zdraví partnerky je na prvním místě. A ten kluk musí mít tu vlastnost, tu morální vlastnost, za každou cenu zachraňovat partnerku. Bez ohledu na to, co se stane jemu. Když tu vlastnost nemá, tak trenéři párových disciplín dobře ví, jak vypozorovat tyhle ty trendy, tak vlastně to partnerství potom ukončují a ten kluk nemůže být ve sportovních dvojicích. A já to beru jako vlastnost, kterou a nemám. Samozřejmě bych se staral o ženu a o partnerku, ano, ale každý den na tréninku to už je moc. A potom B, se vždycky ty partneři musí dohodnout, jako komu se chce, komu se nechce, kdo je vinen toho nebo tamtoho, a to říkám, to je komplikované, já radši budu bruslit sám.
0: Vycítil jste to sám, že nemáte takové to budu zachraňovat partnerku než sebe, nemusel to nikdo vypozorovat?
1: Tak já budu zachraňovat svoji vlastní partnerku.
0: Ano,
1: já
0: a vy už
1: dopomůžu,
0: by byl moc.
1: Já dopomůžu a budu zachraňovat každou ženu, kterou uvidím v nesnázích, ale každý den na tréninku několikrát denně, to už je moc.
0: Dobře. A prozraďte mi, protože často vídáme na závěr, že fanoušci, návštěvníci hází na led plyšáky. Kolikrát strašně krásný a člověku je to tak jako líto, můžete si je nějak sebrat během toho, nebo měl jste možnost si je sebrat, když to po vás teďka byste to mohl nosit domů, měl byste komu?
1: Tak teď už žádný fanoušky nemám, teď už mi nikdo nic nehází, maximálně co hází na hlavu, ale ne, ty plyšáky, kterých jsem za svoji kariéru pozbíral hodně, hlavně teda v Japonsku a na mezinárodních závodech, tak ty jsem pozbíral. Některé výjimečné kusy jsou doma u rodičů v Borovanech a jednak jsem valnou většinu z nich rozdal buď to dětským domům nebo nemocnicím, tak aby děti, které se zrovna nemají úplně nejlépe, aby se měli s čím hrát a aby ta plyšová hračka mohla na chvilku zpříjemnit pobyt, ať už to je teda v dětském domově nebo v nemocnici.
0: To je úžasné, ale když odcházíte z toho ledu, končíte tu svoji sestavu, to svoje vystoupení, tak nemůžete tenho plyšáka si vzít. To až posléze, nebo jak to funguje?
1: Myslím, že podle pravidel, oni se pravidla mění, tak by ten bruslař neměl sbírat plyšáky, může si samozřejmě cestou zvednout jednoho nebo dva, ale jinak jsou na to takzvaný flower kids, nebo květinkové děti, které jsou mladí krasobruslaři, kteří začínají svoji kariéru a kteří jsou tam o to, aby vyrazili na led v případě nutnosti a pozbírali všechny plyšáky, potom je dovezli, seřadili, utřídili a předali tomu sportovci.
0: Vy jste zmiňoval Japonsko, tam jste měl velmi silný fanklub. Jste nějak v kontaktu ještě se svými fanoušky? Nezapomínají na vás?
1: Já si myslím, že někteří na mě nezapomínají, ale já už se o fanoušky nestarám, protože jsem v jiné kapitole svého života a fanoušky ne, že nepotřebuji, nebo si jich nevážím, ale teď potřebuju svěřence, teď potřebuju rodiče, teď potřebuju provozní hal a potřebuju úplně jiný kruh lidí kolem sebe pro svoji další kariéru. Takže fanoušky, já si jich vážím a kdyby někdo sledoval moji kariéru, co dělám teď, tak se to také vážím, ale fanouškovství už se jako nevěnuju.
0: Tak věnujete se tomu, abyste třeba vychoval nějakého svého nástupce, nějakého úspěšného krasobruslaře. Máme
1: Tomu se věnuju a budu se tomu věnovat ještě hodně dlouho, než někoho vytrénujeme, protože náš mentor, pan Rafael Artunian, pan trenér Rafael, mi kladl na srdce, že pokud chci mít dobrého závodníka, tak se mám vytrénovat od začátku sám. Nemusím každého úplně sám, ale mám se ho vytrénovat ve vlastní akademii podle vlastní metodiky, tak abych potom nemusel v pozdějším věku něco měnit. A to opravdu trvá nějaký čas, takže tak dejte mi 8-10 let a uvidíme.
0: Dobře, dáme, ale dva nadějné možná krasobruslaře už jste zavrhnul. Tak musíte, budete se muset teďka nadřít. Přenesete si do toho trenérského života něco z toho, jaký byl třeba vaši trenéři, jaký byli?
1: Určitě. Já jsem měl štěstí na svoje trenéry, myslím, že po celou kariéru, úplně od malička až do úplně dospěla, i teď jako pro tu mentorskou činnost. Takže ano, každý trenér mě poznamenal nějakým svým specifickým způsobem a z každého trenéra já si s sebou něco nesu. A nejsem ten, který by přejímal jedna ku jedné něco, čím procházel. Snažím se nad tím přemýšlet a snažím se spojovat věci tak, aby mi to dávalo logický rozum, aby to pomáhalo dalším generacím. A ten sport se vyvíjí se rychle, takže já se taky musím vyvíjet podle toho.
0: Tak my jsme se také vyvinuli rychle, jsme na konci. Loučím se s vámi a děkuju, že jste tu byl. Tomáš Werner.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: První z vojenských letounů Embraer převzala česká armáda. Fakultní nemocnice v Brně odstoupila od smlouvy na stavbu porodnice. Zítra bude převážně oblačno až polojasno, odpoledne s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česká armáda převzala první ze dvou letounů C-390 Millennium od brazilské společnosti Embraer. Nový stroj může třeba tankovat za letu nebo převážet těžší techniku.
2: Letoun má i s dvěma přídavnými nádržemi dolet přes 8 000 kilometrů a zvládne přepravit až 26 tun nákladu. Vojáci díky němu získají nové schopnosti, říká velitel Kbelské základny brigádní generál Jaroslav Falta.
3: A to je přeprava materiálu velkého objemu a velké hmotnosti, včetně kolové techniky.
2: Druhý letoun Česko dostane na konci roku 2027, potvrdil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD.
4: My spoléháme na to, že ten termín dodání bude splněn.
2: Za oba stroje Česko zaplatilo přes 11 miliard korun. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Brněnská fakultní nemocnice zatím nezačne se stavbou porodnice za víc než 3 miliardy korun. Odstoupila totiž od smlouvy. Nemocnice o tom informovala na svém webu. Podle ní kontrola před začátkem stavebních prací odhalila chyby ve smlouvách a dokumentaci. Nemocnice se stavbou kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, ale po odstranění nedostatků dál počítá. Se stavbou chce začít příští rok. V Novém Boru na Českolipsku se potvrdil druhý případ kočičího moru. Město apeluje na obyvatele, aby zrušili krmná místa pro toulavé kočky. Kočičí mor je pro zvířata extrémně nebezpečný a virus se rychle šíří prostřednictvím potravy i vody. První případ se objevil na sídlišti Rumburských hrdinů, druhý už mimo něj.
5: Panleukopénie, takzvaný kočičí mor, se projevuje apatií, nechutenstvím, zvracením nebo průjmem. Průběh nemoci bývá obvykle velmi rychlý, někdy i v řádu hodin. Lidé by proto měli okamžitě zavolat veterináři, pokud zaznamenají příznaky u svého mazlíčka. Ohrožené jsou i kočky v bytech. Chovatelé by měli také zkontrolovat platnost očkování. Z Nového Boru Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Francouzku Monetovou porazila 2-0 na sety. Mezi nejlepší osmičku se dostala taky Sára Bejlek a Tereza Valentová. Bejlek zvítězila nad Rakušankou Tagerovou 2-0 na sety. Stejným skóre přehrála Valentová Bělorusku Sasnovičovou. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku hlavně na západě se můžou objevit přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Neprůjezdná je stále dálnice D5 z Plzně do Německa u sjezdu na Nýřany na kilometru 93. Na 95. kilometru odklízí následky požáru dodávky. Sjíždí se na Nýřany, objet to jde po silnici 203 k exitu 100. A na dálnici D2 na 11. kilometru směrem na Bratislavu dejte pozor na nehodu 3 osobních aut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
6: Láska je krásná jen pro toho, kdo ji bere vážně. Proto dnes necháme vyprávět manželský pár, který své city chová jak v bavlnce už 50 let.
7: Jeho srdce zasáhl Amorův šíp při prvním seznámení tak, že se dokonce vsadil, že svatba bude do roka.
6: Bylo mu tehdy 21 let. Ona byla o celé 4 roky mladší. To, že patří k sobě, věděli už po pár dnech a prožili život plný štěstí.
7: Budeme jim v úctě naslouchat.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Náš pořad líčí dojemné příběhy lidí, kteří spolu prožili 50 a více let. Milovali se a milují dodnes.
1: Takové štěstí potkalo i tento pár. Jehož příběh nás zaujal mezi stovkami přihlášených osudů. Kristýna a Karel Hendrichovi prožili svůj život ve východních Čechách na Přeloučsku.
0: A právě tam, do Břehů, jsme poslali Patrika Rozehnala, aby si vyslechl jejich vyprávění.
2: Zlatá láska.
3: Matýsek, tohle je Matýsek. A otevírá nám kdo?
4: No, paní Hendrichová.
3: Kristýna.
4: Ano, ano.
3: Dobrý den. Tohle je kytička pro vás.
4: Je.
3: Otočím.
4: Moc děkuju.
3: Posílá Petr Kostka, Karmen Majerová, vybrali vás, ten příběh chtějí slyšet od vás a od manžela. A toho máme tady vedle. Karel, dobrý den.
5: Ano, dobrý den.
3: Já to takhle vyměním, vám dám něco sladkého na zub, doufám, že sladké můžete.
5: Jo, děkuju, můžu.
3: Jste na těšení,
5: ne?
3: No na mě taky.
4: Vyčkáváme auto, jo, a najednou kouknu z okna, vidím, dva pánové jdou, že jo, kam do to asi tak je. Až jsem si všimla sluchátek na hlavě, tak...
1: Jak to bylo s jejich láskou? Karlovi Hendrichovi bylo 20, když se na vojně v západních Čechách skamarádil s Petrem z Pardubicka.
0: Začali se oslovovat brácho a když se vrátil do civilu, poprosil ho Petr, jestli by mu Karel nešel za svědka na jeho svatbě.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: Svatba se konala v Semíně u rodičů nevěsty, no a tam se odehrál ten svatební obřad a pak ještě brácha mě požádal, jestli by sem nemohl zajet s jedním strejdou, ještě pro jednoho hosta. Posadil vedle mě do auta pána, tak asi 40, 45 roku, začali jsme se bavit, on mluvil takovou zvláštní, takový speciální dialekt měl, protože říkám, no to je nějaký kříženec tohleto. No a povídali jsme si o vojně, o holkách a tak a on říkal, já ani nevěděl, že Petr má bráchu. Já pám, no jo, my jsme takový bráchové, no a jeli jsme a když jsme se vrátili, tak brácha říká, pak ještě budu potřebovat zajet do Pardubic na poštu pro jednu tetu, já pám dobrý, pak řekni, no a mezi tím jsem se zakoukal do jedné holčiny tam. Líbila se mě taková mladíčka to, a jako jsem ani neuvažoval, že z začátku, že by něco, že by se mi nějako chtěl to, ale pěkně jsme si popovídali a seděli jsme takhle a přišel ten strýc, s kterým jsem byl pro toho hosta svadebního a říká, Kajo, tej holky se nedotýkajše, tej holky, to je moje dcůrka Kryšu. Já na ní koukám, říkám, no Jány, já se tady s ní bavím, no a tím vlastně jsem se seznámil nejdřív s Tchánem a potom s Kristýnkou, no.
4: A tak jsme si povídali, v životě by mě nenapadlo, že to je moje životní láska nebo životní osud, protože už jsme se o tom bavili, jako já jsem nebyla takové, že mě padlo do oka v tu chvíli, když u něj to bylo opačně, u něj to bylo tak, já jsem to brala jako prostě ta kamarád, že jo. A ještě jsem si říkala, tak holka z vesnice, kluk z města, no tak to asi těžko, že by si jako něco začal, že jo. Jenže...
3: No tak už to ale uvažovala trochu.
4: Ne, tak jako jsem to brala tak jako normálně kamaráda, že jo. A vlastně, když pak svatba končila, tak se mě zeptal, jestli druhý den se může přijet na návštěvu, jo, no tak jsem řekla, že jo, tak jak přijede, to jsem si říkala, no tak buď přijede, nebo nepřijede, ouvej, přijela motorka, přijel kluk z Pardubic, no a už jsem se i já zakoukala, protože jsem zjistila, že vlastně nejsem mu tak nějak lhostejná, jako třeba by se mohlo zdát, no a tak vlastně ten vztah jako začal tím pádem, jako jo, že už jsme tak začali jako spolu jako randit, v podstatě během asi ani ne půl roku jsme si koupili společně auto, starou tisícovku. Jo, po půl roce ani nemožná. Manžel prodal motorku, já jsem měla něco našetřit, no rodiče, co mě šetřili, takže jsme dodali, ještě se rodiče zrobili, že prostě do auta, ty peníze, že mě šetří takhle jako do života a takový. Mládí, nedala jsem si to vymluvit, tak jsme si koupili starou tisícovku, manžel jako automechanik, tak to všechno dal do pořádku, novej lak, no krásný auto jsme měli. Takže vlastně jsme za svobodná, už ten vztah takový se upevnil, už jsem mu věřila, tak já nevím ani, třeba by to nemuselo vyjít, že jo, ale věřila jsem tomu, že vyjde, protože byl takovej jako pozornej, byl takovej hodnej, takové jako střícné, jo, když to třeba člověk taky měl spousty kamarádů, chodili jsme na zábavy, ty kluci byli takový, dali si pár piv a prostě už o tu holku neměli zájem ani, no prostě bylo to úplně něco jiného. Pak jsme jeli na dovolenou společně, tadyhle k Holicům, no prostě to bylo takový fakt moc hezky, jako jo, no a jenomže ještě jsem netušila, co se vlastně stalo na té svatbě, to jsem se dozvěděla až potom, když jsme se vzali, že vlastně manžel se s tím svým jakoby bráchou vsadil, už když začal o mě mít zájem, tak se s ním vsadil, že do roka si mě vezme.
3: Karle, vy jste takový jako Nostradamus, nebo co? Vy uvidíte holku a hned se vsázíte?
4: Já to nevěděla, ale jako v žádný případě. Já jsem se to dozvěděla až po naší svatbě, že tohle to oni spolu o flašku rumu se vsadili.
1: Tu sázku s Petrem Karel nakonec prohrál. Ale jen o jeden jediný měsíc. Ovšem, komu z nich by to vadilo, když se zrodila láska, která vydržela víc než půl století.
5: Zkrátka jsem se do ní zakoukal na té svatbě a přeskočila jiskra, asi tak silná, že jsem toužil potom si ji vzít a žít s ní, nebo tak. Protože jsem v tu dobu, když já jsem přišel z vojny, tak to byl normální věk, 21, 22 roků kluku, že se ženili a děvčata se už v 18, v

0: to správný, hezká, hodná holka, nepolíbená. Říkám, dítě bylo v tu dobu, když jsem se s ní seznámil, 17. No. A vzali jsme se, bylo i 18. A já nevím, v srpnu jí bylo 18 a v říjnu jsme se brali.
1: No. Dokázal byste popsat, co vás na ní, na Kristýně, tehdy oslovilo nejvíc, ať už co se týká vizáže, vlastností nebo toho, o čem mluvila?
0: No asi ty její vlastnosti. Byla hrozně skromná, milá, tichá a pak vlastně, když už jsme spolu začali chodit, tak vlastně jsem zjistil, jak je pracovitá, co všechno musela prožít, aby když se sem nastěhovali z toho Polska, že to neměla vůbec jednoduchý, protože ve 13 letech se přistěhovala z jiný země, i když ty jazyky jsou podobné, ale přeci jenom to bylo pro ní hrozně složitý. No a já nevím, no. Všechno bylo takový hezký, že... A je to hezký doteďka. No.
2: A musím říct, že teda jako jsem moc ráda, protože já budu brečet, ale protože ten vztah nám spousta lidí závidí, i naše děti, protože ty dneska všichni žijou úplně jinak. Jo. No.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: Mít tě rád, to je zrád a to je kvést, sobě sám jen hlavu plést, kdo ví, či...

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Jak kdysi napsal Erich Maria Remarque, láska, to je někdo, s kým chceme zestárnout.
2: Takto svůj vztah cítili už na začátku, když se poznali Karel a Kristýna Hendrichovi, kteří přednedávnem oslavili svou zlatou svatbu. Ale přáli jejich lásce také rodiče.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Tatínek byl rád, protože vlastně Káju jako vlastně na ty svatby poznal jako hodnýho kluka, jako jo. Takže jako neměli vůči němu vůbec žádné jako nějaký výhrady. Akorát manžel říkal ještě potom až, jo, tak říká, no, když v práci mě říkali, když budeš schánět holku, tak jdi na vesnici a s největšíma vratama. Tam je největší bohatství, ale jsme byli chudí, my jsme sice měli velký vrata, ale za vratama nic, jo. Protože vlastně my jsme se přistěhovali a tatínek, on takhle, on během války jako 16-17 letech z východního Slovenska se dostal až do Polska, prostě tulák, takový jako přes válku, jo. A shodou okolností se pak seznámil s mojí maminkou tam, která byla taky z toho východního Slovenska, kde můj dědeček byl Polák a na tom východním Slovensku, jakož tam ta fronta probíhala jako intenzivně, takže ty vesnice byly zdemolovány, takže jim stát potom po konci války tak jim nabídli osídlování buď český tady strany, anebo do Polska. No a jeho dědu to táhlo jako do Polska, v tu dobu mi mámě bylo 14 roku, byla z 5 dětí nejstarší, že jo, takže se nastěhovala do Polska. Nevím, jakým osudem teda prostě se tam potkali, ani jsem to, tak nějak dvakrát jsme se o tom nebavili, ale pak, když se vzali, tak, nebo ještě než se vzali, tak přišli na to, že byli ze sousední vesnice, takže oni se znali i vlastně z té doby. Jako. A proto můj tatínek mluvil takovou tou hatmatělštinou, protože on mluvil slovensky, polsky a ještě česky. Jako. No, maminka ta byla taková spíš domácí typ. Jako.
4: A potom tedy, když jste doma oznámila, mám kluka, mám Karla, tak maminka si měla radost, ne? Že jste se vlastně trošku tak jako zabydlela v tomhle prostředí a že si tu vlastně budujete nový život.
3: Ale jo, byli, oni byli rádi. A ještě řeknu takovou perličku ohledně toho, jak jsme se brali. My jsme byli, manžel měl sestru v Pardubicích v Danu, takže jsme tak chodili k ním, do kina, do vinárny a tak. A jednou jsme šli kolem večír, já nevím, možná, že jsme šli z kina, že jsme šli kolem obchodu pana Lejhance v tu dobu, nevím, jestli teďka ještě má obchod se zlatnictvím, a teď tam byly ty prstinky vystaveny různě snubní a normální a to, on mě říká, a co říkáš tomu, kdyby jsme se vzali? Takhle mě vlastně požádal o ruku, jo? Aniž by, no to bylo, no to je neskutečný.
4: To byla síla okamžiku, nebo jste si to chystal, Karle?
5: Já jsem si to nějak tak musel chystat, protože měl jsem ji rád, chtěl jsem si ji vzít a teďka jsem nechtěl zase tu sásku jako prohrát. Ale ne, o tu flašku rumu nešlo, ale ono to potom se všechno zdrželo na těch úřadech, než se vytiskly oznámení a takové, a to byl celý vlastně ten měsíc a půl, o který jsme to nestihli, no. No a ještě, jak jste se ptal na to, co říkali tomu rodiče, moji rodiče nebyli, jako táta, ten jako tomu to bylo jedno, ten říkal, jo, holka hodná, hezká, jo, když se ti Kodl líbí, tak se ožeň, nebo to, ale moje máma měla úplně jiný představy asi, zřejmě, protože i takhle mě, nechtěl jsem jako Kristýnku ranit v tu dobu, abych i takovýhle věci říkal, ale třeba mě říkala, teď se podívej, kde bydlej, nebo takový, a teď ona nemá ani školu udělanou žádnou, já říkám, no ty se tomu divíš, když se tadyhle ve 13 přestěhovala, co mohla tady dokázat, aby se dostala na nějakou školu, a no, protože neměla ani jako žádný jako výuční obor. V 15 letech holka chuděra nastoupila a pracovala už od 15 roku, no. Ale mě to nevadilo.
1: Lásce se člověk neubrání. A tak 20. října 1973 byla veselka.
2: Svatebčané se měli sjíždět do domu rodičů nevěsty, jenže ti týden před obřadem odjeli naplánovanou cestu na Slovensko. Snoubenci tak zůstali na všechny přípravy sami, bez rodičů.
5: Svatba jako taková, ta se nám jako vnitřně se nám líbila, ale jako tohleto všechno okolo, to bylo takový krutý. No.
4: To byl takový očistec?
3: Skoro jo, protože vlastně celý týden pršelo, tak jsme doufali, že na ten svatební den vlastně to počasí se vyčasí a ono pršelo zrovna tak, jako jo.
4: Takže... Říká se, že vám prošlo štěstí?
3: Asi jo, teď dneska vidím, že ale v tu dobu to tak nevypadalo.
4: Byly nějaké rituály, které zas dnes už nejsou, nebo mladí na ně tolik nemyslí, a vy jste je v té době dodrželi, měli, rodiče je chtěli, vy jste je chtěli. Co bylo takové to nutné, pevné na té vaší svatbě?
3: No tak já nevím, bylo to takové, že nevěsta musí mít 3 věci půjčeny, takže jsem měla závoj, rukavičky, já nevím, jestli kapesník nebo něco takový obyčejný věci jsem měla. To byl takový jako, no dřív se to tak tradovalo, já nevím. A v podstatě, jinak já nevím, že třeba se stavila brána den před svatbou, jsme tady nám kamarádi postavili bránu, přišla parta, že jo, sem, takže se tady chlebičky, pivo, kořálka, pohoštění se dělalo. A jestli se to dělá dneska, to nevím, ale jako vím, že brány se staví, jako, ale jestli to jenom je jako v době, když ten ženík přijede pro tu nevěstu a odvede se jí, a místo vlastně toho pohoštění před tou svatbou, jak tady přijdou ty kamarádi, tak dneska se vlastně to obrátilo v to, že se loučí se svobodou, třeba každý zvlášť. No a takový ty zátahy, že jo, že se řezalo pilou, já dávala se koule na nohu, unášela se nevěsta, že jo.
4: Unesli vás?
3: Ano, unesli mě. Unesli a ženík. Ale je to hloupý, protože tím, jako já bych řekla, že tím upadne potom ta zábava, protože odvezou nevěstu, ženík musí schánět, kde je, že jo, s ním odjedou další kamarádi a už se ta svatba jakoby narušila, no.
5: No, u nás hlavní rituál asi byl ten, že jsme měli odání na úřadě a potom ještě v kostele, protože rodiče Kristýnky byli oba dva věřící a děda si s babičkou přáli, že by jsme měli jít do kostela. Tak já měl jedinou klíku, že jako dítě jsem byl křtěný, tak v Dašicích na farním úřadě, nebo jak se to jmenuje, tak tam v matrikách, ty v tom měli pořádek, tam našli, že jsem byl to, a vystavili mě jako ten křestní list, a táta měl problém, protože já jsem za ním a přišel, že půjdeme do kostela, a on říká, no já to pro tebe korlu dělám, protože seš můj kluk a máš svatbu jednu. A on byl nějak tím, že byl na funkci nějakého mistra nebo to v tom Prakoděvu, tak musel být v partaji. A tam se do něj potom obulí, jak to, že on jako partajník dovolil svýmu synovi, aby měl svatbu v kostele. Tak takovýhle ty byli, no, ale on to mávnutím ruky přešel.
4: Co vám hráli za skladbu při obřadu, nebo máte nějakou písničku spojenou se svatbou?
5: No, Čajkovského klavírní koncert bémol, nebo myslím, že to je bémol, nebo to je, ne, nevím. Čajkovského, to se hraje běžně, tak oni to budou vědět asi, lidi, kteří to budou poslouchat, jestli to budou poslouchat, no.
4: A když to dnes slyšíte, třeba tuhle skladbu, zjehnete u toho?
5: Určitě, určitě. No.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Ve Zlaté lásce posloucháte další příběh o lásce mezi lidmi, kteří jsou svoji už více než 50 let.
2: Na podzim roku 1973 začal Kristýně a Karlovi nový život. Nejen tím, že už oba nesli stejné příjmení Hendrichovi, ale museli se také o sebe sami začít starat.
3: Manžel dělal v ČSAD Hradišti vlastně, jako v údržbě, a my jsme z toho podniku dostali garzonku. Já to do poslední chvíle nevěděla, až když vlastně byli i z práce tady jako pozvaný chlapi, a ten jeden mě přinesl takový stříbrný jako desky.
2: Celá rozechvělá a se slzami v očích četla.
1: Manželé Hendrichovi, přijměte blahopřání k vašemu sňatku a pozornost od vedení závodu. Přidělení bytu. Ředitel Razítko. Podpis.
3: No není to, no je to pohádka, ne?
4: To není možné.
3: Protože já jsem si pak říkala, když jsme se brali, tak jsem říkala, Ježíš, kde budeme bydlet? A tak já jsem říkala, no snad nějak dopadne, že třeba ve městě si něco, já nevím, spodní nějakou podnikovou, nějaký podnikový byt nebo něco, jo. No ale to, že jsme to dostali, vlastně jako ten svatební dar z toho podniku, ten o ty svatbě, no to mě uvěděla brečela jak želva, nevěřila jsem tomu. No takže to se taky takhle, to je další štístko, když to tak vemu, že jo. První, co bylo, tak jsme sehnali koberec a televizi a tam jsme měli prostě naše doupě a na spaní vždycky jsme chodili ke tchýni a tcháno, jako jinak celý den jsme pobejvali tam, pak já se sehnal nábytek, no takže jsme tam začali jako přebejvat, no a po roce se nám narodila dcera Šárka, který je dneska 49 let. No a z té garzonky jsme se hrozně těžko dostávali, protože to byla opravdu malá garzonka, kde nebyla ani kuchyňka, to byla jedna místnost, koupelná, chodbička malá, a prostě lidi z větších bytů neměli o to zájem, že jo, protože každý chtěl aspoň ta kuchyňka, aby byla, a malý pokojíček, že jo.
0: Zlatá láska.
2: Když byla na cestě už druhá dcera Lucie, podařilo se jim získat větší byt, který později, jak děti rostly a potřebovali více prostoru, vyměnili za vlastnoručně postavený dům v Luži. Jeho dokončení jim trvalo 15 let, ale byli tam šťastní.
1: Děti už dnes mají vlastní potomky. A Kristýna s Karlem si proto postavili další malý a útulný domek v Břehách u Přelouče. A my jsme si řekli, že jim tam něco chybí.
2: A tak jsme jim jako poděkování za jejich psaný osudový příběh poslali po Patrikovi dárek.
3: Pane, no tak to moc krát děkujeme, to jsme vůbec netušili, že až tak daleko dojdem. To moc děkujeme.
5: Taky moc děkujeme, ani jsme si to nezazlovili třeba.
6: No ještě nevíte, o co jde. To překvapení, které jsme přivezli a které vám tímto předávám, a děkujeme moc za to, že jsme si mohli poslechnout i váš příběh a vlastně odměnit vás, taky nachystán uvnitř v kuchyni.
3: A tak to bude. Je, no kávovár. No
5: to snad není teda pravda.
3: No tak to moc děkujeme.
5: A rádio.
6: Digitální.
5: Digitální DAB. No.
3: No, tak to teda.
5: Tak děkujeme, to je úžasný tohleto. Moc děkujeme.
3: To budeme mít hezkou vzpomínku.
6: No. Vy si to zasloužíte.
3: Ale no, tak já myslím, že spousta lidí si to zaslouží. A třeba se nechtějí ani přihlásit, nebo prostě jako ostýchají se. Takže jako si myslím, že nejsme jediný.
6: Myslím, že když můžeme dát tento dárek, aspoň takto vám poděkovat, tak je to jen miliontina z toho, co vy si vzájemně dáváte po celá ta léta, těch 50 let spolu. A zasloužíte si to, abyste pak takové příjemné další chvilky mohli trávit společně, třeba u kávy, vyprávět si a vzpomínat na to, co jste v životě prožili.
3: To budeme vzpomínat na paní Carmen a manžela jejího. Až moc děkujeme.
5: Na rádio Pardubický rozhlas. Určitě.
3: A protože to posloucháme každý den, to máme puštěný.
5: 101 metrů naladěných. A no. Tak jo, tak děkujeme moc, bylo to úžasný.
1: Opravdu nemáte za co.
2: Myslím, že pro všechny posluchače je tento krásný životní příběh Kristýny a Karla Hendrichových inspirací a pohlazením po duši.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Ještě chci říct, jak jsme vlastně k sobě osudově. Co se nám přihodilo? My jsme, já nevím, asi měsíc po svatbě, to bylo? To je jedno. Jeli jsme takhle k rodičům na návštěvu a my jsme dostali jako svatebním dárem takovou vysokou vázu, tak já jsem si chtěla do ní nalámat někde u silnice, tedy jak se jede na Živanice, tak tam byl takový jako potok a tam byly doutníky. Já říkám, Kájo, zastav, nalámem ty doutníky do ty vázy. A seběhli jsme takhle ze strany, dneska jsou tam svodidla, dřív tam nebyly, tak jsme seběhli dolů, nalámali jsme ty doutníky, přijedeme k našim na návštěvu a já takhle, a ty říkám, hele, já nemám prstýnek. Já jsem ho musela někde ztratit. Tak jsme prohledali u našich, jestli jsem někde třeba mě tam nespát. Jeli jsme domů, tam nic. Tak říkáme, no jedině, co je tak tam v té trávě, jak jsme ty doutníky. Jak jsem, protože takhle, já jsem ještě, jak jsme si běhali z ty stránky, tak já jsem brkla a spadla. A říkám taky mě tam, že mě ten prstínek z ty ruky sjel. No tak jsme se ještě vrátili, šli jsme to tam prohledávat. Za boha ne. Šli jsme do práce druhý den. Vrátili jsme se na to místo hnedka z práce, prolezli jsme tam tu trávu, prostě snad 2 hodiny jsme tam šmajdali a říkám, tak je po prstínku, že jo, no, dověsi tady jsme ho třeba to. A já říkám, víš co, vem svůj, ještě ho nosil v tu dobu, vem svůj a takhle ho polož na tu trávu, aby jsme viděli, jak vůbec jako v té trávě by ten prstínek vypadal a on byl mezi náma, ten můj spadlej ztracenej. Představte si.
6: Ne.
3: Jo, normálně jsme se ohejbali, že ten prstinek dáme jeho do ty trávy a teď koukáme a ten prstinek byl mezi náma. No to je neskutečný. Já říkám, no to bylo osudový vlastně. Tak jsme se rozbrečili tam oba dva, no prostě jsme se objali, když se to tak veme a říkali jsme si souzeni, jo.
6: To bylo nějaký znamení, ne?
5: Asi jo, mně to taky tak připadá, protože ta trpěla celou noc, nebo ty 2 dny, jestli se vůbec ten prstýnek najde, nebo kde je, protože se říkalo, když tadyhle se krátce po svatbě ztratí prstýnek, že to manželství, že se jako nedopadne dobře, že se rozejdou, no když tohle to, když si na to vzpomeneme takhle, tak si pobrečíme. Normálně. No, tak je to takový osudový, no, jak říká manželka.
3: No tohle bylo určitě osudový, protože jsme předtím prošlapali, tam jsme tu trávu tak zdupali, druhý den vlastně to sami, že v podstatě by se dalo říct, že se tam nemůže nic najít. No až pak z toho zoufalství, já říkám, sundej si ten prstínek a dej ho na trávu, aby jsme viděli, jak to asi vypadá. A teď se schejbnul a já s ním a ten prstínek byl mezi náma, ten můj ztracený. Takže nepochopitelný.
6: To je ten prstínek, přitáh ten druhý. On ho přitahoval, aby vaši pozornost přitáhl, aby vy jste mohli zůstat spolu.
3: No, to byl ten osud. To byl ten osud vlastně. Jo, jako. Je to hezky, no.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Kristýně a Karlu Hendrichovým, kteří jsou spolu už 50 let. Jejich láska je čistá a život jim nadělil krásné chvíle.
2: My bychom teď rádi zjistili, jak se znají. Jestli dokážou odhadnout reakce toho druhého a zda si pamatují svoji historii stejně.
1: Je tu manželský test Patrika Rozehnala. Manželé dostali stejné otázky, ale každý zvlášť. Neslyšeli odpovědi toho druhého. Teprve teď si je poslechneme dohromady.
3: Kristýno, kdybyste měla celý den jenom pro sebe, jak byste ho vyplnila? Co byste dělala, po čem byste toužila si dělat tak sama?
4: Já když jsem sama, tak buď si čtu, anebo dělám kolem zahrádky.
5: No já si myslím, že by asi většinu neprouklízela. Pochybuju o tom, že kdyby jsem odjel takhle, takže by si vzala knížku a prolenošila by to s knížkou.
3: Byla by schopná nevěry?
5: Já si myslím, že ne.
3: Tak aspoň otočí se někdy za pěkným chlapem?
4: Tak to mě ani nenapadlo. Opravdu ne? Nikdy.
5: Tak je to možný, že se podívá, nebo to, jako já se rád podívám za hezkou holkou nebo ženskou.
3: Kolik máte párů bod?
4: Asi 8.
3: Kolik má párů bod? Máte přehled?
5: 7-8 párů. No.
3: Výborně. Kolik měří?
5: Já si myslím, že už mě přerostla přes hlavu. Ne. Ale takhle, já mám asi 1,72 nebo 3 a tak asi jsme tak stejně vysoký. Možná, že má o centimetr míň.
3: Kolik měříte?
4: 173.
3: Co nejraději kupujete?
4: Oblečení. Já tomu říkám bluzíčky a tak dále.
5: Ty žensky to potřebují, když se chtějí líbit v každém věku.
3: No, no i vám.
5: A samozřejmě, že se chce líbit i mě.
3: A vy se jí chcete taky líbit?
5: No tak na mě už nezáleží.
3: Jeho oblíbený nápoj?
4: Pivo a rum.
3: Váš oblíbený nápoj?
5: Pivo a rum.
3: Jak se holíte?
5: Elektrikou.
3: Jak se holí?
4: Elektrickým strojkem. A když jsme chodívali do práce, tak dennodenně. A teďka občas, no.
3: Váš oblíbený sport?
5: No, fotbal v televizi.
3: A pro sebe?
5: No, cyklistika takhle, jako rekreační cyklistika, no.
3: Jeho oblíbený sport?
4: Já bych řekla, že kolo, no a gaučink.
3: Kdo víc chrápe?
4: No já, prej já.
3: Kdo víc chrápe?
5: Určitě má.
3: Určitě má. Proč to říkáte tak potichu?
5: Protože i když chrápe, tak i nahrávám. Někdy.
4: A pustil mě to, podaj říká, hele, je otevřený okno, ještě, že nemáme žádný sousedí u ty strany, co máme ložnici, protože to by bylo hrozný prej.
3: Jak si vzájemně něžně říkáte?
4: Já mu říkám Kájo a on mě Kristýnko.
5: No a mě říká Kájo, já jí říkám Kristýnko.
3: Kdo byl v sexu hlučnější?
5: Ani jeden asi.
3: Oba jste řvali, jo?
5: Ne. Jste byli potichu.
3: Jste museli.
5: No tak možná, že to... To vygradovalo kvůli tomuhle, že jsme bydleli s rodičema ten první měsíc po svatbě, no a neměl jsem potřebu a asi taky ne.
3: Kdo byl v sexu hlučnější?
4: Já nevím, no. Já si myslím, že spontánnost je taková oboustranná, jako. Neřvem u toho, takhle to řeknu. Prožíváme to v klidu. jenom v takových těch svých intimních chvílkách.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
2: Láska je krásná v každém věku. A v intimních otázkách budeme pokračovat.
1: Jak se projevuje láska po 50 letech u Kristýny a Karla Hendrichových? Rádi bychom slyšeli návod na spokojený život. Čeho si všímat? Jak se milovat i v pozdním věku?
3: Kdy jste o manžela třeba měla největší strach v životě?
4: No, tak abych vám řekla pravdu, tak není to tak dlouho, protože má rodi se srdíčkem, jakože mu vynechává fibrilaci jako fibrilaci síní, a tak mu vlastně navrhli, že má přijít do nemocnice a že mu vlastně to srdíčko jakoby zastavěj a zase nahoděj a mělo by to být dobrý. No tak to byl nejhorší můj okamžik, vlastně ten strach, ta starost o něj, protože člověk neví, náhoda je, jak se říká, blbeč, jo. No takže to byl můj ten nejhorší okamžik teda v životě.
3: Kdy jste se naopak vy, Karle, bál o Kristýnu?
5: No, pokaždý, když měla jít rodit. Samozřejmě, protože to je dost nebezpečný takovej asi v tom životě. Já nevím, člověk má strach o ní. Pořád mám o ní strach. Vždyť to k tomu patří, ne? K tomu manželství. Aby se jeden bál o druhýho.
4: Ale jinak jako můžu říct... pohodě. Zatím musím zaťukat, že jako ten život, když by šel takhle dál a ještě dlouho vydržel, aspoň chvíli, delší chvíli, takže bychom byli rádi, no.
3: Co vás dnes nejvíc v tom vztahu tmelí k sobě? Co je takým tím tmelícím prvkem, nebo u čeho jste rádi vy dva spolu?
4: No tak jako celkově trávíme společný čas. Prostě když jdeme i na to pivko, jdeme, chodíme společně, vejlety děláme společně. My prostě jsme taková, naše děti říkají, že jsme nerozlučná dvojka.
3: Jak moc je v tomhle věku ještě důležitý ten tělesný kontakt, to, že jste spolu, že se chytnete za ruce, že se obejmete?
4: No, i stává se to, jo. Obejmeme se, přitulíme se, klasika jako za mladá. Taky jsme si nedokázali představit, kolikrát jsme říkali, jak ty naše rodiče, jak žijou, jako v tom, jak, nebo jak žili v tom věku. Člověk si to nedokázal představit, ale pro nás se, říkám, pro nás se nezměnilo v podstatě nic, jako.
5: Tak, je to furt krásný.
4: Je to furt krásný, jako zatím, jo, no, tak nemůžem si stěžovat, no.
3: Karle, je Kristýnka pořád krásná a hledíte na ní jak na obrázek?
5: Určitě, moc se mě líbí. No, opravdu, já si nedělám legraci, ale já jsem rád za ní, jakou jí mám takhle. Je moc pěkná, přitažlivá, furt je pro mě přitažlivá.
3: Co pro vás, Karel?
4: No, je to pořád stejný takový ten romantik a můžu říct, že jede na nákup a jednou teď mě přiveze kytičku. Puge, třeba tyhle ty žlutý, co mám, tak mě koupí, ať to mě koupí třeba, jak vidíš, že tyhle už povadají. Jede do Přelouče a přijede s kytičkou. Aniž bychom něco slavili, nebo prostě něco měli, nebo za to se nikdy nestyděl. No.
3: Jak byste tu svoji lásku, kdybyste to měli shrnout, tu celoživotní, pojmenovali?
4: Je to skvělý, je to nádherná láska. Já vím, že třeba, když to člověk řekne a uslyší to někdo, já nevím, i z našich známých, nebo z dětí, nebo to řekne, že babička přehání, ale je to skutečně tak, prostě. My jsme rádi, že jsme spolu a snad ještě nějakou dobu budeme. Jako? Kolikrát můžu říct, že si takhle třeba manžel ten lehne a spí a já třeba ještě nezaberu, tak říkám, pane Bože, ať ještě nějakou dobu si hezky užijeme toho života, takového Já, když to tak řeknu, bezstarostný, jo, protože děti máme hodný, mají práci, snaží se, o nás se starají, takže jako my nemůžeme říct křivýho slova ani vůči dětem, ani vůči vlastně vnoučatům. No bylo to hezky.
3: Jak byste tu vaši lásku pojmenoval vy, Karle?
6: Já říkám báječná láska. Báječný život. No, co se k tomu dá víc říct?
3: Za co byste jí poděkoval?
5: No, já bych jí poděkoval za všechno, i když nás to nikdy tohleto, jako nedokázal jsem nikdy ani takhle často říct, jako že jí miluju a tohleto by se mi chtěl říct, že to jí dlužím. No, ale mám jí rád furt. To je asi všechno, já to nedokážu jako nějako vybásnit.

0: Kristýna a Karel Hendrichovi vsadili na lásku. Dali jí všechno. A život jim to bohatě vrátil. Dobře vědí, že láska je to, co nás činí šťastnými. Láska k nám samotným a láska k druhým.
1: Tomáš Garrigue Masaryk kdysi řekl: veliká láska, láska bez výhrad, láska celého člověka k celému člověku nemůže pominout léty ani smrtí.
0: Užívejte lásky v každém věku. Nezapomínejte na sebe ani na toho druhého. Chovejte si lásku jako nejcennější poklad. Jen tak bude zářit, těšit a hřát. Bude věčná.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Nově budou pomáhat lidem v bytové nouzi i úřady práce. Novelu podepsal prezident. Firma LB Minerals dostala k plánované těžbě živce u Borovan na Českobudějovicku souhlasné stanovisko v procesu EIA. Zítra bude převážně oblačno až polojasno, odpoledne s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Úřady práce se budou nově zabývat pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí. Převezmou některé úkoly od obcí, budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná bydlení. Změny zavádí novela zákona o podpoře bydlení. Dnes ji podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Pražský hrad. Novela taky zavádí vznik poradenských kontaktních míst k bydlení. Budou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Podle předlohy se za lidi bez vyhovujícího bydlení budou automaticky považovat například oběti domácího násilí nebo rozvádějící se páry. Firma LB Minerals bude pokračovat v přípravách na těžbu živce u Borovan na Českobudějovicku. V procesu EIA, který posuzuje vliv záměru na životní prostředí, dostala od Jihočeského kraje souhlasné stanovisko. Odpůrci budou proti projektu dál bojovat.
2: Nákladní doprava sebou přinese hluk, prach, otřesy i riziko pro chodce nebo i pro děti, které chodí do školy.
3: Říká Zdeněk Struska, iniciátor petice, kterou podepsalo víc než 3300 lidí.
2: Nákladní auta by z tohohle lomu jezdila denodenně dalších 20 až 30 let.
3: Celkový vliv této dopravy z hlediska hluku a znečišťování ovzduší je v dokumentaci EIA hodnocený jako zanedbatelný až málo významný. Vedení LB Minerals v písemném vyjádření uvedlo, že firma bude pokračovat v projekčních pracech. Zahájení těžby je podle zástupců společnosti časově velmi vzdálené. Jitka Cibulová Vokatá, Český rozhlas.
1: Správa železnic spustila na dalším úseku evropský zabezpečovací systém ETCS. Vlaky pod jeho dohledem jezdí nově mezi pražskými Vysočany a středočeskými Milovicemi. Za zabezpečení 42 kilometrů trati správa železnic zaplatila 300 milionů korun. Dosud na trati žádný vlakový zabezpečovač nebyl a vlaky kvůli tomu mohly jet maximálně 100 kilometrů za hodinu. Z ETCS teď můžou zrychlit až na 160 kilometrů za hodinu. Popisuje výhody Petr Kolář ze správy železnic.
4: Je to zvýšení rychlosti, zkrácení jízdní doby a samozřejmě hlavně zvýšení bezpečnosti, kdy tady na tom úseku projede přes 200 vlaků denně. To zvýšení bezpečnosti je opravdu skokové. Sport.
1: Do fotbalového Slovácka přichází ofenzivní hráč Lukáš Vorlický. 24-letý fotbalista míří do Uherského Hradiště z pražské Slávie. Jarní část minulé sezóny ale strávil v tehdy druholigové zbrojovce Brno na hostování. Ve Slovácku podepsal Vorlický kontrakt na 3 roky. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku, hlavně na západě, se můžou objevit přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na pražském okruhu mezi 61. a 62. kilometrem směrem na D1 probíhají práce na údržbě mostu a pravý jízdní pruh je kvůli tomu uzavřený. A na silnici 6 dejte pozor u Bílence na Lounsku. Osobní auto tam havarovalo do stromu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer. O čem si tak asi povídají mezi sebou pánové, když se jednou za čas potkají někde u piva nebo nad pivem? Tak určitě fotbal a v případě starších ročníků nemůže chybět vojna. Léta v zeleném. S odstupem času samozřejmě už jen v těch veselých vzpomínkách. Ostatně jako v tom dnešním vydání Divadla pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Iveta Bartošová a titulní melodie ze seriálu Chlapci a chlapy v době, kdy leckterý mladý muž měl na vojně Ivetinu fotografii ve skřínce s osobními věcmi. No, kdo z nás by si nevzpomněl na to, jaké to bylo, když rukoval. A pánové Šimek s Grossmanem o tom taky společně napsali jednu ze svých povídek.
2: Vojenská služba je nejčestnější povinností každého občana, co má mužské pohlaví a měří nejméně 150 cm. Tolik úřední spis. I mne povolali. Měřím 151 cm a jmenuji se Pepa. Mé názory na vojnu nebyly jednoznačné. Brožurky sice tvrdily, že vojna je největší blaho pro mladého muže a svírat pušku milenku dá organismu pocítit větší slasti než pochybné známosti zavraty činžovních domů. Ale na druhé straně nápisy vojáků na záchodcích předních pražských lokálů tvrdili pravý opak. Také kamarádi, kteří přišli za 2 až 3 roky z vojny, neplýtvali slovy chvály. Když jsem zelené sukno bránil slovy z příruček, byli mě a křičeli cosi neslušného. Hezký obrázek, který jsem si o vojně vytvořil, pokazil i rotmistr Rudolf Nusle, náš soused. I když jsem se snažil mít ho rád, musím přiznat, že její vojenská služba poznamenala. Výložky neodložil ani ve vaně a vyznamenání si přilepoval leukoplastí na nahou hruď. Ze zásady odmítal pít mléko, neboť se mu zdálo málo zelené. Rotmistr Nusle vůbec rozeznával kvalitu podle barev. Kdo byl zelený, byl dobrý. Kdo měl barvu jinou, byl lump. My jsme měli protekci, neboť se jmenujeme Zelenkovi. Za to lékárník černý z druhého patra nacházel často před svým prahem rozbušky. Dvakrát pak pod rohoškou minu. I jinak si soused Nusle počínal jako správný voják. Na Štěpána rozehnal koledníky útokem na bodá. V pokoji měl zákop, kde přijímal hosty. A po uzavření domu si otvíral dveře granátem. Do schodů se pohyboval zásadně přískoky. Ve volných chvílích schromáždil rodinu, promítal zpomalené válečné filmy a vrhaje se co chvíli k plátnu ukazoval naběračkou chyby vojevůců. Přes tuto úpornou snahu nebyl však již 10 let povyšován a proto zatrpkl a snažil se sestavit z rodiny vlastní armády. Sledování všech těchto momentů a postřehů snad způsobilo, že jsem se na vojnu příliš netěšil. Kromě toho jsem byl ženat a musel jsem se starat o početnou rodinu. Snažil jsem se proto spíše této čestné povinnosti uniknout, ale marně. Jednoho 1. října, oblečen v tepláky, s malým balíčkem jídla pod paží, doprovázen svojí družkou Anou, 5 nevlastními a 3 vlastními dětmi, jsem se vydal k nádraží. Anna brečela. Vlastní děti se rvaly s nevlastními. Byl jsem trochu nesvůj. Zejména mě rozčilovalo, že občanovi mě zřejmě považovali za kočovníka a dívali se na mne soucitným okem. Co chvíli někdo přistoupil a žádal, abych mu nabrousil nůžky. Nevlastní děti využívali dobroty těchto občanů a začali žebrat. Anna spínala ruce ke kolem jdoucím mužům a svěřovala se. Jede na vojnu. Běda. Teď budu ve svém bytě ve Vladislavově ulici číslo 2. 4. patro. Telefon 224628. Úplně sama. Někteří z pánů se zastavili, zapsali adresu a slíbili, že rádi vypomohou v udržování domácnosti. Jen se přimlouvali, aby Anna dala děti k babičce. Jeden pán dokonce slíbil pomoc hned ten den večer. Měl jsem v očích slzy štěstí. Teď už jsem z vojny strach neměl. 2 roky utečou, přijdu, bude mi 21 a máme život před sebou. A skutečně, vojenská služba nebyla tak zlá. I vyznamenání jsem získal. A nových věcí, co jsem poznal. Mýdlo, příbor, ručník, denní styk s muži, rádio, televizi, pyžamo a vězení. Pravda, dostal jsem sice několik anonymních dopisů, že ani na láska ke mně není stálá, ale znám ty závistivce, co boří mladá manželství, a byl jsem klidný. Vracel jsem se domů dokonce hrdě. Neprohýřil si 2 roky, Pepo. Jsi silnější a z nakradených dek ošatíš rodinu. A pak přišla ta chvíle. Zazvonil jsem u dveří svého bytu. Dlouho mi nikdo neotvíral. Bušil jsem tedy a i kopanec přidal. Jakýsi muž odkryl špehírku a zvolal. Zmiz, dnes pomáhám já. Děkuji, řekl jsem, ale už nepotřebuji, vracím se z vojny. To je jiná, pravil muž. I když jdete poněkud nevhod, račte si převzít inventář. Shledání s Anou bylo radostné jako vždy a večer jsme si došli pro děti. Přepočetl jsem nevlastní. Bylo jich 7. Ty mne ale tolik nezajímají. Mé vlastní byly pořád jen 3. A já jsem rád, že mi Anna byla po celou vojnu věrná.
0: Český rozhlas Hradec Králové.

0: začít o té vojně vyprávět ty, protože co já si pamatuju, já jsem tě zažil jako svýho mazáka.
1: Ano, to je pravda. Vážení posluchači, vážení přátelé zde v sále, já jsem zažil Šimka jako bažanta. Bylo to nádherný, ten pocit, když jsme ho viděli, jak stál ve frontě u holiče, jak čekal na to, až ta mašinka se zakousne do jeho dlouhé hřívy, neboť už tehdy se nosily dlouhé vlasy. A pak, když jednou se objevil, my jsme byli taková malá kapela, měli jsme bez názvu, měli jsme orchestr, ve kterém já jsem hrál na doprovodnou kytaru a zpíval jsem nějaký písničky. A jednou se objevil takový vojáček, ostříhaný skoro do hola. Ten veliký nos a ty velký brejle z toho koukali.
2: A... Znám větší nosy. Já znám jednoho chlapa, ten má nos, že by mohl šňupat rodinný domky. A on mluví o mým nose, já mám nosík.
1: Stál a tak jsme se bavili a on říkal, hele, já teda nevím, ale já samozřejmě teďko mám dost pernou službu, ale až bude po přijímači, tak já bych měl takový nápad, mohli bychom založit takovou skupinu, dramaticko-hudební skupinu nebo hudebně-dramatickou skupinu. My máme takovou hru, kterou bychom mohli předvést a vy byste v ní mohli hrát a zpívat a co byste říkali a tak jsme se domlouvali, bylo to takový jako nemastný, neslaný, nicméně nám opravdu scházelo něco, co by nás vlastně nějakým způsobem vedlo k nějaké tvůrčí práci. A tak jsme se dohodli. No a když jsme se představili, on říkal, jsem Slávek Šimek a s náma by dělal ještě Jirka Grossman, to je můj takový dobrý kamarád. On tam vlastně sloužil taky na vojně, že jo?
0: Tam sloužil až za rok později, on byl v Auzu.
1: Já vím, ale docházel tam nějak z nějakého důvodu, za tebou vlastně.
2: Tam docházel, no, protože za mnou chodili hezký holky, za ním jo, ne, no tak jo, on tam docházel se na ně dívat.
1: Já to říkám spíš jako novinář, ale takhle, jak to říká Slávek, asi v takovém duchu se to vedlo, bylo to spíš taková jako malá legrace. Nicméně se z toho potom vylíhnul najednou soubor, kterému scházel název.
0: Jsem vymyslel, za chvíli jsem to měl. Jsem zakop o něco a nazval jsem soubor Voj.
1: Voj, no.
0: Oni si to potom... vojenské jeviště, to ano, nemá nic voj. Společného.
1: Vojenské, oni si potom podnikání. To pletli chvíli. Někde se říkalo třeba, že to je Tehe vojsko, jak v té době byly populární anglické názvy. Ale to byla zkrátka technicko-hospodářská evidence.
0: No ale ty jsi, Karle, začal o takový ty nadstavbě na vojně, o kulturní činnosti. Ty bys si se měl přiznat, jak ty jsi třeba prožil přijímač, jak jsi na tom byl fyzicky. Víš, takhle, no, teďka
1: špatně,
0: mluv.
1: Špatně, no, špatně jsem na tom byl fyzicky.
0: Jednou jsme vystupovali se souborem někde a jedna paní nás pozvala na večeři. Říkala, vemte si ještě nějaký, dával nám meruňkový knedlíky. A Karel říkal, ne, děkuji, já už jsem jich měl 6. A říkal, no, měl jste jich 8, ale vemte si ještě rád. Což kdyby si, Karle, zahrál nějakou písničku? Já jsem tě dlouho neslyšel takhle samotnýho s kytarou.
1: Zpívat, ne?
0: Mám utkvělou takovou vzpomínku, jak Karel Černoch sedí na chodbě, čistí boty a vedle má kytaru. A pak začal hrát a to rozhodlo o tom, že jsme se pak setkali v tom souboru, který jsem tam zakládal, protože zpíval neuvěřitelně krásně.
1: Já musím říct, že Šimek se tady z toho dělá trošku šprťouchlata, ale Slávkovi vlastně, tobě vlastně já vděčím za to, že jsem se zpívání věnoval, protože jednou, když končila vojna, Slávek ještě měl rok a já už jsem odcházel, tak on říkal, ty se chceš opravdu na to vykašlat, na to zpívání? A já jsem říkal, no tak to vojna byla vojna, teď to bude jinak všecko. A on říkal, ale nebuď blbej. To bys měl zkusit, člověče, to by to docela jde. No a díky Slávkovi jsem vlastně začal zpívat a hrát. A zůstal jsem u toho do dneška.
0: No vidíte, jak člověk, který nemá hudební sluch, jako já, může objevit výborného zpěváka.
1: Si děláš legraci, nebo ještě? Myslí to vážně? No. Tak to si řekl po dlouhý době něco vážně teda. Tak já zpívám, jo?

0: Co ty by si řekl, přijímači Jirko?
1: No já jsem měl, jak tak na vás koukám a poslouchám vás, já jsem měl proti vám asi lepší vojnu, takzvaně, protože já jsem byl 2 roky v Auzu, jako v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého, takže já jsem vždycky slyšel, jaká to je fantastická vojna a tohleto. Nicméně se tam odehrával přijímač, no a já jsem se tam nějak tak trochu hodil marot, no já jsem měl takový teploty, tak já jsem vlastně neabsolvoval ani žádnou střelbu, ani ty povinnosti a tohle, protože jsem byl v nemocnici na vyšetření nějak ledvin. A takže jsem přijel potom přijímači do Auzu a já jsem tu pěknou vojnu, jak jsem si ji představoval, tak jsem začal vězením. Já jsem první, co bylo, se ocit ve vězení. A to tak, že na mě padla služba dozorčího. Jenže já jak byl v té nemocnici, tak jsem nevěděl, o co jde. Jako, co to je, být dozorčí. Tak tam visely v Auzu nějaký ty červený píšťalky. Jo, a
2: no, píšťalky jsou žlutý.
1: Ty šňůry jsou červený. No a jakože já mám být dozorčí, tak jsem hned šel domů.
2: Jo? S těma píšťalkama.
1: S těma píšťalkama jsem šel domů a byl jsem doma, spal jsem doma, protože jsem měl vycházkovou knížku u sebe. No a ráno přišel pro mě nějaký houslista.
3: To byl Dalibor, no. Šli jste do vězení, no.
1: Já šel místo něho do vězení právě, ale on mě měl odvést, tak jako byl celý červený, bylo mu to jako takový... žinantní, ano, tak se tak jako červenala doma u dveří, mě říkal, hele, ty máš jít do vězení. Já jsem říkal, co, kam? No člověče, do vězení, ty jsi dostal vězení a já tě mám odvést. Tak jsem s ním šel, celý zděšený, jako co, teď mám dozorčí, teď je všechno v pořádku. A ono bylo všechno v pořádku, ale on mě odsoudil na 7 ostrejch, jako. A teďka podle tradic Auzu, to mě zase zblbli ty mazáci, že se tam musí jet na náměstí Republiky, kde je posádková věznice, tak se tam prý musí taxikem. Tak já poslední peníze dal za taxik. A s tím houslistou jsme tam jeli. A teď jsme vysedli, přišli jsme k tomu podpraporčíkovi, který nás přijímal jako vězně a tohle. No napřed seřval hrozně toho houslistu. No a potom už jsem za chvilku byl v areálu posádkové věznice, že? No ale teďka chci, co?
2: Areál.
1: Areál zdraví, no. Ale mně se tam hned první den stala taková podivná příhoda. Přišel za mnou jeden takovej mazák vězeňský a říkal, hele, podívej se, ono, odstráží mi víme, kdo má jet ráno na jakou práci, jo, na rozdělení zaměstnání. Podívej se, my jsme taková jako uzavřená parta, nechtěl bys jako, víš, tady jde o tu záměnu, že by se nic jako nestalo, kdyby se zahlásil jiným jménem, jako víš, a my jsme spolu, tak my bychom chtěli dál být spolu, jo, tak by se zahlásil jako za mě a já za tebe a... Po příjezdu zase se zahlásíme tak a je to v pořádku. No tak já jsem nechtěl hned vypadat jako nějaký, jako že ne, co to tady je, jo. Tak jsem si říkal, no, když odmítnu, tak se na mě budou koukat jako, že jsem nějaký jako pečlivý a tohleto. Tak jsem říkal, no, dobře, čeče, nějak se mi do toho moc nechce, ale... No, ale... A on říkal to, hele, nic se nebojí. Ráno při nástupu řekni, že seš černý, jo, já se jmenuji Černý, tak na černý řekni tady, jo, a předstup. A já zas, když zahlásí vězeň Vimr, tak předstoupím já, jo. Tak já jsem to tak slíbil. Jenže on si mě pamatoval, ten podpraporčík, co nás přijímal, jo. Jak se tak rozčílil, tak si mě nějak zapamatoval. A druhý den to začalo jako, vězňové, pozor! Tak mi pozor. Vojín Lelkeš, krok vpřed! Vojín Lelkeš, krok vpřed. A teďka ten černý byl hned na druhém místě. A on říkal, Vojín Černý, tak jsem řekl, zde, krok vpřed. A teď se na mě takhle znova podíval a říkal, vy jste Vojín Černý? A jsem řekl, ano. On, vy jste Vojín Černý? Tak už jsem viděl, že je zle, tak jsem řekl, ne. A on to říkal tak jasně, jo, že nemohlo být pochyb. A on říkal, tak jste Vojín Lelkeš nebo Černý? A čím dál víc mu plály ty oči a já jsem se začal bát a říkal jsem, ne, já jsem Vimr. A teďka z té řady vystoupil ten černý, který taky už měl strach a říkal, já jsem vojín černý, ale já myslel, že jste čet červený.
2: Já vám zaspívám takovou básničku, jestli můžu, takového čtyřicátníka nebo pětaštyřicátníka, to ještě není můj případ, to je myslím Slávek, viď?
3: Ještě dvě hodiny.

0: questo qui.
1: My jsme měli, jestli si, Slávku, pamatuješ, takového promítače. Ten promítal, jmenoval se Vojín Veselý. Ten měl, to byl fantastický človíček. On měřil asi 1,32 m, vyloženě pod míru, a samozřejmě šaty dostal na dvoumetrovýho chlapa, takže měl založený třikrát kalhoty, no prostě neuvěřitelná postava. A to byl takový kulišák, který vždycky vymyslel nějakou legraci a jemu všechno procházelo. To, co by si třeba dovolil on, to si nemohl v žádném případě dovolit jiný voják, protože ten to odskákal. A tenhle ten Veselý, to si pamatuju jako dnes, my jsme vlastně sloužili u stejného útvaru jako vy. A samozřejmě vždycky se stala nějaká taková věc s Veselým, takže jednou načapal taky tohohle Veselýho v kotelně. Ta kotelna byla velice zajímavá tím, že tam sloužili dva kotelníci, z čehož jeden vždycky spal v popelu. To říkal, že je největší teplo, jo. A tenhle ten Veselý tam chodil popíjet kafíčko, protože on měl v podstatě na starosti ty promítací mašiny a nějaký práce kolem klubu, ale jinak. A tam samozřejmě najednou vlítnul Doucha. Shodou okolností já jsem tam byl taky, něco jsem tam dělal, asi taky jsem popíjel kafíčko a najednou prostě on zblejsknul toho Veselýho a začal na něj křičet, co tady dělá. A ten Veselý se postavil do pozoru a s naprosto vážným obličejem řekl: soudruhu majore, akce je hla. A my jsme nikdo v té době netušili, co bude dál, protože jsme si mysleli, že opravdu je nějaká akce jehla nebo co. A ten Doucha jako už jako to řekl: dobře, pohov. A teď mu to začalo docházet, co to vlastně znamená akce. A říkal: poslechněte, Veselý, co to je ta akce jehla. A on s naprosto vážným obličejem se salutující se rukou řekl: zašívám se tady.
2: A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli správně, neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadílat. Oni říkali: to budete za den hotový, to je na den. A já jsem si říkal: aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal: musím do týdu, jo, to budete hotový. To říkají vždycky ty filmaři: to budete hotový, o tom člověk horko těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovýma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků. A já jsem hrál takovýho řadovýho vojáka, který prostě vyběhne zpoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití, zranění tam je, tak oni odnášejí ty zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky musely stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně a tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér: ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle, a teďka řada těch tanků, teď lomos tohle, zastavili, já jsem vyběh, že byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, jako potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem si čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole, zastavil jsem se před kamerou a stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér: stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Mimr, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Hergot, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To... Zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten automat, co tom s tím má?
0: Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky zase couvat. Jo, nadsouvali zase.
3: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
2: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopal a teďka pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal,
3: stop, prosím vás, pane Vimr.
2: Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co zase?
3: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr, teď vy jste v detailu.
2: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašný rány, já se toho bál, že jo. A, tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem říkal, on říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo. Oni to neobraceli, ten nadsouvali. Teďka ten Lomos, teď já tam byl, si připadal, oni tam točili národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
3: prosím vás, přivez, jedem, ty tanky spustit.
2: Tak to, tak, zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydržel. No, hrozný. Pálil jsem na Němce sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle a už bylo na úšku a pum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem jí na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči všechno. On říkal, stop! To snad není možný, já toho vybrám, zabiju! On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku. Tak, já jsem, tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že jsem mi to nějak přilepil k hlavě, nebo přišlo. Tak jsme to natočili a to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet, tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. Tak jsem se jako vrátil do té... No, do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem nemohl, neměl jsem ani alibi, abych si rychle měl, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jako jít si sednout na náměstí Republiky do vězení. Jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jak jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak mě to, jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako, že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečený. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Tak to byl Pavel Bobek, který druhdy patřil do Semaforu, stejně jako třeba Luděk Sobota. No a ten společně s Karlem Peterkou a kytarou, to byla další dvojice, která vyrazila za vojáky s mikrofonem, aby natočili armádní setkání po letech. No a vidíte, i pro nás je to vlastně takové setkání po letech s tím, co zůstalo v archivu Československého nebo Českého rozhlasu. Tím je vlastně každé večerní divadlo pro vaše uši, které pro vás připravují Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Stůj. Kdo tam?
3: Tady je příslušník jednotky divadla Semafor, Luděk Sobota. Dobrý
4: a
3: večer.
4: Závažák, řidič spojař Karel Peterka.
5: Na plince Michaelek, Danielek s Vladimírkem a taky Petřík, Geník, Jiřík, Vašík s Kazimírkem.

jakou já mýval pleť. Už jsem chlap, kdo je víc, holím se jednou za měsíc. Druháku Jiříkovi Patrikovi splnil se sen, na párty sen Zajenka v podkolenkách zůstala jen. A potom Pepa Vašek, Lojza Stašek, Fajnový, to jsou ti prýma kluci z naší roty.

0: Když uslyšíte jméno města Mariánské Lázně, co se vám hned na poprvé vybaví?
1: Samozřejmě se mě okamžitě vybaví vojna. Na to člověk jen tak nezapomene.
0: Říká se, že pravé kamarádství lze prožít i na vojně. Vzpomínáte si na svého nejlepšího kamaráda, který s vámi vykonával vojenskou základní službu? Pokud ano, udržujete spolu písemný či jiný styk?
1: Já si vzpomínám na několik kamarádů. Vůbec kamarádi mě na vojně dost jaksi drželi nad vodou, protože kamarádství na vojně, myslím, to je jedna z vynikajících takových věcí. Tam se dokonce pozná, kdo je opravdu kamarád a kdo ne. Já jsem taky svýho kamaráda, který stál za mnou při nástupu, tak jsem ho nutil trochu do kamarádství s tím, že my jsme stáli nastoupený v řadě a já měl ještě vzadu všecko tohle jako v takovým nepořádku, že jo? Protože jsem to nestihl. A jenže jsem si v řádech, jak jsem zase na tom PŠM poslouchal, co se má, co se nemá, tak jsem se tam taky dozvěděl, že ten, co stojí za vámi, tak má za povinnost upravit toho, co stojí před vámi. Takže jak my jsme stáli, tak já jsem dozadu šeptal, uprav mě, dělej, je to tvoje povinnost. Jednoho dne nám velitel roty oznámil, že budou brzy Vánoce. Tak jsme z toho měli všichni velikou radost. Ten velitel roty nám to oznámil asi tímhle tím způsobem. Řekl, vojáci, budou brzy Vánoce. Každý by si představoval, že asi dostane opušťák, jenže takhle to nebude, víte? Těch opušťáků naopak bude ještě míň než jindy. Pojďte se, to je můj názor. Pokud má někdo nějaký jiný názor, tak mě je to jedno. Teďka já jsem pořád slyšel Vánoce, opušťák a názor, tak jsem si to dal nějak dohromady v tom polospánku a říkám si, Herko, abych o něco nepřišel. Tak jsem najednou zvedl ruku a velitel roty povídá, co je, sobota, co chcete? Já mám, soudru kapitáne, já mám názor. A jak to? Mám, no ne, totiž soudru kapitáne, já mám takový názor, že když ty Vánoce, co to jsou takový hezký svátky, víte, a přeci jenom si myslím, že když jsou to takový svátky, teda ne, že bych to, ale hlavně já bych chtěl jít z domu, ale myslím, že teda celkově vůbec by těch opušťáků mělo být víc než jindy, si teda myslím jako já. On skoprněl velitel roty, jako chvilku koukal, pak povídá. Sobota, ten má sice blbej názor, ale aspoň má názor, ale tady ten Klapka tady chrápe jako ty jezevec.
0: Jak jste na vojně prožíval svůj volný čas?
1: Já se na žádný nepamatuju.
2: Já bych měl dotaz opět na Luďka Sobotu. Vzpomínáte na svého velitele v dobrém, či spíš se skřípěním zubu?
1: No, tak já bych řekl, že obojí. Já si vzpomínám na jednu takový moment. My jsme cvičili pořadový, a on nás tam jako péroval a takhle a říkal vlevo, boh, pravo, boh, tady pozor, jak to, a takhle, takhle to dál nejde, to musíte takhle. A na nás se koukali ze zhora mazáci, asi druhý, a jako vysmívali se nám, jo, furt se chechtali, nějaký dva, prostě kluci furt jako tohle a chechtali se. A on najednou se namích, jo, ten náš velitel, ty otočil se, sebral kámen, takhle, říkal, necháte to a tohle, a hodil ten kámen, a on se trefil, rozbil to okno, okno se roztřísklo, on se k nám otočil a povídá, a to si zaplatíte.
3: Bál jste se taky někdy na vojně?
1: Jestli jsem se bál, jo. No, jednou jsem se skutečně jako bál dost. To jsem byl na stráži v noci, strážili jsme takový objekt. To bylo v hlubokém sněhu, jsem chodil pořád, ty dva chodí, ty vojáci, a vždycky se střetnou. Každý má svoji cestičku, akorát jeden moment je, že se můžou jako vidět. A všude jinde byl sníh a nikde žádná tedy lidská stopa, že, protože tam nikdo se nemohl dostat. No a já jsem najednou, jak takhle chodím, no bylo asi ve dvě v noci nebo tak, jak jsem chodil, jak najednou čerstvý stopy ve sněhu, úplně takhle vedle, já jsem si říkal, no tak to je prostě diverzant nebo něco. To znamená, teď si říkám, Helgo, tak jak ono to je, stůj nebo střelím, dej si pozor, nebo tě zase, nebo já jsem říkal, no ne, to, no než já bych to vyblekotal všecko. Tak se říkal, no tak to já musím na to nějak to. A šel jsem po těch stopách, najednou se mi ztratily ty stopy v takovém jako křoví. Myslel jsem si, že tam ten diverzant asi je, co bylo to křoví, protože jinde bej nemohl. Jo? To jasně bylo vidět, on svítil měsíc. A já jsem natáhl ten samopal, prostě připravený teda odjistil jsem ho, že jo. A takhle jsem mířil. Mířil jsem teda, byl jsem celý z toho rozechvíl a říkal jsem si, no jedině tady může být. No a když jsem takhle mířil dost dlouho a nic jsem neslyšel v tom křově a nic se nedělo, no tak jsem pomalu takhle zase pozadu odcházel a to a furt jsem ještě jako tohle. No a pak jsem šel teda na to střídání, na tu stráž a tam můj velitel tý stráže, zelený jak stěna, teda, nebo bledej jak stěna, zelený jak sedma spíš, na mě jako to a říkal, člověče, to jsem zažil nejstrašnější chvíli svýho života. Máš, ty jsi mě mířil přímo na hlavu.
0: Byl jste vždy v dobré fyzické kondici? Dělal vám tělocvik taktická cvičení či jiné velké pohybové zátěže, potíže, anebo jste byl v těchto oborech takzvaná jednička?
1: No jednička rozhodně ne, ale zase jsem nebyl úplná nula. Myslím, že jsem byl tak asi průměrně na tom. Takovej průměrný nemehlo. Pamatuju se, že jsem se... No, snažil jsem se vždycky nějak, třeba mi šlo dost špatně se zakopat. Hlavně ten vedle mě, ten jako jel s tou lopatkou a já jsem přestal naopak, vám čověče, ale to je teda ty machr, to jsem neviděl skutečně, to je skvělý, jak ty to dokážeš, jak to umíš. Hele, on se velitel nedívá, ukaž mi to, jak ty bys to dělal, kdyby jsi byl tady na mým místě. A on mi to vykopal.
4: Když ke mně přijde výročí a sůl mi žene do očí, říkám, vždyť já vím. Je to zkrátka trochu smůla, že se matka země hnula,

se chodí bez fraků. Už nevím, kde ten činžák stál, zda kousek blíž, anebo dál, než můj.

černý kostým s dvěma moly, což bylo dost. Doufám, že teď víte v skutku, proč chci aspoň na minutku kouzelný most. Divadélko suterénu.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Jsem ráda, že jste si i dnes večer udělali čas a můžeme strávit dvě klidné hodiny spolu. Venku je letní noc, možná už je po práci, po starostech a třeba si právě teď vaříte čaj, sedíte, odpočíváte a co tak si i začít povídat. Povídat na téma, které v nás budí krásné vzpomínky. Budeme si povídat o dárcích, které se nedaly koupit. O těch, které neměly velkou cenu v penězích, ale měly obrovskou hodnotu pro naše srdce. Někde stačí ručně napsaný dopis, obrázek od dítěte, stará fotografie, nebo jen obyčejné obětí, pomoc ve chvíli, kdy jste ji nejvíce potřebovali. A právě na takové dárky se nezapomíná. Budu moc ráda, když se mnou o svůj příběh podělíte. Zavolejte mi a řekněte, jaký byl ten nejkrásnější dárek, který jste kdy dostali. Kdo vám ho dal? Proč pro vás tolik znamenal? Máte ho dodnes schovaný nebo vám zůstal především ve vzpomínkách? Těším se na vaše vyprávění, protože právě vaše příběhy dělají noční linku tím, čím je. Místem lidských setkání, vzpomínek a dobrého slova. Jarka Barboříková je s vámi, zůstanu do jedné hodiny. 731 800 900 se mi můžete volat, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 6 minut po 23. hodině. Některé z nejkrásnějších dárků se nevejdou do výlohy obchodu, ale navždy se usadí v našem srdci. Dnes večer si budeme povídat právě o těch dárcích, které měly největší hodnotu, i když se nedali koupit a zaplatit penězi. Paní Lenka je s námi, volá od Prahy. Zdravím vás. Slyšíme se, Leni? Já vás vidím na lince, nevím, co pak se stalo. Mimo éter jsme se slyšeli velmi dobře.
1: Dobrý, už je slyšíte?
0: Skvělé, už jste zpátky. Tak povídejte, co máte k tématu.
1: Pro mě byl nejlepší dárek to, když můj 39-letý syn, který mu bude, vystudoval právnickou fakultu a ještě k tomu udělal 5 let střední školy jako stavební, že navrhuje papíry prostě na barák a na takový. To pro mě byl nejlepší dárek svého života.
0: Tak to věřím, že jste byla jako maminka velmi hrdá a že jste musela cítit obrovskou radost. Jak náročná byla ta léta studia i pro vás jako pro rodiče?
1: Jako pro rodiče náročný, protože se to stalo moc peněz. A já jsem na něho byla sama, mě zemřel manžel, takže jsem byla sama, pak jsem se vzala po druhý a teď mě zemřel manžel před 7 měsíci, teda spadl a já jsem volala záchranku a zjistili, že si zlomil vás, ale oni otáhli ze záchoda jak blbci a přijeli za hodinu a čtvrt. Takže za to jeho doktori. Nedožitý 63 roku.
0: Aha, tak to mě moc mrzí. Leni, jaký vztah máte se synem dnes? Najde si čas asi i přes to velké pracovní vytížení, aby s vámi strávil čas?
1: Najde, koupil si auto teda, ale moc velký vztah s tím nemá, protože když zemře otec, tak on jako právě si zařídil, aby mě otec vydědil a já nedostala ani korunu. Takže mám s ním dobrý vztah, ale tady toto mě mrzí.
0: Aha, takže to byly složité rodinné vztahy. Tak to je asi těžká životní zkouška, ale my jsme mluvili hlavně o tom, kolik zkoušek v životě tady zvládl váš syn, že vystudoval teda vícero škol a to úspěšně a určitě taky díky vám, že jste ho podporovala.
1: No a on je po mně vystudovaný, já mám taky, jako vystudovala jsem potravinářskou školu a maturitu, takže ho nepovědě šikové.
0: Dobře. Leni, děkujeme, že jste teď s námi vysílala noční linku, hezky jste ji otevřela. Krásné téma, největší dárek, který nebyl z obchodu, tak pro vás to bylo vzdělání syna, toho známení, že úspěšně tedy dokončil náročnou školu právničinu. Mějte se dobře, pojďte s námi poslouchat příběhy ostatních. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná i vy doma schováváte drobnost, která nemá velkou cenu, ale pro vás znamená nebo znamenala celý svět. Zavzpomínejte dnes s námi na nejhezčí dárky, které nebyly z obchodu. Pan Jaroslav z Brna s námi teď bude v noční lince Českého rozhlasu.
1: Už jsou v éteru?
0: Ano.
1: Jo, jde, sapra. Tak dobrý večer, zdravím vás, Jaruško, a všechny dobré lidičky. No, není to dlouho. Dostal jsem krásný dárek od mé dcerky. Je to šikovná, hodná holka. A sice bylo to v době, kdy mi nebylo nejlíp, kdy jsem na tom psychicky nebyl moc volně. A ona mi, představte si, poslala tyhle krásné verše. A jestli dovolíte, tak já je přečtu.
0: Určitě.
1: Takže. Tak, jako lyžím sluší sníh, tak se hodí popřát tátovi ve verších. A tak ti přeju hodně zdraví, štěstí. A to všecko, jako každé správné děcko. Bledule už svítí na zelených stráních. Všechno a všichni už půjčí a bzdučí v ulicích, parcích a tramvajích. A já ti přeju klid a pokoj a všechno, co si přeješ nejvíc. Na nic se nedívej, jen zrubu. Neboj, nejen mince mají vždycky i líc. Neboj, a ozvi se, až budeš chtít. Dnes, zítra nebo za měsíc.
0: Krásné. Já věřím, že ty verše pro vás...
1: A pod to, no. A pod to, no, má...

0: mluvit. A to je cenný dárek, jaký může rodič od svých dětí dostat verše.
1: Mohu vám říci, Jaruško, že to bylo pro mě a je stále, když si to přečtu někdy, je to pro mě pohlazení po duši.
0: A Jaroslave, dostal jste někdy něco po rodičích nebo prarodičích, něco, co se ve vaší rodině dědí z generace na generaci? Nějaké fotky, nějaká věc, nějaká památka,
1: jo,
0: hodinky?
1: Fotek mám tady asi v šuflíku, tři alba plné krásných fotek. Táta byl velký fotoamatér z dovolených a z vandrů, dělal fotky a rodinné fotky. Když jsme se o Vánocích třeba slezli, celá rodina naše, otcice Vlady, bratr táty, otety Jarky, sestřička táty. Ale já, jestli dovolíte, já bych se ještě rád vrátil k té mé holce, Vladce. My jsme se neviděli nějakou dobu, ona měla svůj život, já měl svůj život, tak po několika letech, je to dva, tři roky zpátky, najednou zvonek, navštívil mě někdo a tak jdu otevřít a ona tam stála, Vlaďka, moje dcera. A přišla mimo jiné i proto, že Boženka, její máma, který má bývalá žena, že odešla nahoru do nebička, víte? V 71. Tak mě přišla říct takovou smutnou zprávu. No a od té doby se vydáme a jsme velcí kamarádi. Ona má rodinný domek, má doma psa, čistokrevného labradora, jmenuje se František. Má dávanému na 10 roků a je jak štěně. Má krásné štěnici pohyby. Vždycky, když přijdu, tak mě oblíže celou hlavu kolem dokola. Je strašně legrační. A dobře vadí. Vždycky udělá něco dobrýho. Tak je mi tam dobře u ní.
0: To věřím, takže vy jste k sobě našli po letech zase cestu, ano. Takže jste překonali nějaké to období, ano. Kdy se lidé vzdálí a
1: ano, jsme,
0: to je dobře, ano, že se to podařilo
1: obnovit. Jsme dobrý kamarádi, ano.
0: Já myslím, že pro rodiče je setkání s dítětem vždycky něco výjimečného bez ohledu na to, kolik času uplynulo.
1: Ano, je to tak.
0: Tak to je dobře, že teď se máte, tak se opatrujte vzájemně, moc ji o nás pozdravujte.
1: Děkuji.
0: Že opravdu oceňujeme to, jak se dala práci s tím, že vám dala takový nádherný dárek od srdce. To jsou dárky, které mají velkou hodnotu. Děkujeme, že jste nám o tom povídal, Jaroslave. Těšíme se, až zavoláte příště.
1: Já děkuji vám za prostor a zdravím vás a všechny lidičky a přeji všem dobrou mysl, dobré zdraví a všem dobrou noc.
0: Jsou dárky, které časem zmizí, pak jsou takové, na které nezapomeneme celý život. Právě o těch druhých je dnešní Noční linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Kolikrát největší radost nepřinese to nejdražší, ale to, co někdo daroval od srdce. Jaký byl váš nejhezčí dárek, který se nedal koupit? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Pan Michal píše na web. V minulém týdnu jsem docházel do RS centra na infuze. Paní sestry se chovaly tak mile, jako bych měl do roka a do dne zemřít. Za starostlivou péči jsem jim věnoval knihu ze své tvorby. Byly nadšené. Dárek, který má pro mě vysokou lidskou hodnotu, je třeba obyčejný ručně psaný dopis. Je-li psán od srdce. Za poslední rok jsem jich poslal na 10. Dostal jsem jeden. Je obtížné nalézt romantické kamarádky, které by měly zájem o dlouhodobou a konzistentní písemnou korespondenci. Přesto ten pocit, když dostanete dopis od toho, u koho si třeba jenom namlouváte, že vás má rád, je k nezaplacení. Paní Lída z Moravy. Krásný večer všem. Můj nejhezčí dárek, který jsem dostala, byl 3měsíční pejsek Bertík. Byl nechtěný, protože jeho slavná matka se někde bokem zakoukala. Majitelé ho nechtěli a naštěstí naši sousedé, kde ho nabízeli, si už pořídili jiného. Nám dělal venku velkou radost až do svých 15 let a nemůžu na něho zapomenout. Odvděčil se nám 5 psíčky zlatého retrievera a nebylo lepšího pokoukání večer, než sledovat tuto psí rodinku. Dobrou noc, Lída z Moravy. Lído, i vám děkujeme za vzkaz. Můžete klidně přidat i vy ostatní svůj vzkaz na web rozhlas.cz/linka přímo pod téma, kde si můžete přečíst příběhy ostatních posluchačů. A teď ještě zvedneme jeden telefonát. Živě se hlásí kdo do studia, do noční linky. Zdravím vás.
1: Hezký večer, paní moderátorko Jaruško Barbožiková. Tady je nevěrnější posluchač noční linek Jirka Zalomovce ze Stupkové.
0: Co máte k tématu?
1: Já bych měl tématu svého pejska Yorkshirea, který se jmenuje Matisek a je mu 14 let, no a prostě mě ho koupila rodina, že je mu prostě rodina, abych měl nějakou památku, no a dneska u 1. listopadu bude mě 15 let, no a prostě se o něho moc hezky starám, že potom jsem udělal vlastně ještě radost své dceři, která měla kdysi 13 roku, dneska jí je 31 let, tak mě to jako otcovi taky prostě mě to oplácí, no. Dělá mě radost taky, no. No, že si našla prostě svýho kluka, že oni bývají 3 kilometry tady v Olomouci ode mě, kde je Delvita, to je na tržnici, to je skoro ve městě už. No a prostě jsem rád, že mě ještě slouží a i zdravíčko. A chtěl bych ještě pozdravit moderátorky i moderátory z nočních linek do Prahy, do Pardubic. Dneska volám do Zlína.
0: Ano.
1: Přesně tak. Já mám i čísla vaše do rádia i SMSky, kde to taky posílám pozdraví. No a přeju vám všem hodně zdravíčka, opatrujte se tam všichni a moc krát vám ze srdce moc děkuji. No a potom teďka je to asi půl roku, kdy jsem dostal prostě kolo, že já mile rád jezdím od 8 let na kole, no a dneska už mi je skoro 65 let. No 15. března budu mít 65 let, no. Tak se udržuju v kondici, že prostě mi to baví, no.
0: Tak máte parťáka čtyřnohového, no. Dcera vám dělá radost, přeje vám zdraví,
1: ano,
0: až tak
1: ano.
0: Moc, že jezdíte na kole. To se hezky poslouchalo. Tak vám přejeme, aby vás to štěstí neopouštělo.
1: Já bych ještě chtěl dodat, že vám všem přeju hodně zdravíčka, děkuju také posluchačům. Teďka volal nějaký posluchač, že ohledně své dceři, je to velmi pěkné, kdy se hlásí zpátky v rodině, to prostě člověkovi udělá od srdíčka radost. No. A moje dcera se svým klukem nás taky navštěvují tady na Stupkové.
0: To se no, dobře prostě poslouchá, rodina. Jirko.
1: No, prostě rodina musí držet pohromadě, jinak by to nešlo. No, hlavně, aby sloužilo zdravíčko, protože to je to nejdůležitější na světě, co může být.
0: Tak ať se vám daří, přejeme vám tady i nadále pevné zdraví a hodně milých setkání přes celé léto a zavolejte zase někdy, no. Ano?
1: Paní moderátorko Jaruško Barbořiková, já mám přeju hezkou směnu, hodně zdravíčka i vaší rodině, ať se vám moc daří, dávejte na své pozor a opatrujte se a moc krát vám děkuji, já se zase ozvu.
0: Budeme se těšit. Největší poklady často nemají cenovku. Povídejte si s námi o dárcích, které měly hodnotu hlavně pro vaše srdce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: se co říct, zpívala Jitka Zelenková a věřím, že i my si tady na vlnách Českého rozhlasu máme dnes co říct. A to k tématu nejkrásnější dárky. Někde stačí pár slov, fotografie nebo vlastnoručně vyrobená maličkost, aby člověk cítil lásku. Právě takové dárky jsou tématem dnešního večera. Dárky od srdce. Paní Staňka z Otrokovic je s námi. Uvidíme, s čím přicházíte.
1: Zdravím všechny noční lince a já to řeknu jako úplně jadrně. Moje největší dva dárky byly moje dvě děti.
0: Ano, dobře.
1: Když se narodili, narodil se synek, do roka jsem chtěla dceru, teda do roka jsem chtěla druhý dítě, je to dcera, ano, všechno fajn. No, je to dneska všechno trošku jinak, možná oni to vnímají jinak, ale já to beru pořád jako dva ty největší dárky.
0: Dva největší dárky, tak to je krásné slyšet, já jsem upřímně čekala, že třeba hned v prvním telefonátu někdo zmíní právě toto jako největší dar, tak jsme si na to malinko počkali, ale úplně s tím souhlasím, že tomu se těžko něco vyrovná.
1: Dnes jsou věci trošku jinak, oni to možná vnímají jinak, ale přesto všechno, jak se dokážou chovat, neříkám, že úplně jako nejhůř, možná je to nevědomost, ale jsou to prostě pro mě ty dva největší dárky. A ty další dva dárky, které mají oni dál, to už záleží na jejich výchově. Možná se to moc nedaří, možná je to pohodlnost a nebudu to víc rozebírat, ale moje děti jsou pro mě největší dva dárky, i když jsem se dotazečila v poslední době, ale dám prostor dalším.
0: Staňko, ten život je dlouhý, s dětmi máte před sebe jeden, dva, tři roky, ale několik desítek let, takže i když by bylo nějaké období, kdy je to těžká křižovatka, těžké rozcestí, tak já věřím, že třeba časem by se to urovnalo, hlavně nikdy nevěřte hlavou, vy jako máma víte, že se věci nevzdávají v tomto směru, tak uvidíte, jak se to bude vyvíjet. Každý vztah má vývoj.
1: My můžeme akorát se snažit vychovat svoje děti. A jak oni to udělají dál, je jenom na nich. A bohužel ti jejich partneři ovlivní strašně moc a jsem ráda, když aspoň jedna vnučka se ke mně znají, takže tak to skončím a dám prostor dalším.
0: Dobře, Staňko, děkuju za upřímnost, tak myslíme na
1: vás. Je to
0: vás.
1: Těžký a bolí to.
0: Rozumím. Tak jestli si máte o tom s kým povídat, tak mluvte, dostaňte to vždycky ze sebe a doufejte.
1: Příště to je růžkou, určitě nebude.
0: Jak stárnou a vyrůstají ty vnoučata, tak časem si udělají
1: Jeruško,
0: třeba vlastní
1: oni
0: názor.
1: Oni si tu hubu musí natlout sami. To už my neovlivníme. Takže zdravím všechny a pokud mě slyší Marie Vávrová z Brna, snažila jsem se dovolat, tak ať se mi ozve Maruška. Takže zdravím všechny na noční lince, dobrou noc. Budu poslouchat dál.
0: Budeme rádi. Každý z nás si určitě vzpomene na okamžik, kdy dostal něco opravdu výjimečného. Dnes večer nás budou zajímat dárky, které nebyly z obchodu, ale z lásky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme minutu po 11:45. Některé dárky stárnou s námi, jiné zůstávají jenom v našich vzpomínkách. Připomeňme si dnes společně ty nejkrásnější, které se nedaly koupit. Noční linka Českého rozhlasu vítá pana Luďka.
1: Dobrý den, tady Luděk. Já jsem chtěl říct, že mým největším dárkem je mandala, která značí pomíjivost všeho. Nakonec zanikne i čas.
0: Aha. Tak kdybyste to rozvedl, mandala to je nějaký duchovní rituální symbol, je to tak? Nebo kdybyste to víc popsal?
1: Ano, ale jako...
0: Vysvětlil
1: jako...
0: posluchačům, kteří třeba to slovo neslyšeli. Luďku, teď nevím, jestli jste slyšel vy mě. Kdybyste to mohl vysvětlit posluchačům, kteří to slovo třeba neznají?
1: No mandala to je takový duchovní obraz, jako který značí pomíjivost všeho. Nakonec pomine i čas. Pomíjivost všeho prostě. Že nic tu nebude na věky.
0: Dobře.
1: Aby tak si to člověk uvědomil, že to nemusí být prohra, ale že to může být úspěch.
0: A kdo vás na tuto cestu navedl?
1: No dneska jsem ji viděl a sám nad tím takhle přemýšlím. Tak to je všechno, já nemůžu moc provolávat. Naschledanou.
0: Aha, dobře, tak to jsme zrovna mohli trošku rozvést toto téma. To mi přišlo hodně zajímavé, ale tak rozumím tomu. Tak třeba někdy příště, Luďku, zdravíme vás. A tak co říkáte, to byl kratší rozhovor, zkusme zvednout ještě někoho živě. Koho jsme překvapili tím, že jsme ho teď vzali do vysílání velmi rychle.
2: Krásnou noc, já vypnu rádio.
0: Ano, budeme rádi, prosím, vypněte rádio, abychom se dobře slyšeli.
2: Tak tady Iveta.
0: Paní Ivetka, nejkrásnější dárky, téma i pro vás.
2: Ano, já jsem z Olomouce Radíkov a já jsem na té Stupkové měla maminku, jak volal ten pan Jirka. Tak mu chci povědět, že to znám v Olomouci, že tam bydlela moje maminka. Chci říct tomu pánovi k té mandale. To je takový kruh a jsou různé mandaly. Já to jenom tak rychle řeknu, pak řeknu k tomu tématu. A každý ten kruh značí něco jiného. A ten pán mluvil o tom, že všechno je pomíjivé, takže on má zřejmě přišel někde k nějaké mandale, která značí tuto pomíjivost. Jo, jsou ještě jiné mandaly. Takže to bych chtěla jako říct.
0: Dobře.
2: Jo, to je takový kruh a takový, tam jsou takové obrazce nakreslené a každá ta mandala je něco jiného značí. Jo, nějaká je na harmonizaci těla,
0: tak a teď
2: nějaká je na tu
0: k vašemu pomíjivost. Největšímu dárku.
2: A teďka k tomu tématu, no. Takže jak říkala ta paní o těch dětech, tak chci říct, že opravdu dítě je boží dar. A já jsem se jako malá holka koukala, já jsem měla psací stůl, když jsem se učila u okna. A naproti v baráku vyjížděla jedna paní, ona měla dvojčátka, dva malé chlapečky. A jak jsem se učila, já jsem vždycky viděla, jak ona s nima jela ven na procházku a já jsem furt na ně koukala. A to vám chci říct, já jsem si to nějak přitáhla. Mně se pak narodili taky dvojčátka a to byly dvě holčičky. Takže dítě je boží dar, ale jinak těm dárkům. Takže já jsem měla babičku, já jsem poznala jenom babičku z tatínkové strany, ona se jmenovala Hedvika. Maminčinu jsem nepoznala, protože mamince umřela maminka, když moje maminka měla 3 roky. Představte si, přišla o maminku. Takže babičku z maminčiny strany jsem neznala, takže z té tatínkové strany, ona mě měla strašně ráda. A ona mě jednou dala, ona už to měla plno let doma, takovou vázičku měla, a potom takový těžítko, to byla taková skleněná polokoule a potom takový obrázek anděla s holčičkou, s děťátkem. Ona mě to dala a ona už to měla plno let, čili já to teď mám doma. Nikdy mě nenapadlo to prodat, to jsou starožitnosti už, podle mě už je to starý tak 100 let a to těžítko je nádherný, jo? To je skleněná taková polokoule a tam je jakoby palmička uprostřed a ona má takový 6 lístečků, takový zlatostříbrný jakoby lístečky. Slyšíme se?
0: Ano.
2: Ano. A je to taková palmička, ona tam má ten stonek, nebo jo, v tom těžitku jako stonek, jakoby kmen a je to zapuštěný v takovým zeleným kruhovitým, jakoby jakoby mechu, nebo jak to mám říct, a tam je takový, teď jsem se na to dívala zrovna, takový jakoby zasazen jakoby křišťálek, takový polodrahokam. Tak to je to to je to těžítko teda, ta polokoule. Potom mě dala takovou vázičku skleněnou, ona je vysoká asi, já nevím, 15 cm, je taková zelená, krásná zeleň a takový zvláštní materiál, a nevím, co to je, je to nádherný. A teď kolem té, ona se ta vázička jakoby rozšiřuje nahoru a nahoře je jakože strom, tam jsou nějaký hrozny, hroznový víno, nějaký květy a teď kolem té vázičky je 6 takových nahých víl, no je to nádherný. Já jsem se jako děcko na to furt dívala a babička mi to nakonec dala. Tam jsou jakoby ty víly a oni rukama jakoby drží tam ty hrozny, jo, ty květy, no to je kouzelný. Jo, není moc velká, je nádherná. A pak mě ještě babička dala takový oválek, jakoby obrázek. Ty kraje, to je nějaká měď, nebo já nevím, co to je za materiál, nebo kov takový jemný. A je to prosklený. A je tam anděl, je bílý, takový velký anděl. A pod ním stojí holčička a je to jako zobrazený, jako že ochraňuje to dítě. No to je taky nádherný. A pozadí je tmavší. No to je taky nádherný. Tak tady ty tři dárečky mě dala babička.
0: Mm-hmm. A Ivetko, řekla vám vždycky babička něco o těch věcech, které vám zanechala, jaký pro ní měly význam a podobně?
2: Ne. To ne. Jenom jsem říkala, to je krásný ty víly. Babička mi o nich nic neříkala. Říkala mi, tak se ti to líbí, tak si to vem. Jo, a ona už to měla Bohu jak dlouho, ona to taky mohla mít ještě po někom. Mm-hmm. Já nevím, právě prostě mi to darovala.
0: No,
2: ne, o tím nic nevím tedy. No, a ten anděl je taky nádherný. A zrovna dneska jsem si ho vyšila tady na stěnu toho andělička, jsem ho utírala, protože já jsem se kolikrát stěhovala, že tak jsem to různě měla v těch bedinkách a tak, tak dnes jsem ho utírala, vytahovala. Tak jsem si ho pověšovala. A ještě chci říct, moje jedna dcerka hodně cestovala. Ta byla všude možně, jo, já to nedokážu ani vyjmenovat. V Americe, v Mexiku, ve Washingtonu, v Bostonu. A jednou byla v Peru, jo, v Peru.
0: Aha.
2: A ona mě dovezla, to mám, teď jsem se na to taky dívala, takovou malou vázičku, přímo od těch indiánů, je asi 10 cm vysoká, průměr má asi 3 cm a je to jakoby, uvnitř je skleněná, ten vršek tak ještě vidět, že je to sklo a potom pod tím sklem je takový ornamentík a teďka dolů, vpředu, já to mám postavený tím, tam je takový maska indiána, jo, na té vázičce. Opravdu nádherná maska indiána. A obličej má z toho černého polodrahokamu. Teď přesně nevím, jak on se jmenuje, Onyx nebo nějak. A kolem dokola, vzadu je taková jakoby pečeť kulatá. A kolem dokola jsou zasázeny ty polodrahokamy různý. Křišťál, jantár, ametist tam je, takový malý polodrahokámky. Já to nosím na ruce, takový náramky. Já třeba teď mám azurit, nosím. Jo, to jsou takový ty polodrahokamy, nádherný. Tak to mám z toho Peru od té dcerky. Tak to jsou pro mě cenné dárky, tak. Cenné.
0: Vy to umíte vždycky, Ivetko, tak krásně popsat, že já jsem je úplně viděla před očima. No.
2: Děkuji.
0: Tak
2: vy jste teda... Víte proč, paní Jaruško, já hodně čtu.
0: Tak to
2: já
0: je ono.
2: Opravdu já miluju knihy, já pořád čtu. Takže ono je to i tím, lidi, co hodně čtou, tak umí to popsat, vyjádřit se.
0: Je to tak.
2: Jo, ano. Kdo hodně čte, no.
0: A vy jste říkala, že jste to teď nějak schovala nebo vytáhla z nějaké krabice a dílka dala na stěnu. Takže vy to nemáte všechno vystavené kolem sebe?
2: Mám. Jenom toho andílka, já jsem ho tady kdesi měla položeného a jak jsem uklízela, tak jsem si ho našla. Tak jsem ho utírala, protože je to hodně starý. Je to i na tom vidět, na tom obrázku, je to takový oválek. A je to za sklem, to je hezký, také oválek pro sklenik. No a já jsem ho dneska utírala a tam odpadlo to oušku, jo? Tam byl takový provázeček nebo co. Tak o to odpadlo, tak jsem tam právě dneska přidělávala to poutko, jsem tam přilepovala, tak jsem si ho tady dávala na stěnu. A jinak tady mám takovou poličku, jak spím nad sebou, a tam mám tu vázičku od té dcerky a od té babičky ty věci. Tu vázičku, to těžítko, a to těžítko taky je cenný. Jo, to kdybych zanesla tam někde do té prodejny, já nevím, co to je, antikvariát nebo co, ne, jak se to říká, jo, tak bych dostala hodně peněz, já to nechci prodat. To mám fakt po té babičce, já sama to mám přes 50 let a teď si představte, že babička to třeba měla 50 let nebo kolik, že? Žila do 72 let, tak to mohla mít taky třeba 60 let, tak to fakt jsou tak 100 lety předměty.
0: Tak je opatrujte. No. Dávejte na ně pozor.
2: No, mám to ráda, no.
0: A to také na sebe, ať se vám daří, přejeme pevné zdraví a zase někdy se budeme těšit v noční lince naslyšenou. Děkuji, že jste s námi byla.
2: Děkuji a zdravím všechny, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

milí posluchači, vítám vás u další hodiny dnešní noční linky. Jsem ráda, že zůstáváte se mnou i v tomto pozdním čase. Povídáme si o dárcích, které nemají svou hodnotu napsanou na cenovce, ale mají své místo v našich srdcích. O věcech a gestech, které nám někdo daroval s láskou, pozorností a možná i s kouskem sebe. Děkuji všem, kteří už se podělili o své krásné příběhy. Slyšeli jsme vzpomínky na děti, rodiče, prarodiče, dopisy, fotografie i drobnosti, které se staly rodinnými poklady. A budeme pokračovat dál. Možná právě vy máte doma něco malého, co by pro někoho jiného nemělo žádnou cenu, ale pro vás je to vzpomínka na člověka, na nějakou chvíli nebo celý jeden důležitý kus života. Tak pojďme spolu otevřít další příběh dnešní noční linky 731 800 900. Volejte Zlínské studio, kde na vás čeká Jarka Barboříková, nebo napište na rozhlas.cz/linka, nebo na e-mail linka@rozhlas.cz.

0: Máme 6 minut po půlnoci. Každá rodina má svůj malý poklad, každý člověk svou krásnou vzpomínku. Dnes večer si budeme vyprávět právě o dárcích, které mají cenu hlavně v našich srdcích. Paní Iveta z Poděbrad je s námi. Vítejte v roční lince Českého rozhlasu.
1: Zdravím vás všechny. Kdo máte rádi hezké věci? Já mám takovou krabičku u svojí prababičce, kterou ona mi dostala od svojí maminky. Takže to je prostě věc opravdu hodně, hodně, hodně stará. A mám, dávám do toho takový ty svý v uvozovkách pokvary. Kdysi jsem svým koupil, protože peněz vás nebylo, tak jsem jim hodně šila. A kluci, my budeme taky. No tak jsem jim navlíkla takovou tu tupou jehlu, dala jsem jim kus sladky a najednou přišel z Honziček a říká, maminko, tady jsem ušil rukavici. A on jak měl ten proužek látka, už tu ze všech světových stran. Mám to schovaný dneska. A už neušel rukavici, říká, to máš k té rukavici topičku. A mělo bylo to samý, bylo to z takového nějakého růžího s chytíčkama. Takže to jsou takový, teď když jsem to, nedávno jsem to zrovna vytáhla, ukazovala jsem jim to. A jeden se na to podíval a říká, to je asi jako když nedostatečníka do pšovny přišel a říkal, všechny jsem švadlena. Tak to jsem byl takový švadlena, viď? No a pak jsem měla ještě takovýho malinkýho, modrýho, skleněnýho kocourka. Dostala jsem ho taky od babičky a nosila jsem ho v peněžence. Tak mě vykradli auto a ukradli mi tašku s vejpotou, s obědem a bohužel i s tímhle s tím maličkým kocourkem. A myslím si, že to mě tak strašně mrzelo, že jsem říkala, kež by si nechal vejpotu, jenom kdyby mi někdo toho kocourka vrátil.
0: No.
1: To bylo takový pokládek, ale bohužel o ten sem přišla. A jinak největší poklady mám doma, to jsou, ty tady běhají kolem mě. Ale
0: vnoučky, myslíte vnoučky?
1: Myslím tím vnoučky. Mám 15, tak jako
0: říkala jste užívám. 15?
1: Ano.
0: Teda vy jste šťastná babička a asi teda hodně zaneprázdněná. Máte, je blízko sebe některé tedy, jak říkáte, takže jste jako rodina třeba právě v okolí Poděbrad, nebo jak to máte?
1: No tak těch 13 jich bydlí tady víceméně se mnou, nebo okolo mě a těch zbylí, ne, 12. A ti zbylí 3 jsou bohužel teda vzdálení, ale mám je tady a teď, co jsou prázdniny, tak je tady mám nastěhovaný víceméně stále. To jsou takový batíčka.
0: To je krásné. Od toho jsou babičky, od toho jsou prázdniny. Ivetko, děkujeme, babičky. Děkujeme za telefon.
1: Babičky mají, já vždycky říkám, rodiče mají vychovávat a babičky mají v popisu práce rozmazlovat.
0: Tak, souhlasím. Opatrujte se, zavolejte zase někdy.
1: Mějte se hezky a hezké prázdniny.

0: To nejkrásnější, co můžeme dostat, někdy ani nejde zabalit do dárkového papíru. Dnes v noční lince Českého rozhlasu vzpomínáme na dárky, které byly darované s láskou a zůstaly navždy v našich srdcích. Paní Magdalena je s náma, volá z Čech, vítejte.
1: Já zdravím všechny posluchače a na úvod chci říct, že jsem sběratelka všeho možného, co mi připomíná mé nejbližší a co to byly dárky, které mi předci dostali z lásky a co jsem dostávala od svých dětí, to znamená vnoučat a pravnoučat. Nejkrásnější dárek, který asi mám v srdci, byl dárek, který

0: Janu Dárek, teda malůvku, kde je namalovaná naše vlajka.
1: To je originální dárek,
0: teda. A se snažíme je udržovat, že jsou původem Češi, takže naše děti umějí hymnu českou a spoustu českých lidových písniček a hrozně teď se na ně těším, protože mají za týden přijet a těším se, až budeme večery sedět a budeme hledat ve zpěvníkách písničky česky a budeme si je zpívat. Já sice zpívám falešně, ale mám tyhle ty večery velice ráda.
1: A odkud přijedou a jak často jezdí?
0: No, teď už jezdí málo, protože děti mají spoustu kroužků a už i ten nejmladší chodí do školy jednou za rok, to je znamená na prázdniny, ale dřív tady byli třeba 4x do roka a vzhledem k tomu, že já jsem po operaci srdce, tak za nima nemůžu letět a autobusem je to prostě namáhavý. Jsou v Belgii, v Bruselu. A z čeho mám ještě radost, že tady mám po dědečkovi, já přesně nevím, protože jsem se nikdy o to nezajímala, tatínek to mě uschovaný jako nejlepší jako dárek od svého táty. Jsou to lampy, které si děda měl přinést z koncentračního tábora. Jsou to lampy do rádia prý. A nejsem schopná si dojít prostě za někým, kdo by mě to zhodnotil, co to je. A tak teď asi, až tady budou děti, tak to musíme udělat, protože oni už loni byli zvědaví, co to je. Pak tady mám třeba takový jako věci, které by každý řekl, to je blbost. Ale mám tady třeba mnůžky, které jsou po mamince, které dostala, když se vyučila švadlenou. A já furt mám před očima, když na nás šila, jak si těmi nůžkami stříhala ty látky na to oblečení. A tak to taky, sice je používám, ale mám to tady schovaný po prarodičích, z tátové strany mám schovaný cedule, který měli pobočku Sany a jsou to cedule, které se dávaly na plot.
1: No, 68. Mám,
0: ano. Po mamince tady mám ještě třeba kabelku, kterou nosila do plesu a rukavičky háčkovaný. No, možná někdo řekne, že to je bazar, ale mě to připomíná krásné chvíle, který jsem s rodiči a s dcerou a s dvoučaty prožívám. Mm-hmm. A nerada se toho zbavuju. Co s tím udělají děti, to jako nevím, ale myslím, že to důležitý asi taky budou zase chtít si nechat. Mm-hmm.
1: Magdalenko, abych teda vysvětlila posluchačům a omluvila se, jak jsem zareagovala. Vy jste řekla cedule, které se dávaly na plot po tatínkovi. Já jsem si myslela, že to byly nějaké památeční, které měly tehdy v tom 68. mást Rusy, jak se dávaly.
0: Ne,
1: to bylo. No, jo, já se omlouvám, já už jsem to pak pochopila, že ne. Ale mě teda nejvíc zasáhlo, když jste řekla, že máte nějaké lampičky do, teda jste říkala jako do rádia, nebo pochopila jsem to dobře z koncentračního tábora?
0: Ano, to jsou takové jako lampy skleněné, jako snad měly být do
1: drobné,
0: rádii.
1: Mm-hmm. Paní Magdalenko, ale no. To je teda poklad, toto, jestli opravdu máte doma, tak to být váma, tak to zkusím vypátrat, co to přesně je. A to má teda velký příběh za sebou.
0: No, škoda, že jsem tehdy nebyla taková víc iniciativní, protože dědeček přesto, že přežil pochod smrti, tak se dožil 90 let, že jsem nebyla taková prostě víc zvědavá, jak to vlastně všechno bylo. On teda vím, že o tom nerad vyprávěl, asi i na dosmrti to v něm zachovalo pochopitelně. Ve mně ještě jako ty hrůzy a jenom z filmu anebo z četby jako jsou hrůzy války, že pochopitelně.
1: A ale víte, že ono to tak je.
0: Ono to tak je, že ani jako po rodičích prostě, co vědí o tom

0: co ten dědeček, a, nebo i oni prožili za války a bohužel to už se nikdy nevrátí, no. Na, moje mamička třeba se setkala s Eliškou Junkovou, protože byla asi prý druhá řidička v republice, moje babička teda, a sestřenice má schovaný její řidičský průkaz. Takže asi těch pokladů by se tady našlo víc, ale nechci zbytečně zdržovat.
1: No Magdalenko, tak vy na závěr vytáhnete takovou pecku, jako, že máte teda, jako to máte řidičský průkaz právě té Junkové, nebo jak jsme to...
0: Ne, babičky.
1: Jo.
0: Babičky, ale to má sestřenice.
1: To má sestřenice?
0: Ano.
1: Takže je to v rodině, no,
0: ano,
1: teda.
0: Ano, je. No, synové zase má fotky od Jicha Novýho, protože můj tatínek nese jeho jméno a no, asi těch, dalo by se říct, že těch pokladů člověk má víc, tak jako já už pamatuju hodně, tak jsem taková střadelka odmala. Takže přeju krásný večer, krásnou dobrou noc a hezky vstávání s dobrým ránem.
1: A ideálně s Českým rozhlasem. Opatrujte se a zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: největším darem nebyla věc, ale čas, pomoc, nějaké obyčejné lidské pohlazení. O takových darech se budeme dnes večer povídat i s paní Marií, která volá od Hradce. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím. Poslouchám celou dobu. A já bych vám řekla trošku, je to to samé, ale trošku jinak. Schází se nás 6 vdov. Naše rozpětí je mezi 70 až pomalu 90 lety. Všechny se známe, jsme z jedné vesnice, kde teda žijeme. A prostě těch dárků bylo mnoho. Ale podle mě naše nejlepší dárky u všech byly, že jsme vydrželi celý život s jedním manželem a byly to manželství, které vydrželi od 55 do 60 let, protože jsme v rozpěti, nejmladší z nás je tak o 10 let, je rozdíl. A máme prostě vzpomínek na celý život, protože jsme se zúčastnili společných zábav, výletu a vážili jsme si toho, že žijeme s jedním manželem, což byl vlastně pro nás všechny, myslím si, dárek, když jsme s ním tak dlouho vydrželi. Máme děti, máme pravnoučata, některá z nás má už 7 pravnoučat a scházíme se velice často a litujeme jenom toho, že ti muži tak brzo odcházejí. To by bylo tak asi podle mýho, že to byly nejlepší dárky, že málo je těch, kdo vydrží s jedním mužem toliká let.
0: Paní Marie.
1: Bylo by to asi tak všechno, ráda to poslouchám, jsou ty dárky různý, jak to vypravujou. Máme to taky, to víte, že za ten život toho člověk dostal hodně, ale pro nás největším dárkem jsou ty teďka žijící vnoučata, pravnoučata. To by bylo asi tak všechno. Nechci dlouho meškat, protože já to nemám ráda, když pak lidi na to čekají a chtějí taky něco říct, malinko, aspoň. Ale jen to, že my si vážíme toho, že jsme tohle za celý život vydrželi. Mějte se moc hezky, strašně ráda vás poslouchám. Všechny, co tam to uvádíte. Ať se vám daří dál. Přeji všem dobrou noc.
0: To byla paní Marie z Hradce, děkujeme. Ano, nejcennější věci bývají často ty, které nemají cenovku, které se nedají koupit. Někdy jsou to i ty nejprostší věci. Připomeňme si společně dárky, které nám někdo daroval od srdce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 5 minut po půl jedné. Tady je noční linka Českého rozhlasu Jarka Barboříková a přivádím dalšího hosta. A tím je krásnou noc.
1: To je šok, já jsem čekal, že si zavoláte dřív.
0: Pan Olin. Oline, možná tím největším dárkem nebyla věc, možná to byl nějaký dárek v podobě nějakého překvapení. Možná to byla nějaká pomoc. Uvidíme. Povídejte, těšíme se i na váš příběh k tématu.
1: No já ty dárky bych bral, vlastně dárek je všechno, co se mě týká. Či je to hmotná věc, nehmotná věc. Samozřejmě tam před chvilkou mluvila paní o těch manželích, takže jsem vlastně byl pochválen svým způsobem. Protože vlastně my jsme měli nedávno s manželkou 51. výročí, takže jsme vydrželi tak podle té paní pěkný dárek. Aha. No, kdybych to vzal, já bych to vzal trochu jinak. Já jako student jsem jezdíval na tzv. Čundry. A tam z každého čundru nebo z nějakého potlachu, tam se vždycky rozdávali tzv. Samrátka, jestli víte, co to je. To je větev, seříznutá šikmo, takže vlastně není to kruh, ale to elipsa. A na ty semrátka ti kamarádi Trumpové a čundráci kreslili obrázky a vždycky tam bylo uvedené, že to je třeba, já nevím, výroční oheň na Podlisou horou nebo někde prostě u těch místech, kde ti Trumpové měli trumpské osady. Když se podívám na ty semrátka, mám jich spoustu, tam mi to vždycky připomene to místo, kde jsme 2 dny třeba víkend strávili. Byly tam soutěže, smutné povídání, veselé povídání a spoustu takových věcí, kde se ta partia těch kamarádů pravidelně scházevala. Je to, k tomu patřili i takzvané ceny, když někdo vyhrál nějakou tu soutěž, tak to byly takové ty zase velké desky, tam byli malíři, kteří opravdu krásně kreslili. K tomu byl potom takový cancák, to byl takový památníček jakoby z toho období. Dál bych pokračoval tím, že když jsem skončil po vojně v Tesle v Rožnově, tam jsme s manželkou bydleli v jednopokojovém bytě s jedním dítětem, s dcerou, a na cestě byl druhý kluk, teda syn. A neměli jsme šanci dostat větší byt tam. Jsem jako mistr na směně měl 1350 čistého měsíčně, na měsíc a 4letní prémie. Když jsem zažádal o byt, tam mě bylo řečeno, no nějaký 2 roky, 3 roky si počkáte. Takže jsme se sebrali, dostali jsme se tady do Kopřivnice a přišli jsme do bytu, teda do rodinného domku manželčiných rodičů, kde jsme řekli, že my tam budeme jenom chvilenku, než si něco najdeme. No ta chvilenka je do dneska, je to vlastně 77. roku, takže to je skoro 50 roků, co jsme tady. Takže taková ta chvílenka byla i s mým synem, který by se oženil, nevím, to už bude snad 20 roků, taky přišli. Jestli bychom mohli na chvílečku tady, protože my si potom něco najdeme. Samozřejmě taky tady, tak jsou tady do dneska. U nich bylo takové, nebo zvláštní, takové čekání. Když se vzali, tak prostě se pořád čekalo. My jsme čekali prababičky, teda naši babičky, matkyně s chánem čekali, kdy se rozvíjí, kdy budou mít malinký mimču a to. Pořád se nic nedělo, až byly jedny Vánoce, dárky byly rozdány, všechno a najednou mladá, teda jako nevěsta, ztratila a přinesla takové ploché krabičky. Já jsem si říkal, že bude rozdávat kapesníky, nebo co to je. A v každé té krabičce, když to dala nám jako té rodině, tak byl ultrazvukový snímek malého Bobiše, nějak Bobiše, prostě nějakého človíčka. Já říkám, to je kluk. No to se nedá poznat. A tak prostě to byl takový dárek fantastický, že potom dlouhém čekání a potom tam bylo tkyně, říkal, já jsem to na ní viděla, že už to bude a všechno. Každý byl potom po bitvě hrdina. Já jsem ten obrázek měl nebo mám a tam bylo dědo, naučíš mě práci se včeličkami, tenkrát taková bublina nad tím ultrazvukovým snímkem. Další takový bych poznatek bych řekl, mám tady sousedku, která, paní doktorka to je, která jezdí po světě, byla v Tibetu, když přijela po delší době, tak jsem říkal, doufám, že někdo ukážeš fotky. Ona říkala, nemám. Já říkám, jak to nemám? No já zase měl foťák. Já říkám, proč? Ona říká, já to mám všechno v hlavě. Já nepotřebuji nikomu nic dokazovat, ukazovat. Já prostě tu vzpomínku, ten skoro měsíc, co jsme tam chodili po těch kopcích a prostě bavili se s těma místníma a takový to. Já to mám prostě v hlavě a to mi nikdo nevezme. Takže nepotřebuji schraňovat nějaké krabice s fotkama. I když já je schraňuju, protože krabice od vod, tam je těch fotek přehršel a zrovna nedávno jsem se tam díval a viděl jsem fotku, moji první životní fotku, když mi byly 2 roky, protože na té fotce byl brácha čerstvě dovezený z porodnice. Takže brácha příští týden, jedeme za ním, bude se slavit 70 roku. Takže tak od té fotky do toho příštího týdne to bude opravdu krásný dáreček, který mu chci nějakým způsobem přidat. Další bych, co bych tak ještě mohl uvést,
0: ano.
1: Jsou takové drobnosti od lidí, které potkáváte jako v běžném životě. Máte narosky nějaký, někdo vám přijde pogratulovat, dostanete figurku malinkou, je to nějaký medvídek nebo je to nějaká plyšovka. Tady se zrovna dívám, jsem ještě momentálně v dílně. Mám tady takového orla na šňůrce, když ho potáhnu tu šňůrku, tak ten orel mává křídlama. Na noze mu visí malá myška. Prostě od každého, za každou tou drobností, kterých ale nemám moc, mám tady, hlavně mám tady business v té dílně, který pořád uklízím a nejde mi to. Takže bych to shrnul tímto způsobem, že opravdu, jak ta paní doktorka říkala, to, co máte v hlavě vy a to je ten největší dárek, který vy si uchováváte pořád a máte ho pořád s sebou. Nemusíte mít žádné krabičky, žádné krabice od bod, nic takového. Takže tímto bych si uzavřel a rada, nějaká rada ani možná neexistuje, prostě to, co chce, nikomu nic nezakazuje, nikdo, dělejte si, co chcete, ale máte to, co chcete, máte u sebe pořád a to je hlava.
0: Oline, tak dostal jste spoustu dárků, vzal jste to opravdu toto téma z mnoha stran. Ano, je to pravda, že to je široké téma. Někdy člověk během života dostane mnoho věcí, jenom některé z nich mu zůstanou opravdu hluboko a myslím si, že asi to byly pro vás ty obrázky ultrazvukové s těmi krásnými popisky, to bylo opravdu originální, tak to moc oceňuju. Děkuju, že jste zavolal, děkuju, že jste si s námi povídal, přejeme krásnou noc a taky krásný nový den.
1: Vždycky zdravím vás, taky zdravím moje kamarády, všech oni vidí, kteří, nebudu si opakovat a vám děkuji za prostor, který jste mi dala. Mějte se krásně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, máme minutu po 11:45 a před námi je jeden z posledních telefonátů. Kdo je s námi?
1: Dobrý večer, tady je Zdena od Brna.
0: Paní Zdenko, téma nejkrásnější dárky našeho života.
1: Ano, já poslouchám noční linku každý den, i když jsem v nemocnici, v lázni, kdekoliv, tak vždycky poslouchám. Takže mě, to je takový před spaním bezvadný s vámi. A někdy se dovolám, tak jsou taky ráda, to ještě se mě lepší usíná. No, co se týká nejkrásnější dárku, toho je hodně, ale já jsem dneska zažila takový den, byla jsem navštívit kamarádku a těžko se tam do té obce dojíždí tím autobusem a nevím co. A přijela jsem ke zdravotnímu středisku a šla tam paní, tak má dcera stará, mladá, 50 roků a říká, ptala jsem se, jestli nejede tam a tam a ona říká, nejedu, ale já vás tam zavezu. Tak to byl nejkrásnější dárek dneska, jak se ke mně všichni tak chovali pěkně, že jsou dobří lidé. Ona mi zavezla až úplně tam na místo a já říkám, že to zaplatím. Ne, já jsem si udělala dobrý skutek. Tak to jsou, a potom na zpátek mě vezla vnučka domů a tak mě říkala, já mám ti musím udělat takovou radost a ona říká, babi, já jsem zase tak ráda, že jsem ti udělala takovou radost. Takže to jsou takové dárky, něco jiného. Jinak mám pravnučky, které mě k narození nám vždycky nakreslí 4 až 6 roků, takže mě nakreslí dárek, udělají mě srdíčko, nakreslí tam členové rodiny, takže to jsou taky tak krásné takové dárky, darované. Ale jinak mám od všech dárku hodně. Takže toto je, mě dnešní den teda bylo opravdu takový pro mě moc pěkný, jsem setkala s takovýma dobrýma lidma. Tak to je tak krásný dárek.
0: Doufám, že i následující den bude tak milý, plný krásných setkání. A Zdení, jaký dárek jste naopak darovala vy a dodnes dělá někomu radost, kdo mu přinesl štěstí? Napadne vás něco takové?
1: No, dárky. Já nevím, to nemůžu říct, že dárku je hodně, dárku se věnuje hodně a mám doma ještě jednu vnučku, která teda teď měla 18, ta je taky taková hodná, která se ke mně, mě opravdu ty vnučky ke mně se chovají ke mně a já zase k ním. Takže mě dělá radost tady ti, že mě mají všichni rádi a já jich té celé rodině, to jsou takové nejkrásnější dárky.
0: To se hezky poslouchalo.
1: To se nedá nahradit jinýma dárkama, jo, všechno, teď jsem měla narození, dostala všechno. A opravdu se ke mně všichni chovají moc pěkně, i když mají všichni svoje a je člověk sám někdy. Je smutno, protože manžel už odešel, je to už 17 roků. A takže tak nějak musím zase se chovat k lidem dobře, když se chováme dobře k lidem, tak oni se chovají k nám. Nemůžu někomu být naštvaná, když někde, já třeba, když ještě mám většinu, když přijdu na nějakého obchodňáku, teď se tam srazím s nějakým pánem, se srazíme košíkama, a ne, aby byla naštvaná. Já říkám, my jsme se srazili, že? A on se usměje, já taky, a jdeme dál. Tak to jsou takové pěkné věci. Že ti lidi opravdu, a můžu ještě říct, že opravdu i ti mladí lidi, všechny nemůžeme házet do jednoho koše, chovají se těm starým lidem pěkně. Já teda vždycky mám štěstí na takové lidi.
0: Zdení, no. A myslíte si, že dnes lidé dávají víc drahé věci, nebo si ještě umíme darovat čas, pozornost a blízkost?
1: No, tak ten, jak to říkáte, vy to správně říkáte, věnovat ten čas. Tak to je důležitý. I když ty dárky dávají drahý, já dostávám hodinky, jsem teď dostala, všechno dostávám, ale když mě věnují ten čas, když člověk je někdy sám a přijdou, když si mladí nemají toho času, že, ale přece si ten čas na mě udělají a přijdou, tak to je nejkrásnější, to jsou takové nejkrásnější dárky. Já mám dvě dcery, dvě vnučky a dvě pravnučky. Takže se opravdu ke mně chovají.
0: To jsou také hezké dárečky.
1: Ano. A jinak dárečky dostávám, všechno možné taky jim dávám. Ale tady toto je nejhezčí ze všeho. Když přijdou a řeknou, odcházejí, říká, babičko, máme tě moc rádi. Tak to je takový příjem. A vidím, že to myslí od srdce, jo? Že jsou takový.
0: To je krásná tečka za naším povídáním. Děkujeme za to.
1: Tak jo, já taky děkuji a bude se mi dobře usínat dnes.
0: To je dobře, od toho jsme tady, celá noční linka náš tým.
1: Ano, ano, je to pravda.
0: Tak krásnou noc a krásný den.
1: Mám taky a děkuji za všechno a pozdravuji všichni a dobrou noc.
0: Milí posluchači, blíží se konec noční linky. Děkuju vám, že jste s námi trávili i tento večer, že jste otevřeli své vzpomínky, své příběhy a někdy i tak velmi osobní chvíle. Bylo krásné slyšet, že ty nejcennější dárky často nejsou ty nejdražší, ale ty, ve kterých je ukrytá láska, čas, péče a vzpomínka na někoho blízkého. Připomněli jsme si, že někdy stačí pár slov, fotografie, rodinná památka nebo obyčejné gesto, aby člověk cítil, že na něho někdo myslí a že je milovan. Tak vám přeji, aby i ve vašem životě zůstávaly takové velké poklady, které zahřejí a které nejvíc potřebujeme. Loučí se Jarka Barboříková a protože kolegové mají dovolenou, tak se uslyšíme v tomto týdnu ještě jednou a bude to v sobotu. Do té doby se mějte hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer vám všem posluchačům Divadla pro vaše uši, které má sice svou pravidelnou znělku, ale když já mám dneska v hlavě takovéto pam pam pam pádadadam, pam pam pam pádadadam, sice neobratně, ale zkouším vám připomenout znělku jiného pořadu, totiž rozhlasového mikrofora, z jehož historie jsem pro dnešní divadlo vybíral. Hezký poslech.

0: V mikrofonu si po léta s herci a začasté svými kamarády povídal a zpovídal je moderátor Tomáš Sláma. Někdy to byly rozhovory o velkých rolích na divadle, jindy zase spíš tak jako na veselou notu, jako v případě Josefa Dvořáka. A po rozhovoru s ním si ve stejném duchu dovolím ještě navrch jednu malou televizní vzpomínku. V pořadu Ring volný Josef Dvořák nakonec přemluvil Věru Špinarovou, aby zpívala nikoli z listu, ale z lístku.
1: Tohle to je úplně ten tvůj mikrofonek, do kterého máš mluvit.
2: Děkuji.
1: Představ si nějaké téma, Pepíku. To téma dneska bylo vymýšleno učedník mučedník a měli bychom vzpomínat společně na to, jestli ta učňovská léta skutečná, nebo učňovská léta divadelní, byla krásná, nebo jestli byla úplně zbytečná. Poslechni, jestli třeba se někdy v těch učňovských dobách nedostal do situace, kterou jsi absolutně nemohl zvládnout.
2: Jen to já skoro do každý. Já totiž jsem jako chlapec 15 let, který jsem se rozhodoval o tom, co budu dělat, tak já jsem nikdy nevěděl. Já jsem se vrátil z kina, viděl jsem třeba film o námořnících, jak se koupou na Havaji, tak hned námořník. A pak jsem zase viděl film Kruté moře a hned námořník ne. To už jsem začal pochybovat. A takhle jsem probral všechny filmy, všechny profese, a jsem neviděl žádný film o automechanicích. Tak jsem se přihlásil do učiliště. No, takhle já bych to řekl přesně. Já jsem se vyučil, teoreticky jsem to zvládnul. Já jsem dokonce při zkouškách dostal perl se zlatým hrotem. Já totiž, když jsem potom vstoupil do praxe, tak to byl horor na horor. To ovšem ale nevěděli v té dílně. Oni říkali, čerstvej adept přišel mezi nás, tak mi svěřovali jako ty úkoly, jako třeba opravit Tatra plána. Já jsem si to plet s plánem, pořád jsem se, že Tatra, plán. No ale už ten auták jsem, když mi ho svěřil, jak jsem si ho zatlačil do dílny sám. A teď prejže diferenciál vzadu něco, tak no tak jsem to rozebral, že jo, teď jsem to zase poskládal potom dohromady, že jo, utáhnul jsem ty matky, ty svobodný, ty rozvedený, prostě všechno jsem to sešrouboval dohromady. Trvalo mi to asi 14 dní, tohlensto. A přišel zákazník si pro ten auták přebrat si, já jsem říkal, pane, my jsme kulantní firma, je to v naprostém pořádku, sedněte si, vějte si před kancelář, já vám vyřídím papíry zatím. Tak on to nastartoval, že jo, ten motor šel, ten jsme nedělali. Ten šel perfektně a teď on stál tím předkem takhle proti zdi a říkal, tak jeďte, jeďte. Tak on zařadil jedničku a couvnul.
3: Ty koukal okolo do toho okýnka, říkám, co na mě koukáte, dejte tam pořádnou rychlost, tak on to zase, vy tam, zase tam dal jedničku a zase couvnul. Říkám, aha, co je? Tak tam dal dvojku, zase couvnul. Dal tam trojku, couvnul. Teď koukal jsem, já koukal jsem na něj, co? Říkal, co je? Já jsem říkal, no co já vím, prosím vás, já to opravoval, ale tohle jsem nedělal na tom, no to, co to, dejte tam zpátečku, on dal zpátečku a jel dopředu.
2: Skutečně já jsem vyrobil auták, který měl 4 rychlosti dozadu, jednu dopředu.
3: To je on vytřešně, jako, co s tím budu dělat, jsem říkal, máte nejlepší auták. Pane, to vás ujišťuju, takovýhle vůz nemá nikdo v republice. Říkal, no jo, a co když já pojedu a najednou teda pojedu na plný kval do zádu, říkal, no a kdo vás předjede, človíčku?
2: Nikdo, takhle rychle týhle republice nikdo necouval ještě.
3: Říkal, co když začne pršet, říkal, vemete si nějakou ženskou, lehne si na střechu a hadr tadyhle, bude vám utírat vzadu okýnko, přijedete ke šraňkám, šraňky spadnou, přiž na jedničku odskáčete pryč, bezvadné, museli jsme to předělávat. Konzervativní člověk.
1: Kdybych se tě teďka zeptal, jestli jsi tohle, co jsi proved, všechno dokázal někdy napravit, a pokud ano, jak?
2: Ty mi kladeš záludné otázky, no. Samozřejmě, že ten pan šéf, když viděl, co jsem spáchal, teda tak mě hned vrhnul na jinou práci, abych si jako napravil reputaci. A já jsem strašně chtěl, no, teď přivezli tam pekaři Robura, to už snad ani nejezdí takovýhle auták. Přiskákalo to tam, ono to nemá žádný výkon, nejde to, šéf říkal, to je tvoje příležitost. Tak já šel na to, vzal jsem ještě svýho kamaráda, který se mnou vyučil, teď jsme sundali kapotu, z toho ostrojili jsme to, tušili jsme, že to je v motoru, ta chyba. Teď jsme povolili hlavy na tom a teď ty hlavy byly připečený a nešly dolů, jo. Říkal, to se musí o to praštit pořádně, to je furt za to táme, tady, dej sem kladivo. Bing do toho a žebro, boing, a ulítlo z té hlavy. Říkal, to je malá rána, další mám, bing, boing. Takhle jsme to očesali od těch žeber, ale hlavy pořád nešly dolů. A přišel náš třetí kamarád, Konvička, který nás pozoroval, takhle říkal, co to děláte? Říkal, no potřebujeme dostat ty hlavy dolů z toho motoru. Ježíš, to je jednoduchý, přeci zastartujte a ta kompreze vyrazí.
3: Tyko člověče, to není špatný nápad, my se tady zbytečně dřeme. A teď on ještě neměl klíček do spínací skřínky, jak tam si připravil hřebík takhle. Říká, hele, my si sedneme na blatníky, budeme chytat ty hlavy a ty zastartujeme. Sedli jsme si, on zastartoval, první rána nádherná, letěly dvě hlavy, druhá rána letěl, teď jsme to chytali takhle. Ovšem, on ten hřebík nemohl vytáhnout. Teď ten motor šel pořád, teď lítali válce, to už jsme nechtěli, tohle jsou. Teď válce vyletěly, tak teď jsme začali rovnat ty písty, aby se vrátili do toho bloku, protože ten motor šrotoval, písty lítaly ulámaný na půlky, on konečně vyrval ten hřebík z té skřínky, mi ten motor rošvihanej na kusy úplně. Teď jsme na to koukali, říká, Krist, co jsi dělal? Říká, kucí, já už nemám čas, já musím jít pryč. Takže nás to nechal a my jsme na tím takhle stáli, říká, jediný řešení. Šli jsme za tím šéfem, říkám sem, pane šéf, pojďte se podívat, s čím ty chlapi přijeli. Tohle jsi to chtěli, aby jim táhlo. Je ty chlapi tam mají půlky pístu. No, můžu říct, že když jsem odcházel z té dílny, tak plakali dojetím všichni. Oni měli radost, že konečně se začne dělat normálně. Nikdo mě tak nelitoval. No a potom, protože mi nic jiného nezbylo, jsem se vrhnul na divadlo.
1: Hodně se povídá, když se zpovídají herci o divadelních trapasech. Já vím, že možná teď nejsi na to připravený, ale nicméně zkusme se na to podívat. Ono to totiž souvisí, jak jsme si povídali spolu i s těmi učiňovskými v uvozovkách začátky té divadelní dráhy.
2: No tak trapas na divadle, to je... Já si vzpomínám na jeden trapas, ale ten byl skutečně jako pěkný, ten byl vykutálený. Když jsem byl ještě v divadle v Ústí, v Kladivadle, tak jsme dostali pozvánku na světový festival divadel do Kýlu.
3: No, my jsme tu obálku obraceli, protože říkali, patří to nám, nepatří to nám. I tam byla prezenčka těch souborů, že tam hrál celý svět, tam byl i Eskimáci, všechno. Všechno na tom bylo napsané. A teď my jsme tam byli taky, jo, ta naše firmička takhle, jsme měli velikánskou rozhled. A teď jsme přemýšleli o tom, jak udělat festivalové představení, aby bylo něčím zvláštnější, než tam budou ty další soubory. A my jsme nevymysleli nic chytřejšího, než že uděláme představení, který nebude mít přestávku. To se nám zdálo tak originální. My jsme nad tím jásali, jsme říkali, to je bezvaný, to nebude mít nikdo, určitě každý bude mít pauzu, jde pak. Jo, říká, to je ten soubor, jak neměl pauzu, to je senzace tohle. Přijeli jsme tam, představení začalo, teď to nádherný divadlo, pěkný to bylo skutečně. Teď skončilo to naše představení, spadla opona se vším všudy. Teď potlesk velikánský a my jsme se vřídili do šatny a objímali jsme se, měli jsme obrovskou radost, jo, teď tam bylo připravené pohoštění, jo, pivo v plechovkách, nikdo nevěděl, jak se to pije, tohle jsou, tak já to hned spal do tašky, abych měl něco protáhl, teď Malboro, cigarety, já hned dvě kouřil, tady, abych si to užil. Ne, pořád ten nádherný pocit, že jsme zvítězili, jo, protože ten aplaus byl dlouho tam v tom hledišti. No a teď, když už jsme se nasytili tohle, už jsme se dokonce odevřeli i nějaký to pivo, tak přiběh takový ten německý inspicient v rádiovce a říká, druhá polovina. Čestný slovo, tahle stá hrůza. My jsme říkali, nein, nein. Už německy jsme s ním byli hned hotoví. Nein, nein, das ist Schluss. A teď on se přizpůsobil, hned taky něco chytil v té svý mateřštině a čel, ja. Nein, nein. Dort sitzt Leute. Jako, já, Dort, já, Leutová žena měla mejda, nebo... Já tam Dort někde přichystal, jsem říkal, no to je její věc, jo. Dazi Zache, její, jsem říkal ještě, aby věděl vůbec, o čem se mluví. A oni tam, nein, a teď to vychrl německy, prostě jsme museli hned požádat tlumočníka, že tam prostě lidi čekají na druhou půlku. Říkal, no tak jim řekněte, že to už bohužel, ta žena nebude. Říkal, tak jim to běžte říct sami. Říkal, no jak, a my jsme skončili představení. Říkal, no to nás nezajímá, tam sedí lidi, druhá polovička, se s vámi nebudu bavit, šlus taky a odešel. A teď Pavel Fiala, který to ved, utíkal po tiskole do Lika, budeme hrát. Říkal, co chceš hrát? Co chceme, to přeci nemůžeme hrát celý znova ještě. To ty lidi nepodvedem, neblázni. Teď on vylez na jeviště, nechal si odevřít oponu, vzal si speaker k tomu, říkal, vážení přátelé, my už nic neumíme. No věř tomu, teď to vypadá strašně banáně, tam vešel lidi, jo, to je bravo, výborně, jo, to je progres, to je divadlo tohle, to je, teď pleskali, odvázaný úplně, jo, smáli se, no i protézy zubní lítali, to chytali. A Fiala odešel, a teď ty,
2: Říká, co Jánka? No běž na jeviště, tak já jsem Jánka. My už ale skutečně nic neumíme.
4: To je výborné. To je komik, no tohle, to je, takhle se má dělat divadlo, pořád nějaký obleky a převleky a kulisy, takhle se to dělá. Já jsem odešel a jsem tleskal lidi, potleskal prostě Jánka. A teď běž s Uršulou, běž tam oba dva, tak přišli já jsem říkal, my už nic a Uršula říká, neumíme. No to je, to už omdlívali, to byli na infarkt. Já jsem odběhnul zpátky, jsem říkal, Pavle, je to dobrý nápad, ale dlouho s ní nevydržím. Ty lidi za chvilku musí poznat, že je s námi konec. Tak když ten potles skutečně začal ochabovat, jako už se nasytili toho, že nic neumíme, tak Fiala vyšel a říkal, pan Dvořák vám udělá jakýsete zvíře.
3: Já jsem říkal, no co šíš, jaký jsem, já nejsem strejček jedlička. Já jsem říkal, ich bin keine onkel Sosna, to je...
2: Aby taky ty Němci z toho něco měli. Teď jsme se u mikrofonu dohadovali takhle. Hrůza, načiš nějaký pán se přihlásenka. Ať udělá velrybu. Tak jak já můžu dělat velrybu? Ale už mě pocehrnul, počal, už mi to stýkalo po krku. Tak jsem vyletěl do portálu, takhle jsem se napil vody, dal jsem si ji do pusy, dal jsem... A tu vodu jsem takhle vystříkal, snad takhle jsem si představil velrybu já. Teda. No potlesk velikánský zase, to je prvotřídní improvizace, to je něco. Teď já stál skoprnělej, co bude další dotaz, načiž tam se přinás nějaký pan. Ať udělá psa. Říká, to je těžký, jo, to je jako zvedat nohu na patník, to, jako, to není nejvkusnější teda. A z toho mě vysvobodil jako jeden nedočkavý divák, tady zaštěkal. Jsem říkal, pardon, my jsme amatéři, to je profesionál, odcházím, porušil pravidla hry, výborně, jo. Načiž Pavel Fiala ještě chvilku tam povídal, skončilo to obrovský potlesk a věřte tomu, přátelé, nebo nevěřte, tam přišla západoněmecká televize, koupila to představení a koupila jenom tu druhou půlku.

0: Pepiku, děkuji ti za účast dnešní mikroforu a za to, že jsi tady mezi nás přišel a že tě opět někdy uslyšíme a uvidíme. Takže se mi moc hezky a ahoj a děkujeme.
1: Díky, nashledanou.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravila takový malý překvapení. Tady máš text.
4: Já to nevím.
3: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
4: Když mě to, Pepiku, připadá takový textově, jako slabší.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Když byl u mikrofonu Mikrofora Tomáš Sláma, nemohl tam s ním čas od času chybět ani Miroslav Horníček. A ten, jak známo, začínal kdysi před publikem nejenom na prknech Národního divadla nebo v divadle ABC, ale sám za sebe taky občas s takzvanou odpovědnou. Totiž vystoupením, v němž Miroslav Horníček odpovídal na dotazy řečené anebo napsané z publika. No a na chlup stejně to vypadalo i při veřejné nahrávce rozhlasového natáčení Mikrofora.
2: Dnešní nahrávka Mikrofora se uskutečňuje na základě, já to asi říkám nepřesně, ale přeci jenom jakéhosi sociologického průzkumu, protože diváci tady ve Viole přišli na základě oznámení Mikrofora, že se tady dneska bude dělat s vámi pořád. Jaký vzorek tedy pro vás toto publikum, které teď tady sedí, reprezentuje?
3: No, to já nevím, to máte vědět vy z Mikrofora, jestli to je vzorek, anebo ne. A rozhodně to není vzorek bez ceny, jak se říká. Naopak je to velice cenný vzorek, protože setkat se svými rozhlasovými posluchači je vždycky vzácné a dobrodružné.
2: Takže těm 16-letým, kteří teď tady sedí v pražské Viole, ale i těm starším, kteří... kteří přijít neměli, ale přišli.
3: Ale měli.
2: Ale měli přijít, protože přeci jenom si myslím, že i naše vysílání není orientováno na posluchače podle věku, ale podle rozumu a rozumného
3: chápání. Kromě toho, když jste inzerovali mě, tak jsem předpokládal, že se dostaví klub za Starou Prahu.
2: Já se tedy dostanu hned k těm dotazům. My jsme na začátku letošního roku požádali posluchače, aby nám napsali, co by od vás chtěli slyšet. A tady jsou první dotazy. Co soudíte o ženě za volantem a řidičích vůbec, se ptá Dagmar Bezdíčková z Opavy.
3: No, já bych v tom případě nedělal tak velký rozdíl radši mezi ženami a muži. Já si myslím, že záleží na kvalitách toho, kterého řidiče nebo řidičky, a že tady jaksi pohlaví nerozhoduje v té chvíli, že spíš hlava.
2: Stačil jsi si povšimnout toho, kdo teďka tleskal?
3: Ženy. Že oni jsou to, u kterých rozhoduje hlava. Nejen za volantem.
2: Alena Sinková ze Žďáru nad Sázavou se ptá, je to taková otázka zvláštní, já ji přeju tomu, že může tuto otázku vůbec pronést. Máme se s manželem rádi. Jak na to, aby se nikdy nestalo, že se přestaneme mít rádi?
3: No, to je jednoduchá odpověď. Nepřestat samozřejmě. A hlavně nepovažovat první nějaký malicherný rozpor za krizi. Dneska se lidi předčasně berou a předčasně rozcházejí, protože první pocit považují za cit a první neschodu za neřešitelnou krizi.

0: Manželství není procházka kvetoucím sadem, ale taky cestou v nepohodě. To znamená, že samozřejmě jejich vztah, já nevím, kolik jim je, jak dlouho už se mají rádi, ve Žďáru nad Sázavou, ale že i manželství, ten vztah se mění pozvolna, taky přechází z milenectví v přátelství třeba a tak dále. Čili vědět, kdy a jak se to mění a respektovat to. A to je napl zákaz.
1: Velmi jsem se zamilovala do chlapce z Prahy. Nevím však, jak mu dát svou náklonnost najevo. Olga Králová z Litvínova.
0: No, jestli v Litvínově miluje chlapce z Prahy, tak jí doporučuji písemný styk. Pochybuji, že telepaticky by mu to dala najevo, ať mu to napíše, že jo. A teď jde o to, jak se setkat, jestli ona z Litvínova bude dojíždět sem, nebo on odtud do Litvínova. Tak jde o to, co on na to. Protože to je jenom jednostranná láska, ještě není vztah. No, především bych to řešil dopisem asi.
1: Dobře, jak mám donutit manžela? Můžu tuhle otázku vůbec položit?
0: Můžete ji položit, no.
1: Jak mám donutit manžela jít k zubaři, když to velmi potřebuje? Marie Kostelecká z Prostějova.
0: Dovolte, abych na ní neodpověděl.
1: Dá se hovořit o odpovědnosti v herecké práci? Co tím rozumíte?
0: Nenabízet nebo neslibovat divákům víc, než dovedu. Jít za sebe i tam, kde hraju postavu, to jest mejít na diváka striky, fígly, předstíráním. To neznamená, že to banální, on to nehrál, on to přímo prožíval, to je nesmysl, nikdo nic neprožívá, každý všecko hraje a v tom je poctivost a odpovědnost herecké práce.
1: V řadě rozhovorů o herectví se hovoří o tom, že v podstatě do každé postavy i do postavy klasické hry, do klasického dramatu, vždycky herec přináší něco ze své osobnosti. Myslíte si, že rozdíl mezi v tomto případě autorskou předlohou, autorským divadlem, anebo třeba předlohou klasické hry?
0: No, ať jdu do čeho chci, tak musím hrát tím, co mám. Svýma nohama, rukama, hlavou. Já nemohu, bych řekl, se zbavit sám sebe, ať už hraju autorské divadlo, anebo klasickou hru. Kdybych hrál Lízala, musím ho hrát tím, co mám.
1: Já budu pokračovat v otázce Hany Drašnarové. Televize se stala velkým médiem. Jsme rádi, že vás však slýcháváme i v rozhlase. Může on, tedy rozhlas, v něčem konkurovat televizi nebo divadlu?
0: Může mít dokonce tu výhodu právě v tomto případě, kdy diváci mě jenom slyší a nevidí.
1: Monika Hertlová z Prahy se ptá, zdali jste recitoval někdy vážně, vážné verše.
0: Ano, často. Já jsem začínal, jak si bych řekl, jako mladý herec recitací a recitoval jsem rád a často. A dokonce i tady ve Viole říkám Listy z Provence, což považuji s odpuštěním taky za vážný text. A to je pořád taková to, jako bych řekl, že pořád český člověk se domnívá, že komik nesmí dělat vážné věci a vážný člověk, že by se neměl zasmát a zažertovat.
1: Milan Zeman z Valašského Meziříčí se ptá, směje se mladý člověk jinak než člověk starší?
0: No tak, takhle bych to řekl. Když se někdo vůbec umí smát, to je, když má smysl pro humor, tak se i jeho smích a jeho smysl pro humor věkem vyvíjí a roste a sílí. A smích starších lidí je kvalitnější, bych řekl, protože opřen o zkušenosti, o znalosti, rezonuje v něm daleko víc životních pravd a tak dále. A nesměje se na místech, bych řekl, které k smíchu vlastně být nemají, už rozpoznává. Ovšem to předpokládá, že smysl pro humor má, pak se směje i v mládí, ale ono se dá stárnout dvojím způsobem, buď člověk zraje, anebo otupuje. A to se při smíchu pozná daleko líp, než třeba při řeči.
1: Ta další otázka napojuje na tu předcházející, je od Ladislava Horáčka z Příbramy, který se ptá, kdy jste se naposled od srdce zasmál, komu nebo čemu?
0: Mívám takový smích, že se takzvaně od srdce zasměju, ale těžko bych si teď vzpomněl, Já jsem takový, bych řekl, na jedné straně divák náročný a na druhé straně velice nenáročný. Já vím, že jsem třeba se strašně smál, když Miloš Kopecký v televizním programu zpíval Meký mesera na kolečkový židli. Ze židle jsem doslova spadl smíchy opět při Miloši Kopeckém, který je můj oblíbený herec, když v televizním seriálu Nemocnice na kraji města řekl slovo, na které jsem dlouho čekal. Když... V některých hrách to slovo neslyšíte, jak je rok dlouhý. A musíte ho tam spíš vycítit. Já bych se ještě vrátil k té, já jsem tam zůstal dlužen odpověď na toho zubaře.
1: Ano.
0: Aby se neříkal, že jsem zůstal dlužen odpověď. Já té paní, co nemůže svého muže donutit, jít k zubaři, když to potřebuje.
1: Já vám hned řeknu, jak se jmenuje.
0: To je jedno.
1: To je jedno, no. To je jedno.
0: To je jedno, protože to je masový hnutí.
1: Ano.
0: To je... Já bych jedině doporučil, aby založila svaz žen, které nemohou své muže donutit jít k zubaři, když to potřebují.
1: Jiří Mach nebo Jan Mach, protože to tady není, je
0: ano.
1: Tam tečka zatím je.
0: To je Josef.
1: Brna Josef. Se ptá, zdali umíte psát rychle na psacím stroji, anebo jestli píšete systémem datel.
0: No já jsem samouk na psacím stroji a řekl bych, že jsem takový poněkud zrychlený datel.
1: Co byste dělal, kdybyste se jmenoval Horníčková?
0: Partnerku Miloši Kopeckýmu.
1: Když jste napsal desatero, jak jít do sebe, zdá se, že jste se dostal za sebe cestou skrz, anebo jste se obešel?
0: Já jsem se skrz dostal do sebe, ale honem jsem vycouval.
1: Otázka doktorky Dudinské z Košic. Uznáváte kondiciogram? Dáváte si ho vyhotovit? A jaké jsou jeho výsledky?
0: No, měl jsem asi 3 kondiciogramy vyhotovené, ale nenašel jsem v tom roce jediný den, kdy bych měl něco podnikat. Vždycky mě vycházelo, že po některý stránce jsem na tom blbě. Nikdy se mě nesešly 3 kladný znamínka, takže mě to vedlo k naprosté nečinnosti a k nevíře v sebe sama.
1: V hovorech jste jednou uvedl, že neusnete s odkrytými chodidly. Doslova jste uvedl, že se bojíte, že za vás... že vás za ně někdo chytí. Máte pořád tyto pocity? Moc mě to zajímá. Já je mám totiž také. Tazatelka, usínám s tím, že si říkám, Horníček se bojí taky.
0: Tazatelka je si vlastně ještě mladá, protože si nemůže vzpomenout, v těch hovorech jsem nebyl o chodidlech, ale o ruce. Já jsem říkal o tom, že když vysunu ruku v noci spod deky nebo přikrývky, takže na mě padne zvláštní strach, že se mě nějaká ruka mé ruky dotkne. A že vždycky tu ruku radši včas zatáhnu, protože se bojím, ne, že by se mě nějaká ruka dotkla, ale že moje nervy by mě zahrály tu roli, že bych ten dotek cítil. Takže to šlo o ruku, chodidla zakrývám včas. A jestli tazatelka nemůže usnout s odkrytými chodidly, věděl bych několikrát, jaký chodidla zahřát.
1: Myslíte si, že má něco společného povolání herce a učitele?
0: Mělo by mít. Mělo by mít v tom, že herec i učitel by měl, bych řekl, počítat s naprostou otevřeností a nepředstírat ani svému obecenstvu, ani svým žákům.
1: Poslední otázku. Vy jste viděl, pořád zpívá celá rodina.
0: Jednou. A považuji to za fantastický program. To se mě tak líbilo, že od té doby toužím to vidět ještě aspoň jednou.
1: Pak nezbývá, než abych se vás zeptal, kdo v tom pořadu zpíval.
0: Rodina Johnny Cashe.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Johnny Cash a jeho zase úplně jiná než ta Simonová, ale taky uvěřitelná a stejně citlivá podoba skladby Most přes rozbouřené vody. Ale to mi připomíná, že pravidelná znělka mikrofora byla vlastně jedna převzatá melodie orchestru Billyho Vaughna, co jsme to po léta s mikroforem slýchávali. Ale když na jaře v roce 1968 byl jedním z hostů v mikroforu Jan Werich, tak jemu tam zahráli jinou slavnou melodii. Tak si ji poslechněte i s Werichovým komentářem. A jinak zase někdy brzy naslyšenou.
2: No ovšem, to je přesně Alexander Eckstein, ne? Ano, ten je starší než já. No ano, ten napsal Irving Berlin, myslím, 1902 nebo 1. To je ta kolíbka z toho, to totiž ne je tadle, že on to vzal od těch negrů, ale to je ta kolíbka, z který to začal. My jsme to s Voskovcem poslouchávali ve 20. letech, byl takový podnik na Národní třídě a tam se za korunu, nebo to už za 50 lirů, se dali sluchátka a pouštěli si lidi desky. A tam měli Alexander Ragtime Band, to je výborná věc. Come on and hear, this is Alexander Ragtime Band. Neboli, pojďte všichni, toto je Alexandrův Ragtime Band, který začíná. Ale podívejte, já jsem se neuvedl, já jsem měl nějak uvítat posluchače. Já mám z toho trému, protože jsem tohle nikdy nedělal a ke všemu mi to dneska mluví jako z hranice, pak jsem nějak se nastydnul v poslední chvíli. Já vůbec nevím, co to budu dělat. A s kým si budu povídat, já nemám někoho proti sobě. Co?
3: My jsme to všechno nechali na vás.
4: No. Dneska naopak máte největší počet posluchačů, protože v této chvíli vás poslouchá tisíce mladých lidí,
2: ano,
4: kteří pravděpodobně také zatelefonují nějaký dotaz na vás, jestli budete ochoten zodpovědět.
3: A nebo jestli vy se jich chcete na něco zeptat?
2: Jo, mladých lidí zeptat. No, co bych rád, já bych si chtěl zeptat mladých lidí takovou jednu generální otázku. Jak se jim tady dneska žije?
3: Dobře, takže to je otázka pro vás, výjimečně zase opačná. A je to 232158 číslo telefonu. A pan Werich se vás ptal, jak se vám dneska tady žije. A co se chcete zeptat vy, Jana Wericha, telefonujte na tohleto číslo. A já myslím, že než
2: se
3: teda...
2: jenom, aby se mě neptali, jak se mě tady žije.
3: My jsme vám dali takový seznam věcí vašich, tačích, co jsme vybrali. A vy jste tam něco zaškrtal, co máte rád a...
2: No já nevím, tak třeba Tři strážníci. To je taková písnička, kterou jsme dělali dávno a dávno s Ježkem a tam není ani satyra, ani se tam nesnažíme napravit tedy sociální nespravedlnost a je to prostě, není to zatížený ničím. Je to taková písnička, taková, jako mají být. Nehadejte se, prosím vás, teď bu, to se hra, já to nejsem. A my jsme dělali potom v Paříži v jednom filmu, který se jmenoval Paramount on Parade, a ve kterém prostě jsme dělali vložky do toho filmu a v tom filmu byl taky Chevalier a řada jiných lidí. A ten film se ztratil, ta kopie i ten negativ. Až Němci to potom, i když to byli Paříž taky, tak to všechno tyhle věci zničili, až tam co jsme byli my. Takže se to už nikdy nedalo sehnat, až to státní film scháněl po celém světě, takže to není. A to by bylo zajímavé, to byly hezký věci. A tyhle ty tři strážníci, to měli Ježek hrozně rád. A my taky, až to vzniklo opravdu, no pro nic a za nic, z radosti ze života.
5: Dejte si tu pozor,
6: nehádejte
5: se prosím vás.
6: Nehádejte se prosím vás.
7: Nehádejte se prosím vás teď. Bu bu bu, kdo se hádá?
5: Já to nejsem. Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
6: Přes zubu.
5: Kdo tam půjde?
6: Já tam nejdu.
5: Jděte tam vy.
6: A tam jde on.
5: No tak budeš nebo nepůjdeš?
6: Nebudu.
5: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku

0: Pozor!
1: Nehádejte se, prosím vás.
0: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu. Kdo se hádá?
1: Já to nejstejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vlazím jednu hned.
0: Přes zubu.
1: No tam půjde.
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam vy.
0: Tam nebo.
2: No tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
0: Nepůjdu.
1: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

0: Tak zatímco se strážníci hádali, tak přišly první dotazy. Jirka, na čem pracuje vaše dcera?
1: Moje dcera pracuje na svíceře.
0: Dáša z Prahy 6, jaký máte názor na dnešní mládež?
1: No tak to je otázka za jak se řekne, za 60 tisíc dolarů. O tom by se dali napsat knihy a píšou se o tom knihy. No já mám názor na mládež kladnej, tedy ne v tom omšelým a ošoupaným slova smyslu, jak se říká dneska, kladný, že ano. Já myslím, váš mládež jsou lidi, kteří budou dělat svět. Když to ty, co umřeli, ty už nebudou dělat nic a my, co jsme starí, jsme ten svět udělali. Takový, jaký je. No a strašně neradi slyšíme, když ta mládež chodí a říká, že ten svět není tak, jak si oni představujou. Samo sebou. Některá ta mládež si má dojem, že už by to měli mít připravený pod nosem, ale prosím, to je jenom část. Ale ta většina ty mládeže má tu kladitu otázku správně, protože oni říkají, jako by říkal řemesník, pane, vy jste mi tady nechal rozdělený, řekněme, stůl, tak pitomně, že teďka já nevím, co mám dělat, mám mu tu jednu nohu uříznout, nebo mám mu přidělat pátou nohu. Oni mají na to právo, protože jestliže ten svět vypadá tak, jak vypadá, tak pochopitelně oni k tomu nepřidali ani nic kladného, ani záporného, protože nebyl jejich čas. Čili ta otázka je logická. No a teďka jde o to, že ty starý to neradi slyšejí. Stárnoucí člověk vůbec nenaslyší o tom, že něco je mladý. Podvědomně už, protože stárnutí je nepříjemný úděl, jak říkali už Římané, staří, ne mladý. Senectus ipsa morba, neboli stáří samo o sobě nemocí. No tak těm mladým připisují různé vlastnosti. Ono se to stále opakuje. Já si vzpomínám, když já jsem byl mládež, tak nám řekali takový starý dětkové, nás jeden z nich měl pleš a vyksoval si ji. Vyksem na boty, aby nebyla mezi těma řídkýma vlasama viděna, což dokazuje, jak chtěl být mladý. Hrál výborně mariáš, to znamená, že ho hrál letačili, že už byl starý. A ten mě říkal, vy saxofonová generace. No ono se to opakuje, teďka my, ta mládež, který oni říkali saxofonová generace, jim zase říkáme teďka big beatová generace. No tak tohle se vždycky bude opakovat, to je přírodní zjev, proti tomu není obrany a zaplať vám ženy. Tedy v celku se dívám na mládež kladně a myslím, že mám všechny práva být mládež. No jsou určitý zjevy mezi tím, který nejsou pěkný. A kterými, abych tak řekl, vzrostlí, odsuzujeme. Ale teď by bylo dobře slyšet taky mládež. Aby se mládež měla to též právo a ty též možnosti a ty též komunikace, jako máme my starý a mocný, aby ona mohla říct, co je v nás špatného, který jsme špatný, který z nás jsou špatný, líný, neschopný, který chtějí mít všecko před sebou blbý, ale mocný. No, ale ona mládež tuto možnost nemá a nikdy nebude mít. Protože až ta mládež bude stará, taky ty nové další mládeži nedá. Toto je přírodní zjev, podle mýho názoru.
0: Máte rád pečenou husu, ptá se Angula z Prahy 1.
1: Jednou za rok. A dobrou a suchou. Ale mám rád židovský škvarky, znáte?
2: Ne. Jsou husí, husí osádla.
1: Moje paní je výborně děna. A jsou ty takový veliký, ale já to nemůžu moc jíst kvůli tady, já bych řekl tedy hotelu Pup.
0: A vy dobře vaříte, že jo? Že vy rád
1: já
0: vaříte?
1: Sám? Málo. No něco umím, ale...
0: Ryby?
1: Jo, ano, u nás vaří. Moje paní výborně vaří. No, tak to pokoukám, víte, a pak já rád jím. A ne moc, já myslím... Ono se u nás říká, že když někdo rád jí, že gourmand. A gourmand francouzsky znamená žrout. Ten, co žere moc, tedy jí moc. když to ten, co umí a rád je dobrý, je gourmet. Tak my jsme teď zakládáme klub u televize, klub gourmet. No jo, to chlapečkové, starší chlapečkové, budeme sami vařit, ale ženský tam nesmí vařit.
0: Volali z televize Kamila Moučková, hlasatelka.
1: Aj, to já mám moc, no.
0: Jo, a ptá se vás, že je vás málo vidět na veřejnosti a ve filmu.
1: Jo.
0: A prý jste ji jednou pozval na visku a pořád čeká, kdy to splníte.
1: Tak na tu visku může přijít, kdy chce, jenom musí zavolat a chvíl doma. A já ji strašně rád a moje paní uvítáme, protože my si pouštíme zprávy kvůli ní. Ano, já když tam ona nesedí, tak já to vypnu, pak to mi ty zprávy nezajímají. Ona je roztomina.
2: Vladimír se ptá, jak se vám hrálo s Janou Brejchovou v Jindřichovi.
1: Výborně. Výborně. Brejchová je znamenitý člověk, já ji mám rád. Ona má disciplínu, ona je profík. Profík, já mám rád profíky, já nemám rád amatéry. Já mám rád lidi, kteří umějí a ona umí. A ona ví, co chce a má ohromnou disciplínu. Ona zrovna nebyla zdravá, když jsme točili a měla bolesti a ráno musela čekat na injekce. A nebylo to vidět při práci. Jedině kdyby byli, a přitom je moc hezká, ona má ohromný kouzlo, ta holka. Moc dobře se mi s ní hrálo.
2: Dotaz Jaroslava, jestli máte rád psy a jestli nějakého máte?
1: No tak psy mám porád celý život svůj, mám psy. Teď mám porád ještě nejstaršího ze svých posledních psů, to se jmenuje Cvok, to je Fenka, takovej malinký Josefčík, tedy ten zkrácený. To je roztomilej pejsek. Teď pak jsem měl psa Lasa. To se chvíl do jemnošastního, to jsem bohužel musel dát pryč a potom se mi dost tejská. A no, já bych chtěl mít hodně psů, ale teďka máme tu vnučku malou, no tak já čekám, až ta vnučka trošku bude větší, tak si koupím potom stěně nějaký, aby s ní vyrostlo, aby jí nebo... A zase já budu mít, ona jako budu mít psa, ale budu mít já.
2: A pane Verich, tady máte přímo nabídku, protože František z Prahy 3 telefonoval, jestli by vám mohl nabídnout 3 štěňata dogy.
1: No ovšem, mohl by mě nabídnout, kdyby se mi zaručil, že mě bude dodávat metrák masa týdně taky k ním, protože víte, co to je doga, to má 70 kilo, když je pěkná, to znamená 210 kilo psů, ale je to roztomilý, že mi to nabízí.
2: A pane Verich, co byste teďka říkal jednomu Armstrongovi?
1: Jiminátko, tomu, co má ještě chraplavější hlas než já a co umí milionkrát víc než já si ve zpívání. Dejte ho honem sem toho.